Vybírali jsme z repertoáru předního českého dechového kvinteta Aflatus. V jeho provedení dozněl dechový kvintet číslo 1 francouzského skladatele 20. století Jeana Francéze. Vysílá stanice Český rozhlas D-dur. Zazní proslulý Čajkovského klavírní koncert číslo 1 b-mol opus 23. Uslyšíme v něm Igora Ardaševa a Českou filharmonii s dirigentem Jiřím Bělohlávkem. Klavírní virtuos Igor Ardašev obdržel roku 1979 na koncertinu Praga mimořádnou cenu pro nejúspěšnějšího nejmladšího účastníka. Bylo mu tehdy 12 let.

To byl třívětý koncert pro klavír a orchestr číslo 1 bémol Petra Iljiče Čajkovského. V roce 1991 ho natočili klavírista Igor Ardašev a Česká filharmonie. Dirigoval Jiří Bělohlávek. Vysílá vaše stanice Český rozhlas D-dur. Karl Maria von Weber je v evropské hudbě 19. století oceňovaný pro jednu z prvních romantických oper, již je Čarostřelec, pro koncerty a mimo jiné pro komorní hudbu. Jeho kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír B-dur vyslechneme v zajímavé interpretační sestavě. Na housle a violu hrají sourozenci Isabel a Boris Faust, kteří se stali v 80. letech laureáty koncerty na Praga v komorním oboru. Dále spoluúčinkují violončelista Wolfgang Emanuel Schmidt a klavírista Alexandr Mělnikov.

Kvarteto, které tvoří houslistka Isabel Faust, violista Boris Faust, violončelista Wolfgang Emanuel Schmidt a klavírista Alexander Mělnikov, předneslo klavírní kvarteto B-dur, které složil Karl Maria von Weber. Soubor za nahrávku Weberova díla obdržel vysoká prestižní ocenění například v Německu i ve Francii. Koncert pro flétnu, smyčce a continuo G-moll, La Notte, Noc, náleží k těm nejznámějším skladbám Antonia Vivaldiho. Poslechněme si ho v provedení Joffie Vokálkové, laureátky Concertina Praga a komorního souboru Syrinx s uměleckým vedoucím Janem Šrámkem.

To byl koncert pro flétnu, smyčce a continuo g-moll La Notte Antonia Vivaldiho. Solistkou byla Žofia Vokálková. Spolu účinkoval komorní soubor Syrinx, který řídil Jan Šrámek. Sukovy čtyři skladby opus 17 uslyšíme v podání Pavla Šporcla, absolutního vítěze naší rozhlasové soutěže z roku 1990. Spolu účinkuje klavirista Petr Jiříkovský.

Virtuózní 4 skladby pro housle a klavír Josefa Suka zazněly v provedení Pavla Šporcla a Petra Jiříkovského. Naše hudební putování pokračuje známým koncertem pro dva klarinety a orchestr S-dur opus 35 Františka Vincence Kramáře, oblíbeného skladatele, kapelníka, houslisty a pedagoga přelomu 18. a 19. století. Působil u Vídeňského dvora. Koncert S-dur o třech částech zahrají klarinetisté Vlastimil Mareš a Jiří Hlaváč. Pražský komorní orchestr řídí Libor Pešek.

0: Na vlnách Českého rozhlasu D-dur dozněl Kramářův koncert pro dva klarinety S-dur v podání Vlastimila Mareše, laureáta Concertina Praga a Jiřího Hlaváče. Pražský komorní orchestr řídil Libor Pešek. Hudbu v této sestavě pro vás vybrala a u mikrofonu byla Stanislava Střelcová.
1: Český rozhlas D-dur.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Mluviti stříbro, mlčeti zlato. No a jelikož hudební umělci si toho zlata nikdy moc neužili, spokojíme se i se stříbrem. Budeme jako obvykle mluvit o hudbě, ale pusa se nám navíc nezastaví ani v průběhu hudebních ukázek, protože se bude probírat pojem parlando. Parlandem můžeme označovat různé hudební projevy blízké mluvené řeči. Řeč a hudba mají k sobě velice blízko, dokonce jedna teorie hovoří o tom, že hudba z řeči přímo vznikla. Například stavba melodické fráze je velmi podobná zvukové stavbě věty. Zcela důsledně je tato vazba zachována v gregoriánském chorálu, jehož zpěvní linka vždy poklesne před koncem věty.

Také recitativy, v nich se musí odvyprávět celé odstavce textu, mají mnohem blíže k větné stavbě než k normální melodii. Je zajímavé, jak málo recitativy v průběhu staletí proměňovaly svou podobu. Takto vypadá recitativ Bachův.

Mozartův se zpívá či spíše recituje trochu rychleji, ale melodické obrysy zůstaly skoro nezměněny.

0: Rossini se podobnost svých recitativů s Mozartovými ani nesnažil skrývat.
1: Ascolta un italiano, un bascel veneziano riscattato pur ora dei ne momenti di qua partir. Vorresti in Italia tornar?
2: Alla mia patria, a qual grazia, o signor, di più non chiedo.
1: Che quel vi la conduci e te il concedo.
2: Che deggio di me?
1: Va intanto del bascello il capitano a ricercare. E digli a nome mio che egli di qua non parta senza di voi.
2: Io mi tolga ormai da sì odiato soggiorno, tutto deggio accettar, vado e ritorno.
3: Dunque deggio lasciarmi.
1: Nell'Italia tu starai bene.
0: A do operního recitativu nevnesl nic nového dokonce ani Igor Stravinský.
2: What is it?
4: Do you know this lady?
2: Baba the Turk. I have not visited St. Giles' Fair as yet. They say that brave warriors who never flinched at the sound of musketry have swooned after a mere glimpse of her. Is such a thing possible in nature?
4: Two noted physicians have sworn that she is no imposter.
0: Mnozí spisovatelé a hlavně autoři divadelních her by možná uvítali, kdyby se v textu dala přesně zachytit intonace řeči a její rytmus. Nemuseli by pak do textů psát režijní pokyny typu rozlobeně, s náhlým údivem a podobně. Naopak zpěv je zachycen v notách, čímž je přesně určen jeho rytmus i výška not. Parlando je cosi mezi řečí a zpěvem. Velice často se totiž u něj zapisuje jen výška not, přičemž rytmus si interpret zvolí, jak mu káže přirozenost, nebo je naopak zachycen rytmus a intonace je volná. Ve sborové skladbě Petra Ebena De Tempore se citují slova z knihy Kazatele, která jsou vlastně jen výjmenováváním různých časů. Staví se tu proti sobě čas zrození a čas smrti, čas radosti, čas smutku, čas lásky a čas nenávisti. Petr Eben přiřadil ty kladné časové atributy ženám a ty záporné mužské části sboru. Z tohoto faktu není třeba vyvozovat nic víc, než že skladatel je prostě k ženám velmi galantní. Když se ovšem mluví o času mlčení a času povídání, pořadí bylo moudře obráceno. Všichni společně se pak spojí při zpěvu o čase lásky.

0: Rytmicky definované parlando je také hlavním principem slavného voicebandu E.F. Buriana. Ve svém představení Vojna Burian se svým voicebandem recitoval lidovou poezii, aniž by ji jakkoliv komentoval. Pouhým řazením textů vedle sebe a šikovným rozdělením mezi skupiny recitátorů dosáhl strhujícího protiválečného apelu.
1: Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu, jo!

Svět populární i vážné hudby se hemží tvůrci, kteří o sobě rádi tvrdí, že jsou novátory, objeviteli, vyšlapávači neznámých cestiček. Podle mě se však toho v hudbě v poslední době tak moc neudálo. Vymýšlejí se nové zvuky, nové filozofické výklady skladeb, ale za skutečný objev, který na sebe strhne pozornost publika a jiných tvůrců, bych si netroufl označit téměř nic. Myslím, že poslední díru do světa vážné hudby učinil Reichův minimalismus a za poslední objev populární hudby považuji rap. Shodou okolností oba tyto směry mají cosi společného s mluveným slovem. Rap není nic jiného než nahrazení melodie rytmickou recitací, tedy parlandem. Přiznám se, že se mnou tento druh hudebního projevu docela úspěšně lomcuje. Do you have time for a pleasant experience?

No a v jedné minimalistické skladbě Steva Reicha se ozývají různá hlášení, která je možno slýchat v amerických vlacích a z jejich rytmu a intonace se odvozují stále dokola opakované melodické motivy. Přesně takto kdysi pracoval Leoš Janáček.

Nedávno jsem v tramvaji viděl pěknou scénku. Do vozu nastoupil pravý, nefalšovaný tramp. Měl krásný klobouk typu Stenson, maskáče, kanady, na zádech batoh typu usárna a v něm stočenou celtu, na opasku se houpala sekerka. Při pohledu na tohoto mladého muže na mě dýchla vůně svobody, ničím nespoutaného mládí. Pak se ozvalo jakési zapípání. Tramp smutně vzdychl, otevřel batoh, vyndal z něho přenosný telefon Eurotel a začal řešit jakýsi finanční malér. Nevím, jestli se něčemu takovému dá říkat vymoženost, ale je zřejmé, že díky moderní komunikační technice nemusíme při rozhovoru stát tváří v tvář, nýbrž můžeme hovořit i na velké vzdálenosti. A jelikož jsem vás tím trampem tak pěkně pobavil, jistě mi dovolíte, abych pro další hudební ukázku sáhl do domácího archivu. Ve skladbě Ilji Hurníka Věci se vede intenzivní telefonický rozhovor, tedy jakési parlando na dálku, a to přesto, že tam žádný pěvec ani herec nevystupuje. Vše obstarávají nástroje orchestru. Nejprve slyšíme vytáčení telefonního čísla, potom tutá oznamovací tón a pak můžeme sledovat rozhovor mezi dosti agresivní ženskou bytostí a poněkud submisivním mužem.

Po malé odbočce do hudebního naturalismu se vraťme ke skutečnému parlandu, tedy čemusi mezi zpěvem a mluvenou řečí. Asi vrcholnou podobou tohoto prostředku je takzvaný Sprechgesang. V notách je přesně zaznamenán rytmus, kdežto výška tónu je jen naznačena přeškrtnutou notou. Němečtí expresionisté, hlavně Schönberg, považovali Sprechgesang za výraznější zachycení citu než normální zpěv. Proto v opeře Albana Berga Vojcek se zpočátku spíše zpívá, ale jak v dramatu postupně stoupá napětí, přechází se na Sprechgesang. Pustíme si předposlední scénu, po níž v opeře následuje už jen epilog. Vojcek, vojenský sluha, byl svým okolím dohnán až k vraždě vlastní ženy. Napůl šílený si uvědomí, že u rybníka, kde se vražda odehrála, zapomněl nůž a že je navíc celý od krve. Chce se umýt, vstoupí do rybníka a jde tak dlouho, dokud se nad ním voda nezavře. Dva důstojníci, kteří se v zápětí objeví u břehu, nejeví zájem okruhy, které se rozestupují na vodní hladině.

Dahin runter.

0: jetzt. Ganz still.
1: Klasika na dosah na stanici D-dur.
2: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
1: Se stručným komentářem.
2: Do přeslavného díla teď nahlédneme a vydáme se za ním do barokní Francie k mistru Marku Antoinovi Charpentierovi. Te Deum je hymnus oslavující Boha slovy Tebe, Bože, chválíme, Tebe, Pane, velebíme, Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země. To jsou mimochodem slova z pera svatého Ambrože. A nyní Te Deum ve Charpentierově zhudebnění, jehož preludium je znělkou Eurovize. Úvodní část pro sbor a orchestr, sbor Orfeon Donostiara a Orquesta Sinfónica de Madrid vede José Antonio Sainz Alfaro.

Bohuslav Martinů a finální věta z jeho Koncertína pro klavír a orchestr. Hraje Emil Leichner, Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: V době, kdy Mozart pracoval na své opeře Don Giovanni, složil jen tak mimochodem půvabnou serenádu, která se díky originálnímu a vtipnému a chytlavému nápadu v první větě a jejich prvních taktech stala jednou z nejoblíbenějších a nejslavnějších melodií všech dob. Ostatně ve Formanově filmu Amadeus je to krásně ilustrováno scénkou, v níž stařičký Salieri přehrává knězi své kdysi slavné melodie s otázkou, jestli je zná, a kněz jen záporně vrtí hlavou. Pak Salieri zanotuje pár taktů a knězova tvář se rozjasní. Ano, to znám, to je úžasné, nevěděl jsem, že jste to napsal. Načež Salieri odvětí, to ne já, to je Mozart. Tak zde jsou tyto tóny. Eine kleine Nachtmusik, serenáda číslo 13 G-dur Wolfganga Amadea Mozarta, první věta, Virtuosity Praga.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Čajkovského Labutí jezero je balet na německou pohádku. Moskevskou premiéru připravil český choreograf Reisinger. Reakce byly rozpačité, ale nakonec se Labutí jezero stalo nejúspěšnějším baletem všech dob. Tanec Labutí z Labutího jezera hraje Saitokinen orchestra, řídí Seiji Ozawa.

Roku 1727 se v Benátkách dávala nová opera bezmála 50-letého Antonia Vivaldiho, slavného mistra, jehož opery či drama per musica byly takřka vždy zárukou úspěchu. Ten den byl na programu Orlando, postavený na slavné epické básni Ludovíka Ariosta Rozzuřený nebo Zuřivý Roland. Dodnes se hraje. Možná méně se ale ví, že Vivaldi to lákavé téma o rytíři, který se nešťastně zamiluje, ztratí rozum a bloudí světem, kde se setká i s čarodějkou Alčínou, zpracoval už o několik let dříve, v roce 1714, tehdy pod názvem Orlando Furioso. Bohužel z této verze se dochovalo jen několik fragmentů a my si teď jeden z nich poslechneme. Věrným Orlandovým přítelem Astolfem bude německá sopranistka Simone Kermes, benátský barokní orchestr vede Andrea Marcon.

Jean France byl typický neoklasik a svůj tonální, přívětivý styl neopustil až do své smrti v roce 1997. Byl také skvělý klavírista, jak uslyšíme v nahrávce jeho tria pro klarinet, violu a klavír, kterou pořídil sám se souborem, který nese jeho jméno.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Felix Mendelssohn, Bartholdy, písně beze slov, sešit 1 opus 19 číslo 1 E-dur, hraje Walter Gieseking.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Příběh čtvrté věty Haydnovy symfonie číslo 45 Fis-moll je velmi známý. Hudebníci Haydnova orchestru se už chtěli vrátit z letního sídla prince Esterházyho do Eisenstadtu, kde měli rodiny. A když se princ k návratu neměl, obrátili se na svého kapelmajstra. Haydn to pak vyřešil diplomaticky skrze hudbu. Věty jeho nové symfonie postupovaly jako obvykle, ale ve finální čtvrté, když začala živá věta a mířila podle všeho k závěru, najednou pauza a začalo adagio, překvapivě opět pomalá hudba. Tady musel princ, hudební znalec, rozhodně zbystřit. A pak to přišlo. Dva hudebníci přestali hrát, zhasli svíčku u pultu a odešli. Další dva, další, až nakonec tam seděli jen Haydn a Luigi Tomasini u prvního pultu. Dohráli, sfoukli, odešli. Hudby milovný kníže údajně vtipný vzkaz pochopil, druhý den se dvůr vracel do Eisenstadtu. Tak prosím, díky této větě symfonie na odchodnou Academy of Ancient Music vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Skerco ze symfonie číslo 3 S-dur Eroika Ludwiga van Beethovena. Hraje na dobové nástroje orchestr revoluční a romantický, řídí John Elliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Nyní malé pozvání do prvních desetiletí 16. století, v nichž tvořil vlámský skladatel Adrian Willaert, který svou pouť po významných kulturních centrech své doby, Paříži, Římě nebo třeba Ferraře, zakončil prestižním postem Regenschoryho benátského chrámu svatého Marka. Z poměrně rozsáhlého hudebního odkazu Adriana Willaerta vybíráme Richard Carr 4 pro instrumentální soubor, a to ve špičkové nahrávce katalánského souboru gambisty Jordiho Savala Esperion 20.

Před námi je luteránský hymnus o křtu páně a svátosti křtu jako takové, který kolem roku 1542 napsal Martin Luther. Christ unser Herr zum Jordan kam, Kristus náš pán, když přišel k Jordánu. Uslyšíme ho ve zhudebnění velkého Johanna Sebastiana Bacha, který melodii hymnu použil jako cantus firmus svého chorálního preludia BWV 684. Na varhany hraje Jan Kalfus.

Johann Nepomuk Huml byl ve své době považován za nejlepšího klavíristu v Evropě a pochopitelně největší část svého skladatelského umění věnoval právě tomuto nástroji. Je také podepsán pod velmi oceňovanou metodou klavírní výuky. Pro mistrovství děl na klavír se ale někdy zapomíná na to, že Huml komponoval výjima symfonií i všechny další druhy hudby v takovém uhlazeném, pozdně klasicistním stylu. Doloží to finální rychlá věta jeho koncertu pro trubku a orchestr Esdur, a to v mistrovském podání francouzské trubkové legendy Maurice Andrého, pařížského orchestrálního souboru a dirigenta Jeana Pierre Valéze.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Astor Piazzolla, Liber Tango. Hraje ansámbl Martinů.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Pokud ještě neznáte, prosím, seznamte se s francouzským hudebním skladatelem, ale také knězem Jehanem Taburotem, kterého hudební svět zná spíš pod jménem Tuano Arbo. V 16. století sepsal zajímavou studii o tehdejších francouzských renesančních tancích pod titulem Orchezografie. Je to pro nás nedocenitelný zdroj poznání o instrumentální hudbě i lidových melodiích Francie 16. století. Jednou z nejznámějších melodií z té sbírky je pak píseň Belle qui tient ma vie, kráska, jež drží můj život, kterou u nás naspíval Spiritual Quintet jako pavanu za 10 švestkových knedlíků. V našem

Idea fix je ústřední myšlenka vícevěté skladby, která prochází všemi jejími větami. Tento pojem vymyslel neoromantik Hector Berlioz a použil ve své programní Fantastické symfonii, kde idea fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, Pochod k popravišti, čtvrtá část z Fantastické symfonie, opus 14a, orchestr revoluční a romantický řídí Sir John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Regina Angelorum ze Zelenkových loretánských litanií je extrovertní tenorovou árií v podání Christofa Pregardiena. Řídí Frieder Bernius.

0: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ministr zdravotnictví představil prezidentovi připravované změny zákonů. Ukrajina plánuje úplně odříznout anektovaný Krym od pevniny. Začíná hudební festival Smetanova Litomyšl. A čekejte během dne oblačno až zataženo, občas s deštěm a nejvyššími teplotami 13 až 18 stupňů Celsia. Ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch a prezident Petr Pavel jednali o financování a elektronizaci zdravotnictví. Prezidenta zajímal i přesun protidrogové agendy z úřadu vlády na rezort zdravotnictví. Ministr mu také představil hlavní legislativní změny, kterým se teď jeho úřad věnuje.
3: Jednak otázka změny zákona o veřejném zdravotním pojištění, vyšší role dohodovacího řízení mezi pojišťovnami a segmenty, role zdravotních pojišťoven, práce s daty, která je velmi důležitá, pak reforma systému ochrany veřejného zdraví a podpora nelékařského personálu z hlediska zvýšení jejich kompetencí.
2: Oba politici se podle Vojtěcha shodli, že valorizace platby za státní pojištěnce o 24 miliard korun je výjimečný krok a dlouhodobým řešením jsou systémové změny. Armáda začne nabírat více lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále více zájemců a kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posila.
4: Účastníci kurzu pro aktivní zálohu, úřednice Daniela Polesová a režisér David Čálek, staví na cvičení v lese tábor a popisují, co je motivovalo se přihlásit a co se naučili.
5: Trošku mě teďka k tomu, nechci říct, přinutilo to, co se vlastně děje okolo nás. Není to tak daleko, protože Ukrajina už jenom Slováci a my.
6: Když budu bránit Prahu, budu vědět, jak se to čistí ta zbraň, jak se s ní střílí, jak se schovat.
4: Možnost projít výcvikem bude mít od září víc lidí, slibuje mluvčí armády Martin Kresta.
7: 400 zhruba by měli být vojáci z povolání a 300 právě aktivní zálohy a dobrovolné vojenské cvičení.
4: Kurz základní přípravy trvá 6 týdnů. Alena Hesová, Český rozhlas.
2: Ukrajina chce v blízké době odříznout anektovaný Krym od ruských dodávek. Údery na mosty spojující poloostrov s pevninou už podle Kyjeva výrazně zkomplikovaly zásobování ruské armády i místních obyvatel.
8: Velitel ukrajinských bezpilotních systémů Robert Brovdy v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že za měsíc bude Ukrajina plně kontrolovat hlavní silniční tah z Rostova na Donu v jižním Rusku na Krym a plánuje úplnou izolaci poloostrova. Útoky drony středního doletu se budou stupňovat. Náčelník vojenské správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov na sociálních sítích vyzval civilisty žijící na okupovaných územích, aby se evakuovali, dokud je čas. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: 68. ročník Smetanovy Litomyšle od dneška nabídne koncerty, operu, tanec i výtvarné umění. Letošní ročník propojí téma natura, které se odrazí už v zahajovacím koncertu. Česká filharmonie na zámeckém nádvoří ve Smetanovém sále uvede Stravinského svěcení jara pod taktovkou Davida Robertsona. Festival chce zároveň posílit svůj mezinárodní rozměr a více se otevřít zahraničním umělcům a publiku, jak říká umělecký ředitel Marek Schulz.
9: Mám na mysli oba ty směry. Chceme možná více zahraničních interpretů, kteří českému publiku představí opravdu to nejlepší a zároveň bychom byli rádi, kdyby do Litomyšle přijížděl třeba větší poměr zahraničních návštěvníků, protože na festivalu v rámci toho festivalového programu je něco, co jinde v Evropě nemůžou slyšet.
2: V Západočeském muzeu v Plzni dnes začíná jubilejní výstava Hurvínek 100. Muzejní část nabídne více než 100 artefaktů zapůjčených lidmi z celého Česka. Na jaké exponáty se můžou návštěvníci těšit, upřesňuje spoluautorka výstavy a vedoucí muzea Loutek Markéta Formanová.
10: Jsou tam třeba exponáty spojené s válkou a s Hurvínkem, to je zajímavá kapitola z jeho historie. Jsou tam vzpomínky na řezbáře, to je důležité zmiňovat rodinu Nosků, Gustava Noska, který ho vyřezal, i Karla Noska, který vyřezal z Pejbla. Ale tím nekončíme, protože je tam i pan Moravec, který vyřezal asi nejvíc Hurvínků na světě, tak o tom tam máme i film, i jeho loutky.
2: Výstava bude otevřená do dubna příštího roku.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno. Během dne potom postupně slabý déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
11: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
12: Hana Zagorová 80.
11: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
12: Marty Jandové,
11: Evy Burešové,
12: Kateřiny Marie Tiché,
11: Terezy Maškové,
12: Veroniky Kekubazové,
11: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
12: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
11: Více na www.zagorova80.cz.
13: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno. Třeskot biče, tajemné chrámy a taky dobrodružství, které dodnes inspiruje filmaře po celém světě. Přesně před 45 lety vstoupil do kin film Dobyvatelé ztracené archy. No a pochopitelně s ním i archeolog Indiana Jones. Jedna z nejslavnějších postav filmové historie. Jak se vůbec zrodil muž v klobouku? Proč jeho ikonickou roli málem nezískal Harrison Ford? A čím Spielbergův a Lucasův hrdina změnil podobu dobrodružného filmu? Tohle probereme v reportáži, kterou vám nabídneme v dnešní ranní mozaice už za pár minut. Ale zastavíme se třeba i v olomouckém divadle Tramtárie, které už více než 20 let dokazuje, že i nezávislá scéna může přicházet s odvážnými nápady. Je 6:07, za celý tým přejeme hezké ráno.
2: A hezký poslech, nejenom skladeb v podání Tria Parnassus, potom taky Jan Novotný a České tance Bedřicha Smetany nebo Gewandhaus Orchestr z Lipska. Část koncertína pro lesní roh a orchestr Karla Marie von Webera.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Herman Baumann z Gewandhaus Orchestr z Lipska a část koncertína pro lesní roh a orchestr Karla Marie von Webera.
1: Dnešní ranní vysílání odstartujeme v Paříži. Nejznámější pařížský hřbitov Père Lachaise zřejmě přijde o prominentního pohřbeného guatemalského držitele Nobelovy ceny za literaturu Miguela Angela Asturiase. Oznámil to guatemalský ministr kultury a spisovatelovi ostatky se letos vrátí do rodné země.
0: I tak pařížský hřbitov zůstane místem posledního odpočinku řady umělců od Jima Morrisona, Marcela Prousta po Oscara Wilda a Eva Montana.
1: Asturias dostal Nobelovu cenu za literaturu roku 1967. Stal se vůbec prvním středoamerickým spisovatelem, kterému se dostalo takové pocty.

0: pianista Jan Novotný a polka Fismol z českých tanců Bedřicha Smetany.
1: Olomoucké divadlo Tramtárie se bude stěhovat a bude se stěhovat do nového. Na začátku příštího roku by mělo otevřít v prostorách Hanáckých kasáren úplně nový divadelní prostor.
0: Nabídne lepší zázemí pro herecký soubor i diváky.
2: V Hanáckých kasárnách se pracuje a my po schodech stoupáme s ředitelem divadla Tramtárie Vladislavem Kracíkem do patra, kde v budoucnu diváci Tramtárie budou moci vidět řadu inscenací, které má divadlo na repertoáru. Zatím jsou tady úplně prázdné chodby. Teď už míříme přímo do těch prostor, kde bude divadlo sídlit.
3: A bude to přesně tady odtud, tady bude naše kancelář a tady ten prostor už v podstatě bude náš.
2: Slyšíme vrtačky.
3: Teď asi vstupíme do toho hlavního sálu s dobrou atmosférou a hlavně je to teda prostorné, protože se sem vejde 170 sedaček a to je ten hlavní důvod, proč se stěhujeme, protože Tramtárie má v tuhle chvíli 76 míst a potřebujeme, aby jich bylo víc.
2: Stojíme asi v místech, kde předpokládám bude divácká elevace a tady naproti nám se vybuduje jeviště. Co všechno tady poté bude, co vás všechno čeká, co všechno musíte sem doplnit, dodat, vybudovat, aby to bylo plnohodnotné divadlo, jak si Tramtárie představuje?
3: To je jednoduchý, v podstatě skoro všechno, protože to není původně kulturní prostor. Je to každopádně největší místnost, co v celých těchto kasárnách je a zkrátka musíme to tady všechno v podstatě postavit. No. Pracujeme se dvouma architektonickými studiama, to jedno patří přímo sem k tomuto domu. Má to pan inženýr Saliba, který je v podstatě hlavním investorem a majitelem této budovy, takže s tím spolupracuje jedno prestižní brněnské architektonické studio a za nás do toho vstupuje pan architekt Kříž a jeho studio Komplic a ty budou zpracovávat naše požadavky, aby ten výsledek byl tak, jak potřebujeme my.
2: Znamená to, že část vybavení, které máte ve Slovanském domě, kde doposud divadlo Tramtárie sídlilo, přemístíte sem, to znamená technické vybavení a tak dále, ale asi budete muset ten prostor ještě více doplnit, protože je mnohem větší a poskytuje mnohem větší potenciál k tomu třeba divadelnímu svícení, zvučení.
3: Tak v rámci našich omezených finančních možností to budeme různě kombinovat. Co bude dát použít z našich současných zásob, tak rádi použijeme, ale nebude to zdaleka stačit, takže ty nákupy budou asi jakoby velké. Je třeba říct, že ten náš technický park už je trošku taky takový jako historický, takže bude muset i jít naproti novým trendům a trošku to jakoby obnovit a koupit ty materiály modernější a tu techniku takovou, aby sloužila dnešním potřebám.
2: Co trápilo divadlo Tramtárie hodně, to bylo také nedostatek prostor takového toho zázemí pro herce, šaten a tak dále.
3: Tady ten prostor, který je určený divadlu Tramtárie, není jenom ten velký sál, ale je to 600 metrů čtverečních, takže je to opravdu jakoby velká plocha. Pro divadlo podstatná, protože divadlo není kino, to nestačí ta jedna místnost. Tam je potřeba velké zákulisí, velké skladovací prostory a to všechno tento prostor tady v centru nabízí. No.
2: Tak a teď jsme u toho, že náklady na přebudování těchto prostor na budoucí divadlo Tramtárie budou asi velké. Z jakých zdrojů se chystáte je financovat?
3: Pokusíme se nějakým způsobem své pomocí více zdrojově to ufinancovat. Do určité míry, a je to jako zásadní položka, že do toho finančně vstoupil právě investor Saliba, který nám to pomůže postavit ten prostor. Potom jednáme s městem a s krajem olomouckým. Samozřejmě vyjednáváme s nejrůznějšími olomouckými podnikateli, ať už těmi, co s námi dlouhodobě spolupracují, a potom scháníme samozřejmě i nové partnery. Součástí našeho financování je i sbírka na Doniu, kde jsme požádali a vyzvali naše fanoušky a diváky, aby nám přispěli, aby nám tady s tím jako monster projektem pomohli, a tak ta sbírka už 3 týdny běží a poběží až do konce června.
2: Říká ředitel divadla Tramtárie Vladislav Kracík z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.

0: Silva Fischerová, Vratislav Maňák, Josef Kroutvor nebo Kateřina Tučková.
1: Povídky současných českých autorů celý týden na Vltavě.
0: Od 8. června denně ve 13.30.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Charles-Marie Vidor a část z tria pro housle, violončelo a klavír hrálo trio Parnassus.
1: Ale teď už nastupuje legenda českého jazzu František Uhlíř a jeho tým. Hezké ráno.

0: kontrabasista, skladatel a taky kapelník, kterého odborníci řadí po bok světově uznávaných českých basistů Jiřího Mráze a Miroslava Vitouše. Přesně to je František Uhlíř. Hrál nám ve společnosti svých kolegů, mimo jiné Johna Scofielda, v 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V Evropské unii začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí migrační pakt, schválený v roce 2024. ETR má zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů. Součástí změn je také nový systém solidarity. Francie hostí mezinárodní setkání věnované dvoustátnímu řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. Francouzský minister zahraničí Jean-Noël Barrot na něj do Paříže pozval politiky z Izraele i Palestiny. Projednají možný vznik palestinského státu vedle Izraele. Konference má mimo jiné vydat doporučení pro nadcházející summit G7 ve francouzském Evianu. Banky a stavební spořitelny v Česku půjčily v květnu lidem na bydlení dohromady více než 38 miliard korun. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Částka je oproti dubnu o 15% nižší. Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit až do 12. prosince. Přehled všech změn najdou lidé na webu národního dopravce. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. A ještě počasí, čekejte oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno. Během dne potom postupně slabý déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Moravské divadlo v Olomouci právě dnes čeká poslední premiéra končící sezóny a bude to černá komedie Mladý Humble. Máme i další kulturní typy.
2: Na různých místech v Brně můžete potkávat nové sochy, malby nebo prostorové instalace, a to jako součást 10. ročníku uměleckého festivalu Brno Art Open.
1: Zpátky k divadlu. Poslední premiérou Městského divadla v Mladé Boleslavi v této sezóně bude konverzační komedie Blbec k večeři.
2: Jak už jsme informovali, po 6. v Západočeském muzeu v Plzni začíná jubilejní výstava Hurvínek 100.
1: A na závěr pro vás máme muziku. Pětidenní festival Brno Brass Fest na večer rozezní tramvajovou vozovnu v Brně Pisárkách. Netradiční koncert v industriálním prostředí nabídne spojení žesťové hudby a moderních stylů.

0: Teranova kolektiv v 6 hodin a 37 minut.
1: Čas neuvěřitelně letí. Přesně před 45 lety vstoupili do amerických kin dobyvatelé ztracené archy. Režisér Steven Spielberg v nich světu vůbec poprvé představil archeologa Indiana Jonese.
0: Dobrodruh s bičem a kloboukem se v prvním filmu vydal po stopách bajné archy úmluvy a soupeřil s nacisty.
2: Když se řekne archeolog, většina lidí si pravděpodobně nepředstaví vědce v laboratoři ani člověka s lopatkou na vykopávkách. Vybaví si klobouk, bič a Harrisona Forda.
3: Rozbité desky pozbírali a vložili je do archy. Když došli do Kanán, uložili archu na místo zvané Šalomounův chrám.
4: V Jeruzalémě.
3: Tam zůstala velmi dlouho, dokud náhle nezmizela.
2: Právě před 45 lety měl premiéru film Dobyvatelé ztracené archy, první dobrodružství Indiana Jonese. Archeologa, který místo klidného života na univerzitě bojuje s nacisty, hledá ztracené artefakty a pravidelně uniká smrti jen o vlásek.
5: Celý svůj život jste se honil po stopách našich předků. Archa je pokladem, o kterém se vám nezdálo ani v těch nejdivočejších snech.
2: Postava vznikla na přelomu 70. a 80. let, kdy si George Lucas a Steven Spielberg povídali o tom, že Hollywoodu chybí velký dobrodružný hrdina. Inspirovali se seriály, které sledovali jako děti. A Harrison Ford kvůli roli obětoval víc než jen pohodlí. V jednom z archivních záběrů z natáčení si dokonce sešívačkou připevňuje slavný klobouk k hlavě, aby mu během akčních scén nespadl. V pozdějších rozhovorech pak s úsměvem ukazuje do kamery drobné jizvy, které mu po tomhle netradičním řešení zůstaly.
6: My questions about it were many. Why am I wearing a leather jacket in the jungle?
7: Když mi poprvé ukázali Indiana Jonese, měl jsem spoustu otázek. Proč mám v džungli koženou bundu? Není tam náhodou horko? K čemu mi bude bič? A proč ten klobouk? Vysvětlili mi, že je to odkaz na dobrodružné filmy minulosti. Tak jsem řekl, dobře. A udělal jsem si tu postavu po své.
2: Dobyvatelé ztracené archy měli tedy premiéru v červnu roku 1981 a okamžitě se stali hitem. Diváky uchvátila kombinace humoru, napětí, exotických lokací i filmových triků. Třeba úvodní honička s obří kamennou koulí, ta byla vyrobená z laminátu, dřeva a omítky a Ford před ní skutečně utíkal. Spielbergovi se rekvizita tak zalíbila, že scénu ještě prodloužil.
8: And the winner is Michael Caan. For Raiders of the Lost Ark.
2: Film získal 4 Oscary a odstartoval sérii, která pokračovala dalšími 4 celovečerními snímky. Mnoho dnešních archeologů přiznává, že se o svůj obor začali zajímat právě díky tomuto filmu. Na velkém plátně můžete Indiana Jonese vidět 11. července, a to v pražském kinu Kavalírka. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava a ranní mozaikou. Minuta zbývá do 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A dnes na večer má na malé scéně libereckého divadla FX Šaldy premiéru inscenace Žítkovské bohyně. Je to podle stejnojmenného románu spisovatelky Kateřiny Tučkové. Mimochodem reportáž uslyšíte v dnešní mozaice přibližně za hodinu.
0: A Kateřina Tučková je také autorkou povídky Tichá pomoc, která vypráví o tajné organizaci Stillehilfe, pomáhající bývalým aktivním nacistům.
2: Založena byla roku 1951 a její hlavní představitelkou je Gudrun Burwitz.
0: Dcera Heinricha Himmlera, které se přezdívá Naci princesina.
3: Stalo se to během jednoho odpoledne, kdy měla Ada, jako obvykle za hezkého počasí, servírovat svačinu v zahradním altánu. Aber es war noch in Prag, dolehlo k Adě, než se přiblížila natolik, aby penzisté stichli. Vždycky měla pocit, že si od nich, od pečovatelů, udržují chladný odstup. Možná proto, že většina z nich byli gastarbeitři z východu, kteří si zasloužili jen tiché pohrdání. Možná proto, že ti starci byli celý život zvyklí na luxus, do něhož pevné vymezení rolí patřilo. A nebo proto, že se bavili o něčem, co neměla slyšet. Na každý pád to bývalo Adě nepříjemné. A tak i teď obsloužila frau Ehezin, která jediná k ní zdvihla usměvavou tvář, co nejrychleji, a pak si odběhla po svých. Když ji však toho večera ukládala, napadlo jí zmínit se, že je z Prahy. Frau Ehezin vzrušeně vydechla a k Adinu překvapení česky řekla: ach, Prák, vyprávěj mi o Prák, byte.
0: Celý týden vám o 1:30 nabízíme povídky současných tuzemských autorů a tentokrát to bude text Kateřiny Tučkové Tichá pomoc, konkrétně zítra.
2: A za chviličku nabídneme text nebo respektive úvahu publicistky Aleny Šajnostové a zamyslí se třeba nad domácími spotřebiči, ale detaily za pár minut.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovítské varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

0: Singapur Symphony Orchestra, první část Světy z baletu Světlý pramen Dmitrije Šostakoviče.
1: Nemáte občas pocit, že technologie nám sice mají usnadňovat život, ale zároveň nás stále víc zahlcují příkazy, kontrolou a různými upozorněními? Myslím, že tenhle pocit sdílím společně s publicistkou Alenou Šajnostovou.
2: Musím dát za pravdu škarohlídům. Veřejný prostor hrubne. Možná už není tak časté, aby na dámu vilně pokřikoval kde který zevl na ulici. O to častěji ale pískají, břinkají a dokonce tykají všemožné přístroje, cedule a automaty. I projít vlastní domácností znamená málem prodrat se uličkou hanby. Pračka nedopere a myčka nedomyje, aniž by to nedali na vědomí hlasitým kvičením. Budou je vyluzovat tak dlouho, dokud se nezvednete a nepůjdete zmáčknout off. Neflákej se, kůželína, a pojď si to sklidit. Vysílají ty podlé stroje podprahový vzkaz. Co jsi navařil, to si taky sněz, cinká mikrovlnka. Píp, volá rychlovarná konev. Máš tu svých 85 stupňů, pojď si ten čaj okamžitě zalít. Úklidový robot rovnou mluví. Úklid dokončen, vracím se do nabíjecí stanice. Chápu, každý chceme někdy pochválit, ale musí si o to říkat několikrát týdně. Ba ani kávovar nevyrobí presíčko jen tak. Vysyp odpad, poroučí si. Potom zase doplň vodu. Prázdný zásobník, vymýšlí si v zápětí a nakonec se líně protahuje. Systém se zahřívá. Chytne vás dopal a vyrazíte z kanceláře na Turka do bufetu, ale ve dveřích vás zarazí kvil alarmu. No jasně, zapomněli jste v tom ajfru zavřít okno. Říkává se, že poslední baštou soukromí, posledním bezpečným útočištěm moderního člověka je jeho auto. Azyl před všudy přítomným peskováním a okřikováním, ale ani ono neposkytne. Dokonce je to tím horší, čím je vůz modernější. Kde jsou škodovičky mého mládí, které na nejvýš plačtivě zapískaly, když jim docházel benzín? Dnešním krasavicím nevoní žádný opomenutý blinkr, žádné 3-4 kilometry povolené rychlosti navíc, žádné vybočení z jízdní dráhy, všechno hned protivně komentují. Navíc se spikli se všemožnými návěstidly, značkami a signály, které náš únik do zdánlivé svobody provázejí. Uprav rychlost, drž se vlevo, dodržuj odstup. Po takové kanonádě pak prosté sdělení překročená hmotnost zní jako balzám, i když není lehké nebrat si je osobně. Bylo by možná milejší nechat pro příště auto doma a místo toho jet tramvají. Jenže je to tu zas. Nejedeš na černo? Hrozí cedulka u dveří. Komu tykáš, plechovko? Zabručíte si tiše a jdete si pokorně sednout. Snad vás teď chvíli nebudou sekírovat, aspoň než dojedete na konečnou. Kam se hrabe Sigmund Freud a jeho krotké superego? Vnitřní hlas dávno ovládl vnější prostor a bez neustálého hlasitého připomínání pravidel už není kam se hnout. V dystopické vizi vidím hrdinu, který s výkřikem nemohu již dál, popadá kladivo a rozbíjí na padrť všechny ty blikající a kvílející signály, vypíná jističe a strhává k zemi cedule. Všichni ti dozorci a nadháněči moderního věku konečně utichají. Ale je tu i druhá vize, ve které hrdina vchází na scénu zlehka a ladně jako rokokový učitel tance. Úsměv, několik elegantních gest a presovač náhle úslužně špitá. Neračte se hněvat, milostivá, ale v zásobníku postrádám dostatek vody na váš lahodný mok. A návěstidlo hlesne. Přijměte moji poníženou omluvu, vzácná paní. Obtěžovala byste se sejmout svou krásnou nožku z plynu. Hned by to ve veřejném prostoru vypadalo jinak a i to kafe by líp chutnalo.
1: Třeba moje pračka, to je dokonalý příklad toho, o čem mluví dnešní fejeton Aleny Šajnostové. Nejenom, že se po skončení programu připomene, ale ještě si k tomu zahraje fanfáru. Takže i obyčejné domácí spotřebiče už tiše neplní svou práci. Musí na sebe hlasitě upozornit, přivolat nás a dát najevo, že čekají na naši reakci. No a teď už nabízíme Rolanda Kyrka. A ještě chvilku, 4 minutky a bude tu 7.

0: Svěž svou mysl tváří v tvář literárním osobnostem. Festival Knižní lázně. Ambasadorky Dora Kaprálová, Vica Kerekeš a současný literární svět. Autorská čtení, rozhovory, stand-up, Zea živě, art kafe, diskuze a populární knižní trh. Festival malých nakladatelů, knihkupců a čtenářů. Knižní lázně od 18. do 21. června v Mariánských lázních. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Příjemné páteční ráno, máme tu 7 hodinu.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Novelu stavebního zákona čeká finální schvalování. Americký prezident zrušil plánované bombardování Íránu. Dohodu s Teheránem podepíšou Spojené státy o víkendu. Městské divadlo Brno hostí festival Dokořán pro hudební divadlo. A čekejte během dne oblačno až zataženo, občas s deštěm a nejvyššími teplotami 13 až 18 stupňů Celsia. Sněmovna poslala k závěrečnému schvalování vládní novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit povolovací procesy. Norma počítá třeba se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Návrh kritizuje opozice.
6: První a druhé čtení zabralo poslancům dohromady téměř 25 hodin. Několikrát se k novele vracely i výbory. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO se tak nestihne původní termín účinnosti od 1. července.
7: Účinnost budeme řešit, nicméně já budu navrhovat účinnost po schválení zákona.
6: Opozice varuje před kolapsem stavebního řízení. Podle místopředsedkyně Pirátů Kateřiny Stojanové hrozí, že odejde řada zkušených úředníků.
8: Nevíme, jak bude vypadat ta konečná síť podoby stavebních úřadů. Nevíme, kde vezmeme potřebné zaměstnance. Nevíme, kolik ta reforma bude ve skutečnosti stát.
6: Koaliční i opoziční poslanci k novele nahráli zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Koalice chce zákon poslat do Senátu ještě před sněmovními prázdninami. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
5: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa podepíšou dohodu s Íránem o víkendu v Evropě. U podpisu má být viceprezident J.D. Vance. Šéf Bílého domu to oznámil krátce poté, co zrušil avizované noční bombardování Íránu. Hormský průliv, který teď blokují USA i Írán, se podle Trumpa otevře hned po podepsání dohody.
9: Cena ropy začne klesat. Myslím, že dokonce níž, než byla předtím. A když jde dolů ropa, tak jde dolů i všechno ostatní. A hlavně máme dohodu, že Írán nikdy nebude mít jadernou zbraň, což byl celý smysl toho, čím jsme si museli projít.
5: Íránská diplomacie potvrdila, že velká část dohody je hotová. Teherán ale ještě nepřijal konečné rozhodnutí. V Brně dnes začíná festival hudebního divadla Dokořán. Do úterý návštěvníci na scénách Městského divadla Brno uvidí 10 muzikálových představení. Kromě tuzemských inscenací nabídne přehlídka taky zahraniční tvorbu, jak doplňuje mluvčí divadla Kateřina Vyžďová.
10: Konkrétně právě ze zahraničí letos přijede soubor z chorvatského Varaždinu s komorním rokovým muzikálem Vražedná balada a dále bratislavské divadlo Nová scéna s autorskou muzikálovou biografií o životě Richarda Millera s jeho písněmi Miller – Život na dva ťahy a stane se zahajovacím představením celého festivalu.
5: Celý festival zakončí veřejná debata o současném stavu hudebního divadla v klubu Městského divadla. Publikum Moravského divadla v Olomouci dnes čeká poslední premiéra končící sezóny s názvem Mladý Humble. Režie této černé britské komedie, scénáristky a dramatičky Charlotte Jonesové se ujal Pavel Kek. Podle něj je inscenace parafrází Shakespeareova Hamleta.
11: Je to, teď to bude znít trochu nadsazeně, ale svým způsobem to pravda je, Hamlet 21. století. Hamlet se nemenuje Hamlet, ale Felix. Není to Kralevic dánský a nepřijíždí na Elsinor, ale je to teoretický astrofyzik a vrací se do svého rodného domu. Ta podobnost je zásadní v tom, že se vrací na pohřeb vlastního táty.
12: Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno. Během dne potom postupně slabý déšť a nejvyšší teploty od 13 do 18 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku až 20. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Hezké ráno jsou příběhy, které umí překročit hranice knížek a získat potom nový život na divadelním jevišti. No a tak v Liberci právě dnes na večer ožijí vůbec poprvé žítkovské bohyně. Divadelní adaptace slavného románu Kateřiny Tučkové, která vznikala i za autorčiny spolupráce. Nás zajímá, jak se podařilo převést jeden z nejúspěšnějších českých románů posledních let právě na jeviště. Odpověď dáme ještě v této hodině. Potom si taky připomeneme 90 let výroby letadel v Kunovicích. Historie tamního závodu začala v době rostoucího ohrožení nacistickým Německem a nakonec dala vzniknout strojům, které se proslavily daleko za hranicemi Československa. A zamíříme i do Brna. Právě tam Národní divadlo uvede premiéru operetní klasiky Netopír. Tak ať se vám hezky poslouchá.
2: Ať se hezky poslouchá taky hudební výběr klasiky a jazzu, třeba Wilhelm Friedemann Bach, Antonio Vivaldi nebo Eva Olmerová s tradicionál jazz studiem Pavla Smetáčka. Jako první Edward Elgar a hraje nám London Philharmonic Orchestra.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: První část serenády pro smyčcový orchestr Edvarda Elgara hrál nám London Philharmonic Orchestra.
1: Johannu Strausovi mladšímu se občas říká Král valčíků. Dílo tohoto rakouského hudebního skladatele si vyhlédlo Národní divadlo Brno, i proto, že v loňském roce uplynulo 200 let od jeho narození.
0: Nastudovali jeho nejslavnější operetu Netopír. Režisér Vojtěch Oranič přináší do Janáčkova divadla vlastní adaptaci, která má původní humor 19. století přiblížit dnešnímu divákovi.
1: A tak poprvé uvidí diváci ten známý příběh o záměně identit dnes večer.
2: Gabriel Eisenstein si má odsedět 8denní trest ve vězení. Místo toho se nechá svým přítelem Falkem přemluvit, aby poslední noc na svobodě strávil na bále, což mu podle jeho představitele Richarda Samka není cizí.
3: Je to floutek, lehkomyslný, že jo, záletník, myslím, že požitkář a dost sobecký, protože slušný člověk jako chlap by se takhle ke své ženě Rosalindě nikdy nechoval. On ji bezostyšně lže do očí a myslí si, jak je to všechno v pořádku a že si může vjet na mejdan a s hodinkama tam oblbovat dámy.
4: Dámské.
5: Koupil jsem jen okranotníka, abych je mohl věnovat nějaké krásné umělkyni, jako projev úcty.
4: Příští týden mě čeká debut.
3: Jsou krásné a jsou elegantní a vypadají velice honosně, tudíž každý člověk, který je uzří, zbystří a myslí si, že tento člověk bude nejspíš zámožný, když má takové hodinky. Dnes člověk balí ženu na Ferrari, tak já to dělám na hodinky.
2: Celá opereta je pomstou doktora Falkeho, kterého kdysi Eisenstein opil a veřejně zesměšnil, když ho nechal jít městem v kostýmu netopíra. Režisér Vojtěch Oranič se snažil najít význam tohoto převleku.
6: Vlastně je to LGBT komunita, která jako symbol poznávací nosí právě brože z netopíry. Přes den mají svůj život v té normální společnosti převrácený vzhůru nohama a jenom v noci můžou létat.
2: Příběh o pomstě a nevěře se odehrává ve třech dějstvích, se kterými se proměňuje také scéna.
6: Já jsem právě došel k tomu, že Falke je gay, takže když byl na maškarním plese, vzal si kostým netopíra, takže všichni z LGBT komunity věděli. Takový vlastně nechtěný coming
5: out. Já se předlétl samotnýho doktoru za netopíra. Hodně jsme tam toho spolu vypili.
6: Prvním jednání je naše scéna opravdu malinkatý pokojík manželů Eisensteinových. Naše velké jeviště Janáčkova divadla je smrštěné, je intimní. Ve druhém jednání se to otevře do plesového sálu se schodištěm a s průhledem do herny. A ve třetím jednání všechno vybavení mizí a jsou tam jenom bříže a jsme ve vězení.
2: Na rozdíl od radikálních změn na jevišti se hudební partitura neustále vrací k jednotlivým tématům, vysvětluje dirigent Ondrej Olos.
7: Funguje jako celok, protože hudobně sa jednotlivé situácie viažú na hudobné motívy. Či už je to téma toho bálu, o ktorom sa bavia, keď sa už na tom bále ocitnú, tak vždycky Strauss hudobne rámcuje tieto najzásadnejšie momenty, ktoré sú už v tej predohre citované.
2: Klenot klasické vídeňské operety uvidí diváci v brněnském Janáčkově divadle do prázdnin pouze čtyřikrát. Znovu se na jeviště vrátí v říjnu. Kristýna Sedláčková, Český rozhlas.

0: Katedrála, jak ji neznáte.
1: Dominanta Prahy. Architektonická ikona i národní symbol.
0: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje svatovítský chrám, co by model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
1: Ve víkendové příloze každou sobotu.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Wilhelm Friedemann Bach, Il Fondamento, orchestr, který hrál první část symfonie F-dur.
1: Před 90 lety, konkrétně 11. června roku 1936, začala v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku stavba továrny pobočného závodu společnosti Avia Letňany.
0: Vedly k tomu události před druhou světovou válkou.
1: No a přesně takhle začala tradice výroby letadel, která u nás trvá dodnes.
2: Du jetzt eine Stimme ab, wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
3: Začalo to vlastně u Hitler, jak bylo nebezpečí, že nás přepadnou, že Němci nás nikdy neměli rádi o nepaměti a že veškerý průmysl byl v Praze, takže půjde na Moravu.
4: Připomíná Jaroslav Olbert, který se historii kunovického podniku věnuje téměř 35 let, že za jeho vznikem stála hrozba okupace tehdejším nacistickým Německem.
3: V Kunovicích měla být vlastně fabrika na takové úrovni, měla dělat to samé, co dělala Avia přímo v Letňanech. Vyrábět hlavně stíhačky B-534, ale vznikla z toho opravdu letadel. A před okupací se opravilo 85 kusů letadel naší armády.
4: Letouny se v Kunovicích opravovaly i za války. Samotná výroba letadel pak začala v roce 1949. Od té doby dělníci vyrobili tisíce letadel. Mezi nimiž byly mimo jiné typy jako C-11, Blaník, Delfín nebo Čmelák. Prvním letounem s vlastní kunovickou konstrukcí byl L-200 Morava. Ten zdaleka nejslavnější, ale přišel v roce 1969.
5: V kunovickom závodě Lit prebíhají zkoušky nového československého dopravného letadla L410.
4: Na výrobě legendárního letounu se podílel i Jaroslav Olbert, který v letu pracoval 42 let.
3: 16. dubna 1969 viděl jsem to na vlastní oči. Byl vlastně první zálet, byl ohromný déšť. Bylo to takové problematické, protože jeden motor přestal pracovat, tak vlastně velký ze svinkou museli s tím lichce přistát. Dostali ohromné hobla, mokří byli celý. Pochopitelně se to muselo i oslavit.
4: V různých obměnách v Kunovicích zatím vyrobili téměř 1300 kusů tohoto unikátního dopravního letounu, který úspěšně létá po celém světě. Jeho největší přednosti vyzdvihuje ředitel Leteckého muzea v Kunovicích Martin Hrabec.
6: To letadlo je nadčasová konstrukce a do dneška je pořád jako etalonem ve své kategorii. Jo. Má krátký vzlet, přistane to všude a funguje bezvadně od minus 50 až do plus 40 stupňů Celsia. Jak za polárním kruhem, třeba na Sibiři a podobně, tak stejně tak v jihovýchodní Asii nebo v Jižní Americe.
4: Kdo by se chtěl více seznámit s 90-letou historií výroby letadel v Kunovicích a podívat se, jak se dnes vyrábí nové generace 410, tak společnost Aircraft Industries, jak se dnes podnik jmenuje, v sobotu pořádá Den otevřených dveří. Z Kunovic Michal Sladký, Český rozhlas.

0: Jimmy Van Heusen a skladba It Could Happen to You, tak ať se vám dnes přihodí jenom to nejlepší. Máme pátek 12. června a 7:30. Příjemné ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa podepíšou dohodu s Íránem o víkendu v Evropě. U podpisu má být viceprezident J.D. Vance. Šéf Bílého domu to oznámil krátce poté, co zrušil avizované noční bombardování Íránu. Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Koaliční i opoziční politici k ní ve druhém čtení podali zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Třetí, tedy závěrečné čtení, by chtěla koalice stihnout ještě před sněmovními prázdninami. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za ANO se dnes setká s končící státní zástupkyní Petrou Lastoveckou, která minulý týden po 25 letech rezignovala. Zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Papež Lev 14. dnes skončí svou návštěvu Španělska. Na ostrově Tenerife mimo jiné navštíví centrum pro migranty. Už včera uprchlickou krizi označil za zkoušku svědomí, hlavně pro Evropu, a vyzval mezinárodní společenství ke spolupráci při pomoci migrantům. A čekejte oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno. Během dne potom postupně slabý déšť. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku až 20. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, začíná sezóna kulturních festivalů, celá řada z nich už je v plném proudu, některé teprve začnou, třeba dnešní večer nabídne hned několik pozvánek do světa hudby, divadla, tance, ale i historie.
2: V Litomyšli se koná 68. ročník Smetanovy Litomyšle, jednoho z nejprestižnějších hudebních festivalů u nás.
1: Až do začátku července přinese operní představení, koncerty, tanec i výtvarné umění a slavnostní zahájení obstará Česká filharmonie pod vedením amerického dirigenta Davida Robertsna.
2: Pokud máte rádi současné pohybové divadlo, zaměřte do Domu tanečního umění v Praze. Maďarský soubor Royal Ballet Fehérvár tam uvede inscenaci Minutu po minutě.
1: Nevšední program potom nabídne Pražský hrad. V rámci Mezinárodního dne archivů se veřejnosti otevřou místa, kam se běžně nepodívá. A to například archiv Pražského hradu anebo archiv kanceláře prezidenta republiky.
2: V Brně potom začíná hudební divadlo, festival hudebního divadla Dokořán, který během několika dnů nabídne 10 muzikálových inscenací a přehlídku toho nejlepšího, co současná scéna nabízí.

0: Antonio Vivaldi, Fabio Biondi a Europa Galante v části koncertu pro housle a další nástroje.
1: A teď pozvánka do divadla. Návštěvníci malé scény libereckého divadla FX Šaldy uvidí premiéru hry Žítkovské bohyně podle knížky Kateřiny Tučkové.
0: Příběh o ženách s výjimečnými schopnostmi, které žily v čarovné horské krajině na Žítkové, vychází z pravdivých událostí.
1: A je to, myslíme tím, ta dnešní premiéra, taky poslední premiéra letošní sezóny divadla FX Šaldy.
2: Vysoko v kopcích Bílých Karpat žily odedávna ženy obdařené výjimečnými schopnostmi, uměly léčit, poradit v nesnázích a taky prý viděly do budoucnosti. Příběh žítkovských bohyní podle stejnojmenné knihy autorky Kateřiny Tučkové zahraje soubor libereckého divadla FX Šaldy.
3: Je přitažlivé to, jak postupně odkrývá svoji minulost. Jsou věci, které mohly klidně zůstat utajeny, ale nezůstaly a proto se začaly dít ty věci. Které se děly.
2: Řeč je o postavě Dory, která patří k posledním z rodu žítkovských bohyní. Jejich umění se ale nenaučila. V příběhu pátrá po rodinném osudu. Její představitelkou v liberecké adaptaci je herečka Veronika Korytářová.
3: Já si intenzivně pamatuju, když jsem ten román četla. Měla jsem tehdy doma malé miminko. Krádla jsem si ty chvíle, kdy konečně malá usnula a já jsem si opatrně rozsvítila malou lampičku a takřka pod peřinou jsem si ten román četla. A bylo to opravdu krátce po vydání, takže je to 14 let. Mě na Kateřině, když jsem zjistila, kolik je let, tak mě to fascinovalo. Bylo to pro mě k nevíře, že někdo je schopen napsat tak komplexní příběh. Já jsem se jí hluboce poklonila už tehdy, no a na zkušebně jsem to udělala reálně. A myslím si, že to je výjimečná spisovatelka na české scéně.
4: Bohyně! Konečně k nám na Bedovu přišla nová bohyně!
2: Podle režisérky inscenace Diany Šoltýsové, autorka knihy Kateřina Tučková libereckou dramatizaci s tvůrčím týmem konzultovala, doplňuje Šoltýsová.
5: Mám velice ráda ženské divadlo. Ještě tím, že jsem herečka, tak jsem vždycky trpěla tím, že herečky nemají dost příležitostí. Na tom je ještě jako muži. Vždycky mi přišlo, že muži mají mnohem zajímavější role. Taky jsem 9 let učila na herecké škole a měla jsem v ročníku vždycky víc žen v žítkovských bohyních. Nakonec máme muže 2, ale Jakoubka úplně nebereme jako muže, bereme ho jako duši té inscenace.
2: Zmíněného Jakoubka zahraje Michal Květák. Proč je postava důležitá, vysvětluje dramaturgyně Lenka Chválová.
6: Ten příběh vyžaduje kromě mužských postav jednu úplně nevinnou chlapeckou postavu a to je ten postižený bratříček Dory Jakoubek. A to jakoby nemá být postava úplně mužská, ale spíš napůl dětská.
2: Kniha se od svého vydání v roce 2012 dočkala hned několika dramatizací.
6: My jsme si vybrali dramatizaci, kterou vytvořili moji kolegové Kateřina Dušková a Jiří Janků pro Východočeské divadlo v Pardubicích, protože já jsem ji viděla a ten příběh zachytila velice dobře jevištně. Miluju postavu, kterou tam přinesli navíc a to je kopanická Madonna.
2: Atmosféru celé inscenaci dodá taky decentní, ale promyšlená scéna, přibližuje režisérka Šoltýsová.
5: Je tam v podstatě jenom písek nebo půda a velice jako silné dvě stěny. Když jsme s Agněškou Oldak Pátou scenografkou přemýšleli o tom konceptu, tak jsme si zvolili tenhle úplně jednoduchý princip, takový až antický trochu, protože já hrozně ráda pracuji s chorem. Postavy konkrétní mizí a zůstávají mi přesně jenom taková torza žen. Ženy se stávají součástí scenografie.
4: Naučím tě všemu, čemu mě naučila moja mama a Juza s její mama. Naučím tě, jaká zelina pomáhá při jaké nemoci. Všechno, co znám a vím, tě naučím.
2: Páteční premiéra v Malém divadle začne v 19 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: 40-letý dirigent, šéf Symfonického orchestru Českého rozhlasu Petr Popelka. No a jak říká nynější šéf dirigent Vídeňského symfonického orchestru a do letošního dubna také šéf dirigent a umělecký ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu, jeho kolegové dirigenti se shodnou, že je to jeden z nejflexibilnějších a také nejlepších operních orchestrů světa.
1: Rozhovor s Petrem Popelkou si můžete přečíst a taky poslechnout na zpravodajském serveru iRozhlas.cz.

0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Vojtěchem Spurným v 9. ze 12 minutů pro orchestr od Josefa Haydna.
1: Vizitka. Tentokrát přijde Jan William Drnek, autor knihy Katedrála svatého Víta, kamenná koruna království. Zaměřuje se na panoramatické a také velkoformátové fotografie ve vysokém rozlišení.
0: Budeme se ptát třeba na to, jestli dokáže detail odhalit o katedrále něco podstatného, co nám třeba její monumentální celek běžně zakrývá.
1: Nás ale bude zajímat i to, jak se mu zachycovala místa katedrály svatého Víta, která zůstávají skrytá i většině jejich návštěvníků. Vizitka fotografa Jana Williama Drnka začíná u nás na Vltavě po 10. dopoledne.
0: A zůstaňte i s ranní mozaikou, protože už kolem 8:30 budeme o tuhle mimořádnou publikaci soutěžit.

0: část z fantazijních kusů opus 73 Roberta Schumana v ranní mozaice v pátek 12. června.
1: A jsme moc rádi, že celý tento týden přijal takový ten nelehký úkol vybírat poetické texty do našeho básnění písničkář, hudebník, spisovatel, překladatel Vladimír Merta. Dnes v závěru básnění uslyšíme jeho vlastní text.
2: Básnění.
3: Bohdan Bláhovec v Kaštanu pořádal neformální setkání mladých básníků. Vyzval mě, abych se jako divák taky zúčastnil. Postavil mě tak před úkol bez pomoci kytary odrecitovat text, kterému sám vlastně moc nerozumím. Vzácná příležitost porovnat mladický text s díly mladých kolegů, kolegyň. Na mysl mi přišlo trochu si zahrát na někdejší nedělní chvilky poezie a ejhle, objevil jsem v sobě špatného herce, recitátora. Vladimír Merta ze zadu. Klaněl jsem se jí jak šašek ve tmě, chytla mě Big Beatová fúrie. Duněla děla, Madonna decibela ve mně viděla víno, které s téblem vypije. Padl jsem jí jako list k nohám a žebral na kolenou oradu. Vyjekla zadarmo nechci, prodám. Jdi stále dál, někdo tě střelí ze zadu. Rachot padajících mostů, metalizovaný cit. Popelníky ega po odchodu hostů, sektorovaný blahobyt. Kdo navíc, kdo přijde po nás, kdo nás odstřelí ze zadu? Mluví se o nich? Ne, o nás. Chudák i milionář žebrá o radu. Málo kdo má u sebe navíc, než kolik mu dali sudičky. Na tlustě namazaný krajíc sedají padlé duše bludičky. Je nás už na světě tolik, že jeden druhému krademe náladu. Světec, narkoman, politik, alkoholik. Ti všichni na nás míří ze zadu. Polikáš prach písečných bouří, reflektor stráže tě ze tmy rve. Hvězdy na hladině louží, tetelí vesmír celý rudý od krve. Madonna decibela tě sráží k zemi. Prosíš ji na kolenou naposledy o radu. Umlátí tě k smrti, o žádné neví. Podává ti ruku a v ní drží pistoli. Jdi stále dál. Střelíš si taky na někoho ze zadu?
1: Ze zadu. To je jedna z básní Vladimíra Merty. Vydal ji už roku 2013. Pokud si chcete ještě báseň přečíst znovu, najdete ji ve sbírce Mimo.
0: Pražské divadlo ABC chystá českou premiéru inscenace Zpráva o stavu manželství. I o tom se zmíníme ve zprávách v 8 za 5 minut.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Ode dneška začíná platit migrační pakt Evropské unie. V Paříži začíná konference o dvoustátním řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Mexičané zahájili fotbalové mistrovství světa přehlídku aztécké kultury na stejnojmenném stadionu. A čekejte oblačno až zataženo, občas s deštěm a nejvyššími teplotami 13 až 18 stupňů Celsia. V Evropské unii dnes začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic.
3: Migranti na vnějších hranicích Evropské unie budou podle nových pravidel automaticky procházet takzvaným screeningem. Žadatelé o azyl z bezpečných zemí pak podstoupí zrychlenou hraniční proceduru. Rozhodnutí o případném návratu do země původu by v jejich případě mělo padnout v rámci několika týdnů. Dnes se na základě migračního paktu spouští také takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládání migrační situace. Finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Paříž hostí mezinárodní konferenci o řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na ní pozval politiky i zástupce občanské společnosti z Izraele a Palestiny. Jeden budou o možném vzniku samostatného palestinského státu vedle Izraele.
4: Konference navazuje na loňské pařížské mírové fórum, během kterého na 300 Izraelců a Palestinců podpořilo dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Ministr zahraničí Jean-Noël Barrot loni v červnu ohlásil, že je Francie odhodlaná uznat stát Palestina, což o pár měsíců později udělal prezident Emmanuel Macron. Palestinský stát uznali taky další země jako Británie, Austrálie, Kanada nebo Portugalsko. Cílem konference je mimo jiné vydat doporučení pro nadcházející summit G7 ve Francii. Evianu. Vztahy mezi Francií a Izraelem se dlouhodobě zhoršují. Francie v uplynulých dnech zakázala vstup izraelskému ministrovi financí Smotričovi, který aktivně podporuje anexi západního břehu Jordánu. Už dříve Paříž zakázala vstup taky izraelskému ministrovi pro národní bezpečnost Itamaru Ben-Gvirovi. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
2: Čeští fotbalisté do mistrovství světa vstoupili porážkou 1-2 s Koreou. Česká reprezentace se vrátila na mistrovství světa po 20 letech. Slavnostní zahájení mistrovství se odehrálo na aztéckém stadionu v Mexico City. A ten vstoupil do historie jako první, kde se hraje už třetí šampionát.
5: Mexičané světu předvedli svou aztéckou kulturu a když po zahajovacím ceremoniálu zmizeli z plochy umělci, užilo si 80 tisíc šťastlivců přímo v ochozech návrat mundialu na aztécký stadion po 40 letech. Někteří na letošní velmi drahé vstupenky šetřili několik let a pro většinu Mexičanů byly nedostupné. Eber bydlí několik ulic od stadionu, byl na zápase při šampionátech, které se tu hrály v roce 1970 i 1986 a teď mu lístek daroval syn, jinak by na něj Eber neměl. Část Mexičanů v okolí stadionu demonstrovala proti vládě za lepší pracovní podmínky. Z Mexico City Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: V kavárně pražského divadla ABC bude mít českou premiéru Zpráva o stavu manželství. Novelu Nika Hornbyho režíruje Jakub Šmíd. Manželský pár v poradně představují Beata Kaňoková a Petr Konáš.
6: Prosím, milá Luis, užijte si to. Máte nárok na 10 premiér, jestli chcete.
7: V manželských poradních nic takového neřeknu.
8: Nová inscenace Zpráva o stavu manželství městských divadel pražských je o kolabujícím vztahu Toma a Louise. Před párovou terapií pravidelně mluví o svých problémech.
7: Ty jsi hlasoval pro ten zatracený Brexit? Navzdory všem těm hovorům, které jsme o tom vedli?
8: Herci se výjimečně nepohybují na klasickém jevišti, ale v kavárně divadla ABC.
9: Není potřeba nějakým způsobem přehrávat a můžeme si dovolit nějaký autentičtější, civilnější herectví.
8: Vysvětluje režisér Jakub Šmíd. S herci má za sebou měsíc zkoušení. Výsledek představí publiku 13. června od 19 hodin v pražském divadle ABC. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy polojasno. Během dne potom postupně slabý déšť a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku čekáme až 20. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, načínáme další hodinu našeho ranního kulturního servisu. Jak vypadá katedrála svatého Vísta z míst, kam se běžný návštěvník nikdy nepodívá a jaké detaily skrývá jedna z nejvýznamnějších staveb tuzemských dějin vysoko pod střechou nebo v útrobách věží a mezi kamennými ozdobami? Takovéhle pohledy nabízí mimořádná obrazová publikace Katedrála svatého Víta, Kamenná koruna království. A právě tuhle velkolepou obrazovou publikaci můžete získat v naší soutěži. Budeme soutěžit přibližně za půl hodinky, tak si připravte e-maily, protože stačí správně a taky rychle odpovědět na otázku, kterou už pro vás máme připravenou. No ale tím naše putování za uměním rozhodně nekončí. My se společně vydáme taky do Salmovského paláce na Pražském hradě. Jeho příběh sahá až na počátek století 19., který dnes ukrývá pozoruhodnou expozici asijského umění právě v Salmovském paláci, totiž sídlí Národní galerie Praha. A z Prahy se přesuneme i do Litomyšle, tam zase na večer slavnostně odstartuje festival Smetanova Litomyšl. Chystáme pro vás rozhovor s panem ředitelem.
2: A co z hudby? Georg Friedrich Händel nebo Jiří Imlouf, taky po půl deváté, a k tomu Jaroslav Křička. Na úvod George Gershwin, rek pro klavír v úpravě pro orchestr s improvizačními vstupy klavíru. 6 minut po 8 ráno.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: George Gershwin, arek pro klavír Stefano Bolány s Gewandhaus orchestrem z Lipska a řídil Ricardo Šaj.
1: Druhý nejstarší hudební festival u nás, tak to je Smetanova Litomyšl. Startuje právě dnes a letošní ročník nese téma natura. Propojuje program inspirovaný přírodou, krajinou i vztahem člověka k okolnímu světu.
0: Festival zahájí Česká filharmonie pod taktovkou Davida Robertsna. Návštěvníky čeká v následujících dnech také Londýnský symfonický orchestr s Antoniem Papánem, Collegium 1704, basbaritonista Brinterfell nebo Gershwinova opera Porgy a Bess.
1: A krátce před zahájením festivalu organizátoři oznámili, že se od roku 2028 stane prezidentem Smetanovy Litomyšle dirigent Jakub Hrůša. Náš kolega Daniel Jäger i o tom mluvil se šéfem Smetanovy Litomyšle Michalem Metkem.
2: Námluvy s Jakubem Hrušou probíhaly téměř 5 let. Volba padla právě na něj, protože úplně úžasně spojuje jak symfonický, tak operní svět tím, že se stal šéf-dirigentem Královské opery a že se stane v roce 2028 taky šéf-dirigentem a hudebním ředitelem České filharmonie, čímž se zase víc přitáhne kariérně k České republice. Tak nám přišel vlastně ideální volbou, jak naplňovat ambici Smetanovy Litomyšle v tom smyslu, pakliže máme vizi, že ten festival chceme zapsat na evropskou mapu festivalu, tak jako Hruša bude tím ideálním parťákem do týmu a pomocníkem v té ambici.
3: Jak konkrétně by se podle vás mohla Smetanova Litomyšl v příštích letech více prosadit na evropské kulturní mapě?
2: Tak já nechci prozrazovat konkrétní tituly, které plánujeme, ale vlastně smyslem naší mise a dalšího rozvíjení toho festivalu bylo trošku pomoci zvýšit úroveň těch operních počinů, které v České republice zaznívají a které se zkvalitňují vlastně na všech českých scénách. Takže i pro festival jsme chtěli připravit speciální nastudování oper, nejenom těch smetanových. Chtěli bychom se věnovat operním počinům i ve spolupráci s Českou filharmonií. I proto byl Jakub Hruša vlastně logickou volbou. No a také režijně chceme na ten festival trochu upozornit, to znamená režiséři, kteří třeba s Jakubem Hrušou dělají v Královské opeře nebo dělají na jiných zahraničních scénách, aby obdrželi vlastně to pozvání do Litomyšle a namotivovali jsme je společně s Jakubem k tomu, aby připravili vlastní inscenace i pro Litomyšl.
3: V Litomyšli už druhým rokem funguje takzvaný Smetanový sál v útrobách Litomyšlského zámku. Co jste se naučili během jeho loňského premiérového provozu a jaké změny návštěvníci poznají letos?
2: Tak my jsme vlastně v loňském roce finišovali a stavili jsme ho úplně těsně před festivalem a jsme se shodli s panem architektem Bleskotem na tom, že ten loňský provoz byl prototypový. I přesto dopadl velice dobře, ten sál skvěle obstál, zejména z hlediska svojí světelné a divadelní techniky, která jako výrazně zvýšila možnosti festivalu, ale i z hlediska toho návštěvnického komfortu vlastně obstál velice dobře, takže my jsme letos dělali nějaké technické úpravy ve střešní části, dodělávali jsme výkryty na bocích jeviště, protože tam nám loni ještě pršelo a letos už by pršet nemělo. Utěsňovali jsme střechu ještě ve všech částech, kde by mohly projít kapky a zlepšovali jsme odvod vody v případě přívalových dešťů. Budeme pokračovat v dalším rozvoji v hlediční části, čili hlediště ještě zbývá a není finální.
3: Většina hlavních programů letošní Smetanovy Litomyšle je už vyprodaná. Jak se za poslední roky proměňuje publikum festivalu? Přijíždějí noví návštěvníci nebo přivažují ti dlouholetí abonenti?
2: Já myslím, že dlouholetí fanoušci festivalu zůstávají a potkáváme stále ty známé tváře, se kterými se na festivalu setkáváme už po 10 let. Zároveň tím, že se trochu proměnila dramaturgie ve smyslu těch tanečních počinů, baletu, moderního tance a že se zvětšuje počet těch vlastních inscenací, tak se tím rozšiřuje i okruh lidí, kteří za festivalem cestují zdaleka, čili velkých měst, Praha, Brno, Ostrava, tam vnímáme zvýšený zájem. No a i díky kombinaci s festivalovými zahradami a díky kombinaci se Smetanovou výtvarnou Litomyšlí a zřejmě i tou literární nebo poetickou, kde vlastně všechny tyhle ty doprovodné programy se věnují modernímu umění a umění pro mladé, tak vidíme v Litomyšli stále víc mladých tváří a to mě těší mimořádně.
3: Festival letos klade důraz také na ekologická opatření, omezení tiskovin, využití zbytkového papíru nebo vznik Smetanova záhonu z květin darovaných umělcům. Jak důležité je pro vás jako pro kulturní instituci přemýšlet i o této stránce svého fungování?
2: My se rozhodně nemyslím, že jako festival můžeme zachránit planetu tím, že omezíme tisky, ale vlastně je to za mě velmi hezké komunikační téma a je to součástí poslání našeho festivalu, že máme na ta ekologická témata upozorňovat a máme podněcovat k přemýšlení všechny návštěvníky, kteří přijedou. Proto děláme tyhle symbolické kroky a tím spíš, když si letos připomínáme to přírodní téma natury.
0: Dodává Michal Medek, ředitel festivalu Smetanova Litomyšl. 68. ročník hudebně divadelní přehlídky začíná dnes a potrvá až do 5. července.
1: Za chvilku nás čeká recenze knihy, konkrétně americké autorky Sigrid Nunézové Čím si procházíš. Mimo jiné právě tahle knížka posloužila jako předloha filmu španělského režiséra Pedra Almodóvara Vedlejší pokoj. Možná si vzpomenete, v něm zářily herečky Tilda Swinton a Julianne Moore. Z benátského festivalu si tenhle snímek odvezl Zlatého lva. Tak stojí za to, čím si procházíš prolistovat a přečíst, řekne nám Hana Ulmanová.

0: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku v pátek 12. června, 21 minut po 8. hodině.
1: Začnu citací. Jedno z nejmoudřejších děl o přátelství a ztrátě v moderní literatuře. Takhle označil deník The New York Times prózu Čím si procházíš, kterou napsala Sigrid Nuézová, která za Atlantikem vyšla před 6 lety, míněno tedy tím ta knížka Čím si procházíš. A protože titul právě vychází také v českém překladu Kateřiny Klabanové, tak se o něm budeme bavit s amerikanistkou Hanou Ulmanovou. Vítejte, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Sigrid Nuézová, Hanu, prozraďte nám něco o autorce. Má u nás tedy premiéru?
2: Má u nás premiéru a má velice zajímavý původ. Narodila se v roce 1951, její matka je Němka a otec je čínsko-panamského původu, ale nemluvil španělsky, jenom čínsky. Pracoval v čínských restauracích a když vypukla druhá světová válka, byl ve Spojených státech amerických nelegálně. Dal se k armádě a v Německu poznal svou budoucí manželku. Měli 3 dcery, z toho Sigrid je nejmladší. Vystudovala prestižní univerzity Barnard College a Kolumbijskou, celkem napsala 9 románů, píše ale také eseje. Letos jí vyjde první kniha povídek a její dílo je přeloženo do 35 jazyků. Jinými slovy, je to velké jméno americké literatury.
1: A je to teda neuvěřitelný rodinný příběh. Jeden anglofonní kritik Sigrid Nuézovou srovnal s Britkou Rachel Kaskovou. Její prózu jsme tady taky v mozaice před časem recenzovali. Je tedy jejich tvorba podobná?
2: Je podobná v tom, že obě spisovatelky sestavují mozaiky příběhů, kterým naslouchají. Třeba Sigrid Nuézová konverzaci v baru mezi otcem a dcerou, kterou skutečně slyšela. Takže tady máme jakýsi pocit intimity a sdílených důvěrností. Dále je asi dobré říci, že oba romány trošičku hraničí s eseistickými texty a i s autofikcí a obě spisovatelky řeší emoční i existenční rány. Osudy jednotlivců i osudy světa, třeba klimatický smutek. Naslouchají zejména jiným ženám, slyší o jejich porážkách, o stárnutí, o tom, jak uvadá jejich krása a zdraví. A obě spisovatelky pocházejí z akademického prostředí, ale naslouchají i ženám, jejichž, řekněme, společenské zázemí je úplně jiné.
0: Znamená to tedy, že Nuézová do svých knih zapojuje nějak volně autobiografické prvky?
2: Určitě ano. Ona je z části autobiografická v tom slova smyslu, že i její protagonistka z tohoto textu je spisovatelka středního věku, je bezdětná, neprovdaná a navíc tedy bezejmenná. A co je v tom celém textu autobiografické, je způsob vnímání. V tom slova smyslu, že Nuézová podporuje eutanázii, jinými slovy právo na důstojný odchod tváří v tvář nevyléčitelné nemoci a utrpení. A říká, že by to rozhodnutí respektovala u druhých. Myslím si, že také v tom textu ukazuje, že takové ty narrativy naděje a statečnosti mohou být neupřímné, že řešit podpůrné skupiny lidí s rakovinou v terminálním stádiu, řešit psychoterapii je možná zbytečné a musíme přijmout realitu. A v jistém bodě se podle vypravěččiny kamarádky s rakovinou v konečném stádiu není už šance bojovat, není to příležitost k duchovnímu růstu. Ale člověk, pokud si to přeje, může odejít.
1: Ke komu se potom vztahuje název Čím si procházíš?
2: Je to slavný výrok Simone Weilové a řešila v něm, co je to láska k bližnímu se vším všudy. A podle Simone Weilové je to schopnost zeptat se. A tady je asi důležité říci, že ta schopnost zeptat se má svoje omezení. Když se vypravěčka Sigrid Nuézové ptá své nejlepší kamarádky, tak v podstatě její utrpení schopna vnímat je. Na druhou stranu její vlastní kamarádka nedokáže najít cestu k odcizené a už dospělé vlastní dceři. Nebo naše vypravěčka nakonec není schopna naslouchat staré sousedce, která přeříkává názory z Fox News a jí samotné se nikdy na nic nezeptá. Takže jsou tady vždycky omezení a nikdy nikomu nelze úplně rozumět, můžeme se o to jenom snažit.
0: Jak byste zhodnotila autorčin styl?
2: Já si myslím, že největší devizou je civilní, úsporný a přesný jazyk bez jakéhokoliv sentimentu, ale zároveň s psychologickou hloubkou. Ten hlas je velice tichý, upřímný, umí být ostrý, brutální, něžný, ale třeba i suše vtipný. V textu se vyskytují anekdotické příhody i četné literární odkazy od Faulknera po Forda Maddoxe Forda, ale zároveň ten celý text poukazuje na nedostatečnost slov. A tady autorka cituje slovutný dopis mistrného prozaika Henryho Jamese, který psal žalem zničené přítelkyni a obsahuje následující konstatování. Vlastně nevím, co říci. A lepší je to asi opravdu skončit takto, že než fráze nebo nějaký nepovedený eufemismus, možná má občas člověk mlčet.
1: Film Pedra Almodovara Vedlejší pokoj, který je inspirovaný právě tímhle románem, čím si procházíš, jste ho viděla?
2: Ještě ne, ale chystám se na to. Obě herečky, zejména Julianne Moore, je moje oblíbená.
1: Stojí za to. Hana Ulmanová s námi hodnotila román Sigrid Nunézové, Čím si procházíš. Děkujeme. Hezký den, hezký víkend.
2: Vám taky. Naschledanou.

0: Vlachovo kvarteto v části smyčcového kvartetu číslo 6 Ludvika van Beethovena v 8 hodin a 30 minut na Vltavě.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A teď pro vás máme soutěž o opravdu nádhernou knížku. My jsme si ostatně o téhle publikaci nedávno tady povídali s jejím autorem, fotografem Janem Williamem Drnkem v Ranní mozaice. Má víc než 300 obrazových stran a jsou v ní mimořádné pohledy z míst a zákoutí, kam se jinak nedostanete. Tohle tedy nabízí knížka Katedrála svatého Víta, Kamenná koruna království.
0: Fotograf Jan William Drnek dnes přijde do vizitky po 10. dopoledne, ale vy můžete v naší soutěži získat tuhle publikaci už teď.
2: Jenom technická připomínka, svoje odpovědi můžete posílat na e-mailovou adresu mozaika@rozhlas.cz a rozhodne ten, kdo bude nejrychlejší, takže záleží na rychlosti odpovědi.
0: A soutěžní otázka není příliš lehká. Od kterého roku nese Pražská katedrála opět oficiální název Katedrála svatého Víta Václava a Vojtěcha?
2: Netušila bych to, ale stačí se podívat do internetového vyhledávače. On vám určitě pomůže. Mozaika@rozhlas.cz. Držíme palce.

0: Akademie für Alte Musik Berlin a Georg Friedrich Händel na Vltavě.
1: Sice měla skladba necelé 3 minutky, ale během ní nám přišla celá řada správných odpovědí na naši otázku, od kdy opět nese katedrála oficiální název, tedy katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Tedy ten současný oficiální název byl obnoven dekretem pražského arcibiskupa kardinála Miloslava Vlka z dubna roku 1997. Do té doby se v oficiálním užívání dlouho prosazovalo zkrácené označení katedrála svatého Víta.
0: Zajímavé je, že trojité zasvěcení není novinka, chrám byl historicky spojován se svatým Vítem, svatým Václavem i svatým Vojtěchem už ve středověku. Roku 1997 tedy nešlo o vytvoření nového názvu, ale o obnovení původního zasvěcení a názvu.
1: A tak za nejrychlejší správnou odpověď s rokem 1997 od nás získává knihu fotografií katedrály od Jana Williama Drnka Anna Kléman.
0: Gratulujeme, Jan William Drnek o ní bude mluvit v dnešní vizitce po 10. dopoledne a pokud chcete ještě zkusit štěstí, tak další soutěž o knihu bude na vltavském Facebooku vyhlášena právě po vizitce.
1: Jestliže jsme teď navštívili katedrálu na Pražském hradě, tak teď nepůjdeme vůbec daleko a navštívíme klasicistní trojkřídlý Salmovský palác. Někdy se mu taky říká malý Schwarzenberský. Do obou paláců se dostanete jedním jediným vchodem.
0: Prostorným foajem, kde se kupují vstupenky do Národní galerie v Praze. Ta do tohoto prostoru umístila stálou expozici Umění Asie napříč prostorem a časem.
1: O zajímavostech Salmovského paláce si naše reportérka Zuzana Filipková povídala s ředitelkou sbírky Umění Asie Markétou Hánovou.
2: Teď stojíme na té pokladně při vstupu do obou těch paláců, kde se vlastně dají koupit vstupenky.
3: Foaje, tady jsou sochy lvů. Ano, takže vlastně na té levé straně od vstupu, tak doleva máme Salmovský palác. Vlastně před tím samotným vstupem se nachází dvojice čínských lvů Karadžiši.
4: Říká o dvojici bronzových soch lvů, vyrobených v Japonsku koncem 19. století Markéta Hánová, ředitelka sbírky Umění Asie Národní galerie Praha.
3: Opírají se o kouly nebo chcete-li perlu, mocný nástroj, který slibuje splnění všech přání, takže buď jej třímají lvy, anebo draci. A ty samotné perly jsou tedy zdobeny technikou přihrádkového emailu, čili cloisonné. No a samotná funkce tohoto sousoší, těchto dvou párových lvů, je ta, že oni jsou chápáni jako ochránci vstupu do významných budov.
4: Salmovský palác nechal postavit v letech 1800 až 1811 pražský arcibiskup Vilém Florentin, kníže ze Salmu podle návrhu Františka Pávíčka na místě, kde dříve stálo několik menších šlechtických sídel. Původně se mělo jednat o luxusní bytový dům, který od roku 1811 náležel Schwarzenbergům. Ti jej spojili se sousedním Schwarzenberským palácem. Dnes sem návštěvníci chodí za stálou expozicí Umění Asie,
3: kde vystavujeme sbírky asijského a islámského umění, převážně tedy z Národní galerie. Cirka zhruba 4% pouhá tedy z toho celého sbírkového celku, který obsahuje přes 13,5 tisíce předmětů. Takže my některá díla ale zde obměňujeme v pravidelném cyklu. To jsou převážně obrazy malované na papír nebo na hedvábí a také textilie.
4: Markéta Hánová nás vede do salonku s malovanými tapetami s motivy květin a ptáků, který je součástí výstavy.
3: Původní výzdoba již realizovaná hned po stavbě Salmovského paláce, který vlastně vznikl na začátku 19. století, takže tyto tapety jsou datovány mezi lety 1810 až 15. Jsou to malby kvaší, čili my zde musíme mít i temperovanou teplotu, klima, opravdu tak, jak si to vyžaduje ten citlivý materiál i na světlo. A vlastně už celkově ta výzdoba nám nahrála na téma právě těch šlechtických interiérů, orientálního salonku a způsobu, jakým si dobová šlechta vystavovala ty artefakty asijské a islámské provenience.
4: V Salmovském paláci najdete také veřejně přístupnou knihovnu, která se věnuje asijskému umění.
3: Takže tady vlastně máme samostatné sály, i studovnu, je to pro prezenční studium. Jak říkám, máme tady ty specializované svazky na asijské výtvarné umění.
2: A může sem přijít i veřejnost?
3: Ano, ano. Máme to zpřístupněné určité studijní hodiny nebo návštěvní hodiny. Organizuje to knihovna Národní galerie. Máme zde i vlastně takový monumentální lampion, který vznikl u příležitosti jedné dílny, kterou vedla kjótská firma výrobna na lampiony Kojima Shoten. A ta přijela na pozvání Orientálního ústavu Akademie věd a Národní galerie do Prahy. Už vlastně před 4 lety jsme tady měli takový speciální workshop a vlastně probíhala tady ukázka výroby těch tradičních lampionů. Máme takovéto specializované workshopy pro návštěvníky, třeba s mistry určitého řemesla, třeba z Japonska nebo Číny a podobně. Takže podobně jako teď máme například v květnu i v červnu pozvané třeba mistry pro malování, tušové malby.
4: Dodává ředitelka sbírky umění Asie Markéta Hánová, která ještě poukazuje na lampu před Salmovským palácem, kterou vidíte přímo z Hradčanského náměstí.
3: Která byla taktéž vyrobena v Japonsku, nebo ulita v Japonsku v té druhé polovině 19. století. A je to vlastně ošetřeno restaurátorsky tak, aby mohla být vystavena v exteriéru. Takže máme zde takový exponát poměrně vysoký, přes 2,5 metru a hlavně osvětlený, takže máme vždycky večer takový jakoby maják.
1: Salmovský palác a předtím ještě klášter svaté Anežky České, palác Kinských, Šternberský palác nebo Schwarzenberský palác. Všechny tyhle krásné budovy, ve kterých sídlí Národní galerie Praha, jsme prošli společně v uplynulých dnech. Pokud vám některá z našich reportáží unikla, nezoufejte, stále jsou na našem webu s bohatou fotogalerií, kterou doporučujeme. Vltava.rozhlas.cz.
0: Tisíce z vás se zapojili do hlasování o tom, která skladba zahájí koncert 19. června v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. O 4 dny dřív tam budou slavnostně požehnány nové varhany Gerharda Grenzinga. A celý týden představujeme 3 soutěžní skladby. Dnes to bude poslední z nich od Mikuláše Piňose. Podrobně o tom za chvíli s Alenou Maršíkovou Michálkovou.

0: hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
1: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
0: Uranova.
1: Román současné české autorky Lenky Elbe.
0: V premiérové četbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Ferruccio Busoni Concertium Classicum a část Světy pro klarinet a smyčcové kvarteto hrál taky Dieter Klecker.
1: Už od začátku června můžete na našem webu vltavarozhlas.cz hlasovat, která skladba zahájí koncert 19. června, tedy příští pátek v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. No a jak hlasování probíhá a která skladba aktuálně vede, tak na to už se zeptáme vedoucí naší hudební redakce Aleny Maršíkové Michálkové. Vítej u nás, Aleno.
2: Dobré ráno.
0: Alena nám taky představí třetí finálovou skladbu Invocationes Bohemicae Mikuláše Piňose. Jak je na tom hlasování právě teď?
2: Tak hlasovalo už více než 3000 lidí, takže všem děkuji, že se zapojili do tohoto hlasování a

0: pořadí skladeb aktuálně je Bartoš, Martínek a Piňos.
1: No, 3000, 3500 lidí. Jaká je skladba Mikuláše Piňose?
0: Tak jak už jsme představovali ty uplynulé dvě skladby, nebo v minulých dnech ty dvě skladby, tak i skladba Mikuláše Piňose tak je v podstatě fantazií s majestátním úvodem, pak s nějakou variační částí a s majestátním závěrem.
2: Pracuje Mikuláš Piňos taky s hudebními motivy blízkými katedrále svatého Víta?
0: Je to tak, je to tak. Předchozí autoři tak pracovali s motivem chorálu svatý Václave. Ten zde zazní ve skladbě Mikuláše Piňose Invocationes Bohemicae také, ale takovou tou hlavní osou tak je úplně jiný chorál. Je to chorál svatovojtěžský, protože svatý Vojtěch tak má hrob v katedrále svatého Víta Václava a Vojtěcha a je to právě píseň Hospodine pomiluj. Hospodine pomiluj-ni. Takže tento nápěv tak tam se vlastně vine jako taková červená nit tou skladbou.
1: Celou skladbu v délce přibližně kolem 12 minut si můžete poslechnout, přehrát u nás na webu Vltavy. Aleno, ty si nám ale donesla aspoň krátkou ukázku.
0: Je to tak, donesla jsem alespoň krátkou ukázku. Je mi líto, že tady ta skladba bohužel nemůže zaznít celá, tak můžete si ji samozřejmě poslechnout celou na našem webu. A já jsem z té skladby Mikuláše Piňose vybrala úvod majestátní a právě ten pak přeplyne do té citace toho chorálu Hospodine pomiluj-ni.
2: Vltava.rozhlas.cz, tam stále můžete hlasovat a vybrat, která skladba zazní 19. června. Skladbu Mikuláše Piňose představila Alena Maršíková-Michálková. Moc děkujeme, hezký den.
0: Hezký den.

ukázka z nové skladby Mikuláše Piňose, která soutěží na stránkách vltava.rozhlas.cz. Hlasujte pro skladbu až do 17. června.

Pražské Davidské divadlo teď přichází s novinkou, nese název Tři zmrzlí. Jaká je? Tak o tom si budeme s režisérem Pavlem Šimákem povídat hned po zprávách po deváté. A zprávy jsou tu za okamžik, jestli vás zajímá dnešní počasí. František ho pochopitelně nabídne.

0: Dobrý den, máme právě 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Poslanci na čtvrtý pokus dokončili druhé čtení. Podle koalice má zákon zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Hasiči pokračují v likvidaci čtvrtečního požáru haly s plastovými výrobky a kartony v Havlíčkově Brodě. Výsledky měření škodlivých látek v ovzduší ještě nejsou k dispozici, jak uvedla ráno mluvčí krajských hasičů Petra Musilová. Požár způsobil podle předběžného odhadu hasičů škodu 350 milionů korun. Jihokorejský soud poslal bývalého prezidenta Jun Suk-jola na 30 let do vězení, a to za to, že nařídil dronovou operaci nad Pchjongjangem, která měla podle obžaloby zvýšit napětí se Severní Koreou. Informovala o tom agentura Yonhap. Jun v prosinci 2024 využil napětí k vyhlášení staného práva, během kterého se armáda pokusila obsadit parlament. Letos v únoru ho soud odsoudil k doživotnímu vězení poté, co ho uznal vinným ze vzpoury. Začíná 68. ročník hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Na úvodním koncertu zazní symfonická báseň Bedřicha Smetany Valčtýnů v tábor a svěcení Jara Igora Stravinského. S Českou filharmonií pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsna vystoupí jeho korejský pianista Cho Song-chin. Do 5. července Smetanova Litomyšl nabídne více než 50 pořadů. A čekejte oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno. Během dne potom postupně slabý déšť a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku čekáme až 20. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobrý den, co myslíte, že se stane, když zavřete tři muže do průmyslového mrazáku a necháte je tam přemýšlet o tom, kdo vlastně velí, kdo rozhoduje a jestli má vůbec smysl hledat cestu ven? Na první pohled je to absurdní situace, která by mohla být základem nějaké bláznivé komedie. V nové inscenaci Davidského divadla se ale proměňuje v podobenství o současném světě. Groteska Tři zmrzlí otevírá otázky moci, manipulace, společenských rolí ale i lidské ochoty smířit se s vlastním vězením. Jak tahle neobvyklá inscenace vznikala a co všechno se skrývá pod vrstvou humoru, na to se za malý okamžik tady ve studiu zeptáme jejího režiséra Pavla Šimáka. No a protože je pátek, tak pro vás samozřejmě budeme recenzovat i desku. Tentokrát přineseme album týdne přibližně za půl hodinky, v 9:30. Do studia za námi dorazí divadelní a hudební publicista Robert Rytina a přinese tentokrát CDčko Jonase Kaufmann, které dostalo název Magische Töne. Tak ať je i dnešní den pro vás magický a kouzelný.
2: A co budeme poslouchat? Třeba Antonína Dvořáka, Vintna Marsalise a taky Georga Filipa Telemana. Silje Nergard jako první album Port of Call z roku 2000. Dobrý poslech.
3: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vltava v pátek 12. června i 7 minut po 9. dopoledne.
1: Pražské Davidské divadlo uvedlo jako poslední premiéru sezóny novou hru Tři zmrzlí od Kateřiny Letákové. Groteska sleduje trojici mužů uvězněných v průmyslovém mrazáku a prostřednictvím absurdních situací otevírá otázky moci, manipulace a také fungování současné společnosti.
0: Jak inscenace vznikala? Na to se budeme ptát režiséra Pavla Šimáka. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, zdravím posluchače. Vy jste vlastně všechno řekli.
1: Ne, vůbec ne. Zdaleka jsme nevyčerpali všechno a v následujících minutách se to ukáže, Pavle. Když člověk slyší o třech mužích, kteří jsou uvězněni v mrazáku, tak je to výchozí situace pro nějakou absurdní komedii, se může zdát, ale vy mluvíte spíš o metafoře současné společnosti. Tak co ten mrazák symbolizuje?
2: Co jste řekla vy, že to je metafora? No, částečně ano. Já jsem teda myslel, že to zůstane takovým tajemstvím, který teda divák, když bych už by dorazil, by teda rychle odhalil, ale ještě ta hra vlastně původně měla ten vykopávací impuls ve hře, Mroškově hře Na širém moři, což je vlastně taky taková situace, kdy teda uvíznou ti muži tři, ale na člunu záchranném a dostanou se, to už nebudu prozrazovat, k takové extrémní situaci, kdy už samozřejmě dochází jídlo, divák by možná už mohl tušit, takže on to má tak vyostřené, co už potom zbývá. A Kateřina přišla s tím, že to je docela, mně se taky zdálo dobrý výchozí jako bod, tři muži v takové extrémní situaci někde uvíznou a už musí řešit to nejzákladnější. A oni to ještě řeší takovým právě potom zase sofistikovaným způsobem, kdy vzniká ta absurdita. Já záměrně jenom naznačuju, ale my jsme posunuli, protože Kateřina přesně položila tuhle otázku, co dneska jakoby je ten záchranný člun, nebo co je dneska ta extrémní situace, která vás zmáčkne, kde by se dneska někdo mohl ocitnout, tak vznikl tenhle ten prostor, protože ten mrazák, on taky zároveň dokáže být sofistikovaný, jsme třeba v době technologií, takže samozřejmě my jsme se i motali kolem AI. Zajímavý je, že by to byl takový mrazák, který teda vlastně symbolizuje právě tu technologii, která nás obklopuje, kterou si pořídíme, má nám sloužit, ale když ji nevhodně použijeme, ona už nás uzamkne, takže asi tam někde by ty metafory se mohly motat. A jenom chci říct teda, že o AI to nakonec není vůbec. Strávili jsme tím strašně času, opravdu, jsme byli nadšený, dokonce jsme se začali jako přátelit, jako myslím teďka mentálně, jsme si řekli, nechceme skončit u takové té dystopie, že nás to, když já třeba jsem docela skeptický, nebo tak smířeně skeptický, to je jedno, to můžeme někdy jindy popovídat, ale nakonec normálně to téma tam vůbec není. Že to zůstalo tak jako čistý, že to je vlastně o těch charakterech, když bych to zjednodušil, je to o tom, co se, nechtěli jsme být takový tým v té modelové jako situaci, co se stane, když pod tíhou situace se začnou ty charaktery lámat. Nás spíš zajímalo, je to komedie, je to pozitivní, si myslím, komedie, byť má takový trošku žhrot na konci potom, co vlastně, jestli zbyde pod tíhou té situaci ve vás nějaké dobro ještě pořád a potom ale, jestli ještě i s tím zbytkem toho dobra jste ochotná vlastně nebo ochotný se podělit nebo poskytnout ho to někomu dalšímu. A co je vlastně to lidství, myslím v tom pozitivním, co to teda jako je. A zároveň jsme teda šli do takových i poetičtějších, intimnějších třeba poloh, kde jsme se poskytovali jsme těm postavám takové zázemí v takových bublinách. On to nemá úplně jako silný lineární děj, jakože by to, on to někam dopluje v takovém specifickém čase, ale spíš si myslím, že to představení se vznáší v takových, že myslím, že tam jsou ještě prvky třeba dada, surrealismu k té absurditě, kdy právě se vždycky na chvilku v jako takovým balonu poetickým se vzneseme do nějakého takového jiného času nebo fantazijního prostoru.
0: No, vidíte, Pavle, že je o čem mluvit. Když jste řekl, že vám to zabralo hodně času s Kateřinou Letákovou, tak ta spolupráce taky přinesla v té inscenaci tři různé způsoby orientace ve světě. Moc, racionalitu, nějakou zkušenost tělesna, tak který z těch jazyků podle vás dnes ve společnosti převládá? Jsme všichni jiní?
2: Tak ještě jednou, moc.
1: Racionalita, říkal František.
2: Jasně, třeba moc si myslím, je to taky zjištění, nebudu to úplně, ale teďka v mým životě nějakým profesním, minulý rok jsem se bojovali jsme takovou asi jako bitvu o dobro, si myslím, nebudu říkat kde, ale opravdu jsem se dostal do i struktur vlastně jako politických, právě i mocenských a zjistil jsem, definoval jsem si, není to úplně něco nového, že skutečně to nejsou třeba peníze, nebo I'm sex třeba, co, ale je to ta moc, která to vlastně všechno zastřeší. Takže myslím si, že bohužel jako ta moc, bych dneska řekl, že táhne teda jako do té negativní části nějakého směřování lidstva, ta moc, prostě moc vás zaslepí, je to neuvěřitelné, jaký to je afrodiziakum.
1: V mrazáku Davidského divadla jsou tedy uzavřeni ředitel, technik a taky řezník. Jsou to postavy, které ale nehledají cestu ven. To jsou postavy, které vedou nekonečné debaty o tom, jestli mají vůbec odejít. Tak co tohle o společnosti vypovídá? V jakém zajetí moci jsou ti tři?
2: Ono to asi není úplně takhle úplně jednoduchý, protože některá z těch postav třeba hledá cestu ven, pak třeba v určitý chvíli zjistí, že vlastně buď nechce, nebo třeba taky naše oblíbený téma, že zjistí, že není proč se dostat ven. Jo, to je taky zajímavé, že jako přehodnocujete vlastně svůj život. A ta otázka vaše byla...
1: Co o společnosti vypovídá to, pokud to vztáhneme na ty, kteří nechtějí ven z toho mrazáku nebo z jakéhokoliv uzavřeného prostoru nebo ze své vlastní sociální bubliny, ale zvažují to, jestli by vůbec měli opustit, jestli jim to stojí za to. Vypovídá to něco o společnosti?
2: Já bych si z toho vzal to a myslím, že ta naše inscenace je, že jsme se snažili nebýt takový ty didaktičtí v tom, že si myslím, že každý žijeme specifický život. To znamená, že asi to nebezpečí spíš bych řekl právě, že si vezmeme nějaký slogan, vlastně nějaký trend, dneska je to hrozně samozřejmě lákavý a podle něho se slepě řídíme. Ale já myslím, že třeba ta naše inscenace je o tom, že oni právě s překvapením zjistí, že to, co považovali za nějakou jistotu, to znamená, že jako stereotypně ano, snažím se dostat ven, nebo je to právě i o té moci, protože ten ředitel samozřejmě jede v nějakém stereotypu toho, že teda ovládá i, ale nemusí, že neovládá nic, protože něco třeba ovládá jeho. A my jsme tam právě si pořídili ty bubliny, ty výlety do těch jejich životů intimních, třeba až do dětství, jejich jsme se dostali, kdy se vám to zrelativizuje. Nemyslím takový to ošklivý zrelativizování, že všechno je jedno, ale právě to, že bychom měli být opatrní ve vyslovování nějakých jednoznačných soudů, protože my jsme se dostali k takovým pozitivním řešení, jak jsem tady před chvilkou řekl, že i s tou AI jsme se už začali zbližovat, že jsme vlastně potom jí nabízeli, hledali jsme třeba to, co ona nemůže, jo, a co zase oni můžou. A jedno z těch témat, které tam máme, je vlastně třeba téma smíření, protože taky jsme si uvědomili, u smíření, možná jsou to i nějaké kompromisy, ne zase kompromisy, které snižují nějakou třeba estetickou, nebo spíš etickou teda, nebo morální hodnotu, ale že ta společná cesta je asi ten to, co je to východisko, protože jsme si uvědomili, už tu dlouhou větu zakončím, že v našem věku bychom asi neměli říkat, že jenom je všechno špatně a že lidstvo je špatný a že se řítíme do záhuby, ale měli bychom asi nabízet i nějaké řešení a pro nás je to ta společná cesta.
0: S režisérem Pavlem Šimákem mluvíme o novince Davidského divadla 3 Zmrzlí. Za okamžik budeme pokračovat.

0: ze Slezských tanců Leoše Janáčka, Filharmonie Brno a dirigent Jakub Hruša.
1: Letošní sezónu Davidského divadla uzavřela právě teď novinka, která nese název Tři zmrzlí. My si stále povídáme s režisérem Pavlem Šimákem. Pavle, na jevišti Davidského divadla v prostoru Galaxie v Praze se teď potkávají Jaroslav Plesl, Václav Neužil a Dominik Teleky. Jak se s touhle trojicí pracovalo?
2: Já jsem tušil tuhle otázku. Ne, děl se na to samozřejmě často ptají novináři. Ono je to odstupňovaný, nebo takhle, pracovalo se skvěle, když bych to shrnul. Ale hezká vlastně to odstupňování, protože my jsme se s Jardou Plesem se známe a vlastně milujeme se jako prostě roky, protože už od školy a dělali jsme spolu ne třeba tak hodně, jak bychom chtěli. Takže tam jsme se znali, s Vaškem se trošku znám ze školy, protože on teďka říkal, to mě potěšilo, říkal, že chodil se dívat na moje představení. My jsme všichni z JAMU, pozor. My jsme všichni tři z JAMU. A ještě tam je někdo
1: skončili čtvrtý. Jste v Praze.
2: Tak. A s Dominikem jsme se, takže s Vaškem trošku tak, jako jsme se na dálku znali a s Dominikem jsme se neznali vůbec, ale strašně to rychle zaklaplo. Takže jako skvěle, určitě. Už jenom proto, že oni jsou, tam je to vlastně slast zkoušet, protože oni jsou neprofesionálové proto, nebo tam není tento plus, že jsou nějaký známý, že to je prostě divadlo, který má nějakou pověst, ale protože oni jsou fakt ryzí divadelníci a skoro
3: poctiví.
2: Skoro bych to, no poctiví, skoro bych řekl jako slabý z toho, oni jsou uchylní na to všechno, co se tam má objevit, ty inscenace šestkrát otočit, převrátit, prozkoumat, ošahat, ať už filozoficky, hlediska estetického, nebo toho jednoduchého divadelního, aby tam byl ten správný timing, a je skvělý, že vy nemáte jako strach, nebo se nebojíte cokoliv dát pryč, vyhodit, protože oni na vás vrhnou, no jak ty si představte švédský stůl kreativity a oni furt vás zavalujou nápadama, někdy šílenýma, jsou hrozně jako ukecaný.
1: No tak to je práce snů potom.
2: Je to boží, je to skvělý normálně.
0: V tom žánru grotesky je důležitý velmi přesný rytmus, takže vy jste cizelovali i tu rovnováhu mezi komedií a okamžiky, kdy už divákovi začne být trošku úzko.
2: Ano, a ono se to projevuje i na těch menších úsecích, to znamená, že v té jednotlivé scéně, nebo v té, jako neříkám, že etidě, ale na tom menším třeba pár sekundovým nebo minutovým úseku, ale i v celé té hře, protože i ta hra už od toho Mrožka právě to tady lehce naznačoval, jsem doputuje k lehce děsivému teda rozhodnutí, že když už teda dojdou ty zdroje energetické, tak
1: my to známe z Cimrmanů.
2: Jo, je to tak. Tam padne ta věta, možná bychom měli začít přemýšlet alternativně.
1: Vy Tři zmrzlé taky označujete za sociální experiment, za podobenství o lidstvu. Moje poslední otázka, Pavle, co jste zjistil během zkoušení o lidech a třeba i o sobě samém?
0: A teď berte v potaz, že máme tak 2 minuty.
2: Jo, já si myslím, že to bylo spíš jenom ujištění teďka, když o lidech, to, že je tady spousta dobrého a je tady, neměli bychom být pesimisti, protože jinak se utopíme v temnotě a hlavně tu temnotu budeme podporovat. Takže my jsme si jako ten cíl dali to usmíření, smíření sami se sebou, ať už já sám se sebou, nebo s tím okolím a hledání ty společné cesty, zní to možná jako kliše, ale prostě jsme tady, je nás tady strašně moc a žijeme tady vedle sebe, tak myslím, že spíš bychom měli hledat tu cestu k sobě, než neustále a neustále. Já to třeba nechápu vůbec, co se týká samozřejmě i politiky a tak dál. Nerozumím tomu, že tady někdo nevzal kladivo a jako z těch hlaviček ještě někomu nevymlátil nebo nevmlátil tam to, že prostě společně hledání té cesty je jediná šance, jak to tady zvládneme.
0: Čili když půjdeme na inscenaci Tři zmrzlí, máme mít otevřenou mysl, abychom
2: to
0: dokázali
2: určitě,
0: vnímat.
2: To určitě. Řádně to, co se bude dít. Morálně. Jo, určitě. Ta otevřená mysl je strašně důležitá, protože my jsme si třeba, máme konec, o kterém víme, jak skončí, a přesto chodí diváci a říká, jak to skončilo, a nebo nám nosí neuvěřitelnou paletu jejich dojmů z toho, jak to vlastně skončilo. Takže otevřená mysl, myslím si, že skvělá tečka za tím, proč zajít na Tři zmrzlé do Davidského divadla.
1: Jediný a naprosto jasný důvod navštívit kulturní stanici Galaxie na Pražských Hájích. Nás na Tři zmrzlé pozval režisér Pavel Šimák. Pavle, ať se vám daří. Otevřenou mysl přejeme i vám.
2: Vám všem taky a dobro, hodně dobra. Všem.

0: Flor Laurentin, kanadský mistr ambientních hudebních ploch, v záznamu koncertu z pražského paláce Akropolis.
1: Rozmáchlé orchestrální plochy i tep analogových syntezátorů.
0: Originální spojení soudobé klasiky, minimalismu i rockových aranží uchvátilo publikum letošního ročníku festivalu Spektakuláre.
1: Flor Laurentin v koncertu Bez hranic s Pavlem Zelinkou.
0: V neděli 14. června od 20 hodin na Vltavě.

0: John Scofield a jeho kolegové v nahrávce z roku 2020 v 9 hodin a 30 minut. Posloucháte nás v pátek 12. června.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Jonas Kaufmann, Magische Töne. Držím v ruce CD s tímhle velkým nápisem a je na bukletu vyfocený sám Jonas Kaufmann, který už má stříbrné vlasy. Pamatuju si ho ještě, když měl úplně černé. A s námi ve studiu černovlasý hudební a divadelní publicista Robert Rytina. Roberte, vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den vám i posluchačům.
2: Proč právě tahle deska dnes?
3: Tak je to celkem třetí CDčko, které věnoval Jonas Kaufmann svému oblíbenému operetnímu repertoáru. Po nahrávkách, které se týkaly toho berlínského a vídeňského, tentokrát zamířil do Budapešti a k autorům, kteří mají nějaký vztah k Maďarsku.
0: A znamená to, že uslyšíme Jonasa Kaufmanna zpívat i maďarsky?
3: Perse, hoď maďarul inekel. Neboli samozřejmě, že ho uslyšíme zpívat maďarsky, to hned ve čtyřech ukázkách.
2: Ano, tak se o tom pojďme přesvědčit v té úvodní ukázce. Píseň Sing Sing z operety Julia, skladatelé Paula Abrahama, zaspívá tenorista Jonas Kaufmann. Hraje orchestr Maďarské státní opery pod taktovkou Dirka Kaftana.

0: piano, učí v jaké tanco, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing. Est jarva bohámon, a sing, sing, sing.
1: Právě jsme slyšeli ukázku z už třetího solového alba, které populární tenorista Jonas Kaufmann věnoval operetnímu žánru. Samozřejmě, lze namítnout, že mediální slávu známých operních umělců je třeba občas přeživit projektem, vycházejícím vstříc co nejpočetnějšímu publiku, a že právě klasická opereta je pro pěvce z německého jazykového prostředí prakticky ideální volbou. S tím se jen těžko polemizovat. Nicméně v Kaufmannově případě je třeba připomenout ještě jeden důležitý aspekt. Širokému německému repertoáru se totiž věnuje už od svých mladých let a přirozeně do něj od počátku patří i singspiel a opereta. Za jeho operetními výlety, včetně zmíněných nahrávek, tak nestojí jen kalkul manažerů a producentů, ale bezpochyby i pěvců v upřímný a téměř láskyplný zájem o tento dodnes oblíbený kus hudební historie. Na svém prvním operetním albu Du bist die Welt für mich z roku 2014 složil Jonas Kaufmann hold legendárním tenoristům Richardu Tauberovi a Josefu Schmidtovi, kteří operetní melodie proslavili především na berlínských scénách a v prvních zvukových filmech. Nad ukázkami z děl Lehára a Kalmána tu tak převažují výňatky z kompozic autorů, jakými byli Heimann, Stolz, Abraham, Benacky nebo Kyneke. V roce 2019 pak Kaufmann na tuto nahrávku navázal tematicky spřízněným titulem s lapidárním názvem Vín, tedy Vídeň. Předchozí symfonický orchestr berlínského rozhlasu pod taktovkou Jochena Riedra zde stylově nahradili vídeňští filharmonici zařízení Adama Fischera. V několika duetech doprovodila pěvce americká sopranistka Rachel Willis Sorensen. Výňatky z operet Johana Strause mladšího, France Lehára a Karla Cellera doplnili nostalgické písně jejich méně známých kolegů, mezi nimiž vyniká půvabna šečinského Vín, Vín, Nur du Allein. A snad, aby nevyšel ze cviku, vrátil se Kaufmann v roce 2023 k žánru alespoň jako host také na nahrávce sopranistky Diany Damrau s všeříkajícím titulem Opereta. Tento exkurs do pěvcovy nahrávací historie jsem si dovolil jako antré k představení jeho nové desky nazvané Magische Töne. Po Berlínu a Vídni se v ní tentokrát logicky zaměřuje na Budapešť a autory, kteří buď z Maďarska pocházeli, nebo k němu měli zvláštní afinitu. A výsledkem je podle mého názoru album opravdu téměř magické. Nejenže je hvězdný tenor, který počátkem července oslaví už 57. narozeniny, stále v obdivuhodné hlasové formě, ale svým dramatickým a dramaturgickým výběrem přibližuje posluchačům fascinující a stále relativně málo prozkoumané období hudební historie. Prvních 6 tracků je věnováno dílu Emericha Kalmána a hned úvodní číslo Kom Cigáň z operety Hraběnka Marica Kaufmannovi umožňuje předvést jeho pověstná pianissima i plnost tónů ve střední i vysoké poloze. Od počátku je jasné, že v orchestru maďarské státní opery, řízeném Dirkem Kaftanem, má pěvec výjimečného partnera. Tělesu je tento repertoár zřetelně vlastní a německý dirigent umí rafinovaně zvýraznit jak drobné orchestrální detaily, tak specifickou barevnost každého ze 22 hudebních čísel. Mezi pěticí výňatků z operet France Lehára zaujme Allein, Wieder Allein ze skladatelova Careviče. Orchestrální doprovod zde má téměř expresionistický charakter a Kaufmann se ve svém vokálním projevu dotýká až wagnerovských či strausovských temných odstínů. Je to jedna z nejzajímavějších skladeb na albu, která připomíná skutečnost, že opereta na přelomu 20. a 30. let rozhodně nebyla necitlivá k politickému a společenskému soumraku, který se na Evropu pomalu, ale jistě snášel. Leč nepropadejme předčasné melancholii. Foxtrotová a jazzová čísla Paula Abrahama, doplněná bigbandovými a swingovými sekcemi, jsou v Kaufmannově sebeironizujícím podání neodolatelná, stejně jako Raimondova vtipná a energická píseň Die Juliska aus Budapest, v níž, stejně jako v 5 dalších duetech, tenoristovi skvěle sekunduje talentovaná sopranistka Nicola Hillebrand. Závěr nahrávky patří poněkud překvapivě repertoáru nikoliv operetnímu. Bouřlivá scéna z maďarské národní opery Bang Ban, skladatele France Erkela z roku 1861, evokuje styl Karla Marie von Webera a je vděčnou sondou do pro nás stále poněkud exotické hudební kultury. Je to mimochodem jedna ze 4 ukázek, kde Jonas Kaufmann zpívá maďarsky a nepochybně si za to zaslouží obdiv. To nejlepší si ale Kaufmann s Kaftanem schovali na úplný konec. Výňatek z kdysi nesmírně populární opery Královna ze Sáby skladatele Karla Goldmarka, rodáka z města Kestehej neboli Blatenský kostel na západním okraji Balatonského jezera. Arie Mogische Töne, která dala celé desce název, uzavírá tuto hudební kolekci v oparu jemné krásy a končí skutečně magickým pianissimovým vysokým C. Ostatně vychutnejte si ji sami.

0: Dospíval Jonas Kaufmann na novém CD, které pro nás zhodnotil v albu týdne publicista Robert Rytina.
1: Začala festivalová sezóna, jeden z největších festivalů, to je samozřejmě Rock for People, právě teď se odehrává v Hradeckém parku 360, pokračuje dnes třetím dnem už jeho 31. ročník. No a v letošním roce patří skupina pocházející ze Sheffieldu k pěti hlavním hvězdám Rock for People, a to mluvím o Bring Me the Horizon. Ve středu to byly Gorillaz, včera to potom byly Limp Bizkit, zítra a potom vystoupí třeba americká zpěvačka Halsey vlastním jménem Ashley Frenick-Paynová.
0: Co dnes na Rock for People, tu zemskou hudební scénu, zastoupí Jiří Pavlice a Hradišťan nebo česká hudební skupina Tata

0: Potlesk pro Ledúzu. Na albu Ocelový město jsme řešili píseň Lvi ještě spí v Ranní mozaice v pátek 12. června.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: A před námi už humorná a taky lehce ironická úvaha o tom, jak nás v moderním světě neustále komandují, napomínají a kontrolují různé technologie, přístroje, cedule i automatické systémy. Úvahu pro nás napsala publicistka Alena Šajnostová.
3: Musím dát za pravdu škarohlídům. Veřejný prostor hrubne. Možná už není tak časté, aby na dámu vilně pokřikoval kdekterý zevl na ulici. O to častěji ale pískají, břinkají a dokonce tykají všemožné přístroje, cedule a automaty. I projít vlastní domácností znamená málem prodrat se uličkou hanby. Pračka nedopere a myčka nedomyje, aniž by to nedali na vědomí hlasitým kvičením. Budou je vyluzovat tak dlouho, dokud se nezvednete a nepůjdete zmáčknout off. Neflákej se, kůželína, a pojď si to sklidit. Vysílají ty podlé stroje podprahový vzkaz. Co jsi navařil, to si taky sněz. Cinká mikrovlnka. Píp, volá rychlovarná konev. Máš tu svých 85 stupňů. Pojď si ten čaj okamžitě zalít. Úklidový robot rovnou mluví. Úklid dokončen, vracím se do nabíjecí stanice. Chápu, každý chceme někdy pochválit, ale musí si o to říkat několikrát týdně. Ba ani kávovar nevyrobí presíčko jen tak. Vysyp odpad, poroučí si. Potom zase doplň vodu. Prázdný zásobník, vymýšlí si v zápětí a nakonec se líně protahuje. Systém se zahřívá. Chytne vás dopal a vyrazíte z kanceláře na Turka do bufetu, ale ve dveřích vás zarazí kvil alarmu. No jasně. Zapomněli jste v tom ajfru zavřít okno. Říkává se, že poslední baštou soukromí, posledním bezpečným útočištěm moderního člověka je jeho auto. Azyl před všudy přítomným peskováním a okřikováním, ale ani ono neposkytne. Dokonce je to tím horší, čím je vůz modernější. Kde jsou škodovičky mého mládí, které na nejvýš plačtivě zapískaly, když jim docházel benzín? Dnešním krasavicím nevoní žádný opomenutý blinkr, žádné 3-4 kilometry povolené rychlosti navíc, žádné vybočení z jízdní dráhy, všechno hned protivně komentují. Navíc se spikli se všemožnými návěstidly, značkami a signály, které náš únik do zdánlivé svobody provázejí. Uprav rychlost, drž se vlevo, dodržuj odstup. Po takové kanonádě pak prosté sdělení překročená hmotnost zní jako balzám, i když není lehké nebrat si je osobně. Bylo by možná milejší nechat pro příště auto doma a místo toho jet tramvají. Jenže je to tu zas. Nejedeš na černo? Hrozí cedulka u dveří. Komu tykáš, plechovko? Zabručíte si tiše a jdete si pokorně sednout. Snad vás teď chvíli nebudou sekírovat, aspoň než dojedete na konečnou. Kam se hrabe Sigmund Freud a jeho krotké superego? Vnitřní hlas dávno ovládl vnější prostor a bez neustálého hlasitého připomínání pravidel už není kam se hnout. V dystopické vizi vidím hrdinu, který s výkřikem nemohu již dál, popadá kladivo a rozbíjí na padrť všechny ty blikající a kvílející signály, vypíná jističe a strhává k zemi.

0: cedule. Všichni ti dozorci a nadháněči moderního věku konečně utichají. Ale je tu i druhá vize, ve které hrdina vchází na scénu zlehka a ladně jako rokokový učitel tance. Úsměv, několik elegantních gest a presovač náhle úslužně špitá: neračte se hněvat, milostivá, ale v zásobníku postrádám dostatek vody na váš lahodný mok. A návěstidlo hlesne: přijměte moji poníženou omluvu, vzácná paní, obtěžovala byste se sejmout svou krásnou nožku z plynu. Hned by to ve veřejném prostoru vypadalo jinak a i to kafe by líp chutnalo.
1: A tak nám Alena Šajnostová nabídla dvě v uvozovkách řešení, jedno revoluční, všechno rozbít a umlčet, a to druhé elegantní a možná i absurdně zdvořilé, kdyby nás stroje oslovovaly s noblesou a respektem, třeba jako v 18. století.
2: Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku v pátek 12. června.

0: Antonín Dvořák v ranní mozaice. 4 minuty a kousek před 10:00 dopoledne.
1: A my budeme po 10:00 objevovat jeden gotický architektonický klenot, který také mapuje ve své nejnovější velmi obsáhlé knížce Jan William Drnek. Fotograf, kterého si do své vizitky pozvala dnes Karolína Koubová. Karolíno, vítej u nás.
2: Dobré dopoledne, řekla si to Naďo přesně a skoro úplně všechno, ale je to také u příležitosti toho, že od pondělí 15. června Vltava odvysílá v Mozaice, jak jistě víš, seriál Varhany, takže my se budeme specializovat právě na Varhany, jaké to bylo tenhle skvost se 6000 píšťaly, fotografovat celý ten proces dokončování, protože tím byla symbolicky tady také dokončena katedrála svatého Víta.
1: Téma jednoznačné, vizitka tady už za 4 minutky a společně s nimi Karolína Koubová a Jan William Drnek. Ať se to povede.
2: Děkuju.
0: Ještě malá pozvánka na zítřek. Celý týden o 2:30 nabízíme povídky současných tuzemských autorů. Zítra ve 13:30 text Kateřiny Tučkové Tichá pomoc v podání Marie Štípkové, tak určitě poslouchejte.
1: Před námi se otevírá páteční den a za okamžik tu bude i víkend, tak přejeme příjemné a klidné volné dny. Ze studia zdraví František Šedivý
0: a Nadežda Hávová.

0: 10 hodin, hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: V Evropské unii ode dneška začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí migrační pakt schválený v roce 2024. Ten má zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů. Součástí změn je také nový systém solidarity. Podle něj mají ostatní členské státy pomáhat zemím, které čelí nejsilnějšímu migračnímu tlaku. Česko získalo výjimku kvůli přijetí ukrajinských uprchlíků. Paříž hostí mezinárodní konferenci o řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na ní pozval politiky i zástupce občanské společnosti z Izraele a Palestiny. Jednat budou o možném vzniku samostatného palestinského státu vedle Izraele. Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit až do 12. prosince. Přehled všech změn najdou lidé na webu národního dopravce. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Festival umění ve veřejném prostoru Brno Art Open zavede návštěvníky do Denisových sadů a jejich okolí. Představí tvorbu 15 umělkyň, umělců a kolektivů z Česka, Slovenska a Maďarska. Většina vystavených prací vznikla přímo pro konkrétní místa na Starém Brně, od hlavního nádraží k Pekařské ulici. Čekejte oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno. Během dne potom postupně slabý déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Důležitá věc při focení je najít si ty okamžiky, že se zastavíte. Zastaví se čas, zastavíte ho v sobě, ty proudy myšlenek a pak už není potřeba tolik ty fotky hledat. A najednou to k vám prostě přijde, říká fotograf Jan William Drnek. Vítejte ve vizitce, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: 3 roky strávil v prostorách, kam se většina návštěvníků katedrály svatého Víta nikdy nepodívá. Zachycoval chrám z neobvyklých perspektiv, zkoumal jeho detaily, světlo i skrytou symboliku. Výsledkem je monumentální publikace Katedrála svatého Víta, kamenná koruna království, dosud nejrozsáhlejší obrazové zpracování největšího českého duchovního prostoru. Kniha získala ocenění Evropské federace profesionálních fotografů Photobook Award 2026 v kategorii Best Publisher. Jan William Drnek se k profesi, která ho dnes živí, přitom dostal trochu oklikou, i když celý život fotil, studoval jadernou fyziku a kybernetiku. Následně založil firmu zabývající se velkoplošným tiskem a až díky tomu se focení začal věnovat víc. Je například také autorem digitální kopie slavné Muchovy slovanské epopeje a vydal o ní publikaci, jež s pořizovací cenou téměř 300 000 korun stále platí za nejdražší českou knihu. V rámci příprav knihy Katedrála svatého Víta, kamenná koruna království, vyfotil přes 30 000 fotografií. Jako jeden z prvních měl také možnost zachytit nejnovější přírůstek chrámu Nové svatovítské Varhany. A právě o tomto hudebním unikátu vysílá od pondělí 15. června Vltava seriál Varhany. Můžete ji poslouchat v naší vltavské mozaice během příštího týdne vždy kolem 8:30. Tak když dovolíte, pane Drnku, tak začneme právě Varhanami. Vy jste sice fotil od roku 2022 celou katedrálu, o tom budeme taky mluvit. Ale teď Varhany. Zaznamenal jste ten proces a jejich dokončením byla symbolicky dokončena na podzim roku 2025, skoro po 700 letech, celá katedrála. Takže jaký to byl zážitek? Být u toho procesu a pak u toho, kdy tady máme završení 700 let výstavby.
2: No, zážitek ohromný. Když mě požádal pan Vojtěch Mátl, o to, abych teda pořídil podrobnou dokumentaci, jo, to, takový ty oficiální fotky Varhan, tak jsem byl nadšený a pro mě to byl úžasný zážitek vidět to řemeslo. Já miluju výtvarný řemesla, starý řemesla. Moji předci byli sekerníci, to byly takový to, co stavěli mlejny a tadyhle ty věci. Děda mě ještě učil nějaký věci. No, u těch Varhan tam je taky práce se dřevem úžasná. Takže byl to jako ohromný zážitek vidět to úplně od počátku až do úplného konce, jak se ty Varhany postaví, jak se intonujou, ladí.
1: Zároveň mě přijde zajímavé zaznamenat jako právě to symbolické završení, dokončení jednoho z největších příběhů české architektury.
2: Ano, je to tak.
1: Takže i to se vlastně do té vaší fotky nějak propsalo.
2: No, tak propsalo, no, protože tam je takový podle mě úžasný design od Petra Olaha, to, kde pokračuje vertikalizace té katedrály, jsou tam ty křišťály.
1: To si řekněme, promiňte, 6 000 píšťál, mezi nimi křišťálové prvky ze sklárny Lasvit, čili je tam velice důležité světlo, tak jak jste z pozice fotografa uvažoval o tom, jak zachytit tu monumentálnost a zároveň tu křehkost, že?
2: Ano, ano. No, tak s tím je takovýhle problém, no, protože na to potřebujete světlo, jak jste říkal v tom úvodu, jak říkám, nejenom já, že fotografie je malba světlem, čili my potřebujeme dobrý světlo. A kdybychom to vzali jako od počátku, tak všichni ví, jak to bylo. Na počátku byla tma, země byla nesličná a pustá a tak dále. Bůh řekl, budiš světlo, bylo světlo a viděl, že bylo dobré. Mm-hmm. Tak to byl Bůh, ale my musíme pořád kontrolovat, jestli teda to dobré světlo máme. Je důležité to vyčekat, která doba, roční doba, denní doba, jestli zrovna máte mraky, sledovat počasí. Mm. Je to poměrně náročné, ale když se to potom jako potká, tak je to výborno, ale tak není každý den posvícení.
1: No, ale vy jste právě posunul tu malbu světlem i do toho, že jak si to nenasvěcujete jenom staticky, pokud vím, ale že skutečně se pohybujete právě i s těmi světly a tím tak malujete, tak v tom interiéru se to dělá líp, ale v tom exteriéru to přece jenom víc závisí na tom Bohu, že?
2: Já to je dobrý point. Když my fotíme velké věci, jako je celá katedrála, my nejsme schopni to nějak nasvítit. Že? My opravdu musíme počkat na ten dar od Pána Boha. Pokud to jsou věci menší, takový jako je slovanská epopej nebo oltář mistra Pavla z Levoče, 18-metrovej, to ano, jsme pořád schopni...
1: 650 metrů čtverečních, taková drobnost, slovanská epopej.
2: To jsme schopni si nasvítit. A potom, jak jste říkala, s tím pohybem, to je úplně speciální. Já jsem takhle fotil český korunovační klenoty, taky oficiální fotografie. A ty zlatý věci lesklý s těma kamenama, to se fotí dost špatně. A vymysleli jsme teda se synem a s kolegou, s Tomášem Kubíkem, jakým způsobem to dělat s tím pohyblivým světlem.
1: No a jakým tedy? Když to přiblížíte, jak to vypadá na tom place, protože mě už vlastně, když vy to popisujete, mě už to připadá, že spíš točíte film, než že fotíte nějaký objekt.
2: Jo, to jste dobře řekla. Je to dost podobný, ta produkce, ty věci okolo jsou dost podobný, spíš jako
1: Či máte několik osvětlovačů, ti si nějak?
2: No, tým je většinou 7 lidí. Aha. 7 lidí, což jsem já jako za kamerou, nebo za fotoaparát. Dcera, která dělá kontrolu datovou, protože je potřeba ty věci kontrolovat. Hned.
1: Přímo na tom place. Nikde v postprodukci.
2: Protože představte si, že my tam navezeme, já nevím, 2 auta světel a tak dále, že zajistit ty věci. No a kdyby jsme tam něco měli špatně, což se může stát, je třeba 4 hodiny ráno, člověk už je unavený někde na štaflích, že jo? Tak to se může stát, tak ona to hned kontroluje a v případě, že bychom se dopustili
1: nějaký chyby. Teď vám upadne reflektor na svatováclavskou korunu.
2: tak my to hned opravujeme samozřejmě. No. A pak jsou osvětlovači a produkce.
1: Aha, takže 7členný tým. No tak jaké to bylo fotit korunovační klenoty a fotit vlastně od detailů a nějakých zákoutí neznámých až po vlastně třeba celé průčelí. Tak o tom budeme dál mluvit s Janem Williamem Drnkem. Ale teď přišel čas na hudbu, kterou jste pro nás vybral. Začínáme Michaelem Kocábem Sebastian. Tak také jenom, myslím, prosím, řeknete na úvod, proč padl výběr na tuhle píseň.
2: Je to biblický téma. Mluvíme o katedrále, o varhanech. Tak když jsem přemýšlel, co vybrat, tak to byla jedna z věcí, která mě napadla.

0: Posloucháte Vizitku na Vltavě a dnes je naším hostem fotograf Jan William Drnek, s kterým jsme v katedrále svatého Víta, kterou on velice podrobně dokumentoval. Vznikla z toho velká publikace katedrála svatého Víta, Kamenná koruna království. A my mluvíme speciálně teď o Varhanech, protože také od pondělí 15. června můžete poslouchat ve Vltavské mozaice vždy kolem 20:30 seriál Varhany a zároveň, milí posluchači, vás ještě musím upozornit na takovou soutěž, kdy můžete hlasovat na stránkách Vltavy o vítězné skladbě na Varhany, kterou zahájí slavnostní koncert z katedrály svatého Víta 19. června. Vy máte možnost rozhodovat mezi třemi skladbami do 17. června, takže podívejte se i na tyto stránky a tam uvidíte anketu. Ale my se, pane Drnku, posouváme právě zase zpátky k tomu, jaké to je fotit. Tak úžasné jako spirituální místo, když se tam blízko, jste tam denodenně a zároveň vy jste tedy fotil vlastně ty velké formáty, ale zároveň detaily jste tam nakombinovali. Tak jak jste to kombinovali, toto je publikace?
1: Takhle, co se týče konkrétně té publikace a tak, jak je to kombinovaný, my kvůli dynamice prohlížení my používáme v podstatě pravidla filmového střihu. Jo, jak jsme říkali s tím štábem, tak i
0: ano,
1: v tomhle tom.
0: To znamená,
1: přesně jak jste říkala, že máme celek, na to navazuje detail, jo, nikdy neběží celek na celek.
0: Takže takhle si listuje čtenář a v podstatě má takový pocit, že, jak se mu to střídá. No ale teď 30 000 fotek jste tam vyfotil, ne-li víc.
1: No ono to číslo zní takhle hrozně, jo. Jako to je strašně moc. Ale ono to je tak, že my ty fotky skládáme. To znamená, jeden obrázek, který vy vidíte v knížce, třeba průčelí katedrály, je ze 180 fotek.
0: No to mi vysvětlete, prosím, protože co to přinese? Protože to samozřejmě jsem zaznamenala, že o tom mluvíte, že to není, jako že to cvaknete a je to jedna fotka, nebo jich uděláte více role a pak vyberete tu nejlepší, ale že to je skutečně desítky fotografií, jak se to skládá, jak to děláte a co to přináší tomu oku?
1: Jak to dělám? Jdeme do katedrály, projdeme, vybereme, vytipujeme, nakreslím místa, spočítám si matematický model toho, jak budeme fotit, čím, kolik bude těch obrázků a pak teda se jde fotit a modlíme se, aby bylo to dobrý světlo. A pak se to zpracovává. No výhoda je, že máme opravdu jako dobrý detail a v té knížce často je to tak koncipovaný, třeba z kaple svatého Václava máte nějaký celek nebo polocelek a pak máte detail. A ten detail je takovej, že ho opravdu normálně návštěvník takovým způsobem nemůže vidět. Je to hlavně kvůli tomu, že kvůli světlu. My si to jsme schopni jako nasvítit, ale většinou to je jako s epopejí, to taky v té knižce to vidíte líp, než to vidíte.
0: Ve skutečnosti?
1: Jo. Ale víte, aby to neznělo na bubřele, že my to jako líp umíme, je to kvůli tomu, že my si to fakt dobře nasvítíme.
0: Chápu a zároveň něco zkrátka jako lidské oko najednou nedokáže pojmout, třeba to průčelí, zatímco vy, jestli tomu rozumím snad touhle technikou, jakoby to je panoramatické a vy to tam takhle dáte a přitom to...
1: Ano.
0: Rozumím tomu správně, i když to nedokážu úplně vyjádřit.
1: Jo, je to tak, je to panoramatický příklad. Když je západní průčelí, tak to je fotka, kterou lidským okem, tak jak to vidíte na té fotce, prostě vidět nemůžete, protože nemáte takový zorný úhel. Mm-hmm. No, to je složen ze 180 fotek, je to jako 6 řádků, 5 sloupců, ještě 6 expozičních vrstev, kvůli dynamickému rozsahu, protože to není tak dobré, jako je adaptace lidského oka. No a my jsme schopni v tom počítači to všechno dohonit a tomu lidskému oku to přizpůsobit.
0: A to už se dostáváme právě k těm vašim kybernetickým studiím, čili ta vám hodně pomáhají v téhle profesi, že říkáte, že si skutečně vytváříte matematický plán, čili tam máte co všechno v tom rastru, nebo... Jaký je úhel světlo, velikost?
1: No takhle, tam je hlavně jako ta scéna, jakým způsobem se bude snímat, z čeho se to bude skládat, jak se to bude dělat. Světlo samozřejmě je taky důležitý, ale to my nemůžeme někdy naplánovat někdy. Jo?
0: Ano.
1: A ten, takhle, co se týče to historie, to, z čeho my tam těžíme, já říkám my, protože to dělám hlavně s dcerou Janou, která mě pomáhá potom i s postprodukcí. A my využíváme znalosti, které jsem získal už mládí po univerzitě, nebo vlastně ještě na univerzitě, a to bylo, když jsem konstruoval přístroj na sledování očních pohybů a řízení pomocí očních pohybů, kde jsme do hloubky museli nastudovat, jakým způsobem funguje lidská percepce vizuální. Mm-hmm. Jakým způsobem se to zobrazuje. Já řeknu k tomu takovou zajímavost. Tenkrát jsme to nevěděli, dneska už se to ví. Zhruba 60 až 80% obrazové informace v závislosti na dynamice scény nepochází ze zrakového nervu, ale z mozku.
0: Mm-hmm. Aha. No a teď mě si říkám, pane Drnku, že rozumím tomu, že jste jako vyvinul přístroj na sledování očních pohybů, co je všem, jako co se dá třeba asi vypočítat, co je všem vlastní, ale zároveň ta percepce je přece svého druhu taky osobní. Každý má jiné spektrum vnímání barev a to se vypočítat nedá. A s tím vy jako fotograf taky počítáte, nebo jak?
1: Jako musíme zejména potom v té postprodukci, v tom finálním, jako musíme.
0: Co se tedy děje potom v postprodukci, když si vezmeme tady katedrálu svatého Víta, kamenná koruna království, tak nafotíte, nasvítíte a pak co ještě v rámci postprodukce?
1: Pak vemu všechny ty obrázky, vyvolám je a z těch obrázků dohromady vytvořím ten jeden. A ten jeden, když máme, tak potom tonálníma kompresema, tak aby jsme respektovali tyhle ty pravidla, které známe, ty vizuální percepce, tak upravujeme tu věc tak, aby byla prostě pro toho diváka příjemná.
0: A když vy takhle podrobně znáte ty zvláštnosti lidského oka, vnímání barev a obrazu, co všechno vám to tedy ve vaší profesi přináší oproti třeba fotografům, které tyhle znalosti nemají, když mi tady říkáte tonální komprese, s tím vším jako pracujete?
1: Přináší to hodně práce navíc.
0: Aha, ale zároveň potom
1: opravdu
0: asi
1: hodně. Ale jsou to někdy věci, které nám umožňují dělat to, co třeba běžně není. Ale
0: že třeba ta vaše fotka vypadá, řekněme, více plasticky, skoro až jak 3Dčko.
1: Ano, plasticky, ano. Aha. Zajímavé, ty jsme dělali dotisk té knížky, která se velice rychle rozprodala.
0: Katedrály.
1: A já jsem tam použil úplně jako nový barvy, který předtím jsme ještě neměli k dispozici, neměli jsme je otestovaný. A ten výsledek je teda plastičtější.
0: Aby člověk si počkal radši na dotisk teda potom.
1: No, už je k dispozici.
0: Já rozumím, než na ty. Tak si počkáme, co ještě Jan William Drnek vymyslí potom do dotisku za další nějaké niance.
1: To, jak jste říkal, s tou plasticitou, tak třeba konkrétně u epopeje. Tak to vím, lidi, když to jako odevřou, jo, a říkají, ježiš, to není na papíře, to je opravdu na plátně. Mm-hmm. Říkám, není na plátně, slyšelněte, to je papír, ale vypadá to jako, když je to na plátně.
0: Leco se tedy takhle vlastně děje na základě přesné přípravy a říkali jsme vašich matematických propočtů, ale zároveň potom, asi když jste na tom místě a mluvila jsem a dala jsem do úvodu tenhle váš citát, se něco děje tak, že to samo přijde, že najednou jako víte, na co zacílit. Tak když jste tam v té katedrále bylo od roku 2022, jaké to tam bylo, jak na vás působilo to prostředí, ta historie, spiritualita?
1: No, velmi silně. Zejména, protože my jsme v podstatě všechny ty první práce dělali v noci. A ten rozdíl v katedrále mezi dnem a nocí je teda ohromný ten klid. A v souvislosti s Varnám jsem měl zážitek, že Berge Montserrat, jeden z toho týmu Gerharda Grenzinga, Varhaň, tak mě udělal takový malý soukromý koncert. To byl ohromný zážitek. Teda sami dva v katedrále večer.
0: A víte, co si říkám? Že vy jste vlastně mohl dobře navnímat prostor ještě předtím, než tam ty varhany byly a potom. Jaký to je rozdíl?
1: No, rozdíl, před a po. No tak rozdíl je veliký. Je to vidět na těch fotkách z té knížce. My to samozřejmě takovouhle věc jsme tam museli jako zdokumentovat a zvýraznit. Čili tam to je vidět. A to, co jsme dělali to vlastně v roce 2002, ještě 2023, já jsem se předal 2023, tak ty varhany tam ještě nebyly. No. Takže to jsou vlastně poslední fotky, které byly udělané tak, kde ta podesta je bez varhan.
0: A teď je katedrála tedy kompletní a vy od pondělka můžete na Vltavě slyšet seriál Varhany ve Vltavské mozaice vždy kolem 8:30. A my si teď ve vizitce zahrajeme další skladbu a budou to Rolling Stones. You can't always get what you want. Tak pane Drnku, zase prosím o pár slov.
1: K písničce?
0: Ano, k tomu výběru.
1: No to jsem vybral, jednak téma není tak biblický, ale to hlavní poslání je velmi důležitý a začíná to krásným sborem.

0: Stouny do dnešní vizitky vybral náš host Jan William Drnek, fotograf. Pište nám dotazy a podněty, budeme za ně rádi na vizitka@rozhlas.cz. A Jan William Drnek fotil svatovíckou katedrálu, vznikla z toho monumentální publikace Katedrála svatého Víta, kamenná koruna království. My jsme speciálně teď mluvili o varhanech, ale zajímá mě, pane Drnku, z pozice fotografa, tak přece jenom pár už před vámi chrám svatého Víta fotilo. Tak třeba jak často jste si při práci vzpomněl na Josefa Sudka, který fotograficky zaznamenal dostavbu chrámu svatého Víta?
1: To je hezká otázka. Samozřejmě, že často.
0: Děkuju.
1: A když jsme začínali, tak já jsem říkal, no tak já si jako nenajdu žádný lepší motivy, když už, jo, když si vemu Sudka, Plicku, pana Jeníčka, tu nádherné věci, tak jsem říkal, to asi mi budeme muset prostě tak nějak, samozřejmě to nastudovali, manželka nakoupila snad 150 knížek za posledních 100 let, jo, už od Antonína Podlahy, tak všechno jsme to studovali a musím říct, že, ale to bylo fakt až jako po dvou letech, tak se mi začaly odevírat věci jiný pohledy, že jsme to nekopírovali.
0: Co to bylo to jiné teda?
1: Jiný pohledy. Jiný pohled, protože když byste si vzala ty knížky spoustu, tak půjdete a teď najdete tenhle motiv takhle a teď 10 lidí to takhle vyfotilo. Jo. Takže nějaký věci také jsme taky fotili. Jo. No
0: to, takže vy jste tam byli takhle dlouho a říkáte, něco se mi otevřelo až po těch dvou letech, takže to chtělo ten čas tam strávit?
1: Určitě, jako se s tím místem zžít, jako prokouknout.
0: Na jaká zaukoutí jste se teda dostal, která jste prokoukla, která nejsou běžnému návštěvníkovi zdaleka vnímatelná?
1: Tak jsou to samozřejmě ty schodiště, jsou to místa na triforium, jsou to místa na střeše. A ta střecha teda je fascinující. No.
0: A ty tím pádem můžeme navštívit díky vašim fotkám i my.
1: Ano.
0: Když jsme mluvili o tom, jak se doplňují velké celky s těmi detaily, tak co jste si třeba uvědomil, co dokáže detail odhalit o katedrále, co by jinak zůstalo skryto? Co právě je skryto tím celkem, tím, protože když tam člověk přijde, je to prostě duchovní obrovská památka, galerie v podstatě, takže člověk má tu pozornost upnutou na ty dominanty. Mm-hmm. A vy jste najednou našel nějaký třeba detail. Co nám říká?
1: Ano. To je taky hodně dobrá otázka, protože...
0: My jsme se to nedomlouvali s panem Drnkem, že to bude říkat.
1: Nedomlouvali, ale náhoda. Petr Uličn, autor textu, kunsthistorik.
0: Historik architektury.
1: Tak přišel a říkal nám, hele, katedrála, napsal za takovou větu, katedrála je celá obalená listovým, jako listím. Říkám, že kde je obalená katedrála, jako listím. No všude to jako vyrůstá. Teprve, když jsme s tímhle tou informací se zaměřili, tak to máte prostě všude. Klemby, jdete okolo katedrály, podíváte se na strop, jo. V kapli svatýho Václava nahoře na stropě najednou v těch klembách vyrůstají listy.
0: No tak vidíte, každý teď navštíví třeba chrám svatého Víta, doufám po tomto rozhovoru, s úplně jinou optikou a také, když bude listovat vaší knihou. Jaké zajímavé situace jste tam při tom focení zažil, protože teď tady mezi písní a já bych ráda, aby to slyšeli i naši posluchači, jsme se dotkli znovu toho, jak jste tam svítili a vy jste to přirovnal k tomu, že to bylo jako kdyby tam byly vlastně Jediové s těmi světelnými meči. Může to víc vysvětlit?
1: No ono tak vypadá. To je, jak jsme umluvili o té technice svícení těch třeba korunovačních klenot, tak to jsou dlouhý liniový světla, takový trubky přesně, jak to mají ty Jediové. Akorát my s tím nemlátíme tak rychle.
0: A nemlátíte s tím asi, ano, musíte velice opatrně, žádné Star Wars asi v chrámu svatého víte. Tak třeba řekněte mi z hlediska právě toho, kde se pohybujete, jak to bylo náročné, protože jste museli být velice, velice opatrní, předpokládám.
1: No samozřejmě, to je tam to je velice přísný, všechno okolo, nemůžete si tam jako dělat, co chcete. Nesmíte se toho vůbec dotknout. Jo, to.
0: No tak to taky dost komplikuje potom práci.
1: Ale... No, to musí, to je potřeba respektovat, no. Mm-hmm. Tak tam samozřejmě jsou lidi, kteří můžou s tím manipulovat, takže ty s tím manipulujou. No a sam, ty bezpečnostní pravidla jsou, to je logický.
0: Řekněte mi nějakou zajímavou ještě historku, kam jste se dostal, nebo co bylo, nevím, kdy jste, no. Co vás tam oslovilo?
1: Čiže bylo hodně, ale...
0: Poslouchal, měl jste varhaní koncert sám pro sebe v noci, pak jste tam tady světelnými meči tak nasvěcovali.
1: Jedna věc, to byl takový hezký zážitek. Chodili jsme s panem architektem Chotěborem, který nám pomáhal, ten zná perfektně ty věci. A, tak jsme chodili po střeše a hledali jsme ty záběry mezi těma fiálama, obloukama a tak dále. No a najednou v tu chvíli, když vidím ty oblouky, uvědomí si člověk, jak je to starý. Hmm. Že Petrovi Parléřovi bylo zhruba asi těch 22 let. A pak jsem si vzpomněl, co my jsme v těch 20 letech dělali ve škole.
0: Že to nebylo
1: nestavili jsme katedrál.
0: Říká Jan William Drnek, fotograf, a další píseň, kterou jste pro nás vybral, je Tak dobře od Vladimíra Mišíka. Má to taky nějaký příběh? Proč jste ji vybral?
1: No určitě, no. To je písnička, která rád ji poslouchám. Ona je taková apokalyptická. Mm. Je to podobný zase biblický téma, jako apokalypsa v Evangelium svatého Jana. Ale ta hudba je tak nádherná, tak uklidňující, že prostě na mě to vždycky působí jako takový smíření s čímkoliv.
0: To se hodí takhle dopoledne.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

0: na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Pokračuje vizitka na Českém rozhlasu Vltava. Dnes je naším hostem Jan William Drnek, fotograf, který fotil například chrám svatého Víta a také třeba slovanskou epopej. A přišel dotaz, pište dál ještě prosím i do finále na vizitka@rozhlas.cz. Píše nám pan posluchač Kuriš. Váš host se zmínil, že fotil oltář svatého Jakuba v Levoči. Můžete k tomu něco více říci? Pavel z Levoče vyřezával i reliéfy. Mám ho velmi rád. Jaké to je fotit reliéfy? Co je třeba při focení důležité? Ptám se, protože sám vyřezávám reliéfy a chtěl bych si je nechat někým nafotit.
2: Mhm. Jaké to je? No, oltář mistra Pavla z Levoče, jsme fotili asi v roce 21, tak to byla taky výzva, protože to je tak ohromný čas, hodně zlatý, že jo, tam toho zlata je opravdu hodně, čili tohle nafotit tak, aby prostě tam nebyly odlesky, aby ta trojrozměrnost byla dobrá a ta se nám tam povedla teda extrémním způsobem.
1: No, takže jste si udělal nějaký zase ten raster.
2: Tak model. No, 12 modelů, tenkrát jsem si spočítal, si pamatuju.
1: Ale předpokládám, že tak nedělá tady každý fotograf, když pan posluchač ne, říkal, že si chce nechat reliéf někým nafotit. A je to teda něčím specifické, že jde o reliéf, nebo...
2: Takhle, tam jde o tu plastičnost. Plastičnost, aby se opravdu zachytila ta plastičnost a ta plastičnost je v tom svícení.
1: Zase jde o světlo.
2: Není to tak jako o tom focení, jo, v postprodukci samozřejmě se to nesmí pokazit, ale ten základ je světlo.
1: Pane Drnku, na vás mě přijde velice zajímavé, že vy vlastně jste se se svým focením posunul od tváří, portrétů a přírody, protože jste fotil v Jižní v Africe, v Bhútánu, mnichy v Americe, k těm statickým věcem. Čím si vás objekty, artefakty získaly, že už dál nefotíte lidi nebo krajinu?
2: No, protože se nehýbají.
1: To vás baví. Je to jednodušší pro fotografa. Nevrtí se.
2: Tak už tolik necestujeme, nebo s takovou divokostí necestujeme. Mě to v té době bavilo, no a postupně jsem asi hledal nějakou cestu a uchýlil jsem se tadyhle k tomu a mě vlastně baví zachycovat krásu těch uměleckých děl. Jinak přivedl mě k tomu Bořek Žípek, můj kamarád.
1: To rozviďte, prosím, že jak jste se dostal i díky Bořku Šípkovi právě k dokumentování těch artefaktů.
2: To bylo tak, že on když dělal ten svůj poslední projekt Sentence to Death, když měl rakovinu slinivky a bylo

0: za slovanská epopej.
1: No a dostal jste se až do chrámu svatého Víta, kde jste fotili korunovační klenoty. Tak to musela být kapitola sama pro sebe. Mně vůbec vlastně nedošlo, že třeba jste si to focení zkoušeli na kopii, že zkrátka to není jen tak, že vám jako vy chcete nafotit klenoty, tak my vám je tady vydáme. Jak to bylo?
0: Takhle to bylo ve chvíli, kdy jsem se dověděl, že to teda máme udělat. Tak já, tam je časový okno, měli jsme dohromady dvě noci, jednou to bylo.
1: To jde, ne? Dvě noci.
0: No.
1: Bylo to málo?
0: Teď co, ve chvíli, kdy to chcete udělat pořádně, my vždycky děláme ty věci tak, jako aby byly opravdu jako co nejlíp. Tak nechci tam jako přijít a teď, ale budeme něco zkoušet, že jo. To jsme měli všechno prostě jako na dopředu vyzkoušený.
1: Kde co jak bude stát.
0: Kde co jak bude, jakým způsobem se ty pohybují ty světla a tak dále. Čili my jsme požádali, jestli nemůžeme si ty věci natrénovat na kopiích, takže na hradě nám prostě dali k dispozici kopie na ten trénink. No a na tom jsme to natrénovali, viděli jsme, že je to dobré a pak už jsme to jenom zopakovali.
1: Je pro vás rozdíl pro fotografa, když je ten objekt kopie a nebo jste cítil něco jiného, když jste už měl namířený foťák na svatováclavskou korunu, nejvýznamnější symbol české státnosti?
0: Vy se budete smát, to je jako taky dobrá otázka, protože víte, oni jsou jako dvě roviny. Ve chvíli, kdy člověk přijde do chrámu s tím, že jde spočinout, nebo na nějaký místo, do lesa, to musí být jako chrám, že jo, kamkoliv, prostě na pláž, nebo někam, zde spočinout, tak to, aspoň u mě teda, to mám takový zážitek, to vnímání je úplně jiný, než když jdu pracovně, kde ten fokus tý mysli, toho vědomí jde trošku někam jinam. Čili ve chvíli, kdy my v té katedrále pracujeme, a tak je to trošku jako něco jiného, jako nevnímá člověk to v okolí. Mm. Fokusuje se čistě jenom na ten předmět. A to, jak jste se
1: ptala,
0: jestli...
1: tam nebyl trochu prostor pro nějakou... Víte, já si představuji, že jste strávil tolik času opravdu v chrámu a vy jste sám jako mluvil třeba o tom, jak jste různě hledal spiritualitu a od křesťanství až po východní nauky, tak jestli to na vás nějak... Tak od východních nauk ke křesťanství. Děkuju. No a tak teď jste tedy tady v perle jako katolické architektury a jak to tam vnímáte?
0: Takhle ještě já bych vám doodpověděl ten pocit, rozdíl mezi těma kopiemi.
1: Ano.
0: To víte, že tam ten rozdíl je. Já jenom jsem chtěl říct, jo, že to soustředění není takový, ale ve chvíli, kdy tam byl jsem tam se synem, s dcerou, no, a ve chvíli, kdy máte ten předmět takhle na dosah, tak tam cítíte ohromný respekt. Ještě to je to v té katedrále vedle kaple svatýho Václava.
1: A k tomu duchovnu? Taky?
0: A jak myslíte působil duchovnu?
1: Jak jsem říkala, že jste spirituální člověk, no, tak jestli jste tam něco takového zažíval i v rámci toho pracovního procesu?
0: No, během té práce ne. Ale ve chvíli, kdy máte chvilku a můžete jako si sednout pár chvílek, takových tam bylo. A spíš ty chvíle jsou, když jdeme dělat jako oblídky, když máme víc času, nemusíme se soustředit na tu techniku. No.
1: Přišel nám ještě další dotaz od paní posluchačky. Já stále nechápu, jak se skládají jednotlivé obrázky dohromady. Je to podobné jako pucle, nebo pan Drnek přesně ví, která dílčí fotka patří kam? Když jsme mluvili o tom, že se ten jeden obrázek skládá třeba ze 180 fotek, tak to asi myslí paní posluchačka.
0: No, nevím, jestli tady to dokážu teď vysvětlit. Oni máme čtyři způsoby, jakým to skládáme, každý je trošku jiný. Je to dost jako technická věc. No, víme, kam ty věci patří. No.
1: Aha, dobře. Musíte, a jak jsem já pochopila tady svou omezenou představivostí vůči vzorcům a fyzice a matematice, tak vy prostě máte skutečně nějaké rastry, rámečky, vzorce a,
0: ano,
1: a pak to tam nějak tady skládá.
0: Není to tak složitý, jsou to prostě, je to v podstatě jednoduchá geometrie, stačí vám jako středoškolská matematika.
1: Já se ještě vrátím k tomu vašemu posunu od živých objektů k neživým. Tak to mě taky zaujalo, jak u neživých předmětů hledáte nějakou tu energii, život, protože říkáte, že ji mají taky, a že ji chcete zachytit.
0: No právě. Tak. Otázka. Ty živí jsou živí víc a ty neživí jsou asi neživí trošku jinak. No. Mm-hmm.

0: No právě.
1: A to? Protože aby to prostě nebylo jako statické, co tam, jak se navazuje ten vztah, nebo o čem uvažujete? Já si fakt představuju, že když jste fotil měchy v Bhútánu, tak oni mají, zas výhodou je, že třeba mají tu emoci, kterou vy tam najednou zachytíte. To přece u toho objektu chybí, ale zároveň tam jako musíte přinést něco zase jiného, ne?
2: Tohle je, ono je to trošku podobné, co jsem říkal, toho, čili třeba s těma mnichama, nebo v Africe s těma přírodníma národama. Ve chvíli, kdy fotím, soustředím se na ten objekt, ve chvíli, kdy máme chvilku s těma lidma popovídat, bejt s nima, nebo si zaspívat s nima, tak je to vnímání trošku jako jiný. Ale to se nedá popsat slovama, to se musí zažít.
1: Co plánujete teď? Co byste za jakou drobnost byste třeba si napotil? Co vás čeká?
2: Volno.
1: Budete mít volno?
2: Bylo to moc náročné. A chci si dát aspoň půl roku volno.
1: Aha. Dobře. Jak ho budete trávit?
2: No.
1: S foťákem bez?
2: Ne, bez foťáku.
1: Nefotíte na dovolené?
2: Ne. Dneska si ty věci vyfotíte na mobil a fotoaparát jako...
1: Dobře, tak fotíte mobilem. Mm-hmm. Dobře, no. Tak nějaké vzpomínky vám takhle uchované zůstanou.
2: Tak, jako každý jiný.
1: No a jak vám vlastně přišla taková zakázka, jako je udělat knihu fotek o katedrále svatého Víta?
2: Tak ono to celé to začalo vlastně tou epopeí. To byl takový start. To byl start a to byla taková zvláštní náhoda, že mě oslovilo tenkrát nakladatelství Albatros Media, že by chtěli udělat knihu v té cenové kategorii.
1: No ano.
2: A to bylo jako základní zadání.
1: Cenová kategorie asi 270 tisíc? Nebo...
2: No, 280. Různě, oni by, no. Číslo jedna stálo 360.
1: A vyprodali se?
2: No, nevyprodali se úplně všechny.
1: Aha. Dobře, a tak to začalo Slovanskou epopejí a teď tedy potom k tomu to vedla cesta ke katedrále svatého Víta.
2: Tak, přesně.
1: Dobře, fotograf Jan William Drnek, připomínám, ještě i vltavský seriál Varhany od pondělka v Mozaice okolo 8:30. Připomínám také, že ještě můžete hlasovat o to, která skladba se bude hrát na Varhany na slavnostním koncertě 19. června chrámu svatého Víta. No a teď rozhodl Jan William Drnek, která skladba se bude hrát na závěr dnešní vizitky, a to je Patti Smith After the Gold Rush, tak taky jenom prostě na závěr, jestli řeknete prosím pár slov, proč tahle.
2: No to je druhá apokalypsa.
1: Už jsme v závěru.
2: A vybral jsem to kvůli tomu, že Patti Smith je taková naše srdcová záležitost, protože ta její hudba, ta její energie, ten takový ten styl, to nás drželo za bolševiků nad vodou.
1: Říká Jan William Drnek, děkuji, že jste přišel do vizitky, užijte si volno. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.
1: Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.

Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: 11 hodin, dobrý den.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Končící žalobkyně Petra Lastovecká se dnes setká s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za hnutí ANO. Ta minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala, zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Armáda začne nabírat víc lidí. Počet rekrutů v jednom kurzu základní přípravy zvýší ze zhruba 600 na 900. S navýšením kapacit počítá Vojenská akademie ve Vyškově od září. K profesionálním vojákům i do aktivní zálohy se hlásí stále více zájemců a kvůli bezpečnostní situaci ve světě chce mít armáda dost posil. V Evropské unii ode dneška začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt schválený v roce 2024. Ten má zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vracení migrantů. Součástí změn je také nový systém solidarity a podle něj mají ostatní členské státy pomáhat zemím, které čelí nejsilnějšímu migračnímu tlaku. Česko získalo výjimku kvůli přijetí ukrajinských uprchlíků. Dnes začíná sbírka s názvem Akce Cihla. Jejím cílem je podpořit lidi s mentálním znevýhodněním a jejich začleněním do běžného života. Lidé mohou pomoci handicapovaným až do září, například tím, že si koupí symbolickou cihlu u stánku v Pražské ulici na Příkopě. A tu si pak můžou na místě pomalovat. Sbírku pořádá nevládní organizace Portus Praha a stejně jako loni ji zaštiťuje prezident Petr Pavel. Lidé mohou finančně podpořit mentálně znevýhodněné i na webu Akce Cihla. A počasí bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno. Během dne postupně slabý déšť, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20 a více informací hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Tak nechť vám zatažená obloha nedělá vrásky na čele. Krásný den vám přeje Daniela Čermáková. Je 12. června roku 2026, 11:02 a se mnou ve studiu Otakar Svoboda. Dobrý den, Oto.
2: Dobrý den.
1: A přinášíš dnes svůj hudební výběr, který má blízko ke klasické hudbě, není liž pravda?
2: Ano, tak jakoby vzdáleně blízko, to nezní moc logicky, ale je to tak, ale jenom víceméně v jednom tracku, ten druhý je napůl a ten třetí je úplně mimo klasickou hudbu, ale to si postupně povíme. Ale jestli ještě můžu to zhodnotit, tak řeknu, že mám tři opravdu velké osobnosti tentokrát. Ono ne každý týden nebo 14 dní vydávají velké osobnosti novinky. A je to sestupně věkově od nejstaršího po nejmladší. Je to jeden muž, dvě ženy. A ta klasická je uprostřed, tak já ještě neprozradím, ne? Co myslíš?
1: Neprozrazuji.
2: Později, dobře. A tak já nevím, chceš ještě něco zeptat?
1: No, chtěla bych se zeptat, co si pustíme jako první ukázku.
2: No, první bude ukázka z nové desky Cap Moua, to je americký bluesman, podle mého názoru naprosto fantastický, ten oslaví v říjnu polokulaté 75. a nejspíš si novinku nazvanou The Breakdown nadělil k tomuto jubileu. A jedním z možných překladů toho slova je i zpomalení. A to musím říct, že chápu, o čem mluví. Nicméně bez zkoumání významu chci říct, že Cap Moua je prostě hvězda blues. Narodil se v Los Angeles, ale rodiče pocházeli z Louisiany a Texasu, takže zcela logicky vedli syna ke stylům blues a amerikána. On se usadil v Nashvilleu a to jsou všechno místa, která lze jednoznačně označit za inspiraci samo o sobě. Rozjezd jeho kariéry byl razantní, hned za svoji třetí nahrávku dostal Grammy a postupně jich nazbíral 5 a k tomu 7 nominací. Viděl jsem ho asi před 20 lety, to je stejně hruze, že takhle řeknu, před 20 lety jsem ho viděl na komorním koncertě pro hosty festivalu Sundance a jeho charisma, musím říct, je prostě adekvátní a silné. V posledních letech se spojil například s Taj Mahalem a vydává dál. Z novinky The Breakdown, která vychází koncem srpna, konkrétně pro nás tak významného 21. srpna, si dáme zatím jedinou dostupnou skladbu Fusing and Fighting, hádky a rovačky.
1: Takže blues pro začátek.
2: Blues pro začátek.

0: Je to velká radost podle Otakara Svobody poslouchat Keba Mou, či jak to mám skloňovat,
1: amerického
0: Keba Moua, možná amerického zpěváka a kytaristu. A co se týká toho jména, které má blízko ke klasické hudbě, tak to je jednoznačně René Fleming a to je tvoje druhá ukázka.
1: No tak ona tak nemá přibliž. Blízko, ona je to
0: prostě klasická hudba. Ona je to klasická hudební zpěvačka, přesně
1: to
0: tak.
1: Oba, ale já jsem usoudil, že nevím, vůbec asi to nebudu komentovat, dá se říct, že možná se rozhodla vydat desku, která je mimo klasické žánry. Třeba už jí to tolik nespívá, já nevím, je jí 67. Ale možná to jenom prostě, protože žije v Americe, je to Američanka. Vydala desku se skvělým banjistou Bellou Fleckem, o kterém jsme se tady předtím bavili, jak je opravdu vynikající. On byl několikrát i tady u nás v Česku. No a jak říkám, nevím, jestli to není proto, že třeba už je trošku hlasově slabší, nebo prostě měla chuť se vydat tudy pro tuto konkrétní nahrávku, protože i Bella Fleck tomu má poměrně blízko a oba spojuje ještě něco, co si užíváme především u nás. Prarodiče René Fleming pocházejí z Prahy, nebo pocházeli z Prahy, než emigrovali do Spojených států a Bella Fleck má celkově tři křestní jména. Bella Anton Leoš, která mu dali rodiče podle slavných klasických skladatelů, které jistě sami doplníte, ale přesto to řeknu, Bartóka, Brucknera a Janáčka. Nejsem si jist, zda tato spřízněnost hrála vůbec nějakou roli v jejich spolupráci, ale prostě jsem to chtěl uvést, abychom se zaradovali, jak jsme slavní a světoví. A dodám, že René Fleming je absolutní světová pěvecká špička, na tom se asi shodneme, ty jsi taky
0: nepochybně
1: muzikantka klasického stylu. A tak samozřejmě ani na této desce, kterou nazvali The Fiddle and the Drum, je a současně je oba, a ono je tam ještě pár dalších muzikantů, nemůžeme hodnotit jinak, než že jsou skvělí. Bella Fleck léta přes žánry vstupuje opakovaně, takže on dodává této desce zjednodušeně řečeno pro housle a bicí správný drive a posuďte to ostatně sami podle úvodní skladby desky He's Gone Away.

0: Tak to byla slavná americká sopranistka Renée Fleming v poněkud jiné poloze, než jak jsme zvyklí, a byla to ukázka z desky, kterou natočila s Bélou Flekem. I ty ostatní jména stojí rozhodně za zmínku: Edmar Castañeda, Antonio Sanchez.
1: Což lepší, než já si to nepamatuju.
0: A do třetice opět americká zpěvačka, tentokrát Cecil McLaurin-Salvan.
1: Ano, to je mladá dívka, ty je teprve 36, takže je jen skoro o půlku mladší než to, co jsme slyšeli teď. Ona je na té scéně pár let, když si dávno vystoupila v Táboře na festivalu Rio Linky, já to rád občas používám, protože ho i nikdo neznal tehdy ještě a bylo tam asi 100 lidí, i když to bylo zadarmo, dneska by rozšlapali O2 arénu, ale to tak v životě už je. A ona vydává desku, kterou poprvé v životě natočila s orchestrem, byť to není klasický symfonický orchestr, nebo něco takového, Metropol Orchestr, který vede Gilles Buckley, a ten se zaměřuje na takový crossovery, a zatím je z ní jedna jediná věc k dispozici, kterou jsem si poslechl. Vlastně ne, dvě jsou, ale to je jedno. Jednu vybírám teď a ona je opravdu skvělá, podle mého názoru. Má smíšené kořeny, táta je Haiťan, máma francouzské kořeny a Cecil se narodila v Miami. Takže to je taky takový ten typický americký mix, jak ti lidé čerpají všechny možné vlivy, což my tady třeba moc nečerpáme, to tak je prostě. A no prostě je dobrá, podle mého názoru. Ta deska, jak říkám, vyjde za chvíli, ale je z ní dostupná skladba Leftover, kterou si teď tedy s dovolením pustíme a která uzavře ten můj výběr.
0: A je to tentokrát výběr Otakara Svobody. Díky moc za něj a těším se příště.
1: Já taky.

0: Americká zpěvačka Cecil McLaurin Salvan vydává nové album a první single už je na světě. Jaká deska bude, to jste si mohli udělat představu právě z doznivší písně Leftover. Dozněla v 11 hodin a 24 minut, posloucháte Vltavské polední vysílání.
1: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
2: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
1: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové Marešové.
2: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
1: To vše do 17. června.

0: 11 hodin a 27 minut je s vámi polední vysílání stanice Český rozhlas Vltava.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: A v osudech se budeme dnes loučit s Ladislavem Heriánem, který se narodil v roce 1960 v Petřevaldu u Nového Jičína a ač jeho rodina víru nepraktikovala, už jako malý věřil v Boha. V 16 letech věděl jistě, že chce být knězem. A my se s knězem Ladislavem Heriánem budeme, jak už bylo řečeno, loučit. Za chvíli začíná pátá část jeho rozhlasových memoárů.

0: osudy.
1: Pastor undergroundu, takhle se přezdívá Ladislavu Heriánovi, knězi, který slouží mše pro lidi hledající, chybující a odlišné. A my si můžete poslechnout závěrečnou část jeho rozhlasových vzpomínek.

Já jsem si myslel dřív, že ve vězení jsou ti zločinci, kteří tam prostě patří. Jo? To jsem si myslel, jako si to myslí podle mě jako všichni ostatní, jo? Spoluobčané. A pak jsem si taky myslel, že tam jsou po právu, že existuje u nás prostě spravedlnost. Na jednom tom undergroundovém festivalu tak byla taková přednáška, kterou měl John Bock, ale to bylo někdy 2007 nebo 2008, jo. A John Bock to je takový jako aktivista, který založil spolek Šalomoun, který sdružuje právníky, kteří, jako neziskovka, kteří pomáhají lidem, kteří jsou jako nespravedlivě odsouzeni. No a já jsem tehdy poprvé zjistil, nebo slyšel, že ve vězení může být třeba i někdo nevinně. Jo? Když jsem sám začal potom pracovat ve vězení, já jsem věděl, jako, že existuje nespravedlnost a nikoli spravedlnost. Já mám jednu takovou kamarádku, která byla nespravedlivě odsouzená a já jsem v tom figuroval jako svědek, byl jsem podávat vysvětlení na policii, i pak jsem byl u soudu a věděl jsem, jak to všechno bylo, to z čeho byla obviněná, věděl jsem, že to není pravda a přesto ji odsoudili nespravedlivě, prostě nevinou, jo. Takže jsem věděl, že jako nějaká spravedlnost, že to tak jako úplně není. Takže když jsem pak začal pracovat ve vězení, tak mě to až tak jako nepřekvapilo. Jako to vězení samotné je taková struktura podobná, jako když jsem byl na vojně, takže ani to mě nepřekvapilo nějak, ten režim tam, to je jako podobné. Jako no. Jsem byl jakoby nějak připravený už životem na to, co tam bude. Určitě ve vězení nevidím nějaké zločince, vidím tam nešťastné lidi, kteří tam jsou, protože neměli v životě takové podmínky, jako třeba já. Ve vězení to vůbec není o tom, jestli je někdo věřící nebo nevěřící. Konec konců jako ani v životě. Podle mě rozlišovat lidi na věřící a nevěřící je prostě nesmysl. Jo? Všichni lidi jsou nějak věřící, prostě nejsou žádní nevěřící lidi. A ti lidi, co jsou věřící, tak to jsou lidi, kteří jsou stejně plní pochyb, jako ti takzvaně nevěřící. Úplně jedno. Jako, jo? A vůbec to nemá žádný, podle mě, nějaký vliv na nějakou morálku. Jo? Podle mě, jestli jako je někdo takzvaně věřící, no takzvaně nevěřící, tak se chová jako prostě stejně, jako to se ti lidi chovají stejně prostě, jako jo. To takový Trump je taky věřící, že jo, nebo Putin, co jsou to za svíně. Je potřeba rozlišovat mezi vazbou a mezi trestem, jo. To lidi, kteří jsou ve vazbě a pak jsou lidé, kteří jsou už jakoby odsouzeni. Ti lidé v té vazbě, to jsou lidé, kteří nevědí. To je strašně těžká, psychologicky těžká situace. Jsou zavření celý den pod zámkem v té celé. Nevědí, co s nima bude. Ve vazbě jsou proto, že je policie zatkla a prostě je přivezla do té věznice. Takže vlastně si neměli možnost prostě jako vypořádat nějaké věci. Třeba, já nevím, platíte hypotéku, najednou vás balí policie, najednou vám to tam naskakují nějaké dluhy, jo, a vy to nemůžete nějak ovlivnit. Máte nějaké vztahy, prostě z těch vztahů vás jako vyrvou, nemůžete nikam zavolat třeba, jo. To je prostě strašné. Jo. Takže vlastně jako ti lidi jsou v takové hodně těžké psychické situaci. Jsou zavření, omezená možnost komunikace, nevědí, co s nima bude, a jsou zavření třeba půl roku nebo rok. Tak to je jako jeden typ toho vězněného člověka. Druhý typ je člověk, který už je odsouzený, tak ti lidé, oni už vědí, kolik dostali, vědí, jak se mají chovat, aby se třeba dostali domů dřív, protože aby vás podmínečně propustili, tak musíte mít nějak se chovat. Že jo? A teď prostě v tom vězení třeba chodí do práce někde, takže jim ten čas utíká jinak. Nejsou zavření pod zámkem, že jo? Mají takový trochu volnější pohyb. Tak je to prostě jako jiné, jo. No a takže jako ten kaplán v tom vězení, tak když jsem třeba s těma lidma z té vazby, tak tam je to spíš o tom, že ti lidi jsou vděční za to, že si s nima někdo normální popovídá, že se dostanou z té celý ven a že mají nějakou změnu. Jo? A jsou vždycky šťastní, když já teda jako se pomodlím. Najednou prostě v tom vězení, jak ten člověk je, jak ho oberou o všechny různé berličky, které normálně máte v životě, třeba je vám nějak špatně, tak si, já nevím, jdete si pobrečet do komůrky, nebo jdete na pivo s kamarádem, nebo si něco koupíte, nebo já nevím, cokoliv, jo, tak tam nic z toho není. Tam nemůžete si nikde jít pobrečet, nemůžete nikomu věřit, prostě je to
jinak jako všechno. Takže najednou tam jakoby se objeví ten Pán Bůh, jo, kterého normální člověk nepotřebuje, tak najednou ve vězení ho potřebuje. Tam najednou je. Takže vlastně lidi jsou hrozně šťastní, když se pomodlím. Jo. Dost často, když se modlím, tak ti lidi třeba brečí, jo, ať jsou to chlapi nebo ženské. Ve vazbě je to takto. Já říkám, že chodím lidem dělat vrbu. Ti lidé v trestu, tam je to jinak. Tam je to tak, že když ten člověk je odsouzený, tak je tam speciální pedagog. Tam jsou jako různí prostě zaměstnanci, takzvaní odborní zaměstnanci, kteří se těm lidem věnují. Jedna ta role je pedagog a ten pedagog s tím vězněm stanoví takzvaný program zacházení. To znamená, jaký ten čas v tom vězení bude mít náplň. Jedna věc je ta práce, že jo? Ale bohužel ne všichni můžou pracovat, protože není třeba vždycky tolik té práce. A pak jsou takové jako různé aktivity, které zase bohužel nejsou na to moc peníze, takže není těch aktivit nějak jakoby. Ale jsou prostě nějaké aktivity, že jo? A tak jedna z těch aktivit je kaplán. Pro ty lidi v tom trestu, tak já jsem prostě taková platforma, kdy třeba máme setkání a na tom setkání si dáme nějaké téma, které diskutujeme. Nebo třeba někdo má přednášku pro ty ostatní, o které se pak diskutuje. Nebo já mám třeba bohoslužbu. Nebo tam máme třeba teďka takový program, který se jmenuje Genesis, který já prostě s těma lidma dělám. To je takový osobnostní program, taková sebereflexe a tak. Tak to já jako kaplan dělám. Pokud někdo chce třeba mluvit se mnou osobně, tak si o to řekne. Ale většinou jako si o to lidi neříkají, protože já o tom přemýšlím proč, ale myslím si, že je to jako proto, protože to věznění jako samo o sobě je prostě tak hrozné, jo, že lidi nepotřebují, aby ještě řešili něco s kaplanem. Jo. To prostě to na svobodě třeba, jo, že, jo, že za mnou někdo přijde něco řešit, ale prostě v tom vězení je to, to nejhorší je ten samotný fakt, že je člověk v tom vězení. A tak se mnou moc lidí jako nějaké věci osobně neřeší, no, ale občas s někým něco řeším, ale to je jako docela málo. Jako no.

Jedna z těch činností, které já v životě dělám, tak existuje u nás to hnutí, kterému já tomu říkám chlapi.cz. To je takové hnutí, které má původ v iniciaci podle Richarda Rohra. Já jsem tu iniciaci absolvoval v roce 2013, ale s tím společenstvím těch mužů, tak jsem se setkával už skoro 10 let předtím, ale neměl jsem nikdy čas prožít tady tu iniciaci, protože jsem vždycky učil na tom institutu ekumenických studií takovou blokovou týdenní výuku v době, kdy vždycky byla ta iniciace. Pak jsem tím sám prošel a dneska je to tak, že jsem jeden z těch lidí, kteří tu iniciaci pořádá, že jsem tam jako člen toho týmu. Moje úloha je, protože to jsou takové, jak bych to řekl, zážitkové exercicie, tak já mám tam ty přednášky. Ty přednášky jsou od toho Richarda Rohra, tam je jako stanoveno, co v nich má zaznít. Způsob, jak to ten člověk nechá zaznít, je na něm, ale to, co tam má zaznít, tak tam má zaznít. Ta iniciace je do značné míry o tom, že člověk má objevit prostě svoje skutečné já, má objevit, že žije v nějakým falešným já nebo vykonstruovaným já, ale že existuje nějaké skutečné já, do kterého se má probudit a které má ten jeho život přenastavit. Jo? A já jsem, byť jsem to sám prodělal, tu iniciaci, a měl jsem prostě několik těch přednášek na to téma, několik těch ročníků jsem vlastně měl tu přednášku, jednu z těch přednášek tady na to téma, a myslel jsem si, že vlastně tomu rozumím, ale já jsem tomu vlastně nerozuměl. Až posledních pár let mám pocit, že jsem zažil a objevil nebo pochopil, co je toto naše skutečné já. A to souvisí s tím životem v tom přítomném okamžiku a souvisí to s tím smyslem života a s tím štěstím a tak dále. Když bych to měl nějak přiblížit, tak třeba v knize proroka Izajáše, tak Hospodin říká tomu Izajášovi: dříve než jsem tě utkal v matčině lůně, tak jsem tě znal. To, že Bůh je, který je prostě bez času, že jo, je věčný, nebo jak bych to řekl, to, že vlastně jako každý z nás existuje v jeho mysli, ale to je taková hodně jakoby antropomorfní myšlenka, jo, ale každý z nás jako existuje dřív, než se narodí v té boží mysli, řekněme, a naši rodiče tak vlastně tu myšlenku uvedli do toho prostoru a času, ve kterém žijeme. Tak já bych řekl, že každý z nás je taková personalizace boží přítomnosti, personalizace toho, který je věčný v prostoru a čase. Jo? Že každý z nás je ten, který má v sobě tu věčnost i tu pojmivost. Jo? To je, jak se říká v Biblii, že člověk je prach oživený božím dechem, tak každý z nás je ten boží dech. A ten boží dech existuje v tom prostoru a čase jako díky tomu prachu, díky tomu, co je ale pomývé. Jo? A to ale je ten podíl existence boží v prostoru a čase, tak to je to naše skutečné já. A to je ten poklad, o kterém Ježíš mluví. To je vlastně ten poklad, o kterém mluví i prostě různé náboženské tradice. To je to třeba, já nevím, od toho Paula Coelha, ten alchymista, nebo Martin Buber o tom mluví. Jo, to je to naše skutečné já. To je něco, když se jako do toho dostaneme, tak to je to, co je to osvícení. To je ten poklad v nás, ke kterému nejde nic přidat ani ubrat. To je Bůh v nás. To je něco, co máme, když se narodíme jako děti. To je to, co má dítě, jo? To je to, to bytí samotné tady a teď. Jo. A potom, když to dítě musí se naučit žít v tomto světě, musí prostě se něco naučit, něčemu se vyučit, musí nějak se živit, že musíme nějak vypadat, musíme něco dokázat, musíme vydělat peníze, chceme, aby nás lidi brali, chceme, aby o nás dobře smýšleli a tak dále. Chceme mít vztahy. Jo. Tak to všechno je ale naše umělé já. To je všechno, co potřebujeme k existenci tady v tomto hmotném světě. To ale je všechno pomývé. A vlastně to naše skutečné já je to věčné. To, co existuje jako nezávislé na tom, co si o nás kdo myslí a co jsme dokázali a tak dále. Protože to je to, co je to věčné a co máme a k čemu nic nemůžeme přidat ani z toho ubrat. Smyslem
tím úkolem toho našeho života je vlastně jako se znovu vrátit k tomu skutečnému já. To je podle mě to, co říká Ježíš, nebudete-li jako děti, nevyjdete do království nebeského. Protože to království nebeské, to je právě ten stav bytí v tom našem skutečném já.

Tak já jsem byl na Ukrajině za války dvakrát. Jednou jsem tam byl z paměti národa a jednou jsem tam byl se spolkem Neohnutí. A vezli jsme tam auta, která používají vojáci na frontě. Vždycky to byl pro mě silný zážitek. Obdivuju ukrajinský národ. Z té první cesty jsem si odvezl takový vjem, to bylo v roce 2024. Já jsem předtím na Ukrajině nikdy nebyl, tak mě překvapilo to, jak je třeba Kyjev nádherné město, takové jako bombastické. Tady u nás prostě lidi pohrdají těmi Ukrajinci, myslí si, že jsou to nějací méněcenní lidi, ale ono by to asi, podle mě, pokud by to tak mělo být, by to spíš mělo být naopak, protože třeba ten Kyjev je prostě nádherné, výstavné, velké město. Ti lidi jsou tam kreativní, jsou

těžké, jako taková ta dichotomie v srdci prostě každého toho člověka, v srdci toho národa, kdy ten národ musí normálně žít a zároveň prostě musí se bránit, aby nezanikl. To je prostě strašně, já si to neumím představit, jak to je opravdu těžké. No. Z té druhé cesty hlavní myšlenka, co mi zůstala, je, že my jsme vezli auta až do Poltavy. Poltava to je východní Ukrajina, ještě 2 hodiny a už je pak Charkov. Asi 150 kilometrů před Charkovem to je. Z Prahy Poltava je přes 1700 kilometrů. Vlastně jsme tam ty auta odevzdali, ty pak jako nějak dále se dostanou na tu frontu. A taková skupinka se nás vracela vlakem zpátky. Jeli jsme vlakem, který jel z Poltavy do Lvova. To byl vlak, který jel, myslím si, že jel z Charkova až do Užgorodu, jo? Že to přes celou Ukrajinu to jelo. Tak my jsme jeli ten úsek z Poltavy do Lvova. Z té Poltavy to odjíždělo ve 21.30 a ve Lvově jsme byli v 8 ráno. Jo? To byl vlak, který byl lůžkový, byly to takové vagony, prostě 50 let staré. Byla tam taková paní děžurna, taková prostě paní jako se z těch starých dob, taková těch komunistických dob, mi to úplně taková přísná. Že? Ten vlak jel přes Kyjev a jel v noci, já už nevím, teďka z 20. na 21. ledna tuším, nebo 19. na 20. tak nějak. A když to jelo přes Kyjev, tak v tu noc byl vlastně tehdy, to bylo leden 26, jo, to byl třetí největší nálet, třetí největší útok na Kyjev od začátku války, jo, těch raket a dronů. No, a my jsme vlastně jako právě tu noc, když byl ten nálet, tak jsme jeli přes ten Kyjev. Jo. No a já jsem předtím 2 noci nespal skoro, jo, protože jsme vezli ty auta, jsme spali velice málo. A tak jsem spal vlastně v tom vlaku a celý ten nálet jsem zaspal. Jo. Jsem se probudil, až jsme byli třeba někde hodinu před Lvovem. Jo. Jsem si uvědomil, že jede ten vlak a nad váma lítají rakety a zabíjejí lidi a ničí domy, prostě no, hrozné. Jo. A ten vlak ale jede. A jsem si jako říkal, že to je taková metafora té války, jo, že my si tady žijeme jakoby v tom vlaku, který jede, ale vlastně aniž to vidíme, tak prostě jako lítají ty rakety a zabíjejí ty lidi. Tak v takové době prostě žijeme. No. Ukrajinci jsou stateční lidi, já je prostě obdivuju. Jelikož jsem sám žil 10 let v cizině, tak vím, co to je žít v cizině. Vím, co to je žít v cizině, ne jako turista, který prostě se jede někam podívat a jede se vrátit zpátky, ale vím, co to je žít jako vyhnanec, který prostě jako se nemůže vrátit zpátky, jo. A který je prostě v té cizině cizincem, jo. Tak já prostě soucítím s těmi Ukrajinci a se všemi těmi lidmi, co jsou cizinci, a prostě nenávidím tady tu xenofobii těch Čecháčků, pro které jsou Ukrajinci ukáčka, kteří pohrdají prostě lidmi, kteří jsou podle mě jako daleko, mají vyšší úroveň než oni sami. Tak já Ukrajince obdivuju tu jejich statečnost a je to takový národ zkoušený, který s těma Rusákama žije prostě takovou dobu. Už je v tom roce 33 chtěli zničit tím hladomorem a jak oni se statečně nedají. Oni je podle mě jako zničit nikdy nemůžou, protože to je tak hrdý národ, který podle mě zničit prostě nejde. No.

Já nemám nějaké recepty na existenci tohoto světa, protože si myslím, že jsem jenom takový prostý vesnický člověk. Jo. Nejsem žádný myslitel. Ale líbí se mi taková jedna myšlenka, kterou řekl Léon Blois. To byl francouzský spisovatel. Myslím si, že první poloviny 20. století to byli takový ti francouzští intelektuálové. U nás je od něho známý román, který se jmenuje Chudá žena. Tak ten Léon Blois prohlásil, že pokud se chci dovědět něco nového, tak si otevřu svatého Pavla. A mě vlastně strašně prostě ta věta líbí, jo? Protože můžeme scrollovat Facebook a všechny zprávy a můžeme prostě furt všechno číst, co se jako po celém světě děje, až jsme z toho unaveni.

ale to, co skutečně potřebujeme, to, co je to skutečně jako to nové, co potřebujeme, je, jak on říká, prostě otevřu si svatého Pavla, že to, co je vlastně jako to mé vnitru, jo, to, co je ta podstata života, ten svět, ve kterém žijeme, tak je svět, který je pomíjející. Všechno, co tady je kolem nás, pomíne. Ale to, co je to trvalé, tak to je taková hlubina v nás. A čím dále do té hlubiny vstupujeme, čím více tam objevujeme, tak to je vlastně to, co nás dělá opravdu šťastnými, podle mě. Co je jako podle mě jako opravdu důležité. A když vlastně žijeme tady v tom, řekněme osvícení, když máme v sobě ten pokoj a tu radost, to je to, jak jednou řekl Marek Vácha, defaultní nastavení člověka, to je, když jsme obrazně v tom stavu toho dítěte, jo, tak víme, že ve světě je všechno v pořádku. Jasně, že jsou prostě války, momentálně válka na Ukrajině, válka na Blízkém středním východě, ale vždycky všude je nějaká válka, akorát, že my žijeme v době, kdy ta válka je zrovna u nás prostě za dveřma. Ale vlastně to, co je podle mě to důležité, je to daleko důležitější, je ten jako život v tom svém skutečném já. Je to důležité podle mě, protože takový Putin nebo Trump nebo Xi Jinping, že oni vůbec ti lidi netuší, že to existuje, protože kdyby oni tušili, že existuje nějaké jejich skutečné já, tak by nedělali ti lidi to, co dělají. To jsou prostě lidi, kteří si myslím, jakože nenaplňují to lidství, to, co znamená být člověkem. To jsou prostě jako lidi, kteří prostě jako svoje vnitřní konflikty tím, že mají tu moc, tak je řeší bombama, které hážou prostě na jiné národy. No. Nevím, co si mám myslet o tomto světě. Myslím si, že ten svět je furt stejný. A že v tom světě je potřeba jako proměněných lidí. To znamená lidí, kteří se probudí do toho svého skutečného já, jak o tom, tímto způsobem o tom mluví třeba Richard Rohr. To, že třeba Putin nechal střílet rakety na Ukrajinu, to je prostě jako proto, že to je Putin. Ale třeba Ježíš říká, slyšeli jste, že bylo řečeno nezabiješ, ale já vám říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, tak už ho vlastně jako zabíjí. Jo? Že všichni máme tu možnost udělat svět lepším, tím, že budeme jako více lidmi. Tak jasně, tak pak třeba můžeme chodit demonstrovat a tak dále, tak to je všechno potřeba. Ale ta, jakoby ta podstata je, abych já byl vlastně jako lidštějším člověkem.

Být ličtějším člověkem, to je tedy životní motto, životní krédo Ladislava Heriána, pastora undergroundu katolického kněze, který slouží mše pro lidi hledající, chybující a odlišné. Ladislav Herián tedy vyprávěl v rozhlasových osudech, které jsme poslouchali celý tento týden, připravila je Magda Vdovičinová a celé pětidílné osudy najdete na našem webu vltava.rozhlas.cz. A od pondělí se zde na tomto místě, v tomto čase budeme setkávat s Věrou Koubovou, která stojí mezi poezí, fotografií a filozofií. Je překladatelka především z němčiny. Stylové rozpětí jejich překladů je ohromné. Od Friedricha Nietzscheho k Franci Kafkovi, od Novalise po France Wurma. Manželství s filozofem Pavlem Koubou jí přivedlo k překládání zásadních děl Friedricha Nietzscheho. Při tomto vyprávění se dozvíme i to, že literární a filozofický přístup k textu se nemusí shodnout. V pětidílných osudech bude Věra Koubová vyprávět o svém pozdním dětství ve Švýcarsku, které v ní založilo hluboký vztah k medicíně, o mládí za doznívajícího československého socialismu, kdy si vybrala jako prostředek k sebevyjádření fotografii, a o literárních setkáních s velkými německy píšícími autory, také o hudbě, o Praze a o rodině. Vyprávění Věry Koubové začíná v pondělí v 11 hodin a 30 minut. Za pár minut bude 12 hodin pátečních.

0: Bylo 12 hodin, pěkné poledne vám přejeme.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Kvůli nízké porodnosti v Česku ubývá obyvatel. Za letošní první tři měsíce o 20 tisíc lidí. Americký prezident zrušil plánované bombardování Íránu. Dohodu s Teheránem podepíšou Spojené státy o víkendu. V Litomyšli začíná 68. ročník Smetanovy Litomyšle. Festival zahájí Česká filharmonie pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona. A počasí bude zataženo až oblačno, postupně se slabým deštěm, teploty do 20 stupňů. V Česku klesá počet obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo asi 20 tisíc lidí. V Česku tak teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu je úbytek lidí způsobený rozdílem mezi zemřelými a narozenými. Porodnost klesá už pátým rokem. Za první tři měsíce roku v Česku zemřelo přes 30 tisíc obyvatel. Narodilo se jen 17,5 tisíce dětí. Zároveň se z Česka odstěhovalo víc lidí, než do Česka přišlo, říká za statistiky Michála Němečko.
2: Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany.
0: Tu mají v Česku nejčastěji Ukrajinci, kteří utekli před ruskou invazí. Sněmovna večer poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Zákon mimo jiné počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů u měst a obcí. Návrh ale ostře kritizují experti a také opozice, která varuje před kolapsem stavebního řízení. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa podepíšou dohodu s Íránem o víkendu v Evropě. U podpisu má být viceprezident J.D. Vance, šéf Bílého domu to oznámil krátce potom, co zrušil avizované noční bombardování Íránu. Hormuzský průliv, který teď blokují USA i Írán, se podle Trumpa otevře hned po podepsání dohody.
3: Cena ropy začne klesat. Myslím, že dokonce níž, než byla předtím. A když jde dolů ropa, tak jde dolů i všechno ostatní. A hlavně máme dohodu, že Irán nikdy nebude mít jadernou zbraň, což byl celý smysl toho, čím jsme si museli projít.
0: Íránská diplomacie potvrdila, že velká část dohody je hotová. Teherán ale ještě nepřijal konečné rozhodnutí. Ukrajina pokračuje v takzvaných dálkových úderech. Ukrajinský generální štáb oznámil, že jeho nepilotované letouny zasáhly a poškodily dvě velké rafinérie v ruském Tatarstánu.
4: Zásah rafinérie v tatarstánském Nižněkamsku potvrdili na sociálních sítích očití svědci. Jeden z dronů přitom zasáhl obytný dům a zničil čtyři patra. Podle ukrajinského generálního štábu byly cílem dronů rafinérie Taneko a Taif NK a na místech dopadů vypukly požáry. Generální štáb upřesnil, že na operaci se podíleli také příslušníci povstalecké organizace Černá jiskra. Podle šéfa regionu Rustama Minichanova byli zraněni tři lidé. Kyjev informoval také o zásahu chemičky na výrobu kaučuku v Toljaty, která zpracovává suroviny i pro ruský vojenský průmysl. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: V Litomyšli dnes začíná festival Smetanova Litomyšl. Během tří týdnů nabídne 47 hudebních pořadů. Tématem letošního 68. ročníku je natura, tedy příroda, která se do dramaturgie promítne jak výběrem skladeb, tak celkovou snahou festivalu přemýšlet o vztahu člověka, hudby a okolního světa.
5: Festival zahájí Česká filharmonie pod taktovkou amerického dirigenta Davida Robertsona.
6: Zámek, ve kterém hrajeme, je nádherný a akustika je výborná, jak pro měkké, tak i hlasité pasáže, což určitě musíte mít ve skladbě Valštínův tábor i ve svěcení jara,
5: říká David Robertson. Téma přírody se ponese festivalem nejenom dramaturgicky. Pořadatelé se i letos po sobě snaží zanechat minimální ekologickou stopu, třeba tím, že místo řezaných květin budou dávat účinkujícím trvalky.
7: Ten jediný úkol vlastně byl naladit umělce, a aby nelitovali květiny a nechali ji v Litomyšli.
5: Dodává ředitel festivalu Michal Medek. Smetanova Litomyšl potrvá do 5. července. Naděja Kubínková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude zataženo až oblačno, v Čechách zpočátku místy, odpoledne na většině území občasný slabý déšť. V severní polovině Moravy a ve Slezsku se místy vyskytnou přehánky, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, v 1000 metrech na horách kolem 10, v Beskydech pak kolem 13 stupňů Celsia. A víc zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Životodárný déšť tedy bude padat z nebe, buďme za to rádi. 12:05 posloucháte Vltavské vysílání, kterým vás provází Daniela Čermáková. Hezký den vám přejeme.

Rychlé prsty Pierra Lana se rozběhly po černobílé klávesnici a byla to jedna ze čtyř skladeb pro klavír Eugena D'Albera. Kdybyste to, milí posluchači, nevěděli, tak dnešek 12. červen je dnem červených růží. Historie tohoto dne, tedy dne růží, sahá až do středověké Evropy, kdy se tento den slavil jako svátek svatého Valentína, římského kněze, který byl popraven za to, že oddával vojáky, kteří se chtěli vzít, přestože bylo manželství v té době zakázáno. No a den červené růže, jeho historie sahá někdy do 18. století, kdy se červená růže stala symbolem lásky. No s tím nám také pěkně koresponduje nadcházející víkend. Ten je zase víkendem otevřených zahrad. Je to svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti, který vznikl v roce 1998 ve Velké Británii a probíhá vždy během červnového víkendu. Cílem bylo poskytnout veřejnosti příležitost alespoň jednou v roce navštívit jinak uzavřené zahrady a dvorky Londýna. Nápad se shledal s nadšením, no a po několika ročnících se pomalu začal šířit také do dalších měst a států po celé Evropě. No tak myslím, že náplň je jasná na nadcházející víkend, tak můžete třeba navštívit olomoucké rozárium nebo průhonický park, zahradu zámku Stekník, a nebo se třeba vydejte do Kumpánovy zahrady, je to prvorepublikový park ve Slaném.

0: Barokní epochou se nechal inspirovat Jan Kučera, vznikly z toho barokní reminiscence. My jsme poslouchali třetí část v podání Marka Zvolánka Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou autora a také dirigenta Jana Kučery. V pražském Rudolfínu se včera představil italský baritonista Luca Salsi, toho mnozí považují za jednoho z nejvýraznějších verdiovských pěvců současné doby. Umělec, který pravidelně vystupuje na nejprestižnějších světových operních scénách, přijel do Prahy s recitálem italských árií a písní, jak jinak, na klavír jej doprovodil Nelson Calci. A jaký ten včerejší večer byl, na to se teď budu ptát operní publicistky Heleny Havlíkové, která shlédla toto vystoupení. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne nebo poledne.
0: Heleno, jak byste charakterizovala pěvcův hlas, jak je či nebo čím je výjimečný, jaké má přednosti?
1: Tak ten Salsiho bariton má takové tmavé, sité jádro a kovově nosnou rezonanci. Je skvěle, opravdu skvěle vyrovnaný ve všech rejstřících, od hluboké polohy po plné výšky. A zároveň si uchovává pružnost v dlouhodeché kantiléně pevnou oporu dechu. A na té až opravdu mistrovsky stavěl techniku mesa di voce, tedy toho plynulého rozvíjení nebo stišování drženého tónu. Tak to stišování od plného, opravdu plného fortissima po jemné a přitom znělé pianissimo. Salsiho bariton je dramaticky průrazný, ale zároveň kultivovaný a s perfektní deklamací. A díky velkému citu pro význam slova je výrazově velmi tvárný, takže vyjadřuje bolest, hněv, autoritu, ponížení, vzdor. Takže slovo u Salsiho není jenom nějakým nositelem textu, ale vlastně takovým, řekla bych, spouštěčem dramatické situace. Proto jeho árie, které zpíval Macbetha, Rodriga, Iaga nebo Rigoletta, tak nepůsobily jako nějaká galerie efektních operních čísel, ale jako postavy zachycené v okamžiku takového vnitřního dramatického zlomu.
0: No a celkově ten repertoár, byly to tedy ty největší hity operních árií a písní?
1: Nebyly. Ten recital měl dvě jasně odlišené části. V té první polovině večera zazněly písně. Byly to písně Francesca Paola Tostiho a dále písně France Lista na Petrarkovi sonety. Italský skladatel Tosti, ten u nás vlastně není nijak známý, ale v italské a díky jeho londýnskému působení také anglické vokální tradici má opravdu velkou váhu. Byl mistrem salonní písně přelomu 19. a 20. století. No a Salsi ve čtyřech Tostiho písních vyklenul takový nádherný oblouk nešťastné lásky. Nešlo o nějaké dramatické operní situace, ale takové intimní stavy, poslední vyznání, rozchod, sen o nedosažitelné lásce a nakonec až taková existenciálně vyhrocená touha po splynutí se smrtí. Salsi velmi jemně pracoval s tím textem. Pokud jde o toho Lista, tak ten posunul jeho písně, posunuli večer od té intimnější italské salonní písně k velkému romantickému gestu. Tak vycházejí z Petrarkovy poezie, inspirované Laurou a je tam láska, je tam povznesena téměř do duchovní roviny. No a na operu teda pak došlo v té druhé části večera na Verdiho, který je opravdu Salsiho doménou. Na Verdiho vyhlášené baritonové árie Macbetha, Rodriga z Dona Carlose, Iaga z Otela a Falstaffa.
0: Dá se říct, že některá z těch poloh, tedy třeba ta komorní, mu sedí víc, nebo respektive mluvíme o tom, že je to známý jevištní interpret, ale právě ta komorní hudba tedy mu vychází jak?
1: Tak ta komorní hudba sama o sobě ano, ale měla jsem takovou obavu u těch operních árií. Protože u operních árií pouze s klavírem, tak u pěvců Salsiho formátu prostě to je takový rozporuplný pocit, protože klavírní doprovod je vždycky pouhá náhražka orchestru, redukce toho nejen operního zvuku, ale toho dramatického prostoru. No ale zároveň přitom pěvce vystaví pod opravdu drobnohle. Najednou je slyšet sebe menší niance, nádech, nasazení tónu, proměna barvy, práce se slovem, dynamický detail. No a Salsi z toho vyšel opravdu výborně, že ty árie nebral jako efektní čísla, ale jako zhuštěné portréty postav. Takže Macbeth byl v okamžiku mrazivé bilance na vrcholu moci, ale přitom ztrácí úctu i klid. Rodrigo z Dona Carlose tak měl noblesu a vnitřní světlo oběti. Jago v krédu nebyl jen démonický padouch, ale chladně inteligentní nihilista. No a Falstaffův monolog octi, tak to byla jiná poloha ironie a umění proměnit velký hlas v takový přesně poentovaný komediální charakter.
0: Když jste mluvila o tom klavírním doprovodu, jak ho zvládl Nelson Kalci, jak si poradil s touhle výzvou hrát operní, velký operní repertoár pouze na klavír?
1: No tak Nelson Kalci má veliké zkušenosti jako korepetitor milánské La Scaly, takže byl v tomhle ohledu Salsimu naprosto skvělým partnerem. V písních citlivě sledoval ty fráze, rubáta, práci se slovem, v operních áriích pak zvládal tu nevděčnou úlohu pouhého klavírního výtahu. A ukázal se, že dokáže těm áriím pomoct s tím dramatickým tahem. On se uplatnil i solově, jednak v Martucciho Notturnu, ale pak hlavně skvěle v klavírní parafrázi na Verdiho Rigoletta od Ference Lista.
0: Tak z vašeho hlasu zní nadšení, Heleno, takže asi netřeba se ptát, zdali jste byla spokojená s tím včerejším výkonem obou umělců.
1: Nejen já, Salsi nepůsobil jako nějaká vzdálená hvězda, ale přijel prostě krásně, komunikoval s posluchači, takže ten pražský debut nebyl jenom potvrzením toho renomé Luky Salsiho, ale takovým setkáním, při kterém tohoto italského baritonistu publikum doslova přijalo za svého a opravdu bouřlivě, naprosto bouřlivě aplaudovalo.
0: A aplaudovala také operní publicistka Helena Havlíková, která dnes hodnotila ten včerejší recit italského baritonisty Luky Salsiho v pražském Rudolfínu. Heleno, díky moc a mějte se hezky.
1: Naschledanou a spoustu báječných zážitků s operou.

k nevíře, že z biskupa Putna dělá uhlíře. Je to tak, třeba je to k nevíře, že mnicha dělá Putna krunýř rytíře. Je to pravda od věka, šaty dělá je člověk.

0: je to tak.
1: Katedrála, jak ji neznáte.
2: Dominanta Prahy. Architektonická ikona i národní symbol.
1: Cyklus Mariuše Vincelera a Ivana Hartmana přibližuje svatovítský chrám, co by model světa a vesmíru, místo historických událostí i podivuhodných detailů.
2: Ve víkendové příloze každou sobotu.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

Ilja Hurník si přál hrát čtvrtou větu své sonáty da camera pro flétnu, housle, violončelo a klavír pěkně od podlahy, tedy správně řečeno prestissimo.

0: Polední Vltava.
1: A když už jsme u toho italského hudebního názvosloví, jak jste zběhli v dynamických znamenkách? Absolvovali-li jste někdy Zuš nebo jí předcházející Lidušku, jistě je máte v malíčku a tak dobře víte, co znamená označení forte. Pro ty ostatní, kteří nevědí, forte znamená italsky silně nebo hlasitě, v notách jednoduše značeno jako písmeno F a patří mezi základní dynamické pokyny určující hlasitost skladby. Ať už váš den plyne ve forte nebo pianu, v prestu nebo adagiu, ať je to tempo a dynamika podle vašeho gusta.
0: Polední Vltava s Danielou Čermákovou.

0: Poco presto z koncertu pro klavír, pro orchestr Jana Václava Antonína Stamice dozněla ve 12 hodin a 35 minut a v bezpočtu zhudebnění středověké sekvence Stabat Mater ze 13. století jasně dominuje to od Antonína Dvořáka. To bude teď naše téma. Je to první z jeho velkých kantát pro symfonický orchestr, sbor a solisty, premiérovaná v předvečer Štědrého dne roku 1880. Ovšem finální orchestrální podobě Stabat Mater předcházela jiná verze. První byla to skladba pro solový klavír, sbor a sola a tu si můžete přijít poslechnout teď v neděli 14. června v 19 hodin do Baziliky na nebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí v Brně a také 25. června to bude o 7:30 večer v kostele u Salvátora na Praze 1. A na koncert nás teď pozve dirigent a jeden ze strůjců celého projektu Jan Štajer. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Jak to tady bylo s tou první verzí, kdy za jakých okolností vznikala?
1: No tak takovým hlavním impulzem k napsání Stabat Mater bylo úmrtí dcery Antonína Dvořáka v roce 1875 a pro Antonína Dvořáka celkem logicky to byl natolik silný emotivní moment, že sedl a, jak bych to řekl, asi se z toho chtěl vypsat a napsal první verzi svého Stabat Mater, jak již bylo řečeno, s klavírem pro solisty a pro pěvecký sbor. Ta verze byla dokončena v květnu roku 1876, takže vlastně se dá říct, že v těchto týdnech slavíme 150 let od sepsání této verze Dvořákova Stabat Mater.
0: Je to také důvod to výročí, proč jste sáhli po této
1: přesně
0: verzi
1: tak,
0: Stabat Mater?
1: Přesně tak, je to ten hlavní důvod. Ono, ten termín nebo to výročí skladby Stabat Mater, jak už tady zaznělo, je poněkud komplikované, poněvadž Antonín Dvořák sepsal ještě druhou verzi, opět klavírní a opět impulzem byla další tragédie v jeho rodině, neboť v roce 1877 Antonínu Dvořákovi zemřeli další dvě děti, z toho jedno za velmi tragických okolností. A Dvořák opět sedl k tomuto dílu a dokomponoval další tři části, opět ve verzi s klavírem a asi to pro něj byl natolik niterný a silný zážitek, že ty noty si dal do šuplíku a několik let se k tomu nevrátil a až před rokem 1880 instrumentoval tuto verzi a v roce 1880 byla poprvé oficiálně provedena v Praze na Žofíně.
0: Jaké jsou tam odlišnosti v té komorní verzi proti té klasické, jaký známe? Samozřejmě nepočítám, že tam chybí ten symfonický orchestr.
1: Jsou tam někde rozdíly velmi zásadní, například v závěrečné větě je úplně jiná fuga, nebo ne úplně, začíná to velmi podobně, ale ten závěr je jiný. A samotného mě velmi překvapilo, jak rozdílné je i pojetí interpretační, poněvadž ta verze s klavírem povoluje takové dynamické niance, které v té orchestrální verzi nejsou možné. Takže skoro bych řekl, že se jedná až o čisté a renesanční dílo. Jak již tady zaznělo, ta první verze má o tři věty méně, ty další tři věty byly dokomponovány až později, takže to je asi další veliký rozdíl. Občas některé takty jsou jinak, jsou některé části skoro shodné. Řekl bych, že oproti té verzi, jak to známe, tak taková jedna pětina té skladby je odlišná.
0: A to znamená, že i sbor může být menší?
1: Je to tak, i sbor může být menší, ale tam už se bavíme o takových těch interpretačních niancích toho, že v romantismu ty sbory spíše byly větší a člověk potom může opravdu s tím sborem pracovat. Samozřejmě posluchači jistě vědí, že pianissimo velikého sboru je jiné než pianissimo komorního sboru, ale dovedu si opravdu toto dílo představit i v nějakém menším ansámblu a myslím si, že vyzní moc krásně.
0: A vy jste studovali to dílo z rukopisu?
1: Je to tak. To dílo, a to je taky asi důvod, proč doposavat toto dílo nikdo neuvádí, nebo moc se neuvádí. Jeden nejmenovaný nakladatel, nechci jmenovat, ale toto dílo vydal v této jakože původní verzi. Není na prodej, je pouze na půjčení a jsou tam dost zásadní chyby a rozdíly. Doteďka se nám nepovedlo vypátrat, jakým způsobem k těm rozdílům došlo. dělo. My díky společnosti Antonína Dvořáka jsme se dostali opravdu k rukopisu Antonína Dvořáka, k rukopisu Stabat Mater, a ve spolupráci s brněnskými kolegy z hudební vědy tak se zpracoval tento rukopis, a dá se říct, že opravdu to, co letos provozujeme, tak je to originální pojetí, originální dílo, přesně tak, jak to Antonín Dvořák napsal.
0: A když máte už ten rukopis zpracovaný, nestálo by to za to vydat ho?
1: Přemýšlíme nad tím. Velmi rádi bychom to vydali. Teď řešíme způsob toho vydání, jestli opravdu se půjde oficiální cestou vydání, anebo o umístění not někam na internet, aby toto dílo bylo dostupné i pro ostatní účinkující, poněvadž si myslím, že to opravdu stojí za to i v této podobě Dvořákovo Stabat Mater provozovat. Je to opravdu nádherná věc.
0: Provedení Dvořákovy Stabat Mater v komorní verzi je aktivita spolku Via ad Artem. Prosím o pár slov o tomto uskupení.
1: Tak spolek Via ad Artem...
0: Čím se zabývá, jaká jeho vize?
1: Tak hlavní vizí spolku Via ad Artem je přinášení kultury do regionálních oblastí, připomínání různých autorů z regionu a vlastně tím pádem dá se říct i podpora kultury, vlastně naší české národní kultury v republice. Například loni jsme měli velmi zajímavý projekt, který připomínal výročí Jiřího Ignáce Linka, a premiérovali se skladby, které pravděpodobně od doby Linka nikdo nikdy neprovozoval. Letos jsme se právě zaměřili na toto pojetí Dvořákova Stabat Mater a myslím si, že i do příštích let budou velmi zajímavé nápady a té muziky, jak my Češi jsme opravdu národ hudebníků, tak té muziky tady leží opravdu hodně a hodně té pěkné, takže práce před námi je spousta.
0: A ještě si myslím, že by stálo za to zmínit, s kým jste tedy to Dvořákovo dílo studovali a kdo bude účinkovat.
1: Tak na tomto nastudování se podílí dva veliké smíšené sbory. Je to pěvecký sbor ČVUT Praha, potom brněnský pěvecký sbor Lumíre se svým sbormistrem Františkem Ostrým, a ke spolupráci jsme přizvali dva vynikající dětské sbory. Vlastně ono to nezaznělo, první provedení už proběhlo minulý týden a bylo to v nádherném prostředí symbolicky Mariánské baziliky v severočeských Hejnicích a přizvali jsme jablonecký pěvecký sbor Juventus Gaude se sbormistryní Aneškou Šebovou, a tady na pražské provedení máme přizvaný taky jeden z našich nejlepších dětských pěveckých sborů Radost Praha se sbor mistrem Janem Pirnerem.
0: A ještě doplníme na solistu Eliška Gatringerová, soprán Lucie Hilšerová, alt Josef Moravec, tenor Josef Kovačič, bas, a klavírního partu se zhostil a také zhostí Filip Martinka, a zhostí se ho 14. června, to je neděle, v Brně, na Starém Brně, v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie, a 25. června v Praze v kostele u Salvátora, to bude ve 19.30. Moc děkuju za návštěvu a za to, že jste nám představil tuto málo známou komorní verzi Dvořáku slavné kantáty Stabat Mater. Naším hostem teď v Mozaice, pardon, ve vltavském vysílání ve 12:43 byl Jan Štajer, dirigent toho večera. Děkuji moc za pozvánku.
1: Děkuji za pozvání a krásný den všem.

ní zve hudebník Martin Hůla. Při přípravě Vltavského knižního pólu promluvil takto. Naučit se číst a chtít číst poezii, to považuji za jednu z nejlepších věcí, co se mi v tomhle ohledu stala. Sám jsem dlouho psal, ale spíš to byly vždycky písňové texty.

0: Můj pracovní život se minimálně posledních 10 let motá kolem divadla. Skládám scénickou hudbu a vytvářím zvukový design. O divadle v tom procesu vždycky hodně přemýšlím, přitahuje mě jako komplexní forma, která dokáže přinést tak různorodé výsledky. Když už to je někdy až moc dobrodružné, pomáhá mi vzpomenout si na mého dalšího oblíbence, Konstantina Ildefonse Galčinského a jeho divadelko Zelená husa. Kratoučké scénáře nejmenší scény na světě komentují vedle dadaistických zápletek a absurdních poent mimoděk i fungování kulturního provozu, ve kterém toho ale moc nefunguje. Aby taky jo, když ředitelem divadelka Zelená husa je pes Fafík, který se nikdy nemůže dopočítat vstupného. Možná to bude tím, že umí počítat jenom do 10. Když jsem před 16 lety natočil a vydal svoji nejúspěšnější a zatím poslední desku Náměstí míru, byl Galčinský jediný z básníků, koho jsem tam citoval. Dokud bude drožka drožkou a kuň koněm, kočí kočím, dokud víry vyslou točí, vždycky bude nejmín jedna, třeba chudá, třeba bědná. Tady jsem to v té písnice ukončil, ale slušelo by se dodat začarovaná drožka, začarovaný drožkář, začarovaný kůň. V loňském roce vyšla ještě jedna pro mě důležitá kniha. Radek Volman sepsal své vzpomínky na život na kulturním okraji v 90. letech. Historky ze skvotování, počátku antifašistického a anarchistického hnutí, vznik a snaha o udržitelnost alternativní kultury, to všechno jsou cenné záznamy přemýšlení, které jsou dnes možná zase aktuální. S Radkem se znám a jako člověka i jako autora ho charakterizuje upřímnost, autenticita a opravdovost. Asi se to nepovede, ale kdyby si dost lidí tuhle knihu přečetlo, možná by se některé přetrvávající narrativy o skvotingu, anarchismu, hnutí Antifa, boji za práva zvířat, DIY kultuře a tak dále, podařilo ve společnosti přeformátovat. Ten text je totiž chytrý, má v sobě napětí, ale i poetiku. Když jsem si jeho vzpomínky nazvané Krev kruh černá četl, vybavil jsem si ještě dvě pro mě důležité, i když zdánlivě nesouvisející knihy. Biografická kniha Our Band Could Be Your Life, tedy Naše kapela by mohla být váš život, od amerického novináře Michaela Ezrada, přináší portréty 13 zásadních kapel amerického hudebního undergroundu 80. let. Od Black Flag přes Minor Threat a Fugazi až po Sonic Youth nebo Mudhoney. Dá se číst pozice fanouška hardcoreu, punku nebo alternativního indie rocku, ale také jako svědectví o myšlenkách a okolnostech, které formovaly DIY přístup, přemýšlení o hudbě, vznik nezávislé kulturní infrastruktury nebo filozofických postojích, jako bylo třeba hnutí Straight Edge. Rád a často tuhle knihu doporučuji s tím, že vůbec nezávisí na hudebním žánru, ve kterém se kdo pohybuje. Tohle je návod na to, jak nejen o kapele, ale i o hudební scéně přemýšlet, jak ji organizovat a rozvíjet.
1: To bylo v tomto týdnu knižní vyznání hudebníka a grafika, grafického designéra Martina Hůly.

0: Silva Fischerová, Vratislav Maňák, Josef Kroutvor nebo Kateřina Tučková.
1: Povídky současných českých autorů celý týden na Vltavě.
0: Od 8. června denně ve 13.30.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Končící žalobkyně Petra Lastovecká se dnes setká s ministrem spravedlnosti Jeronýmem Tejcem za hnutí ANO. Ta minulý týden po 25 letech ve funkci rezignovala. Zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení je ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Soudy vyhlásily od ledna do května 336 bankrotů firem. A to je nejvíc od roku 2017. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Počet bankrotů tak oproti stejnému období loni stoupl o 21 případů. Nejčastěji končily v insolvenci firmy v Praze, nejméně naopak v Ústeckém kraji. Soudy přijaly letos do konce května 561 insolvenčních návrhů, což je skoro o čtvrtinu víc než loni. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Spojené státy s Íránem brzy podepíší dohodu. Společně s tím oznámil, že odvolal dřív plánované tvrdé údery na íránské území. Teherán ale vzkázal, že finální dokument ještě neschválilo vedení země. Francie hostí mezinárodní setkání věnované dvoustátnímu řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na něj do Paříže pozval politiky z Izraele i Palestiny. Projednají možný vznik palestinského státu vedle Izraele. Konference má mimo jiné vydat doporučení pro nadcházející summit G7 ve francouzském Evianu. Národní divadlo Brno připomíná dvousté výročí narození Johanna Strause mladšího uvedením jeho nejslavnější operety Netopír. Novou verzi připravil pro Janáčkovo divadlo režisér Vojtěch Oranič. Ten znovu přeložil a upravil text z 19. století tak, aby ho přiblížil dnešnímu divákovi. A jaké nás čeká počasí? Má být zataženo až oblačno, v Čechách na většině území občasný slabý déšť, v severní polovině Moravy a ve Slezsku místy přehánky, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20 a na horách kolem 13 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na našem webu irozhlas.cz.

Jedna z etid obrazů Sergeje Rachmaninova hrál nám Boris Giltburg. Příběhy všedních dnů, tichých tajemství i velkých zázraků, ozvěny putování krajinou, lirická vyprávění blížící se básním. To vše najdeme v zatím poslední knize historika umění básníka a prozaika Josefa Kroutvora. Píše, abych obhájil svou existenci, nic víc. Předal zprávu, abych podal ruku čtenáři, říká Josef Kroutvor, a my dodáváme také posluchači, neboť jednu z povídek zmiňované sbírky uslyšíme dnes po půl druhé u nás na Vltavě. A příběhy staveb, v nichž sídlí Národní galerie v Praze, máte možnost slýchat celý tento týden v čase před půl druhou odpolední. Salmovský palác vznikl přestavbou starších šlechtických sídel v letech 1800 až 1811 podle návrhu architekta Františka Pávíčka pro pražského arcibiskupa Viléma Florentína Salma. A v něm sídlí stálá expozice umění a je napříč prostorem a časem. Vy se tam s námi můžete vydat, pokud vydržíte při poslechu našeho vltavského vysílání.

0: Jeden z mnoha talentovaných Benátčanů barokní éry, Tommaso Giovanni Albinoni, si velkou popularitu v celé Itálii získal svými operami. Paradoxně na ty se zapomnělo v průběhu doby a jeho instrumentální dílo je tím, které Tommaso Giovanniho Albinoniho stále činí populárním. Patří sem i koncert pro dva hoboje, smyčcový orchestr a basso continuo. My jsme poslouchali část Allegro a hrál nám ansámbl Musici di Roma. Klasicistní trojkřídlý Salmovský palác, kam teď míříme, se nazývá také Malý Schwarzenberský. Do obou paláců se dostanete jedním vchodem, prostorným foaje, kde se kupují vstupenky do Národní galerie Praha. Ta do tohoto prostoru umístila stálou expozici umění Asie napříč prostorem a časem. A o zajímavostech Salmovského paláce si reportérka Zuzana Filipková povídala s ředitelkou sbírky umění Asie Markétou Hánovou.
1: Teď stojíme na té pokladně při vstupu do obou těch paláců, kde se vlastně dají koupit vstupenky.
2: Foaje, tady jsou sochy lvů. Ano, takže vlastně na té levé straně od vstupu, tak doleva máme Salmovský palác. Vlastně před tím samotným vstupem se nachází dvojice čínských lvů Karadžiši.
3: Říká o dvojici bronzových soch lvů vyrobených v Japonsku koncem 19. století Markéta Hánová, ředitelka sbírky umění Asie Národní galerie Praha.
2: Opírají se o kouly nebo chcete-li perlu, mocný nástroj, který slibuje splnění všech přání, takže buď jej třímají lvy, anebo draci. A ty samotné perly jsou tedy zdobeny technikou přihrádkového emailu, čili cloisonné. No a samotná funkce tohoto sousoší, těchto dvou párových lvů, je ta, že oni jsou chápáni jako ochránci vstupu do významných budov.
3: Salmovský palác nechal postavit v letech 1800 až 1811 pražský arcibiskup Vilém Florentin, kníže ze Salmu, podle návrhu Františka Pávíčka na místě, kde dříve stálo několik menších šlechtických sídel. Původně se mělo jednat o luxusní bytový dům, který od roku 1811 náležel Schwarzenbergům. Ti jej spojili se sousedním Schwarzenberským palácem. Dnes sem návštěvníci chodí za stálou expozicí umění Asie.
2: Kde vystavujeme sbírky asijského a islámského umění, převážně tedy z Národní galerie. Cirka zhruba 4% pouhá, tedy z toho celého sbírkového celku, který obsahuje přes 13,5 tisíce předmětů. Takže my některá díla ale zde obměňujeme v pravidelném cyklu. To jsou převážně obrazy malované na papír nebo na hedvábí a také textilie.
3: Markéta Hánová nás vede do salonku s malovanými tapetami s motivy květin a ptáků, který je součástí výstavy.
2: Původní výzdoba, již realizovaná hned po stavbě Salmovského paláce, který vlastně vznikl na začátku 19. století, takže tyto tapety jsou datovány mezi lety 1810 až 15. Jsou to malby kvaší, čili my zde musíme mít i temperovanou teplotu, klima, opravdu tak, jak si to vyžaduje ten citlivý materiál i na světlo. A vlastně už celkově ta výzdoba nám nahrála na téma právě těch šlechtických interiérů, orientálního salonku a způsobu, jakým si dobová šlechta vystavovala ty artefakty asijské a islámské provenience.
3: V Salmovském paláci najdete také veřejně přístupnou knihovnu, která se věnuje asijskému umění.
2: Takže tady vlastně máme samostatné sály, i studovnu, je to pro prezenční studium. Jak říkám, máme tady ty specializované svazky na asijské výtvarné umění.
1: A může sem přijít i veřejnost?
2: Ano, ano. Máme to zpřístupněné v určité studijní hodiny nebo návštěvní hodiny. Organizuje to knihovna Národní galerie. Máme zde i vlastně takový monumentální lampion, který vznikl u příležitosti jedné dílny, kterou vedla kjótská firma výrobna na lampiony Kojima Shoten. a ta přijela na pozvání Orientálního ústavu Akademie věd a Národní galerie do Prahy. Už vlastně před 4 lety jsme tady měli takový speciální workshop a vlastně probíhala tady ukázka výroby těch tradičních lampionů. Máme takovéto specializované workshopy pro návštěvníky, třeba s mistry určitého řemesla, třeba z Japonska nebo Číny a podobně. Takže podobně jako teď máme například v květnu i v červnu pozvané třeba mistry pro malování, tušové malby.
3: Dodává ředitelka sbírky umění Asie Markéta Hánová, která ještě poukazuje na lampu před Salmovským palácem, kterou vidíte přímo z Hradčanského náměstí.
2: Která byla taktéž vyrobena v Japonsku, nebo ulita v Japonsku v té druhé polovině 19. století a je to vlastně ošetřeno restaurátorsky tak, aby mohla být vystavena v exteriéru. Takže máme zde takový exponát poměrně vysoký, přes 2,5 metru a hlavně osvětlený, takže máme vždycky večer takový jakoby maják.
0: Tedy si to zhrňme, klášter svaté Anežky České, palác Kinských, Šternberský palác, Schwarzenberský a také Salmovský palác. A to jsou budovy, kde sídlí Národní galerie Praha a které jste s námi tento týden mohli procházet. A můžete procházet znovu, celý seriál najdete na našem webu vltava.rozhlas.cz.

0: Spirituála. Duchovní Evropa.
1: S Martinem C. Putnou procházíme spletitými duchovními dějinami napříč národy i náboženskými konfesemi.
0: Každou neděli od 8 hodin na Vltavě.
1: A pak na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Pokud vám dozní vší melodie byla povědomá, jste správně, ano, byla to árie ze druhého dějství Kouzelné flétny Wolfganga Amadea Mozarta, samozřejmě v úpravě pro housle, a to čtvery. Hráli nám František Novotný a ansámbl Quattro ve 13 hodin a 23 minut.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: Počasí na nadcházející víkend nevypadá úplně vlídně, a tak třeba budete chtít strávit volné dny pěkně doma, v teple, v suchu. A nabízíme vám tedy návštěvu našeho vltavského webu, kde najdete řadu odvysílaných pořadů, ale pozor, všechny mají také datum své expirace a už jen jeden den je k poslechu rozhlasová groteska podle filmového námětu Vladislava Vančury, hra Antonína Přidala Výstřel a spol. Bolen dcera Boháče, který ale tone v dluzích, se zamiluje do operetního tenoristy, ten je unese, ale když zjistí, že je bez peněz, zanechá je temnému parku na pospas. V tu chvíli přichází na scénu chlapec Charlie, velmi podobný svému slavnému filmovému jmenovci. Tak povídku, či tedy zdramatizovanou povídku Výstřel a spol, rozhlasovou grotesku Antonína Přidala, můžete poslouchat na našem webu jeden den.

povídka. Pěstuji přechodné žánry, užitou lyriku, eseje, píši cestopisy, monografie, literární a výtvarné glosy. A tvořím také drobnou prózu. Hledám souvislosti, rovnováhu mezi poznáním a osobní zkušeností, říká o svém psaní historik umění, básník a prozaik Josef Kroutvor. Malé prózy z let 1967 až 2025 obsahuje jeho prozatím poslední knížka Přeháňky a ta je teď na pořadu našeho vltavského dne.

Papírový kluzák. Můj pokoj zarůstají vysoké trávy. Kořínky žíznivě táhnou zelený líh. Prostor se zaplňuje věčným šumotem přílivu a odlivu. Stébla praskají, zvuky klíčení, růstu a zrání prostupují stěnou. Lehký průvan rozčeří všechny kouty a naplní prostor mnohoznačným pohybem. Krajina přeludů a plevelů nekončí nikde. Do omrzení opakuje tapeta svůj vzor. Prostor vyžaduje samotu a soustředění. Dostavuje se nečekaná iluze a s ní i nečekaná závrať. Osamělosti vždycky narůstají křídla. Stojím na kopci, zesláblý po nemoci. Úzkostlivě tajím dech a čekám. Bez velké námahy stačí položit papírový kluzák do větrného proudu. Jako ve snu nekladu téměř žádný odpor. Letím. Okno je do kořán otevřené. Do pokoje proudí vlažný vzduch. Proud mlčení mě unáší mezi slovy. Inzerát. V příloze sobotního vydání se objevil zajímavý inzerát. Koupím obraz starého žida. Jakub pokračoval v četbě. Sjížděl očima po dlouhém sloupku, kde lidé hledali a nabízeli všechno možné. Pak se ale vrátil k inzerátu, který zněl až záhadně a tajemně, jako by ho uveřejnil sám Rabbi Lev či nějaká jiná postava z Majrinkova Golema. Vždyť ten inzerát přichází jako poselství, vždyť on sám takový obraz vlastní a může ho nabídnout. Jakub po otci zdědil sbírku obrazů, s níž si moc neví rady. A právě jeden z těchto obrazů představuje starého muže, řekl by, že starého žida. Temný obraz vousatého starce v těžkém a hlubokém pozlaceném rámu nijak nezapadal do sbírky krajin a zátiší. Jako dítě se Jakub obrazu i trochu bál. Obraz vždycky visel někde v koutě, kde si žil svým vlastním životem. Jakub odeslal nabídku k prodeji do redakce, ale dlouho nikdo neodpovídal. Asi nějaký podivín, řekl si, a víc se o inzerát nestaral. Až jednou se nečekaně ozval zájemce s žádostí o schůzku. Přišla i omluva za prodlení s odpovědí. Teď ale prý věc naopak spěchá. Pokud se dohodneme, dobře zaplatím, končil dopis napsaný krasopisně. Jakub si psaní několikrát přečetl, dokonce přivoněl k obálce s nezvyklou vůní a rozhodl se, že přece jen odpoví. Ať už koupě dopadne jakkoliv, Jakub byl zkrátka zvědavý. Jednou na večer se u dveří objevil muž ve větrovce a s placatou čepicí. Žádný posel přicházející z šerosvitu geta, ale člověk z ulice, kde jezdí tramvaje a blikají reklamy. Muž požádal o židli a dlouho se díval na obraz. Jakoby s ním tiše rozmlouval a zjišťoval jeho identitu. Zkoumání probíhalo mlčky, nepadaly ani žádné otázky po původu díla. Muž si vystačil sám a chtěl se dozvědět pravdu přímo od obrazu. Tak co? Otázal se nejistě Jakub po mužově dlouhém zkoumání. Je to on? Muž se stále zdráhal odpovědět, až se nakonec přece jen vyjádřil. Ne, ne, to není starý žid. To je jen starý, upracovaný člověk. Návštěva tedy skončila neúspěchem. Muž poděkoval za ochotu a odešel. Skoro by se dalo říci, že zmizel. Vytratil se jako duch. Ale příběh pokračuje. Po jisté době, asi nezbytné pauze k rozmyšlení, či delší, se muž ozval znovu.
Rád bych si obraz prohlédl důkladněji, minule jsem spěchal. Kdo ví, možná, že se opravdu jedná o starého žida. U dveří se opět objevil onen muž středního věku, postava z ulice. Jen se zdálo, že je někdo jiný, měl vousy, snad ne umělé. Zdvořile pozdravil, omluvil se, Bůh ví za co, požádal o židli a opět a zdlouhavě začal zkoumat obraz. Jakoby obraz měl konečně promluvit a rozřešit záhadu. Ale ani tentokrát nebyl výsledek uspokojivý. Byl to prý jen obraz starého, udřeného člověka. Na další žádosti o návštěvu už Jakub neodpovídal. Na podivné návštěvy skoro zapomněl. Na obraz dál padal prach. Záhada se vyřešila sama od sebe a docela jednoduše. Stačilo vzít obraz do ruky, sejmout ho ze stěny, otočit a podívat se na něj z druhé strany. V pravém dolním rohu se objevil skoro zašlý nápis Jakob Samuel Altman, Prák. Té noci se Jakubovi zdálo, že úžasně zbohatl. Nezbohatl. Ani obraz neprodal. Obraz dál visel na stěně jako dědictví po otci. Cesta nočním vlakem. Slunce od rána vytrvale bušilo do plechové střechy nádraží. Kovový plát se oslnivě leskl, zvonil a zvučel, jak pod jemnými údery kladívka. Věci stály strnule v pozoru. Vzduch páchl starým, zažluklým olejem. Stříbrná kolejiště se rozlévala do krajiny, plochá zem se pokrývala hustou sítí čar. Svět ustoupil k obzoru a stáhl se do jedné nudné linky. Křik parní píšťaly rozčeřil mastné povětří, konečně. Železná skříň s okázalým rachotem vjela do nádraží, vozy třískaly o sebe jako hospodské nádobí. Nasedl jsem a rychle upadl do známé netečnosti cestujících. Parní stroj brzy přemohl i poslední myšlenku v mé hlavě. S nelibostí jsem pozoroval stísněnou aglomeraci rekreačních chat na svahu pod kopcem. Pozoroval jsem silnici, která využívala terén a nemohl jsem jí upřít jistou eleganci a praktický účel. Pruh kouře padl k zemi a byl vlečen po náspu jako poloprázdný pytel. Kousek za vesnicí napadla jedoucí vlak tlupa malých komediantů. Kluci ze všech sil šlapali do pedálů, pokřikovali a uháněli podél vlaku. K večeru lokomotiva zpomalila jízdu a přejela železniční most. Žlutá kalná voda narážela do vysutého pilíře a pěnila. Z vysokých vodních trav vylétl pták s nemotornými křídly. Nabral výšku a těžce, jako vržený kámen, přelétl řeku. Na krajinu se snášel soumrak, zdlouhavě přicházel večer a ještě tajemněji noc. Byl jsem už daleko. Parní stroj se probourával stěnou, železným čelem rozrážel antracitovou tmu. Zdivočelý roj žhavých jisker zasypával noc tisíci žihadly. Huňaté větve střásaly stříbrný fosfor, vlak se nořil do závějí. Lokomotiva tiše supěla, namáhavě oddechovala v záplavě prachu. Mé velké noční dobrodružství začalo. Vlak se často ztrácel mezi stromy, vyjížděl stále hlouběji do lesa. Nakonec zmizel v černé díře tunelu, vklouzl do něj jako zvíře do své nory. Kola se stále otáčela, ale místo, kde jsem tušil střed, zůstávalo nehybné. Růžový lístek.
Josef a Marie bydleli na konci vesnice, až tam, kde začínala pole, políčka a močály. Ti dva se našli jako v Bibli, říkali o nich lidé. Josef a Marie hospodařili, jak se dalo. Žili skromně, ale nestěžovali si. Jen jedna věc je trápila. Neměli děti. A přitom po dítěti oba toužili. Čekali už jen na zázrak. Marie bývala zamyšlená, ale Josef svou tíseň skrýval a utíkal z domu a toulal se po okolí. Nevelký svět haličské vesnice ohraničoval násep železniční tratě. Dál za ní se ani nechodilo. Jako obvykle se i tentokrát Josef sebral a vyšel z domu na bezcílnou pouť. Už se smrákalo, ale Josef znal dobře všechny cesty a pěšiny, mohl by tam chodit poslepu. Došel až k trati, sledoval násep a chystal se vrátit obloukem domů. V křoví něco zavrnělo, zavzlikalo, jako by to byl dětský nářek. Popošel blíž a ještě blíž a vrnění se ozvalo ještě silněji. V křoví ležel malý uzlík a z něho vycházelo naříkavě volání o pomoc. Josefovi se rozbušilo srdce jako nikdy. Celý se chvěl, schýbl se a opatrně rozvázal uzlíček. Před ním leželo na zemi dítě. Děťátko, byl to chlapec. Hospodin se přece jen nakonec smiloval a Marii seslal boží dítě. Josef neváhal ani minutu. Jak nejněžněji uměl, vzal dítě do náruče a schoval ho pod kabát, aby se zahřálo. Vždyť bylo celé prochladlé a jistě i hladové. Když přinesl Josef dítě domů, Marie se ani nedivila. Věděla, co má dělat. Stala se matkou, ani nepřemýšlela proč. Připravila koupel, plenku a uvařila trochu kaše. Jak se dítě jmenuje a komu patří, nevěděli. Děťátko nalezl Josef a tak dítě dostalo jméno po něm. Josi překonal první těžké chvíle a rostl k radosti obou. Vesničané se o biblický příběh ani nezajímali. Na východě zuřila válka, měli svých starostí dost. Kdo se moc vyptává, moc se doví, mysleli si a raději se otočili zády. V noci projížděli po trati podivné vlaky. Nákladní vagóny byly plné lidí, hlava na hlavě. Když válka konečně skončila, vypravil se Josef do okresního města oznámit vše úřadům. Udiveně ho poslouchali, kroutili hlavami a považovali ho za blázna. Co si to jen vymýšlí? Zázrak? Kdo ví, jak to bylo? Ale Josef se nedal odbýt a tak dítě konečně zapsali do matriky. Přešla léta, chlapec rostl, vyrostl. Příběh podobný legendě pokračoval. Začaly se psát dějiny a svět se dovídal otřesné věci. Také Josiho příběh se časem vyjasnil. Vyprávěl mi ho jednou doktor Rosenblatt v Paříži. Večer se protáhl, pili jsme dobré víno a prohlíželi si nové přírůstky do sbírky starých tisků. Rosenblatt, růžový lístek, který urval vichr a zázrakem ho zanesl až k dobrým lidem. Zoufalá matka vyhodila dítě z vlaku, když ji vezli do pekla Osvětimi. Doufala už jen v zázrak, že dítě někdo nalezne a někdo se ho ujme. Zlo páchají lidé krutí a bez citu. Dobré věci zařizují andělé. Nezbývalo nic jiného, než věřit.

Stojím na nebezpečném místě. Kukuřice se pohne a zašustí. Někde v poli se ukrývá žena, oblečená v hedvábí. Přimůřuji oči, namáhám zrak. Sliním si prst, odkud vane vítr. Jsem ve střehu. Naslouchám poselství opeřeného šípu. Josefe! Zvolání se uzavřelo do elipsy a zlaté vejce podzimu je zde. Metličky větru šlehají do tváře a holých rukou. Křídla ptáků drnčí jako povolené struny. Vzduch studí jako mramor. Promrzám. Nebo ze smě provrtává až na kost. Stojíš na konci pole a čekáš. Jsi zardělá, tvé rty jsou okoralé, v očích ti stojí studená voda. Odcházíš někam do smutné krásy. Neříkej nic, všechno vím. Grošák vchází zamyšleným krokem do úvozu. Ticho lesa něco tuší, lesní rohy troubí k ústupu. Šeří se, za ohybem cesty číhá stín. Kdysi v těchto alejích řádil mordýř Péro. Zákeřná rána ještě krvácí, napadené stromy hoří jako pochodně. Houkání večerního vlaku se rozléhá po samotách. Stavět dům. Byly ještě teplé, příjemné na dotyk, hřály v ruce. Hřály i Martinovu duši. Každý den po pracovní směně, jak bylo domluveno, naložil Martin 5-6 cihel na nosič kola a převázal je řemenem. Kolo, na kterém se cihlářský dělník Martin vracel domů, bylo bytelné, jako by je stvořil spíše kovář než mechanik.

A nedávala smysl. B, ko, dvojité V. Brzdilo se torpédem, zaseknutím pedálů. V kritické chvíli bylo ale nejlepší se skočit. Dynamo představovalo malý zázrak, skvost. Stačilo přitlačit ozubené kolečko k plášti, zacvaknout pérko a dynamo bylo připravené vrhnout kužel světla na pár metrů dopředu. Po štěrkové cestě světlo poskakovalo a nějakému pozdnímu chodci by se mohlo zdát, že se k němu blíží bludička. Při pozdním návratu z práce, v sychravém podzimu, plnilo dynamo neocenitelnou službu. Doprovázalo jezdce tak, jako poutníka doprovází věrná hůl. Světlo šátralo ve tmě a vedlo Martina domů. Cihelna stála za městečkem a nebylo možné ji minout. K nebi se tyčil vysoký komín a kolem pecí se bez ladu a skladu kupily kolny, přístavky, sušárny. Za cihelnou zela velká jáma, kde se těžila hlína. Tenkrát se ještě kopala ručně, házela se do malých sklopných vozíků a odvážela se po kolejích k cihelně. K cihelně patřilo i velké pole, kde rostl divoce křen. Bylo ho tam tolik a byl tak vyhlášený, že si ho sem chodilo vykopávat celé městečko. Z dálky vypadala cihelna docela malebně. Připomínala lept nějakého opomenutého holandského krajináře. Nakupené barabizny se přimkly ke komínu a vše se spojilo v jeden celek. Zaprášený model. Kdysi bývaly cihelny běžnou součástí krajiny, okolí městeček a obcí. Hnízdili i na předměstí velkých měst. V zimě se sem stahovali tuláci a podobné existence, aby se ohřáli v sálavém, laskavém teple pecí. Martin tahal vozíky, pěchoval hlínu, nakládal cihly do pece, vozil dříví, přikládal, poznal celou výrobu. A to bylo důležité. Když vzal cihlu do ruky, věděl o ní lecos. Podíval se na její barvu, zaklepal na vypálený kus. Cihla musela držet, mít správný tvar a dokonce i zvuk. Když cihla nezazvonila, nebyla dobře vypálená. Cihla byla základ. Základ zdi, základ domu, základ budoucí stavby. Po každé šichtě naložil Martin svých 5-6 cihel a spěchal domů. Cihel přibývalo, vršili se na sebe, úhledně se skládali jedna na druhou, ale zeď to ještě nebyla. Martin se oženil, narodil se syn a malý domeček přestával rodině stačit. Změnila se i doba, začaly se stavět rodinné domky. Jednoho dne přijeli nákladáky, přivezli písek, vápno a z cihelny dopravili další cihly. Martin začal konečně stavět. Místní cihelna už dávno zanikla. Nejdříve zbourali kolny a rozebrali sušárny. Komín zůstával ještě dlouho trčet u opuštěné a vychladlé pece, ale i ten jednoho dne strhli. Tu velkou jámu, kde se kopala jílovitá hlína, zatopila voda. Měla barvu raní kávy s mlékem a proto lidé říkali rybníčku kafíčko. Místo obrostlo rákosím, na velké louži se usadily žáby a všelijaká vodní havěť. Cihelna zmizela ze světa, není po ní ani stopy, ale Martinův domek dosud stojí. Ten obyčejný lidský osud mě stále vrtá hlavou. Vracím se z dlouhé procházky, zamyšlený. Jakobych v podzimní mlze zahlédl siluetu muže na starém kole. Šlapal soustředěně a ujížděl mi do dálky. Ještě než mě docela zmizel z očí, všiml jsem si, že na nosiči veze 5-6 knížek převázaných řemenem. Opuštěný klášter. Moje ruce objímající plechový hrnek byly stále ještě skřehlé a těšily se z tepla horkého čaje nalitého z termosky.
ale sluníčko už

Pěkně hřálo a bylo cítit, jak se lehce dotýká tváře nastavené k pozdravu. Říčka, která uháněla kolem, byla plavá, čistá a usměvavá. Odložil jsem hůl a s chutí se zakousl do krajíce namazaného chleba. Tam dole u řeky, u starého mostu, mě bylo dobře. Jaké štěstí být tulákem a být zase na cestách. Nad říčkou se tyčil rozlehlý klášter, teď už léta opuštěný. Stál tam jako malé město s tisíci prázdnými pokoji, celami a sály. A také s knihovnou, kdysi tak proslavenou, s tisíci a tisíci svazky. Legenda vypráví, že poslední mnich zapomněl zavřít rozečtenou knihu, vrátit ji do regálu a zhasnout lampičku. Vypráví se, že lampička dosud svítí a čeká na čtenáře. Sluníčko zašlo za kopec a já znovu pocítil chlad netrpělivého předjaří. Stal jsem, oklepal se, sebral hůl a mošnu a vydal se vzhůru za tajemstvím víry. Co stojí psáno v rozečtené knize? Došel jsem ke klášteru, zastavil se u klášterní fortny a zabušil na bránu. Za branou se rozléhalo jen ticho, samé ticho, klášterní ticho. A přece, jako bych něco zaslechl. Jakoby se z hloupy opuštěného kláštera ozval tichý, potutelný smích. Jdi a pokračuj v cestě. Jedině tak se dozvíš víc.

V premiéře jsme poslouchali několik textů ze zatím poslední sbírky Josefa Kroutovora Přeháňky. Četl nám Vladimír Hauser v režii Radima Nejedlého a texty pro naše vltavské vysílání připravil Dominik Mačas.

0: Pěkné odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vlaky Českých drah začnou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Změny se dotknou regionálních spojů. Pravidelná úprava by měla podle národního dopravce zlepšit nabídku spojení. V některých regionech se jízdní řády změní i kvůli posunu začátku letních prázdnin. V Jihočeském kraji navíc od července začne platit nový integrovaný dopravní systém iDeska a rozšíří se platnost tarifu PIT. Bez změny zůstanou jízdní řády jen na Vysočině. Přehled všech úprav najdou lidé na webu Českých drah. Platit budou až do 12. prosince. Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu z nich budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Důvodem je bezpečnostní situace ve světě, ale i rostoucí zájem lidí, potvrzuje mluvčí armády Martin Kresta. Severoatlantická aliance v příštím roce omezí počet vojáků mírové mise v Kosovu. Vedení NATO tak reaguje na zlepšení tamní bezpečnostní situace v posledních letech. Aliance zároveň ujistila, že v případě zhoršení podmínek může své rozhodnutí vzít zpět. Mírová mise KFOR v balkánské zemi působí od konce války v roce 1999. V současnosti se na ní podílí přes 4600 vojáků z 31 zemí, včetně Česka. V 88 letech zemřel malíř David Hockney, jeden z nejvlivnějších britských umělců 20. století. Hockney v 60. letech významně přispěl k pop-artovému uměleckému hnutí. Proslavili ho například série obrazů plaveckých bazénů. V roce 2018 se jeho obraz Portrét umělce prodal za více než 2 miliardy korun. Stal se tehdy nejdražším dílem žijícího umělce prodaným v dražbě. Počasí bude zataženo až oblačno, postupně na většině území občasný slabý déšť, na Moravě a ve Slezsku místy přehánky. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách pak většinou kolem 10 stupňů Celsia. Více informací najdete na webu irozhlas.cz. Zprávy ve 14 hodin na stanici Český rozhlas Vltava četla Daniela Čermáková, která se s vámi loučí, přeje krásný víkend a odpoledním vltavským vysíláním vás bude provázet Michaela Dittrichová.
1: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
4: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
3: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
4: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
3: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

Monika Načová, Michal Pavlíček a Pavel Bořkovec, kvartet na albu Na svahu, kde najdeme písně výhradně z texty Jáchyma Topola. A teď si dopřejeme 11 slov od jeho bratra. Cituji. Připadá mi to děsný, ale začíná mi bejt tohle město těsný. Filip Topol by se asi divil, které z jeho veršů se staly citáty, nebo lépe řečeno, že se vůbec citáty staly. Zpěvák, pianista, skladatel, spisovatel a textař, vůdčí osobnost kapely Psí vojáci, rozervaný romantik Filip Topol se narodil 12. června roku 1965. Pěkný 12. červnový den roku 2026, vážení a milí, vítejte u poslechu páteční odpolední Vltavy. Ze studia vás zdraví Michaela Dittrichová, z techniky Jana Studecká a editor Jan Zítka. Možná jste na Vltavě letos poslouchali četbu s hvězdičkou nazvanou Babička. Je od slovenské spisovatelky Ivany Gibové. Za chvíli si pustíme rozhovor s autorkou. Také vás pozveme k večernímu poslechu koncertu z loňského klavírního festivalu Rudolfa Firkušna. Vystoupili na něm dva klavíristé, Karel Košárek a Jiří Levíček. Po půl třetí se pak budeme ptát, nakolik určí směřování člověka jeho vyloučení ze studií. Tato otázka přijde do studia spolu s knihou Ladislav Klíma České úlohy. No a před 15. hodinou si povíme něco o pokladu, který získal ostravský archiv. Už teď mohu říct, že badatelka Libuše Salomonovičová předala do jeho péče výzkum víc než 30 tisíc židovských obyvatel města. Kartotéku i s mnoha dokumenty a fotografiemi dávala dohromady téměř čtvrt století. Přehled o této hodině máme, můžeme začít.

0: Polsko-kubánská zpěvačka Yvonne Sanchez na albu My Garden. V pátek odpoledne vás rádi zveme k poslechu pátečního večera na Vltavě, který patří také pořadu Koncert klasika. Dnes se vypravíme na koncert klavírního festivalu Rudolfa Firkušného z loňského roku. Vystoupili na něm klavíristé Karel Košárek a Jiří Levíček. Co nás čeká, to už nám řekne vedoucí hudební redakce Vltavy Alena Maršíková-Michálková. Vítejte.
1: Dobré odpoledne.
0: Aleno, dva klavíristé na jednom pódiu, to už je samo o sobě neobvyklé. Co bylo na programu?
1: Tak ten program byl rozdělen na dvě poloviny. V té první polovině tak vystoupil klavírista Karel Košárek a v té druhé polovině tak se k němu právě připojil Jiří Levíček. A jinak zazněly tedy skladby pod jednotnou hlavičkou, protože koncert se jmenoval God Bless American Jazz. Takže tam zazněly nejen skladby klasické americké hudby, ale právě skladby amerických skladatelů inspirovaných jazzem. Takže se můžete těšit na Earla Wilda, Charlesa Tomlinsona Greavese, Samuela Barbera, Davea Brubecka a ještě George Gershwina.
0: No a jak vznikla skladba Davea Brubecka Points on Jazz?
1: Tak to je právě ta skladba, která zazní ve druhé polovině koncertu, skladba pro dva klavíry. A ta zazněla v době železné, teda ta vznikla v době železné opony, protože tehdy byl Dave Brubeck se svou kapelou na turné v Polsku a on sám to popisuje tak, že projížděl zasněženou polskou krajinou a tu ho napadla nějaká melodie, ze které na nejbližším koncertu udělal závěrečnou jazzovou improvizaci, kterou nazval polsky Dziękujem, děkuji. A ta natolik zarezonovala mezi tím polským publikem, že se stala jakýmsi hitem. A později, když se navrátil do Ameriky, tak polská choreografka, která tam žila, tak ho požádala, aby vlastně na tuto píseň napsal hudbu k baletnímu vystoupení.
0: Pojďme si teď představit oba interprety.
1: Tak, jak jsem říkala, Karel Košárek v roce 1997 se stal laureátem soutěže Waltra Naumburka v New Yorku a jeho nahrávky zahrnují například hudbu Bohuslava Martinů nebo Františka Xavera Duška, spolupracuje s předními orchestry, s Českou filharmonií a dalšími asi solisty. A Jiří Levíček, tak ten zvítězil v roce 2009 ve Philips International Jazz Competition a společně s orchestrem 10 Clock Big Band, tak získal několikrát nominaci na cenu Grammy a české publikum tak ho zná především z jeho působení v Robert Balzar Triu.
0: I letos v listopadu se uskuteční další ročník klavírního festivalu Rudolfa Firkušného. Na koho se máme těšit?
1: Přijedou opět přední klavíristé, takže věřím, že to bude velmi krásný hudební zážitek a Český rozhlas Vltava alespoň jeden z těchto koncertů zaznamená.
0: Záznam koncertu z loňského klavírního festivalu Rudolfa Firkušného uvedeme na Vltavě dnes od 20 hodin. Vystoupili na něm tedy klavíristé Karel Košárek a Jiří Levíček. A za pozvánku děkuji vedoucí hudební redakce Aleně Maršíkové-Michálkové.
1: Není zač.

0: Seriál Lukáše Hurníka o hudbě spojené se zvířecí řečí pokračuje.
1: Pozoruhodný svět ptáků vystřídají další zvířata, která inspirovala hudební skladatele.
0: Poslouchejte každou středu v 9.30 a 14.30 na Vltavě.
1: A taky neomezeně na webu vltava.rozhlas.cz.

když v tom kiks. Už to měl dávno všechno v cajku, kredenc, tucet, příboru a lžic, čabajkou vyšívanou kacabajku, když v tom kiksa.

0: Vlastimil Třešňák a Temporary Quintet roku 2022. Ladíte páteční odpolední Vltavu, hezký den, jsou 3 minuty po 15:30. Na mimořádné konferenci, konané 31. ledna roku 1895 na Domažlickém gymnáziu, byl z tohoto i všech rakouských škol vyloučen tehdy 16-letý student Ladislav Klíma. Co bylo důvodem a jak to ovlivnilo pozdější život a dílo spisovatele a filozofa? To už nám řekne Milena M. Marešová, která do studia přinesla knihu Ladislav Klíma, České úlohy. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaký byl student Ladislav Klíma?
1: To si můžeme do jisté míry ověřit přímo v knize, protože její součástí je přetisk školního sešitu Ladislava Klímy, opravdu nadepsaného České úlohy. A tam jsou čitelným úhledným rukopisem psané slohy na různá témata a zadání a jsou tam také vpisky učitele, opravy, připomínky a známky od chvalitebné po dostatečnou. A v úvodní studii, která to všechno vysvětluje, literárního vědce Matěje Klímy, který se jmenovcem, ne tedy příbuzným, ale jmenovcem dlouhodobě zabývá, tak zjistíme, že Ladislav vstupoval na gymnázium, prezentoval se tam jako výborný žák, premiant. V hodnoceních, která se na studenty psala, tak je popisován jako chlapec tichý až zamlklý. A nutno ale říct také k tomu, nebo dodat, že ten sešit samotný s těmi úlohami, tak to je vlastně objev po 130 letech. Matěji Klímovi se podařilo v Domažlickém archivu vlastně dohledat ten sešit, takže z něj potom vidíme tu realitu a v něm je také právě sloh ze 24. ledna 1895 na téma Povaha Ferdinanda I. podle českých letopisců. A tam je to vlastně závěrečná věta nebo poslední slova o Ferdinandově odlehlosti českému národu, o tom, jak vlastenec ho musí nenávidět a podobně, tak to spustilo vlastně to jednání, které vyústilo až v řečené vyloučení nejenom z toho gymnázia, ze všech veřejných ústavů Rakouska, tedy Předlitavska. Ale on tam třeba říká o Ferdinandovi také, že byl mesiáš českého státu, takže je dobré si vlastně tu studii přečíst v kontextu.
0: No a co bylo důvodem tak přísného potrestání 16-letého kluka?
1: Určitě to byla lojalita kantorů k vládnoucí dynastii. Oni se tam sami nazývají, pokud se nemýlím, vlastenci, ale prodynastickými. Samozřejmě ústupek dobovým předpisům, které byly velmi přísné. I když Matěj Klíma tam ukazuje příklady, nebyl to ojediný. Stávalo se, že takhle student jako nepřípadně se vyjádřil a že ten učitel potom třeba schoval ten sešit, zahodil, nedělal se z toho rozruch, ale prostě domažličtí se rozhodli takto. Nakolik v tom hrála roli odhad, že se student sune nějakým špatným směrem nebo temným, protože třeba jeho spolužáci vzpomínali, že byl podivín, postupně od vlastně toho zamlklého studenta se stával takovým excentrikem z rodiny, vlastně měl přístup k četbě, která nebyla úplně ani odpovídající jeho věku, ani tedy oficiálnímu prověření. Byl čtenářem Schopenhauera například, ale také můžeme spekulovat, protože jeho otec Josef Klíma vlastně podporoval Tomáše Garrigue Masaryka, když kandidoval za domažlický okres za Mladočechy. Takže možná, že i tohle v tom nějakou roli sehrálo.
0: Nakolik právě vyloučení ze studia určilo další směřování a dílo Ladislava Klímy?
1: Myslím si, že to byla jedna z kapek, ale ne úplně ta nejpodstatnější, protože on během krátké doby před tím incidentem přišel o matku, tetu, o babičku, krátce potom mu zemřela sestra. Otec mu zařídil studium na gymnáziu v Záhřebu v Chorvatsku, ale tam taky nevydržel a potom vlastně už začíná ten jeho příchod do Prahy a ten jeho život plný. Možná, kdybychom tohle to označili za ještě pubertální čin, ale on prostě byl takovým voluntaristou, pesimistou, provokatérem, egomanem, alkohol tam hrál velkou roli, takže brala bych to komplexně, že ty stopy určitě najdeme v utrpení knížete Sternenhocha ve slavné Nemesis a podobně v jeho filozofických spisech, ale byla to souhra, nebyl to úder jednoho okamžiku.
0: Tolik Milena M. Marešová. Knihu Ladislav Klíma, České úlohy, vydalo nakladatelství Revolver Reví. A ještě přejdeme tip k poslechu zítřejší víkendové přílohy.
1: Znovu se vydáme do svatovíckého chrámu, abychom zjistili, která místa ještě neznáme. Za svitem mateřského citu nás pozve historička Magdalena Pokorná, tentokrát nám poví o matce Julii Havlíčkové. Klášterecká láska a sen, to je také trošku zkratka divadelního spolku Klas, za nímž se vypravil do zkušebny Miroslav Buriánek. A poklady starých zahrad nám představí Eliška Pilařová. To jsou staré odrůdy, které vlastně mají původ zřejmě v Čechách, ale dochovaly se dlouhá léta a odolně dodnes rodí.
0: Milena M. Marešová, děkujeme.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Ensemble Brecken Barock v části koncertu pro čembalo, smyčcové nástroje a basso continuo A-dur Johanna Sebastiana Bacha. A z Walesu se vracíme k nám. Chtěli ho v Tel Avivu i v Praze, jedinečný archiv židovských obyvatel průmyslové metropole, ale získal archiv města Ostravy. Badatelka Libuše Salomonovičová dávala kartotéku dohromady skoro 25 let. Našla jména, data, fotografie i příběhy více než 30 tisíců lidí.
1: Já nejsem židovka. Ne, já jsem se ale do židovské rodiny provdala v roce 57. 57 a mojho muže jsem poznala, popravdě řečeno, stavba mládeže Nova Huť Klementa Gottwalda. To se kopaly základy a za to jsem měla zadarmo jízdené.
2: Dnes 89-letá Libuše Salomonovičová pracovala v Ostravském muzeu a v důchodu začala dávat dohromady informace o židovských obyvatelích, o těch chudých, kteří přišli z Haliče za prací v průmyslu, i o hoteliérech a obchodnících z vyšší střední třídy.
1: Všichni byli unikátní. Já jsem napsal pro 700 lidí rodokmeny. Naposledy se ke mně přihlásila vnučka toho majitele, té Alhambry, která tam měla hospodu. No a nebo například architekt Kerner, jeho vnuci chtěli z Ameriky přijet.
2: Prošla matriky, sčítací operáty, psala si z potomky. To vše nejen z Ostravska, ale z mnoha zemí po celém světě, kam po válce Židé emigrovali.
1: Na zemi v kuchyni něco jsem měla, v předsíni jsem to měla. Víte, tehdy chlapi neměli jedno dítě. No a jak měl takových 5 synů, tak ta karta jeho je takhle hruba. No. Dneska jsem už jim to předala. Asi 33 tisíc Židů prošlo Ostravou od 19. století do roku 45.
2: Zjistila badatelka Libuše Salomonovičová. Ředitelka archivu města Ostravy Hana Šůstková před jejím výkonem smeká.
3: No to je obrovská, ale obrovská práce, obrovské úsilí a trvalo je to 25 let. Nejenom tady v rámci nějakých vědeckých prací o židovské komunitě, o sociálních dějinách, ale je to i pro ten náš úřední výkon velká pomoc, protože my dodnes samozřejmě řešíme třeba navracení českého občanství. Každý týden chodí několik žádostí z celého světa, pomocí těch archivních materiálů my dokazujeme, zda mají nebo nemají nárok.
2: Dnes v Ostravě žije několik desítek lidí židovského vyznání. Před rokem 1939 to byl téměř každý desátý. Výzkum Libuše Salomonovičové jim vrací jména, tváře a příběhy. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas. 1, 2, 3, 4.

running through me. Britský umělec Thomas Mish na albu Geography a také ve vysílání páteční odpolední Vltavy. Za 10 minut bude 15 hodin a my nahlédneme do jedné blízké divadelní budoucnosti. Celou sezónu Brněnského divadla Na provázku bude příští sezónu rámovat téma Evropy a evropského příběhu. Konkrétně divadlo chystá třeba muzikál inspirovaný případem francouzsky Gisèle Pelicotové, Oběti dlouholetého znásilňování. Dalšími plánovanými novinkami jsou inscenace Dálkový výslech Václava Havla, také autorské představení Referendum o vystoupení anebo Anna Karenina. O Evropě se často mluví jako o společenství v krizi, neakceschopném, zdegenerovaném, unášeném vnějšími silami. Divadelníci ale chtějí ukázat, že existují i jiné způsoby, jak o Evropě, Evropanech a evropanství přemýšlet a vyprávět.

0: Jaroslav Hašek, Karel Poláček, Ivan Olbracht.
1: Velcí autoři v malých příbězích.
0: Od nového roku vždy v pátek ve 22 hodin.
1: A pak neomezeně na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
1: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: 10 obviněných v kauze manipulace veřejných zakázek v Moravskoslezském kraji přiznalo vinu a přijme trest. Podle úřadu Evropského veřejného žalobce je mezi nimi i bývalý náměstek hejtmana Jakub Unucka, dříve z ODS. Kauza se týká podezření z manipulací veřejných zakázek na úklid silnic a marketingové služby. S žalobcem se Unucka dohodl na 3letém podmíněném trestu a pokutě 2,5 milionu korun. Dohodu bude ještě schvalovat krajský soud v Ostravě. Český voják, který byl v Demokratické republice Kongo v oblasti s ebolou, je od dneška propuštěný z karantény. Informovala o tom armáda na sociální síti X. Šlo o preventivní karanténu. Voják se totiž nedostal do kontaktu s nemocí, pobýval ale v oblasti s potvrzeným ohniskem eboly. Voják byl v Kongu na pozorovací mírové misi Organizace spojených národů. Po návratu do Česka strávil 3 týdny ve specializovaném armádním centru biologické ochrany v Těchoníně na Orlicko-Ústecku. Dizertační práci významného československého architekta Ernsta Wiesnera, jeho fotografie nebo deník jeho ženy dnes v Brně převzal Národní památkový ústav. Archiválie připomínající život významného brněnského architekta budou k vidění ve Vile Šťastni, kterou Wiesner navrhl. Dosud byly u Brita Timothyho Wilkinsona, jehož rodina s Wiesnerovými se znala, jak sdělila dnes novinářům při jejich předání kastelánka Vily Šťastni Kateřina Konečná. A počasí je zataženo až oblačno, postupně na většině území občasný slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku se místy vyskytnou přehánky, hlavně na severu, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na Moravě a ve Slezsku až 20, na horách naměříme kolem 10. Víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Syn hasiče, který na svět přišel se zraněným ušním bubínkem. I to je ikonický Frank Sinatra, který teď vplouvá do vltavského éteru s orchestrem Counta Basieho.

Praha se brzy stane centrem světového baletu. Nový mezinárodní festival Prague on Point přiveze do české metropole špičkové tanečníky ze světových scén od Paříže přes Berlín až po New York. Uměleckým ředitelem festivalu je tanečník a choreograf Jiří Bubeníček, kterého za chvíli přivítáme ve studiu Vltavy. Hned poté se přemístíme do Moravského divadla v Olomouci, kde uvedou poslední premiéru sezóny. Prý nás v Olomouci čeká trochu Hamleta, dotek vesmíru a hodně včel. No a po baletu a divadle přijde v páteční odpolední Vltavě na řadu výtvarné umění. V těchto dnech vyšla kniha memoáru sochařky, keramičky a malířky Jindry Vikové a my jsme s ní natočili rozhovor. Vážení a milí, klidný poslech a šťastné cesty na víkend. Z Pražských Vinohrad vás zdraví a provází Michaela Dittrichová.

0: velkou bránu kyjevskou s obrázkou Modesta Petroviče Musorgského hrál v instrumentaci Maurice Ravela ensemble Les Siècles s dirigentem Françoisem Xavierem Rothem. Většinu svého profesního života jsem strávil v zahraničí, měl jsem možnost spolupracovat s mimořádnými umělci z celého světa. Mám radost, že je dnes mohu pozvat do Prahy a představit českému publiku. Přál bych si, aby se festival Prague on Point stal místem inspirace, setkávání a sdílení zkušeností mezi umělci, studenty i diváky. To jsou slova zakladatele a uměleckého ředitele festivalu Prague on Point Jiřího Bubeníčka. Jiří Bubeníček, choreograf a aktuálně také náměstek ministra kultury, je hostem páteční odpolední Vltavy. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Přicházíte do Prahy s festivalem, na který čeští diváci budou jistě velmi zvědaví. Platforma specializovaná na klasický a neoklasický balet v mezinárodním kontextu tady ještě nemýlím-li se nebyla. Chcete dostat Prahu tedy mezi taneční města jako Londýn, Paříž, Vídeň?
1: No, Praha si to určitě zaslouží. Jako hlavní vlastně myšlenkou toho celého festivalu je vlastně vzbudit znovu zájem o klasický tanec nebo balet. A vlastně, aby Praha byla střed té Evropy, střed toho umění. A taky vlastně dát možnost studentům pracovat s vynikajícími umělci, jako jsem měl já tu možnost prostě učit se od těch nejlepších.
0: A proč s festivalem tohoto typu přicházíte právě v letošním roce? Jsou pro něj teď lepší podmínky než dřív?
1: Ne, tak já už jsem vlastně začal z Bubeníček International Ballet Gala, to je vlastně třetí ročník. Nejdřív se nám to povedlo vlastně zorganizovat v divadle na Vinohradech minulý rok v Hyberny a tento rok, je to teď příští týden, 17. 18. června v 19 hodin v krásném divadle v Karlíně. A vlastně je to třetí ročník a chtěl jsem jakoby na to navázat, protože už jsem dělal i Bubeníček mistrovský kurzy, chci říct. A pár projektů takhle vždycky různých po celém roku a chtěl jsem to dát prostě dohromady. Chci z toho udělat festival, chci inspirovat lidi a chci, aby měli opět zase zájem o ten tanec, protože to je krásný umění, já to miluju a dělám to od srdce a chci, aby si lidi našli tuhletu lásku také.
0: A máte nějakou dramaturgickou vizi festivalu, nějaké dramaturgické linky, které sledujete?
1: No tak například ten klasický tanec nebo balet, lidi si myslí, že to je něco starého, nudného a vlastně za těch tolik let se to strašně vyvinulo a já jsem pracoval teď 33 let v zahraničí a ten klasický balet, už ty hranice mezi klasickým baletem a contemporary nebo tím moderním tancem nebo ten choreograf, nebo jak já choreografuji, tak používám vlastně kroky ze všech stylů. Samozřejmě klasický balet je na špičkách, dívky tančí na špičkách, muži ne, my skáčeme, točíme piruety a zvedáme ty ženský nad ramena nahoru, ale ty hranice už se posunuly a ten balet podle mě se stával velice zajímavým zase. A právě v tomhletom gala večeru příští týden den, ještě pár lístků, tak neváhejte, kupte si, protože za chvíli už nebudou. Tyto nové směry ukazují. Tam je například superový tanečník Georgi Počišvili, to je vlastně teď nejlepší vůbec tanečník, řekl bych, i světa. To je prostě chlap na jevišti, skáče, točí a má nádherný charisma.
0: Festival Prague on Point se koná tedy od 17. června, kde je první ten gala večer a až do 8. srpna zahrnuje taneční vystoupení, abychom si to zrekapitulovali, taneční kurzy, diskuze s umělci, výstavu a také představení nové knihy. Bude toho mnoho. Pojďme se ale nejprve říct, jací významní umělci do Prahy přijedou, krom zmíněného tanečníka chlapa, ale jaká vystoupení diváky zveme?
1: Ne, já jedu trošku rychle, protože jste mi řekla, že mám jenom 5 minut, tak to tam chci prostě všechno říct.
0: Tak pojďme ty významné osobnosti
1: zmínit. Přesně tak. Takže třeba například Polina Semionová, to je nádherná tanečnice, já jsem s ní tancoval jak v Hamburku, tak později v Drážďanech a vlastně ona byla jednou, prostě byla hvězdou v American Ballet Theatre v New Yorku a teď tančí. Je teda jakoby už starší, možná, že pomalu bude končit, ale pořád tančí v Berlíně a patří vlastně k tým nejslavnějším tanečním hvězdám, který teď máme. Takže mám strašnou radost, že na gala vystoupí. ale mám i třeba jsem pozval český tanečníky, jako je mezinárodně uznávaný tanečník a performer Christian Menca a Marek Menca, ty jsou zase, ty dělají zase hip-hop, takže to, ten gala večer nebude jenom o baletu, ale bude i o těch nových směrech, protože ty kluci, ty jsou strašně známí jako v zahraničí, třeba v San Francisku, v New Yorku už tancovali a všichni lidi je znají a třeba u nás myslím, že tolik ne. A samozřejmě bude na gala večeru taky zpívat strašně slavná mezosopranická paní Pavlu, takže z toho mám taky radost. Takže já ty věci dělám rád pestrý, aby si každý z těch diváků něco v tom večeru našel.
0: No a 19. června uvede na festivalu Balet Národního divadla Košice v pražské premiéře inscenaci Kafka Proces ve vaší choreografii. Inscenace patří k výrazným titulům tohoto košického souboru a měla například úspěch už při svém vystoupení ve švédském královském baletu. Co vás spojí s Francem Kafkou?
1: Tak bohužel máte už starší informace. Rád odpovím na tu otázku, co mě pojí s Kafkou, ale bohužel tohoto představení se zrušilo. Protože to byla spolupráce s Národním divadlem z Košic a tam je situace v kultuře velice špatná a bohužel nedostali rozpočet na tuhletu akci. Dokonce přemýšleli, že se zavře divadlo a bohužel jsem kvůli financím tohoto představení až strašně nerad, protože já jsem to představení postavil na královský balet ve Štokholmu a dokonce si troufám říct, že tenhle ten ansábl v Košicích to dělal tak krásně, že to dělal i líp a fakt jsem chtěl tohoto představení sem přivést, protože to je můj pohled na proces, můj pohled na Kafku a myslím si, že by to fakt český obecenstvo přijalo velice dobře, ale bohužel někdy jako je to těžký, no a musel jsem to zrušit tohoto představení.
0: Ale asi nezrušíte představení knihy Baletista, což je rozhovor s vámi. Už bilancujete profesní život.
1: Je to takový jako zamyšlení, ale není to zase jak já říkám, já ty věci dělám rád pestrý. A není to jenom knížka nějaká nudná o baletu, ale je tam jakoby i můj pohled na svět, zamyšlení nad světem, co vlastně se teď děje. A jsem strašně rád, že Pavel Juráš přijal tuhletu nabídku a začal psát se mnou tuhletu knížku, protože to je člověk, který studoval v Hamburku asi rok, když mi bylo tak nějak kolem 30. A on mě viděl v každém představení, my jsme se seznámili, stali jsme se fakt jako přátelé a jsem rád, že právě ten člověk, který viděl všechny ty představení v Hamburku, píše ty věci.
0: Také bude výstava v prostorách hudebního divadla Karlín a také budou masterclass od 27. července do 8. srpna budete vyučovat.
1: Přesně tak, tak tohle je taky nějaký už pátý ročník a já vždycky zvu ty lidi, s kterými jsem pracoval nebo kterýma jako je znám a vím, že jsou kvalitní a pro mě number one divadlo je pařížská opera. Já obdivuju vlastně ten styl tance, balet, klasika, vlastně balet vznikl v Paříži, ve Francii a já jsem tam jako jediný Čech hostoval, byl jsem tam mnohokrát zvaný na prknech pařížské opery Garnier v divadle jsem tančil třeba s Aurélie Dupont a Agnès Letestu a s těmihle hvězdama. A takže některé ty věci z pařížské opery, chci říct, některé tyhle ty osobnosti z pařížské opery zvu a ty dávají právě tyhle ty klasické tréninky, lekce studentům a prostě mají ty samé zkušenosti potom, jaký jsem měl já, když jsem ještě tancoval.
0: Od 17. června do 8. srpna se bude konat festival Prague on Point. Pozvat nás na něj přišel jeho zakladatel a umělecký ředitel Jiří Bubeníček. Děkujeme.
1: Děkuju.

0: Kata Hlavenková v páteční odpolední Vltavě. Moravské divadlo Olomouc dnes uvede poslední premiéru letošní sezóny. Mladý Humble z pera Charlotte Jonesové je činoherní tragikomedií plnou zvratů, překvapení a černého humoru. Režie se ujal Pavel Kek, který už v Moravském divadle režíroval tituly jako Nedotknutelní nebo Přelet nad kukaččím hnízdem. Mladý Humble je podle tvůrců parafrází hamletovského tématu. Na generální zkoušce natáčela Blanka Mazalová.
1: Herečka Charlotte Jonesová napsala hru pro kolegy, kteří hráli inscenaci Hamleta, vysvětluje režisér Pavel Kek.
2: Je to, teď to bude znít trochu nadsazeně, ale svým způsobem to pravda je, Hamlet 21. století. Hamlet se nemenuje Hamlet, ale Felix. Není to kralevic dánský a nepřijíždí na Elsinor, ale je to teoretický astrofyzik a vrací se do svého rodného domu. Ta podobnost je zásadní v tom, že se vrací na pohřeb vlastního táty.
3: Já jsem přijel domů, prošel jsem celý dům a zjistil jsem, že všechny tátovy věci jsou pryč, jeho oblečení, prostě všechno.
1: Odkazů na Hamleta je v Mladém Humblovi řada a slovních hříček taky. Například slavnou větu být či nebýt pozměnila autorka předlohy Charlotte Jonesová na be, tedy včela, or not to be. Doplňuje dramaturgině Anna Smrčková.
4: Ta hra je z roku 2001. To první uvedení v Anglii zaznamenalo vlastně fenomenální úspěch a ta inscenace získala řadu nejen diváckých, ale i odborných cen. Jednotliví herci, ten samotný text získal řadu cen. U nás byla česká premiéra v roce 2004 v Národním divadle Moravskoslezském, v roce 2005 v divadle na Vinohradech v Praze a od té doby se u nás nedělala, což třeba mě trošku překvapilo právě proto, že v dnešní době, když vezmeme těch posledních 25 let, opravdu není tolik her, ještě speciálně v tomhle vlastně tragikomickém žánru, kde je tolik vlastně vyrovnaných postav a zajímavých postav.
3: Když něco nevidíš, ještě to neznamená, že to neexistuje. Černé díry. Pozorovat je nemůžeš, alespoň ne bez vysoce sofistikovaných mikročiček.
5: Nepokoušej se mě omráčit vědou, Felixi.
1: Astrofyzika a zcela nepraktického člověka Felixe Humblea hraje Lukáš Červenka.
6: Felix Humble je asi 40-letý teoretický astrofyzik, který je tlustý, to vidíte, že jsem se opravdu snažil, který opravdu myslí úplně jinak, než my jsme zvyklí myslet. Felix Humble myslí na to, co se stane, když projde černou dírou. Veškeré matematické vzorce a výpočty už mu od rána běží v hlavě. Nejkrásnější na tom je, když tohle převezmete do svého vlastního života, na ten život se začnete dívat prostě jinýma očima, z jináčího úhlu pohledu a zjistíte, ten život je opravdu je krásný a úžasný tím, že je otevřený i myšlenkovým pochodům, kterým normálně nerozumíte a se kterými normálně běžně nejste v kontaktu.
7: Floro.
5: George, nevzrušuj se, je teprve půl jedné.
7: Ty víš, co chci.
5: Ano.
7: Já vím, že je brzy, ale čekal jsem hodně dlouho.
1: Felixovu matku hraje Romana Julinová. Se svým manželem Zdeňkem jsou na jevišti milenecký pár. Podle Romany to byla zvláštní zkušenost, kterou rozesmála i svoje herecké kolegy.
5: Naše manželství to velmi obohatilo. Musím říct, že přece jenom přes 30 let s jedním mužem, opravdu poctivě s jedním, limity a teď najednou vidíte a pan režisér, a musíš víc, Zdeňo, a musíš prostě jí víc obletávat a víc a Zdeňa taky má svoje limity a teď jako by musel trochu jako překročit a já zírám, co můj muž umí a jsem z toho opravdu velmi nadšená, takže opravdu vřele doporučuju si občas zahrát nějakou takovou pěknou roli se svým vlastním mužem.
0: Premiéra inscenace Mladý Humble v Moravském divadle v Olomouci začíná dnes v 19 hodin. V této sezóně je poslední, 11. premiérou.

0: Patricia Kopačinskaja a uskupení Il Giardino Armonico s Giovannim Antonínim v koncertu pro housle, smyčcové nástroje a basso continuo C-dur Antonia Vivaldiho.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A teď je 16:45. Jindra Viková patří k významným českým vizuálním umělkyním. Její tvorba je žánrově pestrá, obsahuje keramiku, sochy, multižánrové instalace, asambláže i obrazy. Současně je činná i pedagogicky. V těchto dnech ji vychází monografická kniha nazvaná Kdo jsem? Ohlédnutí za mým životem a dílem. Jak v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem říká, původně nabídku na publikaci odmítla s tím, že by veřejnost nezajímala. Nicméně.
2: Pak jsem nahlédla do mých diářů, deníků z těch asi 53 zemí a tam jsem našla příběhy. Já jsem říkala, no tak něco s tím uděláme. K tomu jsou doplněné fotky, je to o dětství, o mém dlouhodobém pobytu, jak jsem učila v Americe, pak na všech možných sympozích, proto tolik zemí jsem navštívila. No prostě moje příběhy, jak jsem se seznámila s mým mužem Pavlem Paňkou, a jak jsme se brali v den okupace. No prostě je tam všechno, samozřejmě ne, protože já jsem nechtěla, aby ta kniha byla velká.
3: Ta kniha je příjemná do ruky, není opravdu úplně obrovská. Úvod napsal František Mikš, takové shrnutí vašeho života a díla, velmi stručné, pohledem výtvarného kurátora.
2: No to jo, František Mikš je vydavatel v Brně a vydavatel kontextů časopisu o umění a politice. A tato kniha byla v Brně vytištěná a doplněná, no tam je spousta fotek i z naší skupiny Rozbřez, která byla založena v době komunistický, jako takový únik z toho všeho. Pak mám tady realizace do architektury, fotky a jejich příběhy.
3: Ta kniha má 12 kapitol. Zaujala mě třeba kapitola o kresbách do knih básníků. Jak důležité pro vás byly kresby do knih básníků? Kolik jste jich měla, s jakými básníky jste spolupracoval?
2: No jo, to byla inspirace nejdřív, když to byly úplně ještě po škole. Michal Maršálek, který vlastně jak sběratel umění, tak je tu psychiatr, který strašně fandil té mojí práci a nabídnul mi. Každý rok, 3 roky jsem ilustrovala jeho knížky, básní, které byly výborné, spíš jakoby abstraktnější. Potom přišel David Železný, který byl už ve stadiu těžké nemoci a oznámil, že bude psát 14. komnatu básně, tak samozřejmě to jsem souhlasila, ale tam je to jinak, tam jsem, protože jsou více konkrétnější, tak jsem spíš vybrala úseky, jako výřezy z asambláží a to jsme dali vždycky do těch básní, aby se to tam hodilo. Zatímco u toho Maršálka to bylo fajn, že jsem si dělala, co jsem chtěla, protože ty básně jsou tak abstraktní, že je to ovšem. No a teďka nedávno Biblion jsem ilustrovala, to jsou víceméně náboženské básně a musím se přiznat, že jsem je ani tak ze začátku nečetla, ale až potom teprve, když už byly vytištěný, tak některou tu báseň toho Drobíka mám u postele. A to je tak něco inspirativního, jako uklidně svou mysl, dej úsměv do srdce, jo, a přičkej temnotu noci, jo, prostě nesmírně, jak je člověk rozbouřený, všechno pořád přemýšlí, jak co všechno, tak tohle je takový návod hrozně moudrý. Ta víra, láska, naděje, že to je tak asi to nejcennější možná, co bychom se měli zachovat, tu naději, tu lásku a víru v lepší budoucnost, tak to jsem velmi ocenila pak, až potom, když už to bylo. No a pak ještě do domova důchodců Háje jsem ilustrovala příběhy lidí, kteří už ve vysokém stáří vzpomínají příběhy dětství a tak dále, tak to byla moje poslední.
3: Vy jste hodně učila a hodně v zahraničí, nejenom v zahraničí, ale hodně i v cizině. Učíte stále, jste v kontaktu i se svými bývalými studenty, chlubí se vám svými díly, co všechno dokázali i díky vám.
2: To mi dělá největší radost. Já stále učím v Kohoutově vždycky červnový kurzy. Teď jsem pořádala i takový jako sympózium ve fabrice v Dubí, porcelánu. A všechny ty studenty, kteří přijdou teďka na tu moji komentovanou prohlídku tady do Matky Boží, na tu moji výstavu, tak přijdou zdaleka, ze Zlína a tak dále. A už se na ně hrozně těším. A oni mi vždycky ukazují ty svoje věci. No konec konců jsme měli společně výstavu v muzeu v Jaroměři, máme k tomu nádherný katalog. Tak to mi dělalo skoro možná největší radost.
0: Pochvaluje se výtvarnice Jindra Viková. Její životní i profesní osudy zachycuje čerstvě vydaná kniha Kdo jsem? Ohlédnutí za mým životem a dílem. Výstava děl Jindry Vikové s názvem Madonna Mia je stále k vidění v Domě u Černé Matky Boží v Praze a až do října se s pracemi umělkyně i s tvorbou jejich žáků můžete seznámit na výstavě v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni.

0: Nového Zélandu je písničkářka Aldous Harding, která nás svým okouzlujícím proměnlivým hlasem dovedla k času vltavské úvahy. Tu dnešní napsala novinářka Alena Šajnostová a nazvala ji Dle rozkazu.
1: Musím dát zapravdu škarohlídům. Veřejný prostor hrubne. Možná už není tak časté, aby na dámu vilně pokřikoval kdekterý zevl na ulici. O to častěji ale pískají, břinkají a dokonce tykají všemožné přístroje, cedule a automaty. I projít vlastní domácností znamená málem prodrat se uličkou hanby. Pračka nedopere a myčka nedomije, aniž by to nedali na vědomí hlasitým kvičením. Budou je vyluzovat tak dlouho, dokud se nezvednete a nepůjdete zmáčknout off. Neflákej se, kůželína, a pojď si to sklidit. Vysílají ty podlé stroje podprahový vzkaz. Co jsi navařil, to si taky sněz. Cinká mikrovlnka. Píp, volá rychlovarná konev. Máš tu svých 85 stupňů. Pojď si ten čaj okamžitě zalít. Úklidový robot rovnou mluví. Úklid dokončen, vracím se do nabíjecí stanice. Chápu, každý chceme někdy pochválit, ale musí si o to říkat několikrát týdně. Ba ani kávu.

Je to tím horší, čím je vůz modernější. Kde jsou škodovičky mého mládí, které na nejvýš plačtivě zapískaly, když jim docházel benzín? Dnešním krasavicím nevoní žádný opomenutý blinkr, žádné 3-4 kilometry povolené rychlosti navíc, žádné vybočení z jízdní dráhy, všechno hned protivně komentují. Navíc se spikli se všemožnými návěstidly, značkami a signály, které náš únik do zdánlivé svobody provázejí. Uprav rychlost, drž se vlevo, dodržuj odstup. Po takové kanonádě pak prosté sdělení překročená hmotnost zní jako balzám, i když není lehké nebrat si je osobně. Bylo by možná milejší nechat pro příště auto doma a místo toho jet tramvají. Jenže je to tu zas. Nejedeš na černo? Hrozí cedulka u dveří. Komu tykáš, plechovko? Zabručíte si tiše a jdete si pokorně sednout. Snad vás teď chvíli nebudou sekírovat, aspoň než dojedete na konečnou. Kam se hrabe Sigmund Freud a jeho krotké superego? Vnitřní hlas dávno ovládl vnější prostor a bez neustálého hlasitého připomínání pravidel už není kam se hnout. V dystopické vizi vidím hrdinu, který s výkřikem nemohu již dál, popadá kladivo a rozbíjí na padrť všechny ty blikající a kvílející signály, vypíná jističe a strhává k zemi cedule. Všichni ti dozorci a nadháněči moderního věku konečně utichají. Ale je tu i druhá vize, ve které hrdina vchází na scénu zlehka a ladně jako rokokový učitel tance. Úsměv, několik elegantních gest a presovač náhle úslužně špitá: neračte se hněvat, milostivá, ale v zásobníku postrádám dostatek vody na váš lahodný mok. A návěstidlo hlesne: přijměte moji poníženou omluvu, vzácná paní, obtěžovala byste se sejmout svou krásnou nožku z plynu. Hned by to ve veřejném prostoru vypadalo jinak a i to kafe by líp chutnalo.

0: Klíč k místu, místo jako klíč.
1: Čarovný kraj za horizontem Českého ráje před vstupem do Krkonošského podhůří.
0: O pestré historii, tradicích a podivuhodných příbězích Lomnicka v cyklu Jany Davidové-Kracíkové.
1: V sobotní víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Pojišťovny by mohly hradit léky na hubnutí obézním dětem ve věku od 12 do 18 let. Minister zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku. Rozšířenost obezity v České republice označil za drastickou. Navržený krok tak vnímá jako investici do veřejného zdraví. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je v Česku skoro 250 000 obézních dětí. Ukrajinské zpravodajské služby upozornily na mimořádné nebezpečí dalšího masivního ruského vzdušného útoku. Moskva by podle těchto zdrojů mohla použít nejen stovky dronů a raket různých typů, ale také střely Orešnik, schopné nést i jaderné hlavice. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích doporučil Ukrajincům v následujících dnech maximální opatrnost a dodržování pravidel při vzdušném poplachu. V Broumovském klášteře vystoupí příští týden britský skladatel a klavírista Graham Fitkin. Přiveze hudbu inspirovanou stromy a krajinou, včetně Broumovska. Součástí projektu Tree Line je hudební kompozice, která vznikala při 4000 kilometrů dlouhé cyklistické cestě napříč Evropou. Koncert bude ve středu 17. června v sále Kreslírna Broumovského kláštera. A počasí v noci bude převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. K ránu bude na západě Čech ubývat oblačnosti i srážek. Nejnižší teploty 14 až 10 stupňů, na horách kolem 8. Zítra bude zpočátku převažovat velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně v severovýchodní polovině území. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech odpoledne i jinde srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat na polo jasno. Nejvyšší zítřejší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25. Na horách naměříme kolem 14. Víc zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Americký jazzový pianista, hudební skladatel a zpěvák s jemným baritonovým hlasem byl jedním z prvních Afroameričanů, kteří se pravidelně objevovali v televizních pořadech a po smrti dosáhl celosvětové popularity. Vážení přátelé, Nat King Cole.

0: To je jedno kulturní téma z více úhlů pohledu. Co se aktuálně děje v kultuře? Na co se zaměřit? Události, trendy a vize. Každý všední den v 16.30 na Českém rozhlase Vltava. A pak na vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech vám přeje Saša Michailidis.
1: Akcent. Jedno kulturní téma více úhlů pohledu.
2: No a jako každý pátek i dnes odpoledne budeme vybírat z vydání Akcentu celého týdne. Jaká to byla? Role a vliv architektů a urbanistů v tuzemských městech, návrat na Benátské bienále a oslava současného umění, lidová umělecká tvorba a ústředí lidové umělecké výroby, neboli úluv. Sestřih Akcentu od 16:30.

0: Martin Klett se svým ansámblem v tangu Osvalda Pugliese. 11 minut po 16. hodině, pěkné odpoledne. V Severočeském muzeu v Liberci můžou lidé navštívit napodobeninu libereckých výstavních trhů. Dobová výstava vznikla k letošnímu 70. výročí od zahájení trhu. Nese název Všechno, co jsme chtěli. Návštěvníci uvidí produkty především z 60. let minulého století. Mezi nimi jsou typické plastové výrobky, lustry, produkty ze skla i z porcelánu.
1: Prehliadka hudobných nástrojů, malá inštruktáž obliekania do spoločnosti, slovom pre každého niečo. Heslom libereckých trhov je zvyšovať úroveň bývania a obliekania.
2: Liberecké výstavní trhy v roce 1960. Na tehdejší dobu se návštěvníci Severočeského muzea naladí už před vstupem do samotné výstavy, a to díky dobové reportáži.
3: Výstava se snaží pokrýt 20 let libereckých výstavních trhů. My jsme to nazvali Zlatá léta.
2: Říká jedna ze dvou kurátorek Petra Šťovíčková.
3: Je to období, kdy ta výstava spotřebního průmyslu zahrnovala různé na odvětví, vystavovala se sklo, porcelán, nábytek a samozřejmě i textil, který potom v dalších letech zůstal a dominoval celé výstavě.
2: Jednou z prvních částí výstavy, která je taková do očí bijící, je výstavka oděvů. Tak co tady máme za kousky?
4: To se vlastně nejvíce obdivovalo a nabízelo na libereckých výstavních trzích v těch 60. a 70. letech.
2: Popisuje druhá kurátorka Kristýna Rosmanová.
4: Jsme se vlastně nechali inspirovat aranžemi, těmi instalacemi původními, které jsme nalezli při rešerších. Ty rozestavěné figuríny, na nich můžeme vidět, jak vynikají ty syntetické materiály, které vlastně tehdy v těch 60. letech hlavně vládly.
2: Můžeme tady vidět různé střihy šatů, různé barvy šatů. Vidíme tady takový podzimní kabátek šustákový.
3: Do domácnosti bychom mohli vidět například tyto šaty, které jsou s květinovými vzory, velice jednoduše střižené v té krásné linii 60. let, to znamená kratonké mini. A pak tady máme takovou raritu, a to jsou papírové šaty. Oni takhle vypadají na tom ramínku jako taková zástěrka, kterou jste si mohli upravit právě pouze nůžkami podle toho, jak byste potřebovali mít tu délku.
2: My jsme se přesunuli tady k bytové sekci praktických potřeb, doplňků, a vidíme tady fény, žehličku, a dost výraznou částí tady na výstavě jsou plastové výrobky.
4: Tak všechno to jsou výrobky z národního podniku Plastimat. Plasty nabízely široké spektrum té barevnosti, která je pro ta 60. léta taková typická. Vychází to i hodně vlastně z toho bruselského stylu. Nejtypičtějším produktem je plastová ošatka, ta čtvercová s těmi zaoblenými rohy. Tohle to je takzvaný vídeňský košík, který se používal vlastně jako kabelka.
2: Lidé na výstavě uvidí taky mixéry značky ETA, které podle Rosmanové lidé dříve využívali na přípravu mléčných koktejlů.
4: K takovým jako typickým prvkům, které se na libereckých výstavních trzích provozovaly, byla právě živé předvádění těch výrobků. A k tomu se právě tenhle ten mixér velmi dobře hodil.
3: Ten teleshopping se prováděl i s porcelánem. Takovou novinkou, která se počátkem 60. let objevila, tak je varný porcelán od Jaroslava Ješka. Tady také hostesky přímo ukazovaly návštěvníkům, jak vařit.
2: Doplňuje Petra Šťovíčková.
5: Seženu šortky pro dceru. Mohu si v kterémkoliv obchodě koupit froté ponožky, které se mi tolik líbily, stejně jako ty ostatní krásné věci z Liberce?
2: Úvodní reportáž zachycuje výstavní trhy taky v roce 1971. Každoroční událost doplňoval takzvaný estrádní program.
3: Bylo tam několik módních přehlídek, kde byly manekýnami předváděny ty modely, a samozřejmě se na tom pódiu vystřídaly hvězdy showbiznisu od Karla Gotta, Evy Pilarové.
6: Na to máme ještě čas.
2: Výstavu Všechno, co jsme chtěli o libereckých výstavních trzích lidé uvidí do 8. listopadu. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.

0: Nick Drake a jeho Růžový měsíc. Čertova krčma, tak se jmenuje páteční povídka, kterou si u nás můžete naladit ve 22 hodin. Spisovatel Edward Herold v ní fascinovaně sleduje, jak se v průběhu staletí střídali majitelé jednoho z domů v centru Prahy. Kolem běžely dějiny, lidé si vyprávěli příběhy a ty se zvolna měnily v legendy.
1: Konečně obě strany došly na místo, kde jedna neb druhá se musela vyhnout. Avšak ani jedna, ani druhá strana nechtěla ustoupit. Brzy byl zbožný zpěv přehlušen výkřiky obou rozčilených stran. Lomos naplňoval ulici. Již byly i zbraně taseny a jen málo chybělo a strany by se srazily. Ustupte králi, voláno ze strany katolíků. I hned seřadili se kališníci, aby učinili místo králi. Že však nemohlo se to stát rychle, netrpělivý zajímač z kunštátu se prodral vpřed a udeřil kněze Wolbrama. V témže okamžiku blbý syn nejvyššího purkrabího Jence z Janovic vykřiknul a klesl k zemi. Svíjel se přitom v křečích a vyrážel z úst rouhavá slova. Lidé bázlivě ustupovali a křižovali se. Ještě nikdo se nechtěl přiblížit k chorému křečovitě se svíjejícímu, přistoupil k němu král. Udělal mu na čele kříž a vzal ho pod ochranu. Zastrašen vzdálil se lid.
0: Pro autora Eduarda Herolda bylo psaní stejnou vášní jako jeho malířská profese. Na módní vlně historismu se nesly jak jeho kratší prózy, tak i dramatické pokusy. Povídku natočil režisér Radim Nejedlý s Vladimírem Krátkým. Osudy tajemného a pověstmi opředeného domu ze Staré Prahy poslouchejte dnes v řadě povídky klasiků od 22 hodin. A ještě jednu pozvánku si dovolím. V jednom domě mizí knihy, zvoní telefon a za každými dveřmi čeká jiný příběh. Takový svět otevírá nová imerzivní inscenace Mapa ticha spolku Pomezí, která se usadila v Leichterově domě na Pražských Vinohradech. Tvůrci se inspirovali atmosférou magického realismu a texty autorů, jako jsou Italo Calvino, Jorge Luis Borges nebo Paulo Coelho. Diváci se během představení mohou volně pohybovat domem a sami rozhodovat, které postavy a příběhy budou sledovat. Jaké je ztratit se na 2 hodiny v divadelním labirintu? Na to se v pondělní ranní mozaice zeptáme divadelní publicistky Jany Soprové. Milí přátelé, páteční odpolední Vltava končí. Hezký podvečer a klidný víkend a také šťastné cesty vám z modrého studia Vltavy přeje Michaela Dittrichová.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Socher slaví 100 let.
3: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.

0: pátek odpoledne vybíráme z pořadu Akcent tohoto týdne. Role a vliv kanceláří architektury v našich městech. Návrat na benátské bienále a oslava současného umění. Lidová umělecká tvorba stále žije. Své zásluhy na to má i Ústředí lidové umělecké výroby, neboli ÚLV. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. Ústí nad Labem v současnosti nemá hlavního městského architekta. Z této pozice odešla Barbora Havrlová, která do funkce nastupovala před 3 lety. V podstatě skončil celý tamnější tým kanceláře architekta města, včetně externích spolupracovníků. Jak se proměnil vztah k městským architektům i ze strany veřejnosti? Co všechno může takový architekt nebo urbanista ve městě ovlivnit? Zeptali jsme se bývalé hlavní architektky Ústí nad Labem a urbanistky Barbory Havrlové a architekta a urbanisty Jana Harciníka z kanceláře architektury města Mostu.
1: Já si myslím, že vlastně klíčové, co třeba nám se povedlo, nebo čeho já si jako velmi cením, je to, že vlastně podařilo se nám společně vlastně s městem si uvědomit vlastně celý ten investiční proces, jak vlastně funguje a jaký jednotlivý kroky vlastně vedou v tom celkovém procesu vlastně k tomu, k té samotné realizaci. Kdy se nám podařilo společně dojít k tomu, že vlastně to samotné vlastně nastavení toho, nebo to dobré nastavení toho procesu je klíčem k úspěchu. To znamená, my jsme se u většiny těch věcí, který teďka vlastně v Mostě děláme, rozhodli vydat cestou architektonických soutěží a soutěžních dialogů, které nám vlastně umožňují dostat do těch procesů co nejvyšší kvalitu, přilákat největší počet nebo velký počet velmi kvalitních světových ateliérů do těch soutěží. My jsme teďka vlastně, myslím si, že nebudu přehánět, vlastně město, ve kterým je aktuálně vyhlášeno největší počet architektonických soutěží vlastně v přepočtu na obyvatele, možná i bez přepočtu. A což samozřejmě je spojený s tím, že jak to město vznikalo. Město vzniklo na zelený louce v jednom okamžiku před 50 lety a teďka nastává okamžik, kdy to město, jak veřejné prostranství, tak budovy samotné vlastně dožívají v jeden okamžik a je potřeba je vlastně investičně řešit, ať už podobě oprav nebo investic do veřejného prostoru. To znamená, že těch témat, které je potřeba řešit, je natolik, že je potřeba je prostě uchopit dostatečně koncepčně, tak, aby jsme neudělali nějaké zásadní velké chyby. A díky těm soutěžím, což je jeden z nástrojů těch veřejných zakázek, dokážeme vlastně z toho vytvořit natolik jako zajímavé téma, že se nám do těch soutěží hlásí přední evropská a světová jména vlastně architektů, architektonických kanceláří a ti nám vlastně s tím rozvojem města velmi dobře pomáhají.
2: Honzo, teď možná jenom telegraficky zmiňte soutěže, na co máte teď aktuálně zrovna vyhlášené?
1: Aktuálně vlastně je jedna jako vlastně z nejzajímavějších soutěží, která má velmi otevřené téma. To je soutěž na budoucí podobu centra města, která vlastně má odpovědět na takovou úplně základní otázku vlastně, co s městem, které vzniklo jako modernistické město na zelené louce do budoucna. A my jsme tedy všechny ty soutěže vlastně, nebo většinu těch soutěží jsou i jiné, ale označili vlastně hlavičkou Supermost, protože vlastně to souvisí s tím, že vlastně není moc měst, které byly takhle založený v jednom okamžiku na jednom místě, vlastně navržený, řekněme, z rukou jako několika málo architektů. To znamená, máme pod hlavičkou Supermost vlastně vyhlášený supercentrum, který právě běží. Tam máme 5 světových ateliérů. Potom Super Prior, což byla soutěž na rekonstrukci velmi významné budovy v centru města, ta už byla vyhlášena, tam jsme zrovna teďka v okamžiku podepisování smlouvy s projektantem. Super knihovna, nebo řekněme Super Studio, což je přestavba vlastně knihovny. A potom máme další soutěže na lávku k jezeru, připravujeme několik ještě dalších soutěží.
2: No, Barboro, když se podíváme do Ústí. Ústí je velmi charismatické město v mnoha ohledech, které si sebou nese spoustu stínů minulosti, ale také naprosto neuvěřitelný potenciál. Když se vy na to podíváte, teď už tedy očima bývalé hlavní architektky Ústí, tak co si Ústí nejvíce zaslouží v nejbližších letech? Vedle samozřejmě plánované ekonomické zóny, bytové výstavby, protože i z demografického hlediska to město potřebuje nové obyvatele, tak ale co vlastně potřebuje pro to, aby bylo uživatelsky příjemnější?
3: No, zaslouží si víc lidí, kteří by na něj byli víc pyšní.
2: A to se stane z hlediska urbanismu a architektury na konkrétních projektech čím?
3: No, možná bychom mohli začít nějakou péčí o to vystavené prostředí, která teď trošku absenuje. Tak to možná za soustředění se na ten detail města, na to každodenní prostředí, který ty lidi každý den prostě vídají, když jdou do práce.
2: Takže údržba města.
3: No, nejenom údržba, možná spíš ta i péče. Péče, zkvalitňování, kultivování toho prostředí vůbec. A pak samozřejmě jsou tu nástroje, jako jsou koncepční materiály, dlouhodobý strategie, na který se nesmí zapomínat, i když nejsou vlastně vidět a nebudou vidět za jedno volební období, možná ani za dvě. Ale je vlastně nutný se systematicky připravovat na nějakou změnu, která já věřím, že proběhne, a to je vlastně ta nejdůležitější, nebo ten nejdůležitější bod, který vlastně Ústí nad Labem čeká. A to je prostě zastávka vysokorychlostní trati, která věřím, že to má šanci obrátit, ale pouze v případě, když se na ní teď systematicky a pečlivě připravíme.
0: Tolik bývalá hlavní architektka Ústí nad Labem a urbanistka Barbora Havlová a architekt a urbanista Jan Harciník z Kanceláře architektury města Mostu. Akcent. Před měsícem jsme v Akcentu mluvili o benátském bienále. Rozhořčené reakce na účast Ruska a Izraele tehdy plnili média, takže jsme se i my v našem pořadu věnovali především politické rovině této jedné z nejvýznamnějších mezinárodních přehlídek současného umění, ale také české účasti na ní. Teď se na bienále, které potrvá až do 22. listopadu, vracíme především za uměním. A začneme v pavilonu Španělska. Více už kulturní redaktor Marek Gregor, který je dlouhá léta spjatý s časopisem Reflex, a redaktorka Vltavy Zuzana Filipková.
4: Ta výstava se jmenuje Los Restos, což se dá přeložit jako zbytky. A vlastně ten výtvarník, který se jmenuje Oriol Villanova, který je ročník 80, jenom pro představu, abyste věděli zhruba, jak je starý, tak vlastně asi 20 let sbírá pohlednice a jezdí na různé, do různých antikvariátů a všude možně prostě po světě sbírá, nejenom jako ve Španělsku, ale všude možně po světě.
2: Taková trošku obsese.
4: Obsese, přesně tak. A opravdu tím doslova vytapetoval ten obrovský španělský pavilon, který má zhruba, nevím, 3 místnosti, jestli si pamatuju správně.
5: No, právě 5, protože to je... Tam 5, je ten, můžu, tak, jestli můžu, tam je pro mě jedna hrozně důležitá věc, kterou my jsme zapomněli říct loni, jak československá reprezentace propásla šanci, přitom když se rekonstruuje přes 7 let český pavilon, ta naše chajda nepodsklepená, tak španělský pavilon je po rekonstrukci, holandský pavilon je po rekonstrukci, oni je zvětšujou. My jsme se zcvrkli.
4: No, ten španělský pavilon, no tak ještě zpátky teda k té výstavě, tak jenom to dopovím, tak tam vlastně je teda spousta pohlednic a je to založené na tom, že ty pohlednice vlastně nebyly nikdy jako doručené, takže on sbírá pohlednice, které se ztratily a jako vlastně tím se opírá nebo tím vlastně chce akcentovat nejenom masový turismus, se kterým Španělsko dlouhodobě samozřejmě bojuje, ale také právě ty zapomenuté vztahy a různé zapomenuté dopisy a pohlednice.
2: A pokud bychom zůstali ještě v zahradách, tak mohli bychom, to mě eminentně zajímá, do pavilonu Řecka, Marku.
5: Řecko, to my jsme se tak rozdělili spolu se Zuzanou.
2: Ale já mám takový pocit, že ty si chtěl taky to trošku zmínit. Dobře, tak já Řecko...
5: Mě fascinuje celá ta zadní část Giardini, což je komplex postavený na začátku fašistické doby, polovička 30. let, rok 34-36 je otvírali. Je to vlastně zvláštní, že to začíná tou demokratickou zemí, kterou těsně na to uzurpoval Hitler Rakouskem, a pokračuje to přes Jugoslávii, Egypt až ty naše socialistické republiky partnerské z doby po druhé světové válce, Rumunsko, Polsko a končí to Řeckem. A v Řecku je vlastně hrozně zajímavý, že ten autor, který ho oslovil, aby tam ten projekt vytvořil, tak tou jeho základní myšlenkou, od který se odráží, že v roce 1934 se poprvé na Benátkách a pak opakovaně setkali Mussolini s Hitlerem.
2: A Zuzana, je to tedy dost výsostně politický pavilon.
4: Je, a hlavně, když tam teda vstoupíte, tak máte pocit, že jste v nočním klubu.
2: Neony.
4: Neony no. A tak. Ta výstava se jmenuje Escape Room, což je vlastně jako unikovka, uniková hra. Je to postavené nebo založené na tom. Autorem je Andreas Angelidakis. Saša mě možná opraví ta řecký jméno, ale snad jsem to řekla správně.
2: Angelidakis, ale jdeme dál.
4: Pardon. A je to vlastně taková jakoby platonská jeskyně současnosti, on tvrdí. Nicméně rozdělený ten prostor na takové dvě poloviny a je tam vlastně takový jako řecký noční klub a zároveň suvenýrový kiosek. A je tam právě ta fašistická minulost Řecka, hodně se to tam o to jakoby opírá. Takže neonová podlaha, hodně takové tmavé stěny a jsou tam pohovky a sedací vaky měkké, které jsou vlastně jako evokují takové antické ruiny, které jsou omotané řetězy. Takže tohle to všechno tam najdete. Ano, je to dost jako politická věc a hodně specifická na Bienále, bych řekla.
2: A pokud zůstaneme právě v té zadní části Giardini, tak to zmiňované Rakousko, protože tam je zajímavé, že vlastně si to vzala, jestli se nemýlím, choreografka a tanečnice jako kurátor, jako autorka.
5: V německým mluvícím prostředí to je jedna z nejvýznamnějších současných choreografek, Florentina Holzinger, která navíc ještě s tím projektem teďko putuje po nějakých dalších místech. A my jsme bohužel teda nebyli vyzváni, protože nepatříme k těm úplně těm nejprivilegovanějším médiím ze světa, tak pro ně tam uspořádali ještě před tím zahájením toho preview bienále, ten den ráno, někdy v 6:30, v 7, když už vycházelo sluníčko, tam postavili pódium, pozvali rokovou kapelu, na několika lodích svezli takový ty nejslavnější kurátory a BBC, já nevím, Ester Eichische Rundfunk nebo něco takového. A vyzvedávali tam tuhletu Florentínu, zavěšenou do toho zvonu a symbolický v těch kulisách té laguny ji vyzvedávali z toho Benátského moře. A což se tam potom pak dál v průběhu toho preview víku bienálského se tam odehrávalo každou hodinu, oni vytáhli nahoru do toho v tom zvonu a ona symbolicky, protože měla na bocích zřejmě nějaký kovový části, bych tak jako šacoval, tak tím rozeznívala ten zvon a to byl jenom antré pro tu ohromnou frontu lidí, tam se tím mohla stát tak 2-3 hodinová fronta lidí a ty se šli dovnitř podívat na totální blázinec choreografický současný, kdy vzadu v odfiltrovaný moči plavala figurantka, uvnitř na motorovém člunu ve velkém bazénu se proháněla další nahá dáma, všechny holky byly nahatý a byl to takový poselství, podívejte se, v čem žijeme, bydlíme ve své vlastní moči.
2: Takže propojení s Lucemburskem.
5: Svým způsobem tady to je moč a tam jsme, ano, umerd.
2: Ano.
5: To snad snese český rozhlas.
2: Ale pokud se ještě zůstaneme chvilku právě v Giardini, tak jenom telegraficky Zuzano.
5: Já tam ale musíš rychle. Hned vedle totiž, protože když jsme byli u toho Španělska, tak to Španělsko-Rakousko má taky podobnou rakousko-uherskou milenost. A s Habsburkama mají taky nějakou, a zdá ze Španělama mají své spojení Holanděni. A Holanděni tam zrekonstruovali pavilon, ale my jsme se tam opět nedostali, to jsem potom až viděl videa, kde úplně do zavřeného pavilonu ten autor, který se jmenuje Dries Verhoeven, lákal lidi na takovou na rituální úkaz odcházející evropské civilizace, že je tam pozval do světla a postupně jim to tam smavoval, až je vyplivnul ven asi po 20-minutovém rituálu. A mě teda hrozně zaujalo, co teda vyprávěl jedním médiím, teda v jednom rozhovoru říkal, že nazývá Benátské bienále zábavním parkem ztraceného času. Ale zároveň říká, že pokud chcete pochopit, jak se naše civilizovaná, privilegovaná část světa vypořádáváme se svými nočními můravy, je Benátské bienále ideální příležitostí.
0: To byli kulturní redaktor Marek Gregor a redaktorka Vltavy Zuzana Filipková.
6: Akcent.
0: Lidová výšivka, dřevěná hračka, designová váza a obchod Krásná jizba. Všechny je spojuje snaha přiblížit tradiční řemeslo do současnosti. Právě tím se po desítky let zabývalo Ústředí lidové umělecké výroby, známé jako ÚLUV. Instituce, která nejen podporovala a ochraňovala lidovou tvorbu, ale také významně ovlivňovala představy o tom, co je kvalitní design, dobrý vkus a česká tradice. A je o ní aktuální výstava s šifrou ÚLUV v Národním muzeu. Které motivy a vzory se dochovaly do dneška a jsou stále populární? Ne, na to jsme se zeptali návrhářky tkanin Evy Jandíkové a historičky a vedoucí archivu Národního muzea Kláry Vojčové.
7: Určitě různé přírodniny, ale i různé ty postavy. Ano, ale nenašel byste to prakticky nikdy v nezměněné podobě. Vždycky ten tvůrce nebo ten návrhář si tam sám vkládal nějakou drobnou invenci, ale jako, že by nějaký z těch motivů prošel skutečně dějinami od 18. století třeba až do 20. To si myslím, že v nezměněné podobě určitě ne.
2: Evo, ani ve vašem případě u Grafasu, že byste si řekla, tohle ten motiv zůstane tak, jak je, protože ten takhle funguje skvěle už spoustu let.
8: Myslím, že jo, že některé takovéhle vzory existují a že se vlastně protáhly celým světem, že třeba Kristus leží na nějakým kostkovaným polštářku je zelnu, není z bavlny, ale prostě je tam a určitě dál tenhle ten vzor pokračoval a ještě se několikrát a víckrát se zopakuje ještě do budoucna.
2: Dá se, Kláro, poznat, že někdo s folklorem pracuje citlivě a nebo naopak, že už vlastně z toho vlastně dělá, použiju to slovo, kýč?
7: Nejsem etnograf, jsem archivář, takže spíš tady musím spoléhat na svůj cit. Samozřejmě máme už to v oku, zrovna nedávno jsme se s kolegyněmi nad tím smáli, že od té archivařiny, která se zabývá jenom těmi papíry, tak už jsme schopni rozpoznat některé návrháře v ÚLUVu právě podle jejich specifických postupů a návrhů, takže cestu jsme ušli určitě dlouhou, ale tohle bych se asi netroufala posuzovat takhle striktně, jak vy se na to ptáte.
2: Dobře, tak se zeptám Evy, protože ta věřím, že rozpozná kvalitní řemeslo od kýče.
8: U těch proužků a kostiček, který jsem dělala já, tak tam se moc uhnout nedá do kýče. Ale jsou řemesla, obory, které zobrazují něco, třeba já nevím, paličkovaná krajka a podobné záležitosti a tam se do toho kýče dá uhnout velmi snadno. U té hračky, u všech věcí, které snesou nějaký tvarový ohýbání, křivky a podobně, tak tam se to dá deformovat, proporce nějakým způsobem ohnout, takže to už není ono.
2: Pokud jste v ÚLUVu narazili na to, že některý výrobek směřuje právě k tomu kýči, tak fungovala tam autocenzura, to znamená, že jste si všichni vzájemně řekli, tudy cesta nevede, anebo to prošlo někdy i přes vedení, protože řeklo, to se bude prodávat?
8: No, tam byly umělecké komise. Každý půl rok zasedla umělecká komise, asi 15 lidí tam bylo. Byli to profesoři z vysokých škol, případně teda z těch oborů, který se předkládali. A já jsem tam zažila na vlastní kůži profesora, který učil mého tatínka, pana Karla Lapku, který, když jsem poprvé předkládala, tak tam seděl v komisi. A naposledy jsem tam zažila svého spolužáka, který byl v té chvíli nebo v té době jmenovaný asistentem na Vysoké škole umělecko-průmyslové, takže ten mě taky posuzoval, jestli to dělám dobře nebo ne. No, takže umělecká komise vybrala, co bylo dobře a co bylo špatně a potom teprve mohli nastoupit obchodníci a ti si vybírali jenom z těch dobře vybraných věcí.
2: Kláro, znamená to, že ÚLUV a potom potažmo tedy ta výkladní skříň v podobě Krásné jizby

0: Byly by trošku jiný tvar těch věcí a skutečně tady to hlídání kvality bylo velkou složkou činnosti úlovu.
1: To znamená, že když se probíráte archivními předměty z úlovu, tak se vám nerozpadají pod rukama, protože jsou prostě špatně vyrobené.
0: My se probíráme jenom těmi papíry v archivu, ale je fakt, že pokud jsme teď dávali dohromady právě tu výstavu, takže těch věcí z úlovu ještě nalézáme spoustu a dodneška slouží v těch domácnostech. Sama mám celou řadu věcí po svých rodičích a vlastně dodneška je používám a dají se úplně perfektně. Dají se úplně perfektně prostě dál používat k tomu účelu, k jakému byly vyrobeny a nerozpadají se.
1: Což je mimo jiné?
0: Dvě knihovny máme, sedačku, na které se obouváme v předsíni. Oni prodávali i nástroje právě k provozování těch lidových řemesel, takže já mám třeba podložku na paličkování a ty paličky a ty věci prakticky jsou jako nové. Skutečně velmi, velmi kvalitně vyrobené.
2: Po rozpadu úlovu v roce 1996 vlastně pokračovaly dílny ve své činnosti a pokračují některé až do dneška. Teoreticky to měli snadnější ty řemesla, které byly průmyslovější, protože tím zavedením té mechanizace se mohly stát výrobky levnější o něco, než ty, které byly opravdu dělané poctivě jako originály de facto. A tady tahle ta řemesla teda opravdu zanikla částečně křísí právě ta krásná práce. Další, o kterých jsem mluvila, to znamená třeba nábytek nebo textil, to byly obory, do kterých opravdu musela přijít mechanizace už tenkrát, tak ty se vyvíjely samozřejmě takovým tím směrem do životního stylu současného a už opouštěly tu řemeslnou stránku a to řemeslo na nich už není tolik vidět.
1: Klaro.
0: Já bych to možná dodala, že tato myšlenka stála už u zrodu samotného úluvu, protože jeho takovým ideovým otcem byl ekonom Theodor Pistorius, který se hrozně zhlédl ve švédské lidové výrobě a on vlastně prosazoval myšlenku, že lidé ve státě určitém jsou vlastně morálně povinni v podstatě si kupovat i dražší, ale kvalitnější zboží domácí výroby, nežli ten levný, dovážený, oni tomu tedy říkali brak. Takže tahle ta myšlenka vlastně stála už na samém počátku toho úlovu a vlastně vrací se v tom kruhu dneska pořád zpátky. Jestli teda si koupit dražší, ale kvalitně vyrobený zboží, nebo si něco nechat přivést z toho levného e-shopu.
3: Tolik historička a vedoucí Archivu Národního muzea Klára Vojčová a návrhářka tkanin Eva Jandíková. Výběr z Akcentu tohoto týdne končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Vltava vám přeje Saša Michailidis.
4: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Ve Francii se rozloučili s bývalou první dámou Bernadette Chiracovou. Manželka ex-prezidenta Jacquesa Chiraca zemřela minulý týden ve věku 93 let. Zádušní mše byla v pařížské bazilice svaté Klotildy. Rozloučila se tam s ní současná první dáma Brigitte Macronová, která uvedla, že jí Chiracová hodně pomohla. Holty vzdali i bývalí prezidenti François Hollande a Nicolas Sarkozy. Ministerstvo dopravy varuje před falešnými SMS zprávami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných podvodných SMS zpráv v nedávné době výrazně přibylo. Ministerstvo doporučuje na ně nereagovat, protože informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. Elon Musk se stal prvním dolarovým bilionářem na světě. Pomohl mu k tomu vysoký zájem o akcie jeho společnosti SpaceX, která dnes vstoupila na burzu. V rámci primárního úpisu společnost prodala všechny nabízené akcie za 75 miliard dolarů. Podle předběžných propočtů by akcie mohly v úvodu obchodování zpevnit alespoň o 28% na 174 dolarů za kus. Krátký animovaný film Ententíky slovenské režisérky a animátorky Andrej Šelesové, který vznikl v československé koprodukci, získal ve čtvrtek na jubilejním 25. ročníku Tribeca Festivalu čestné uznání poroty v kategorii krátkých filmů. Film zpracovává témata odlišnosti, osamění, přijetí a sebepoznání a je inspirován antickou mytologií. Počasí zítra bude zpočátku převažovat velká oblačnost s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně v severovýchodní polovině území. Během dopoledne začnou v jihozápadní polovině Čech, odpoledne i jinde, srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat na polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25, na horách naměříme kolem 14. Víc zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz. Zprávy Vltavy četla a loučí se Michaela Dittrichová.

0: Art Café.
1: Je těžké vyprávět poutavý příběh o tom, jak jsem ze slupky vyprostila semínko divokého ovsa a pak ještě jedno a ještě a ještě a pak ještě jedno. Pak jsem si škrábala komáří štípance a Ol řekla něco vtipného, pak jsme šli k potoku, napili se vody a chvíli pozorovali mloky. A potom jsem našla další oves. Píše v eseji Teorie fikce jako odnosné tašky Ursula K. Le Guin. Text v českém překladu Jana Solčányho letos vydalo družstvo Utopia Libri. U poslechu spodních kulturních vod vás na Českém rozhlase Vltava vítá Tereza Lišková. Dnes se budeme probírat rostlinnou říší a textilem. Dotkneme se zejména konopí a lnu. Pozvání do Art Café přijala konzultantka knihovny materiálu Materio Prague Valérie Záhonová. Vítej, Valérie.
2: Děkuji, dobrý den.
1: Nejen o zapojení do ateliérového projektu Sej konopí bude mluvit studující Umprum Anna Šípová. Dobrý podvečer, Aničko.
3: Dobrý den.
1: A pozvání přijal také Martin Pondělníček, intermediální umělec a asistent z ateliéru textilu na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze. Vítej i ty, Martine.
4: Zdravím a děkuji moc za pozvání.
1: A dnešní Art Café jako obvykle doplníme hudbou spojenou tentokrát s rozmanitými přírodními materiály. Opět ji vybíral dramaturg Pavel Zelenka. Jako první se zaposloucháme do znělosti zeleniny. Začneme skladbou Brazil, kterou nám předvede The Vegetable Orchestra.

0: Tak to byly zvuky zeleniny, ze které nakonec během koncertu vzniká polévka, ale my se teď zaměříme na konopí a len. Martine, v jakém bodě projekt Sej konopí začal? Nebo vůbec ten kontakt s konopím jako surovinou rostlinou u vás v ateliéru na Umprum?
1: No, paradoxně na začátku nebylo úplně konopí, ale byla to česká vlna, která vlastně odstartovala nějakou snahu našeho ateliéru koukat se hlavně na tuzemský, nebo v podstatě lokální v rámci regionu střední Evropy, na materiály, které nám tady vlastně rostou sami. A vlastně po vlně přišlo tak jako ne typicky úplně, ale přišlo konopí, který tady roste, vzniká s nově vzniklou legislativou, už tomu ubylo i byrokratický zátěže, takže se konopí vesele pěstuje a může skvétat. Takže vlastně i z tohohle, z toho důvodu a toho, že jsme našli regionálního producenta konopí, který právě zvládá zpracovávat i to konopí do vlákna, tak díky tomu to vlastně se odstartovalo.
0: Ano, co bylo to, s čím se spotkala jako první, byla to hromada těch rostlin nebo pole, kde začínala ta cesta pro tebe?
2: No, já musím říct, že poprvé, když jsem se setkala s konopím, tak to bylo, když jsem přišla do ateliéru a něco tam hrozně smrdělo. Ale bylo to právě to máčený konopí v kádi a bylo to trošku takový rozkládající se, nepovedlo se to, ale pak jsme měli v ateliéru hodně dlouho takovou velkou konopnou kostku, vypadá to trochu jako sláma nebo nějaká taková kratší vlákna a to jsme tam jako dlouho si z toho různě vytahovali a hráli si s tím.
0: Jaké vlastnosti, které jsou pro vás zajímavé, to konopné vlákno nebo ta rostlina má, Martine? Pro vás jako textilní designéry, výtvarníky, výtvarnice.
1: Tak má spoustu neuvěřitelně dobrých vlastností, a to je pevnost, odolnost, hypoalergenost, odolává UV záření. A to jsou takhle na začátek pár takových těch hlavních vlastností, které to skýtá. Ale je to hlavně, jak jsem už zmínil, prostě rostlina, kterou tady máme a máme v ní tradici už od jak živa a vlastně až teď se nějakým způsobem vrací a můžeme s ní nějakým tvůrčím způsobem pracovat.
0: Malérie, Martina zmínil, že konopí se ve výrobě používá v našem kulturním a společenském prostoru už staletí, ale zároveň je i součástí řady inovativních materiálů a využití. Ty si přinesla z Materio Prague několik vzorků, kde všude má uplatnění, v jakých formách. Některé na první pohled to konopné vlákno nepřipomínají.
3: Na konopí je velmi zajímavé to, že ta paleta jeho využití je opravdu velmi pestrá. Už tady padl textil, ale vedle textilu to právě mohou být stavební materiály. Materiál, který jsem nepřinesla a který mi ale okamžitě naskočil. Nepřinesla jsem ho, protože byl nejtěžší. Třeba konopný beton nebo izolace, takže jako ve stavebnictví má tenhle materiál velké množství aplikací, vyrábí se třeba i konopné tvárnice. To množství možností využití je opravdu velké. Vlastně i jako historicky je tady velká tradice použití konopných vláken nebo historicky konopných hadrů nebo i lněných hadrů ve zpracování do papíru. A v současnosti jsou to například i bioplasty. Setkáváme se s množstvím různých kompozitů, kde se používají zase jak už konopná nebo i lněná vlákna v kombinaci s nějakými pojivy, ať už syntetickými nebo s pojivy z obnovitelných zdrojů.
0: Když tady šáhnu do vzorku, které si přinesla, tak je tady taková kožešinka, která vypadá jako takový polární králík. Je to také původem konopí.
3: Je to tak. Je to konopí, je to vlastně alternativa kožešiny ze zvířecí srsti. A tady ten materiál máme z Ukrajiny.
0: Takový konopný králík, speciální druh, kdy se rostlina přetaví v něco, co připomíná savčí původ. Martine, jaké různé technologické postupy zpracování lnu jste v ateliéru pro sebe objevovali, rozvíjeli, osahávali si?
1: No, v podstatě jsme se vešli do výčtu, který tady řekla Valérie, protože taky některé studující uchvátil konopný beton, tak vytvářeli konopné sochy. Zároveň jeden náš student, tak ten zase šel tou cestou bioplastu, takže vlastně rozpouštěl tu rostlinu, získával z ní ten bioplast a nakonec vlastně využíval tu samotnou celulózu, která mu vznikla v rámci toho rozpouštění. Zároveň jsme se navrátili k tradičnímu tkaní a ve velké míře jsme se i vrátili k tomu projektu Vlna, z kterého nám vzniklo, teda zůstalo spoustu materiálu a Vlna se stala takovým pojivem, kdy vlastně to rostlinné vlákno nejde třeba splstit nebo nějak spojit do příze, protože to byly, jak říkala Anička, krátký vlákna, takže se to stalo tím pojivem a vlastně i nějakým teplejším prvkem v těch pracech.
0: Vznikala i různá materiálová přátelství. Ano, k čemu tebe konopné vlákno vedlo? Tím výsledným artefaktem, ke kterému si došla, je konopná a lněná taška. Jakou cestou tě navádělo?
2: Já musím říct, že když jsem se poprvé setkala s konopím, tak jsem čekala, že bude takové jako jemnější, tvárnější, že ho budu moc použít právě. Vyrobila jsem kabelku, jak jsi zmínila, a jako nějaký doplněk nebo nějakou ozdobu, ale sama při zpracování konopí jsem zjistila, že to je fakt silný materiál, který má plně sochařskou kvalitu a dá se s ním podle mě tvořit i ve velkém formátu, je hodně takový vzpurný. A to mě inspirovalo v tom, abych sama jako v té kabelce ukázala celá dlouhá vlákna. A jestli se ještě můžu zmínit, proč jsem teda vlastně dělala tu kabelku, tak já jsem na začátku semestru úplně náhodou narazila na esej beletristky Uršuly Kyle Quinn, která teďka shodou okolností i vyšla v češtině, jmenuje se Teorie fikce jako odnosné tašky a ona se tam právě zabývá tím, proč nebo co mohl být ten první lidský vynález a tradičně říkáme, že jsou to nějaké zbraně, pazourky, nějaké opracované kameny, ale ona právě na základě nějakých archeologických nějakých teorií přichází s tím, že to byla taška a snaží se zamyslet nad tím, jak jako taška byl nějakým přínosným prostředkem pro naši kulturu, protože my jsme museli něco sbírat dřív, než jsme začali něco lovit. A právě jako ten přírodní materiál mě dovedl k tomu, že jsem chtěla ukázat to vlákno a ten jeho příběh.
0: Vlastně poměrně dlouhý ta vlákna, jak už si zmínila, opravdu mají ten charakter, že jde sledovat tu linii toho jejich příběhu. Já jsem z té eseje, se kterou si pracovala na začátku pořadu, citovala, ona právě upozorňuje na to, že v tom našem prostředí jsou i různé příběhy, které možná nejsou tak hlasité a zjevné na první dobrou, ale jsou podstatné a možná stejně důležité nebo důležitější si je vyprávět jako ty opulentní příběhy o lovech mamutu a podobně. Jaké specifikum se pojí s pěstováním konopí? Je to rostlina náročná nebo je přívětivá, Valérie?
3: Co se týče pěstování konopí, tak já vlastně nemám tu žitou zkušenost.
0: Tak se pak dostaneme ke lnu.
3: tam je mám, ale u toho konopí řekla bych, že to je rostlina, která vlastně co se týče pěstování zas tak náročná není.
0: Když ji třeba porovnáme s bavlnou nebo...
3: Když ji porovnáme s bavlnou, tak vlastně je to velice zajímavá plodina v tom, že má opravdu jako velmi efektivní fotosyntézu a vlastně na základě toho dovede vytvořit velký objem biomasy za opravdu krátký čas, což je třeba právě zajímavé i ve využití konopí v papíru, protože když to porovnáme, tak stromy nám rostou desítky let předtím, než je můžeme pokácet a využít vlastně celulózu k výrobě papíru, ale u konopí je to třeba 4 až 6 měsíců. Vlastně je zajímavý jako i vztah konopí k tomu, co po sobě zanechává v půdě. Má prostě hluboký kořenový systém, vlastně díky kterému provzdušní tu půdu. Takže i tady vlastně jde vidět spoustu jako benefitů, které může to pěstování konopí přinést.
0: To je naší udýchané a zrychlené době. To může být takový dobrý partner který sekunduje ty potřeby té naší společnosti v nějakém udržitelném a smysluplném rytmu. Nás teď čeká další hudební ukázka a přinese ji Nor Insung Set, který hraje na albu Iglu na ledové perkuse, trubku vyrobenou z ledu nebo na ledovou harfu. A my si z jeho alba z roku 2006 zahrajeme skladbu Mamut.

0: stále ladíte Český rozhlas Vltava. Skončili jsme s krátkou skladbou Mamut, se kterou jsme se ponořili do tajuplných prostor ledu. Dnes si povídáme spolu s Valérií Záhonovou, Anou Šípovou a Martinem Pondělníčkem o konopí, textilu a přírodních vláknech. Zaměřili jsme se v předchozím vstupu na konopí, ale ty si, Valérie, v rámci Materio Prague rozvíjela i projekt 1 metr čtvereční lnu. Ostatně Len se taky bratřil nebo nalézal sesterství s konopím i v rámci prací v ateliéru textilu na Umprum. Jak ten projekt se rozrostl tady v České republice? Odkud jsem přišel nebo z toho jsem přinesli?
1: 1 metr čtvereční lnu je takový můj srdeční projekt. Letos vlastně probíhá druhý ročník. My jsme s ním začali v roce 2025 a úplně původně vznikl ve Švédsku v roce 2020. Vznikl vlastně v době covidu, kdy možná tohle byla aktivita, která vlastně přitáhla tolik pozornosti právě proto, že se všichni tak trochu sklidnili a možná jako nedostatku nějakých možností kulturního využití.
0: Měli chuť začít sít.
1: Přesně tak. Třeba na svoje zahrádky a nějakou jako rukodělnou činnost. Takže nám se sem ten projekt podařilo vlastně dostat ve spolupráci s rakouským a německým 1 metrem čtverečním lnu, kde ten projekt také probíhá. Ten projekt vlastně běží i v dalších evropských zemích, třeba v Belgii, v Nizozemsku. A
0: je to tedy taková aktivita, která má nějaký osvětový, ale i praktický charakter.
1: A možná i očistný ve vztahu k nám samotným.
0: A pokud se člověk dostane do té komunity lidí, kteří sejí Len, tak dostane nějaké materiály a instrukce a pak ho provázíte tím procesem.
1: Přesně
0: od semínka až kam?
1: Od semínka až k oděvu. Samozřejmě někdo k oděvu dojde, někdo ne. Někdo se zastaví u toho, že si vypěstuje svůj metr čtvereční, který mu krásně vykvete a vlastně má radost i z toho, ale ten projekt vlastně je, jak si přesně řekla, takovým průvodcem vlastně ve zpracování té plodiny od začátku toho pěstování až přes ty další fáze, jako je rosení, získávání vlákna, předení a pak i tkaní.
0: A znamená to tedy, že člověk nemusí mít k dispozici nějaké jako průmyslové provozy, aby byl schopný v nějakém tom menším měřítku třeba 1 metru čtverečního tímto procesem projít?
1: Je to přesně tak. Vlastně k tomu nejsou zapotřebí ani třeba historické nástroje nebo nástroje, které se používaly v 19. století nebo v některých oblastech třeba ještě na začátku 20. století. My se snažíme vlastně dát těm účastníkům a účastnicím projektu 1 metr čtvereční lnu vlastně vždycky i nějakou alternativu v případě, že tyhle ty nástroje nevlastní a snažíme se dávat i tipy právě na nějaké jako občas i pravěké techniky nebo techniky, které nějak jako zastupují vlastně ty nástroje pomocí spousty věcí, co člověk prostě najde běžně doma.
0: My tady sedíme kolem takového okrouhlého stolu. Jsem si říkala, že možná tady ten prostor mezi námi by byl akorát takový 1 metrík čtvereční hodný pro to, aby se tady něco viselo a rostlo. V jaké fázi teď ten len je? Už ještě začíná kvést nebo ještě ne?
1: Jak kde?
0: Záleží.
1: Ten můj má právě teď asi 20 cm na výšku a ještě nekvete, ale jelikož jsme právě ve spojení třeba i s těmi zahraničními projekty, tak už někdy 2 týdny zpátky nám hlásili, že v Belgii jim to už krásně kvete, tak my jsme tady maličko pozadu.
0: Taková lněna z sítě různých lidí a míst. Martine, část studující z ateliéru textilu pracovala s tím konopím nebo i s dalšími přírodními surovinami a materiály v duchu nějakých akustických objektů do interiéru. V čem je ta práce právě s tímto materiálem zajímavá? Na co je třeba myslet? Co jste během toho objevovali, když jste se soustředili na ty akustické vlastnosti?
2: Tak jednou z těch největších nepraktičností, který to zpracované vlákno mělo, tak je velká prašnost. Mm-hmm. A vlastně následná údržba toho vlákna. Takže jsme se vlastně potýkali s tím, že jsme měli zaprášeno v ateliéru, ale nějakým způsobem právě třeba spojením s tou vlnou se toho vlastně zamezilo, že těch odpadávajících částí nebylo tolik.
0: Ubýval.
2: Že to tam vlastně bylo krásně zafixovaný tou vlnou.
0: A záleží na tom, jaký typ vlákna nebo té suroviny se používá pro ty třeba akustické panely nebo nějaké textílie, které mají potenciál nějak dobře tříštit, pohlcovat zvuk?
2: Já bych si hrozně přál, kdybych byl akustický technolog. A myslím si, že se právě dá využívat jako i celá ta rostlina na ty akustické panely, že tam jde vlastně o to, aby se ten zvuk v podstatě rozmělnil v tom materiálu, tak proto se používají absorpční materiály a to si myslím, že může být jak to pazdeří, tak i to vlákno.
0: A v jakých formách pak ti studující, jakým formám došli, když uvažovali tady o těchto vlastnostech a o těchto objektech, nebo vůbec jaké technologie používali k tomu, aby ten objekt na konci držel a plnil nějakou funkci?
2: Taky jeden náš studující Martin Voráč, tak ten vyplňoval v podstatě takový kvádr tím materiálem a pak ho potahoval právě tím spojením vlny a konopí. Mm-hmm. A další studující Šimon Leffler, tak ten ve spolupráci s Technologickou univerzitou v Liberci nechal v podstatě splstit díky té vlně materiál, kde bylo 70% konopí a 30% vlny do takového filcu, který se pak následně vyšíval do takových segmentů, které se spojovaly dohromady a vytvářely takový 3D objekt a la plize origami, vlastně takhle.
0: Kdyby to posluchači mohli vidět, tak by věděli, že opravdu ten výraz pak těch objektů může být hodně rozmanitý, když ta výchozí surovina je stejná. Ano, jaká byla tvoje tělesná zkušenost v tom procesu práce s tím materiálem a jaké technologie, techniky jsi díky tomu oskoušela, nějak osahala? Mm-hmm.
3: No, já jsem pracovala s tím konopím vlastně od nějakého snopu, který už byl teda namočený a usušený, a zpracovávala jsem ho fakt do toho dlouhého vlákna, takže na rozdíl třeba od ostatních spolužáků, kteří pracovali už s tou kostkou, jak jsme tomu říkali, s těmi krátkými nasekanými vlákny, tak já jsem si to zpracovala celé. Nejdříve se to vlákno musí nalámat, je to jako v tom krtečkovi, když ten čáp tam zobákem nastříhá to vlákno, aby rozmělnil tu dřevěnou část. A potom se musí vochlovat, to znamená, že máme takové jako hřebeny vyrobené z hřebíků a tam se musí jako pročesávat, je to fakt takové jako gesto, že to na to tak hodíme rukou a stáhneme to dolů, takže je to fakt takový jakoby, je to fyzicky náročná práce.
0: Něco mezi tancem a dřinou.
3: Přesně, ale je to teda krásná práce, musím říct, že musí se teda dělat venku, protože a chránit si oči, ale přesto lítá to pazdeří, to jsou ty dřevěné kousky a vlastně tímhle způsobem se dá zbavit toho dřevěného jako obalu a mít to samotné vlákno potom na kreativní využití.
0: Ty jsi pracovala takzvanou metodou spekulativní archeologie. Co jsi představovala ve chvíli, kdy jsi hledala tvar těch kabelek a ten jejich výraz?
3: No, já jsem si představovala, trochu jsem se chtěla vrátit do pravěku a říct si, jak já bych pracovala s tím vláknem, kdybych ho měla k dispozici. Mm-hmm. Zároveň jsem využila moderní technologie, vyšívací stroje, které máme u nás v ateliéru, v dílnách. A měla jsem nějaké jako původní ideje, ale zjistila jsem, že prostě s tím vláknem musím pracovat úplně jinak, že si to fakt jako řeklo samo. Jsem experimentovala, prošívala jsem ho, vytvářela jsem takové jako 3D nějaké jako objekty, z kterých nakonec vznikla ta výsledná podoba. A
0: tak vzhledem k tomu, že ta rostlina tady žije s námi nebo i bez nás už dlouho, tak ten vzkaz z té minulosti možná opravdu pronikl díky tomu materiálu a té rostlině pod ty tvé ruce a do osidel strojů. Nás teď čeká další skladba a přinese ji Ital Diego Stocco. Je to zvukový designér, skladatel a performer, který pracuje s neobvyklými nástroji a zvuk zachycuje pomocí experimentálních technik. A my si v krátké skladbě Music for a Trick Stocco poslechneme, jak hraje smyčcem po větvičkách, jak třese listy a jak rytmus odečítá z kůry stromu.

0: Café.
1: Malérie, pořád tady mezi námi leží řada vzorků, ze kterých je to konopí cítit víc nebo míň. Jeden je takový, vypadá hodně solidně, méně textilně, tak to je co za materiál. Připomíná něco mezi dřevo a plastem.
2: To říkáš naprosto přesně, je to vlastně alternativa dřeva s konopí, čili z té vlastně dřevité části stonku. A tyhle ty vlastně dřevité části jsou slepené, slisované a za tepla vlastně sformované opravdu tak, že připomínají skoro i vzhledem dřevo, tak jak ho známe.
1: A když se konopí využívá například na poli bioplastu, je to něco, s čím přišla současnost? Nebo když se ohlédneme do minulosti, tak už jsou tam nějaké pokusy tady toho typu?
2: Řekla bych, že často je tohle téma, se kterým se v materiu setkáváme, že ta současnost vlastně objevuje řešení, která už nějakým způsobem
1: byla oskoušena
2: nebo se objevovala v minulosti. U těch bioplastů je to vlastně stejně. Pro mě to byla docela překvapivá informace, ale někdy ve 40. letech vlastně už Henry Ford, kterého jako všichni známe, že z oblasti automobilového průmyslu, tak vlastně zkoušel využít konopí, materiály z konopí vlastně. Měl takový koncept, který se jmenoval automobil z půdy, kde vlastně pro tu karoserii využili nějakých 70% právě konopí nebo nějak pšeničné slámy, sisalu a spolu s 30% z konopné pryskyřice, takže je to skoro 100 let a vlastně ta současnost i právě v oblasti automotiv zase tyto materiály vlastně objevuje a zkouší nějak zapojit do té průmyslové produkce.
1: A je to i oblast 3D tisku, kde tento kompozit může najít nějaké uchycení nebo aspoň experimentální uplatnění?
2: Myslím si, že ano. Vlastně ta škála je opravdu jako
1: široká. Martine, když teď zůstaneme u té široké škály, tak v rámci projektu ateliéru textilu vznikla i váza. Ta vznikla díky výšivce, nebo byl to ten způsob, který formoval. Jakou roli se hrávalo v této práci konopí a kdo za vázu stojí z ateliéru?
3: Tak náš studující z prvního ročníku Daniel Farkáš si celý akademický rok osvojoval Luneville výšivku, což ta je většinou spojená s vysokou krejčovinou nebo s výšivkou na odívání, kdy se to vlastně na napnutý rám, na napnutou látku na rámu vyšívá takovým háčkem. A on využíval jak to pazdeří, tu dřepnatou část, tak i ta vlákna jako vyšívací komponenty. A vlastně díky tomu, že ty komponenty jsou jako tvrdý, pevný a odolný vlastně, tak díky tomu se vypracovala i ta struktura, že vlastně potom z té plochy, když se to spojilo dohromady, tak to stálo samo o sobě.
1: To pazdeří pak mělo podobu takových šupinek skoro, že by to mohlo mít různý původ, když se na to člověk podívá na první pohled.
3: Ono je to vlastně hrozně hezký materiál. Díky tomu, že jsme ho vlastně dostali, tak z jedné strany je takový nazelenalo hnědej, a z druhé strany je takový čistý, jako prostě nádherně obroušený dřívko, takže to tak jako září a vlastně se to krásně spojuje do takových jako režných odstínů.
1: Co je podle tebe klíčové v nějakém vnitřním nastavení člověka ve chvíli, kdy začíná vyšívat právě tady tou metodou, nebo co člověk sám v sobě objevuje, když začne tady tu práci s háčkem?
3: No, jestli můžu mluvit z vlastní zkušenosti, tak objeví opravdu mnohé. Nejenom jestli je trpělivý anebo nedočkavý, ale zároveň se tam vlastně udává hrozně moc věcí naraz. Například každá ruka dělá trošku něco jiného, pracujete trošku poslepu, když máte ten líc ve spodní části, zároveň se učíte jako vlastně ten materiál a to nářadí vnímat úplně vlastně až jako hapticky, že vlastně k tomu nakonec ani skoro nepotřebujete vidět. Ale k tomu se člověk dopracovává trošku déle a než se to zautomatizuje, tak to chvilinku trvá. Výhodou je, když někdo třeba umí hrát na klavír nebo na akordeon, kde každá ruka hraje trošku jinak.
1: Tak se mu pak líp vyšívá. Ano, váš ateliér spolupracoval v rámci tady toho semestru i se studujícími fotografie. Jak ta spolupráce probíhala ve chvíli, kdy vznikly tvoje kabelky lněná a konopná?
0: No, my jsme prezentovali naše projekty fotografům a fotografkám a oni si vybírali projekty, které k ním promluvili. Já jsem měla to štěstí, že jsem mohla spolupracovat se dvěmi fotografkami, s Natálií Kubenkovou a Emou Leou Nikodýmovou. A musím říct, že pro mě to bylo úžasné sledovat, jak já jsem jim odprezentovala, co byl ten můj nápad a pak už jsem jim nechala volno pole, ať oni jako zachytí nějak to, jak ho vidí oni a jaký příběh vlastně vypráví z jejich pohledu. A třeba Emma Nikodýmová tak vytvořila takový jako vyloženě storybook lovkyně, která právě jde na sběr něčeho nebo lov něčeho s tou mojí taškou. Fotila to na Panské skále a ty fotky jsou opravdu nádherné. A jako v průběhu sledování toho portfolia člověk zjistí, že ona vlastně loví jablka a je to takový jako vtip, který se právě odkazuje i k té eseji, která mluví o tom sběračství proti lovectví.
1: A no, lovkyně jablek, to zní dobře, to je hezká přezdívka.
0: A ona pracovala krásně s barvami, takže ta režná barva konopí spolu s tou barvou červenou jablka vytvořila krásný kontrast. Naopak Natálie zase pracovala s nějakou jako kontrastem konopí a lidského těla a vytvořila takovou kolekci s modelkou, která je i oděná do toho konopí a hraje to takový pěkný jako kontrast mezi tím trošku jako divokým, škrábavým a tím trochu zranitelným a nahým.
1: Konopí umí vyprávět různé příběhy a dají se různě formovat i toho jeho využití, jak už jsme tady zmínili, je široké, můžeme ho najít v interiéru, ve stavebnictví, má využití na oděvy, ale najdeme ho i na lodních plachtách nebo malířských plátnech. Proč je zajímavé právě v tom použití malířské plátno, Martine?
3: No, popravdě to by vám na tom nejlépe odpověděla naše studující Natálie Malá, která u nás byla na stáži z grafiky a vytvářela vlastně takovou lehce spekulativní tapisérii, která se zaobírala tím, že dříve se vytvářely malířský plátna a v podstatě papír z konopí a z různých hadrovin. A vlastně to, co se ale pak na ta plátna malovalo, mělo vlastně větší hodnotu než ta samotná látka, která ale byla jako velice dobře zpracovaná, řemeslně skvěle udělaná, ale vlastně byla neviditelná. A tak vytvářela konopnou tapisérii, která se zaobírala právě hodnotovým systémem a tím, jak hodnotíme svět kolem nás. A to nejenom, co se týče produktů.
1: Zároveň je to také takové jemné připomenutí toho, že když ten podklad není kvalitně materiálově zpracovaný, tak ani to, co se na něj pak případně vrství, nemusí mít úplně zdárný život. Valérie, vylosovala by si ještě jeden z materiálů, který si přinesla a představila bys nám ho, nějakou jeho vlastnost nebo příběh původu.
2: Určitě ráda. Ještě mě napadá takové doplnění k těm konopným malířským plátnům, že vlastně nešlo o využití jenom pro vytvoření toho podkladu, ale vlastně i produkty z konopí nebo lnu, tak byly vlastně součástí barev v podobě oleje, který se lisoval z těch semen, takže
1: Vlastně do dneška si mohou být, že to není uzavřená kapitola.
2: To vlastně celé jako se spojuje. Vlastně ten olej se dal používat i na svícení, kdy se tím teda, třeba ten umělec mohl i svítit, když vytvářel nějaké to svoje dílo. A tak to je možná takový můj oslý můstek právě využití oleje.
1: Myslím, že
2: je
1: přímý materiál. Můstek.
2: I v materiálech. A ten příklad, který jsem sem přinesla, tak je vlastně linoleum, což, jak už název napovídá, len a olej, čili je to materiál, který vlastně kombinuje použití lněného oleje, přidává se tam drcený korek, bez spodu má vlastně plátno, které ten celý materiál jakoby drží pohromadě, můžou tam být nějaké další složky, třeba dřevní moučka a tak dále. Takže je to materiál, který vlastně všichni jako velmi dobře známe.
1: Nebo naše podrážky.
2: Nebo ponožky.
1: A je to materiál, který je běžně dostupný, nebo je to taková libůstka na tom poli nebo ploše těch úprav podlah?
2: Řekla bych, že je to materiál, který je běžně dostupný, mm-hmm. komerčně dostupný i vlastně historicky. Už je tady s námi nějakou dobu. Nicméně nutno říct, že v současnosti ho jako z velké míry nahradili právě materiály, které jsou z fosilních zdrojů, takže v těch podlahách právě třeba materiál jako je PVC.
1: Tak se tak střídají různé ty vlny a trendy a uvidíme, kam dojdeme v budoucnosti. Do našeho rozhovoru teď promluví americké elektronické duo Matmos, které rádo pracuje se zvuky pochytanými v nečekaném prostředí. Jejich album Ultimate Care 2 je složené ze zvuků stejnojmenného modelu pračky. Zaposlouchejme se teď společně do pohybu prádla, domácí mechaniky a automatické pračky. A pokud se o víkendu chystáte na velké nedělní prádlo, můžete si na síti dohledat jejich lehce psychedelický klip s pračkou a vyváží v hlavní roli.

0: Dnešním Art Café prostupují různé příběhy přírodních vláken, ale teď nám tady vstoupila pračka. Martine, pračky mají využití i ve chvíli, kdy se bavíme o textilu a proměně jeho vlastností. Je to možná jenom taková historka, ale podíl se s námi o tom, jak se dostane kamen do pračky.
1: Tak jsou to opravdu velké bubny, do kterých se dává textil, aby se změkčoval právě tím, že se do něj dají balvany a ty to vlastně obouchají a zjemní. Stejně tak, jako když se třeba, když si velkostatkář pořídil nové lněné košile, tak mu je nejdřív nosila čelátka, aby mu je obnosila a on pak mohl dochodit v těch příjemných lněných košilích.
0: Ale tedy nedoporučuješ to na běžné domácí využití balvany do pračky.
1: Na vlastní nebezpečí.
0: Je to tedy spíš, balvany se dávají tedy do praček, které spíš jsou velké jako naše studio, takže to není úplně na to nedělní praní. Ano, jak vnímáš vůbec tady ten průnik těch přírodních vláken a materiálu na umělecko-průmyslovou školu? Jaký tam vidíš ten potenciál nebo vůbec ty spojnice, to prorůstání možná i napříč těmi ateliéry a různými obory? Je to něco, co je živé, co může růst dál?
2: No,
0: nebo už říct, možná roste.
2: Musím říct, že mám na našem ateliéru ráda to, jak se navracíme k té řemeslnosti, která jako může se zdát, že naše společnost se pořád vyvíjí a že se jako učíme stále nové a nové věci, ale zároveň my toho i spoustu zapomínáme a hodně v tom textilu mi přijde, že je tady spoustu materiálu, které mohou být odpovědi na nějakou jako třeba udržitelnost a nějakou ekologickou stopu a zrovna to konopí je zrovna materiál, u kterého se dá vracet k těm řemeslům, které už jsou v podstatě skoro pravěky, jak říkala i Valérie. A
0: je to něco, s čím je to nějaký přístup, se kterým se třeba setkáváš i v jiných ateliérech, nebo se takový ostrov přírodních surovin a materiálu, který prorůstá dál?
2: No, myslím, že jsme hodně přírodní ateliér, nechci jako...
0: Že vidím, to je jedna z těch fází, kterou teď prochází.
2: Je to taková naše specialita, ale myslím si, že k těm přírodním materiálům, třeba jako je ovčí vlna, tak k těm se teďka obecně hodně v umění, hlavně ve výtvarném umění, dostává hodně o ostatních studujících.
0: A Valérie, Anna tady zmínila tu kapitolu ztracených nebo polostracených řemeslných a průmyslových dědictví, které jsou pak někdy spojeny s různými politikami, mýty, represemi. Co pomáhá tady tu cestu nějak rehabilitovat, narovnávat, otevírat možná? Bo s čím se vůbec potýkáte i v knihovně materiálu tím směrem, aby to možná byla otevřenější ta cesta?
3: Co pomáhá? To je dobrá
0: nebo
3: otázka.
0: Možná co překáží, to může být jednodušší.
3: Já mám pocit, že často, ačkoliv je to teda trochu smutné, tak pomáhají krize. Vlastně období ať už nějakých jako politických změn, nebo když to tak řeknu, tak i konfliktů, kdy vlastně ten návrat k lokálním zdrojům je skoro až určitá nutnost, protože nám prostě vypadne třeba import jako určitého materiálu, který u nás není k dostání. Takový jako příklad vlastně vždycky v období válek se tohle
0: ukáže jako nějaká ukáže, cesta, no. Která...
3: Vlastně za druhý světový války taky došlo jako ke zvýšení zájmu o konopí a

0: přichází, ale v důsledku si ho stejně často způsobujeme sami. Martine, z těch zkušeností, ať už to byla práce s vlnou, nebo s konopím, nebo s dalšími přírodními materiály, co jsou ty překážky nebo nějaké nepříjemnosti, které vám stojí v cestě nebo které musíte překonávat ve chvíli, kdy chcete se dostat k té surovině nebo k nějakému způsobu zpracování to je suroviny nebo toho materiálu, co tady chybí v tom našem prostoru, ať už českém nebo evropském?
1: Asi nemůžu mluvit úplně o Evropě, kde třeba to nebylo narušené, třeba nějakou změnou režimu a tak podobně.
0: Tak když to vztáhneme na ten náš tuzemský rybníček.
1: Jenom vlastně jsem chtěl zmínit, že třeba na západě od nás, tak tam vlastně konopí pěstují už jako desítky let a mají tam na to ten zpracovatelský
0: nezapomněli
1: průmysl.
0: Nezapomněli na to,
1: možná i ví proč. Ale u nás vlastně se zpřetrhaly určitý ty trajektorie toho zpracování, jak v rámci vlny, tak i v rámci rostlinných vláken, protože jsme měli opravdu silný lnářský průmysl, i jsme měli ten slavný brněnský Manchester a tam vlastně to tkví v tom, že těch procesů je hrozně moc a taky se mění ten pohled na ty materiály, že třeba mohér a merino už jsou prostě tak na výši a tak vlastně prorostlí do naší civilizace, že ta naše česká vlna, která může vlastně jako trošku kousat, tak úplně není třeba na to odívání, nebo je to pro silné povahy, který dokážu vydržet 3 roky a pak si na to zvyknou.
0: A nebo na využití třeba do toho interiéru, tam možná ale už právě, člověk není tak
1: ano, ale právě v tom interiéru to nachází ten vlastně nejenom v interiéru, ale i jak zmínila Anna ve výtvarném umění.
0: Ano, co by sis do té tašky, kabelky teď pomyslně dala a nebo možná i reálně dala, odnesla si s ní na prázdniny, vám začínají ve škole prázdniny, tak když vyrazíš do světa, do krajiny.
2: No, já když chodím na procházky, tak se sebou stejně vždycky vezmu pletení, to je takový už trošku vtip, ale teďka experimentuju s pletením s konopím a silnem, tak to by určitě nechybělo, nějaký jehlice a přadeno. A pak bych možná se vzala i nějakou knížku.
0: Tak to se tam akorát tak vejde do těch kapelek. Valérie, na závěr nám ještě tady řekni o jednom z materiálu, který si přinesla a pak už nás bude čekat písnička.
3: Tak já přemýšlím, jaký bych vybrala.
0: No máme už málo času, tak nepřemýšlej moc dlouho. A třeba tady ten tvrdý.
3: Dobře, tak tady mám takový deskový materiál, který je vlastně určitou alternativou třeba OSB desek nebo MDF desek a je z konopí, ze směsi konopí a lnu a používá vlastně pryskyřici, která je organického původu. A
0: můžeš s ním ještě zašustit lekce na mikrofon. Tak i materiály promluvily doslova do našeho vysílání, kde dnes byla Valérie Záhonová z Materio Prague. Díky, že jsi přišla.
3: Děkuji za pozvání.
0: O projektech ateliéru textilu na Vysoké škole umělecko-průmyslové vyprávěla Anna Šípová. Díky, Anno, že jsi přišla.
2: Taky děkuji za pozvání.
0: A za Umprum tu s námi byl také Martin Pondělníček. Děkuji i tobě.
1: Díky moc a přeji krásný večer a nadcházející víkend.
0: Závěrečná písnička, která nás teď čeká, je pozvánkou na letošní 10. ročník festivalu Metronom, kde se představí také kanadské duo Purity Ring. Festival proběhne 19. a 20. června v pražských Letňanech. Se všeobjímající skladbou I Am Ocean se loučí Tereza Lišková.

0: o využívání přírodních materiálů v současné textilní umělecké tvorbě bylo dnešní Art Café, ale zahrnovalo jako obyčejně i hudbu. Na závěr to byla píseň Emanation od kanadského dua Purity Ring. Čistě hudební bude první Art Café po víkendu. Duo Střední vlny přichází s novým dvojalbem, návětově čerpajícím z Polabí, odkud oba tvůrci pocházejí. A náš kolega Pavel Zelinka je oba dva, tedy Pavla Kabelíka a Ondřeje Černohorského, přivítá v našem studiu v pondělí 15. června opět po zprávách v 17 hodin. A čistě hudební bude i nejbližší půlhodinka našeho vysílání.
1: Jazzový podvečer.
2: Hezký dobrý podvečer, drazí přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás opět při poslechu jazzového podvečera, opět z New Yorku, srdečně zdraví Ondra Pivec. Přátelé, já jsem se rozhodl dnešní jazzový podvečer věnovat jedné konkrétní osobě, konkrétně bubeníkovi, který si říkal Pretty, jmenuje se Bernard nebo Bernard Purdy a jedná se o legendu soulového, funkového a jazzového hraní na bicí. Pokud se najdete ten čas, já bych vám doporučil napsat jméno Bernard Purdy do YouTube. Je to poměrně velká zábava, je tam několik videí, kde on vysvětluje jeho koncept groovového hraní. Musím říct, i když třeba nejste bubeníci, je to velký zážitek pozorovat. My si dnes pustíme některé jeho slavné nahrávky, ovšem začal bych písní, kde je on jako lídr. Je to písnička, která se jmenuje Soul Drums, jsou to v podstatě jenom bicí a vyšla v roce 1968. Takže ještě jednou, vítejte při poslechu dnešního jazzového podvečera, který věnujeme Bernardu Purdymu.

0: Přátelé, já když jsem si zhruba před 15 lety pořídil svůj druhý gramofon, tak jsem na eBay scháněl staré desky, které bych si na tom gramofonu mohl přehrávat. Našel jsem jednu poměrně legendární nahrávku Aretha Franklin, je to živý koncert, který se jmenuje Live at Fillmore West. Bernard Purdy tam hraje na bicí a já jsem na té nahrávce objevil takovou jednu libůstku v písni Spirit in the Dark. Se na pódiu objevil Ray Charles, který do té doby sledoval ten koncert z publika. Aretha ho přinutila, aby s ní hrál a zpíval. Takže my si teď ten moment užijeme. Tady je Aretha Franklin z alba Live at Fillmore West. A na elektrické piano hraje a zpívá Ray Charles.
1: Yeah.

Přátelé, v dnešním jazzovém podvečeru se věnujeme bubeníkovi, který se jmenuje Bernard nebo Bernard Perdy. Teď se stylově trochu přesuneme k modernějšímu zvuku. Jsou lidé, kteří říkají, že tato nahrávka byla takovým předchůdcem hip-hopu. Jedná se o zpěváka, který se jmenuje Gil Scott Heron. Byl to velmi zásadní hlas afroamerické kultury 70. let. A my si pustíme skladbu, která se jmenuje The Revolution Will Not Be Televised z roku 1971.

Přátelé, dnes se věnujeme bubeníkovi, který se jmenuje Bernard Perdie. Teď se dostáváme k jeho nejslavnější éře hraní, ke spolupráci s kapelou Steely Dan. Možná někteří z vás už slyšeli o formě bicího doprovodu, které se říká Perdie Shuffle. Já jsem se snažil vymyslet nějaký zjednodušený popis. Řekl bych, že se jedná o doprovod, který je zároveň cítěn v polovičním tempu, zároveň v tom původním a ještě kombinuje triolové cítění. Myslím si ale, že víc než z mého popisu to bude jasné z nahrávky, takže přátelé, tady jsou Steely Dan, Home at Last a Bernard Perdie se svým Perdie Shuffle.

Přátelé, naše dnešní půlhodinka, kterou jsme věnovali bubeníkovi Bernardu Purdymu, se pozvolna chýlí ke konci. Já jsem velmi rád za to, že jste ji se mnou strávili. Doufám, že vás bavila, že se vám líbila, že jste se třeba něco nového dozvěděli. My se uslyšíme opět za týden. Já si nemohu odpustit svou obligátní poznámku o tom, že ačkoliv streaming je sice věc fantastická, velmi pohodlná. Máte-li rádi hudbu nějakého umělce, prosím, nějakým způsobem jí nebo její podpořte, kupte si lístek na koncert, kupte si album, anebo poslouchejte jazzové podvečery na Vltavě. My ten dnešní podvečer zakončíme člověkem, kterého jistě znáte. Jedná se o bluesového kytaristu a zpěváka B.B. Kinga s jeho skladbou Better Not Look Down a od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi z New Yorku loučí Ondra Pivec. Přátelé, nezapomínejte, že dobré hudby není nikdy dost. Naslyšenou opět za týden.

0: 87. narozeniny oslavil včera americký bubeník Bernard Perdy, řečený Pretty. A Ondřej Pivec mu při té příležitosti věnoval svůj dnešní jazzový podvečer na Vltavě. A na závěr připomněl spolupráci Bernarda Perdyho se zpěvákem a kytaristou B.B. Kingem, a to konkrétně Kingovou písní Better Not Look Down. Jiná jazzová melodie rámuje v posledních dnech naši četbu na pokračování z knihy Petra Chudožilova Lahvová pošta. A po sedmé se tato melodie ozve už za malou chvíli.
1: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
2: Radioservis představuje
3: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
4: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
3: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
4: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
3: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Četba na pokračování.
0: I'm getting sentimental over you. Tak se jmenuje píseň od George Basemana a Neda Washingtona, která se ve 30. letech stala ústředním hitem orchestru Tommyho Dorseyho. A nám už týden z večer co večer hlásí tato melodie, že Michal Pavlata znovu otvírá vzpomínkový román Lahvová pošta od Petra Chudožilova. Chudožilov ovšem vzpomíná ve své knize na léta 60. a 70. a jeho vzpomínky na dobu stran vlády jedné strany rozhodně nejsou sentimentální. Jsou spíš ironické až sarkastické. A taky se nedá říct, že by šel autor daleko pro silnější výraz či explicitnější popis. Prosíme, berte to jako nedílnou součást jeho rukopisu. No a dnešní část této celkem 12-dílné četby je už sedmá a opět s vynikajícím Michalem Pavlatou v režii Michala Gromova.

0: Z hlubin zapomnění noří se telefonicky malý princ. Našel pro mě senzační práci. Rychle se ukazuje, že věc má dvě poloviny, pro každého jednu. Malý princ chce, abych převzal jeho dosavadní zaměstnání. Našel si něco lepšího a rychle potřebuje náhradu. Máš štěstí, Semtele, nastoupit můžeš i hned. Kotelna v Michli.
1: Jsem o tobě informován, soudruhu, vím všechno, ale v zásadě jsem srozuměn, říká vedoucí kotelny.
0: V hale hukot plamenů jako v pekle. Vedoucí zkušeně otevírá dvířka kotle, vyšlehnou hladový makabrální plameny.
2: Tady je teploučko, jako v krematoriu, pochechtává se.
0: Malý princ je usazen u psacího stolu v kukani uprostřed kotelny. Něco píše. Ťukám na skleněnou přepážku, ale vedoucí zamítavě vrtí hlavou. Nemá to cenu, nemůže mě slyšet. Uši má ucpaný speciálníma chráničema. Sluch je ohrožený tím věčným hukotem. Malý princ něco překládá z jednoho jazyka do druhého. Občas nahlédne do slovníku, který je přikrytej skleněným poklopem na sejry. Všude vznáší se ve vzduchu nesmírně jemnej uhelný prach. Jiný knihy a papíry si malý princ přikryl frotovejma ručníkama. Vedoucí kotelny prohlíží si mě po očku, chce vědět, zda nechlastám.
1: Mně se alkohol ošklivý, řekl jsem.
2: To je můj sen, soudruhu, rozplývá se vedoucí. Silnej chlap, ne úplně blbej, který nechlastá.
0: Mistr rozhovořil se povzbudivě.
1: To je na nich vůbec to nejhnusnější, ta jakoby přátelská vstřícnost, plná falešných hnutí mysli.
0: Politická minulost by nemusela být na závadu, je-li to opravdu jen nějaká ta kaňka. Rozumíš mi, doufám, nic většího. Záleží jenom na tobě. Měli už tady podobného člověka. Dřív pracoval v televizi. V krizových letech šlápnul halt do hovna, říká vedoucí kotelny. To se může stát každému.
1: Nešťastník odkroutil si 2 roky v kotelně, teď dělá redaktora jejich podnikového časopisu.
0: Vedoucí kotelny novým zkoumavým pohledem ověřuje si, jak na mě ta slibná perspektiva zapůsobila.
1: Můžeš si sem pro mě za mě vodit holky, když budeš chtít, říká a ukazuje na lůžko v pozadí kukaně.
0: Pod dekou rýsuje se na posteli tělo. Ženské tělo.
1: Hlavně nechlastat, jak říkám, to bychom nebyli kamarádi.
0: Malý princ konečně vzhlédl od práce a zaznamenal moji přítomnost. Profesionálně přátelský úsměv ukazuje, abychom vstoupili. Hebitě přehodil ručník přes rozpracovaný text. Nechce, abych viděl, co překládá, a ani já nemám zájem odhalit jeho tajemství. Malý princ z cizích jazyků ovládá jen ruštinu. Žena na posteli vystrčila hlavu spod deky. Na chlapce ostříhaná černovláska. Ostře řezané rysy jejího obličeje skládají se v zasněný celek krásný zvláštním, jakoby cizokrajným způsobem, zcela se vymykajícím českým poměrům. Zdá se, že také ona vzpomněla si na naši známost na schodech sklepního divadelka. Obnažila nádherně souměrné zuby ve vteřinovém zoufalém pousmání a zase zmizela pod dekou. Vleču se domů jen tak přibližně, nechávám se vésti tokem Vltavy. Z křoví vylezla krysa. Panáčkuje, prohlíží si mě stejně zkoumavě jako vedoucí kotelny. Jsem už mrtvej? Hodil bych se k žrádlu? Bezejmená hospoda v Holešovicích, bez jakýhokoliv charakteru, s umakartovejma stolama a tyransky kralujícím výčepákem. Pokorní opilci s vymlácenýma zubama uboze smějí se každému výčepákovu surovýmu žertu. Za chviličku jsem vožralej jako prase a nebylo to drahý. 3 10-stupňový piva a 2 malý rumy. Nad budovou státní plánovací komise slavnostně vychází řvavě rudý slunce, jako by ho soudruzi sami vyrobili a právě vykutáleli z fabriky do světa. Loni, nebo možná před 5 lety, Na střeše dopravních podniků zářil neonovej nápis k výročí Velké říjnové socialistické revoluce. 50 let prověřilo pravdu. Hledání pravdy mě už pustilo. Problém času mě pořád ještě vzrušuje. V jakém poměru ke kosmické věčnosti je 50 let? Krysa čekala na mě před hospodou, táhne se za mnou, jako kdyby mi patřila, jako kdybych já náležel jí.

JVS už nebydlí v tom sebevražedném bytě na Smíchově. Usadil se v hotelovém domě na Petřinách, betonovým kvádru bez historie, chuti a zápachu, který člověku nic neříká a nikdy by chtěl, ale on nechce, jeho obyvatelé jsou mu fuk. Zabydlují se zde spíše lepší lidi, mezi nimi též níže postavení zaměstnanci cizích zastupitelských úřadů. Někdejší smíchovský bordel, rozkošně smrdící stoletým koňským potem, aspoň trošičku připomíná službu konající štětka Libuška, pospávající u hotelové recepce. Krátkodobě insolventním zákazníkům poskytuje úvěr. Slavnostní zpěvácký večírek na oslavu nového bytu. Brzy totálně ožralej, avšak jen z části zbaven schopnosti vidět, slyšet, vnímat, cejtit a myslet. Něco jako tápající duše nad vlastní čerstvou mrtvolou. Kam se vrtnout? V miniaturní ložničce vhroutil jsem se do cizí postele. Pozdě v noci, když řev stišil se již, přilehla ke mně žena Galapágova s makakem a vojela ho bez ohledu na moji přítomnost. Jako kdybych vůbec nebyl. Teď pozne náhlu poznává pravdu, uvědomuje si, že se zmejlila. Zmátlý střih vlasů a vousy ona si nesprávně myslela, že makak je západovýchodní díván. Žena Galapágova zuří. Vyrazila makaka z postele a pustila se do mě. Proč si mi neřekl, že to není západovýchodní díván, ječí? Co pak já vím, s kým si chtěla spát? Snad si nemyslíš, že s makakem, říká žena Galapágova kysele. Tak a teď hezky z té postele vypadneš, chce se mi spát? Pokračí rozmíšce, uznává však můj argument. Byl jsem tady dřív. Zasvěcovací večírek frčí po kolejích už třetí den. Naproti přes chodbu nebydlí blahoslavený pan Vlk, nýbrž kambodžský diplomat. Jmenuje se hezky. Peach Srey. Rychle se zblížil s JVS, poněvadž oba mluví francouzsky, a Peach Srey češtinu ovládá zatím jen tak přibližně. Kambodžana přilákal opilecký řev. Přinesl celou náruč nikdy nevídaných koňaků, whisky a kalvados. Na vzácný chlast vrhli jsme se jako divoký opice. Peach Srey přihlíží reji dlouhonosejch bílejch barbarů pobaveně se stopou hrůzy. JVS objevil, že lahvová piva nebyla včas vyňata z mrazáku. Svrháváme je z balkonu v 11. patře, abychom se dověděli, jak pivo zmrzlý na kost přečká zrychlení volného pádu. Flašky sviští k povrchu zemskému s hučením jako zdivočelý nebeský tělesa, jako dělostřelecký granáty. JVS se raduje jako dítě. Proč vy to děláte? Zajímá se Peach Srey. Z vědeckých důvodů. V rádiu má Husák kázání na těžko zařaditelné téma. Hysterický smích, potlesk. Vy směješ z vědeckých důvod? Jízlivě vytává se Peach Srey. Je komunista, schvaluje sovětskou okupaci Československa, drží palce lidovým milicím, má rád soudruha Brežněva. Já vážím ho, říká Peach Srey pištivým hláskem. No ale on zase přines ty flašky, říká žena Galapágova rozumně na obranu kambodžského diplomata. Ráno zmučení strašlivou žízní alkoholiků s JVS tramvají dolů do města, na černo, bez jízdenek, bez peněz, bez občanských průkazů. Je zima, v předsíni toho nového bytu schrábl jsem při odchodu cizí kabát. JVS rozpomíná se, že kabát náležel kdysi některému z jeho dřívějších tchánů. V kapsách nalezám množství nádherných drobných kamínků. Ten člověk mě nenáviděl, nikdy mě nepřijal, nesměl se mu na oči a ty si teď hraješ s jeho kamením, skřehotá JVS okouzleně. Pořád do kolečka blábolí něco o dobrém člověku, který daruje nám peníze, až vystoupíme z té tramvaje. On nám dá stovku, celých 100 korun,
vypouští JVS z úst své podivuhodné R konvergující k V jako vůl. Zní to naprosto nevěrohodně, ale je to jediná naše naděje. JVS rozvinuje svoji tužbu do vyšších filozofických poschodí. Má stavost, že by nás mohli obdavovat lidé špatní. Tramvaj opuštěna na náměstí Krasnohorníců u Filozofické fakulty. Jmenuje se to tady vlastně Palachovo náměstí, ale žádnej už o tom neví. Na tramvajový refíži potlouká se od ničeho k ničemu dvoukolejář V. Sám sebe z tajemných důvodů pokládá za disidenta, přestože pořád ještě smrdí na znormalizovaný Filozofický fakultě jako asistent. Jeho přítelkyně práskla na něj z důvodů zaslepený žárlivosti, že dokonce zasedal ve volební komisi. Dvoukolejář V šťastně žije v bláhové představě, že tato skutečnost po hospodách není známa. To je on! Vždyť jsem ti to říkal, to je on! Radostně hýká JVS. Tvrdě žádá dvoukolejáře V, aby vyplatil 100 kovun na vuku! Plasticky vykreslil půdorys nového bytu, vypočetl seznam aspoň nejdůležitějších účastníků zasvěcovacího zpěváckého večírku, zmínil se o kambodském diplomatovi Píčovi Srejovi a dosti zdařile napodobil svištění zmrzlejch flašek s pivem. Ve světle těchto událostí dvoukolejář V, dokonce jaksi polichoceně, vytáhne ze šrajtofle 100 korun. JVS má sice vobvovskou vadost z těch pvachů, ale ještě více jej blaží, že se jednoznačně vyplnilo jeho pvovodství. Také dvoukolejář V se rozveselil. Nestane se každý den, aby člověk hned takhle brzy po ránu nalezl dobré společníky. Tak, kam půjdem? Mne si ruce jednu o druhou. Ty s náma bohužel nemůžeš, vysvětluje JVS ustaraně. 100 kovun, víš, to je tak akovat pro dva lidi. Od začátku to taky bylo tak míněný. Co pak máme na vozhazování? Dvoukolejář V šklebí se nejapně. Přilepil se na nás jako hovno na košili, v srdci chová naději na příznivý zvrat. Ve finále volá za námi, že přidá ještě 100, když ho vezmem sebou. Strč si to do prdele, říká JVS. Nám bohatě stačí to naše kilo. Člověk musí být skromnej, nauč se vystačit s tím, co máš. Modrá štika naproti jezovickému Klementínu v dopoledních hodinách příjemně tichá a útulná, jako maminčina kuchyňka v neděli. 100 od dvoukolejáře V je rychle pryč, z důvodu píchy objednávali jsme si nejen pivo, ale i rum. Konečně v klidu možno prohovořit jednotlivosti zpěváckého večírku. JVS s výrazem profesionálního znalce života vyslechl historku o záměně makaka a západovýchodního divána. Polituje ženu Galapágovu a pustí se do vyprávění vlastního postelového příběhu, jenž připadá mu podobnej. Do Prahy přijela kdysi z Moravy něčí sestra, jež sebe samotnou pokládala za frý. Vlezla do postele s každým, kdo chtěl, někdy i s těmi, co vlastně ani moc nechtěli. Člověče, ona se vyspala dokonce i se mnou, říká a s podivem až lehkou nechutí potřásá hlavou, dyť to bylo hezký a mladý děvče. Když už byla vuka málem v vukávě, přišla na JVS náhlá příhoda břišní. Teda velká potřeba, vozumíš. Chtělo se mi svát, snad z toho rozčilení. Neodvážil se vzít na sebe riziko, že dívka mezi tím si to třeba rozmyslí, anebo že někdo jiný vleze si k ní na uvolněné místo v posteli. Lidi jsou hvozný, dyť víš. Podělal se do peřin, ale jenom tvošičku, říká omluvně. Šukali jsme ve svačkách, ta holka si toho možná ani nevšimla. Stav věci zjistila až potom, ale ani pak neutekla. Pro boha, proč? Žasnu. Vždyť to muselo být hnusný. Protože si myslela, že je to fví, vysvětluje JVS. Chci vědět, co přesně znamená free. Těžko říct,
krčí JVS ramenama. To by ses musel zeptat tý holky. Vzmáhající se opilostí znesnadněný přesun k zelené lípě v Melantrichově ulici. Za bílého dne. Chodci pohlížejí na náš konvoj s hnusem. V lípě u velkého stolu nalevo panuje obrovský psychický napětí. Všichni nějak vědí, že potomek kapitalisty Pekárek má u sebe nenačatou stovku. On zase ví, že my to víme, ale všichni dělají, jako by to nevěděli. Kdo si novej dosti odtažitě začne vykládat, že jeho otec byl skutečný Číňan z pevniny a ne z nějakého blbýho Tajvanu. A jak se jmenuješ, když seš teda Číňan, ptám se ze zdvořilosti. Franta Li. Koho to však teď může zajímat, když jde o prachy? Napětí vzrůstá, dusno stává se nesnesitelným. Potomkovi kapitalisty Pekárkovi konečně selhaly nervy. Co s takovým životem, tady je to kilo, sežerte si ho, říká vysílen a praští tou 100 korunou vo stůl. Vrchní číšník připlouvá z kuchyně s lehkostí delfína, zamaštěnýho gulášem od včera a dychtivě očekává objednávku.

0: U rakviček číšnice jsou dvě. Božena a Růženka. Zatímco obstarožní Božena ráda připisuje opilým hostům čárky na pivním tácku a šedou barvou pleti připomíná mrtvolu, o něco mladší, tukem přetékající Růženka s hlavou nasazenou rovnou na tělo bez krku, vypadá trochu jako prase. V 10 hodin dopoledne právě udeřila hodina prvního ranního piva pro opozdilce, již včas nedostali se z postele, utýraně dovlekl jsem se k pípě. Růženka plakala. Skrze slzy upírá na mě vodnatý oči v naději, že spravedlivě vyjádřím se k její věci. Co zveš? Řekl jsem.
1: Žiju s policajtem, vzliká Růženka. Když sere, koketně stydlivý pohled napříč prázdným lokálem, když sere, nezavírá za sebou dveře od hajzlu, sedí na klozetový míse, pije pivo z flašky a oči mu lezou z důlků, jak tlačí. To není žádný život.
0: Rychle do sebe obracím čerstvě natočený pivo, do údů a duše pomaličku jako do chrámu vstupuje mi uvolnění a blaho. Připouštím, že takovej život je moc těžký. Ale na straně druhý, co jsi očekávala od společného života s policajtem? Růženka ze všech reflektorů pouští nemilosrdný světlo na další policajtovy hříchy. Ničema přisuzuje svým exkrementům osobní jména. Pan velitel, počat v neděli, Julie, stará neochota. Z tvaru hoven, jejich struktury, velikosti,

z nich, kteří minule zmrskali se do němoty, vyptávají se po svých včerejších osudech, jako by lidský život měl jenom tu cenu, aby si o něm druhý den mohli vypravovat po hospodách. Padá do mě druhé a třetí pivo. Definitivně rozstávám, opouštějí mě společenská deziluze, úzkost a deprese. Pryč je křeč ducha a těla. Opět začínám být normální lidskou bytostí, pozvolna, ale jistě směřující ke stavu přiblblýho štěstí jako moucha ke zralýmu hovnu. Účet za ten nádherný stav mi už píšou. Ráno druhý den ležíš někde daleko za městem, anebo naopak ještě hůř, uprostřed ulice nebo náměstí, pochcanej, posranej, potlučenej, netušíš, jak ses tam dostal, pohrdáš sebou stejně vehementně, jako tebou pohrdají lidi, kteří tě kdysi milovali, anebo jen tak náhodou zrovna jdou okolo. Svět venku za oknem hospody proměňuje se vteřinu za vteřinou v akvárium se zlatýma rybičkama. Může s aktovkou, osutým samotným zvolenej, vleče někam do neznáma zavlající kravatu jako psa na vodítku. Kravata soudruzí kdysi nenáviděli jako symbol příslušnosti k buržoazii. Za Husákovy normalizace povýšila na odznak vyvolených synů dělnické třídy a jejich přisíráčků. K uchu přikládám prázdnou šnapsovou skleničku, rumovej náprstek. Slyším z něj hlasy opilců, který ho kdysi vyprazňovali, mohutnej truchlivej chór, hukot již minuvšího času. Vcházejí dva slepci. Jeden trochu vidí a vodí za ruku toho druhýho. Ten úplně slepej hned ve dveřích klopejtne, upadne na zaplivanou podlahu a okamžitě složí hlavu na ruce ke spánku, jako kdyby již nalézal se na lůžku. Buď fit! Volá na něj kdosi ze zakouřených hlubin hospody slogan z televizního seriálu propagujícího zdravý život bez alkoholu a nikotínu. Zavři dveře, neboť táhne sem zvenčí nezdravota! Zabučel syrovej sklepní hlas. Zní to politicky žalovatelně, přestože to tak vůbec míněný nebylo. Venku vyzvávají lidové milice na počest vítězného února svátku pracujícího lidu. Slepci utábořili se na svém obvyklém místě u vchodu na hajzl jako drůbež na bydýlku. Již počali vytrubovat do půl litrů těkajícím nevidomým pohledem vyvaleného slepeckého bělma sledují let neexistující mouchy neviditelného anděla. Čtvrté pivo. Začíná se útulně stmívat, přestože ještě nebylo poledne. V hlavě hučí mi hudba sfér, hudba z Marsu, vnitřní hlas starého města pražského. Rakvičky stojí na prokletým místě, který je nabitý negativníma energiema. Ve středověku tyčila se zde městská šibenice. Z balkonu přilehlého paláce Kinských v únoru 1948 komunistický premiér Klement Gottwald podal dělnictvu, rolnictvu a pracující inteligenci zprávu o vládní krizi. Hned poté 23 nákladních aut doprovázených policajtama přivezlo do Prahy 10 000 pušek a 2 000 samopalů pro vyzbrojení lidových milicí. Prezident Beneš slabožsky vychcaně v naději, že takto udrží se u moci, jmenoval novou vládu odpovídající Gottwaldovým představám. Soudruzi vytesali do svých ocelových análů mantru, že k moci přišli demokratickou cestou, aniž by setřeli pel parlamentního folkloru. Již samotnou stavbu paláce Kinských před staletími doprovázely nadpřirozené jevy. Čelní stěna domu opakovaně zřítila se bez rozumné technické příčiny. Kdo si poradil italským stavebníkům, aby do základů zazdili živé dítě, nejlépe chlapečka. Chytili si 17-letou holku, sirotka po Kameníkovi z Verony, ostříhali ji nakrátko, aby vypadala jako kluk, a vykonali ten ohavný čin. Palác přestal se hroutit, avšak v ledově chladných a vlhkých chodbách zadního traktu až po dnešní časy je k slyšení pláč, dívčí nářek. Na člověka padá zde lepkavá tíseň. Všichni noční hlídky

hlídači a alkoholu propadlí kunsthistoričky to vědí. Smrt sráží se na zdech v plesnivých ornamentech.

0: Parafrází staropražské pověsti o dítěti zazděném v paláci Kinských na Staroměstském náměstí skončila dnešní sedmá část vltavské četby na pokračování ze vzpomínkového románu Petra Chudožilova Lahvová pošta. Připravila Jana Soprová, učinkoval Michal Pavlata v režii Vladimíra Gromova a až do příští středy ještě bude pokračovat tato četba z roku 2009 a samozřejmě je možné se k odvysílaným částem vracet přes vltavský web nebo pomocí aplikace Můj rozhlas. Samozřejmě pověstmi opředených domů je plná Praha. A často jsou to pověsti o čertech. Možná jste si teď vzpomněli na slavný Faustův dům na Karlově náměstí. Dnešní pozdně večerní povídka nás ale zavede jinam, totiž do kdysi slavné Čertovy krčmy, jak se říkávalo domu na rohu Malé Štupartské a Jakubské ulice na Starém městě. Budova, která tam stojí dnes, vznikla relativně nedávno v rámci takzvané asanace a je mnohem méně zajímavá než původní Štupartský dům, jehož historii vypráví ve své povídce ze 70. let 19. století Karel Herold.
1: V 17. století poklekání se nikdo neosmělil přiblížit se k němu. A i za dne se lidé křižovali, když tudy šli, a potajmu a bázlivě pošilhávali po domovních dveřích, kterými bylo vidět do dvora. Příčinou bázně byla pověst o ďáblech, kteří zde prováděli své rejdy. Avšak přece tu i tam přicházeli do domu lidé beze vší bázně, aby zde popíjeli dvouhaléřové pivo a pálenku. Byli to lidé chudí. A chuďasové nebojí se žádného ďábla. Dům ten nazývali Čertova krčma. Za našich dní, kdy nebojí se nikdo už ďáblů, jenom lidí, vstupujeme bezbázně do oblíbeného hostince. Jenom ten, kdo tady poněkud přebral dobrého nápoje a přišel pak domů, musí vyslechnout zákulisní pokárání. Odpoví na to lakonicky, že tou nehodou přece jen ďábel musí být vinen.
0: Ale zajímavých kapitol v historii toho domu je mnohem víc. Celou povídku Eduarda Herolda Čertova krčma si budete moct poslechnout od dnešní 22. A teď do Afriky.

0: Sedmé nebe.
1: V pátečním sedmém nebi vás vítá Petr Doruška. Náš nepravidelný seriál Africké klenoty dnes vstupuje do třetího dílu. K největším osobnostem africké populární hudby patří zpěvák Salif Keita. Původem je z Mali, pouštního státu, který sice patří k těm hospodářsky nejchudším zemím, ale za to vyniká hudební nabídkou. V Keitově velmi pestré diskografii vyniká album Amen, které vydal roku 1991, když mu bylo 42 let. K hudebním kvalitám nahrávky vydatně přispěl už nežijící pianista Joe Zawinul, kdysi člen vynikající jazzové skupiny Weather Report. Zawinul album produkoval a díky němu tak vznikl jeden z mezníků africké hudby.

Salif Keita z Mali s Joe Zawinulem v roli producenta z alba Amen, které vyšlo před 35 lety. I když Afrika je na hudební talenty bohatá, muzikantská profesie je považována za cosi podřadného. A když si Salif Keita vybral povolání zpěváka, rodiče se mu v tom snažili všemožně zabránit. Dalším mezníkem jeho dráhy je album Mufu, které vydal s řadou prominentních hostí roku 2002. K následující skladbě Yamore přispěla jako host Cesaria Evora z Kapverdských ostrovů. Hlasy obou vokalistů jsou si ale barvou tak podobné, že není lehké je navzájem rozeznat.

Zpíval Salif Keita z Mali spolu s Cezary Evorouska Pert. Prvním západním kapelám, které byly ovlivněny principy africké hudby, především prací s rytmem, patřila newyorská skupina Talking Heads, která vznikla před půl stoletím. Není divu, že jejich stěžejní album Remain in Light ocenili i samotní umělci z Afriky. Zpěvačka Angelique Kidjo je původem ze západoafrické republiky Benin, žije v New Yorku. A skladby z alba Remain in Light zpracovala po svém a vydala na albu stejného jména, které vyšlo 4 dekády po originální verzi Talking Heads.

To byla Angelique Kidjo, zpěvačka původem z Beninu v západní Africe, žijící v New Yorku. Skladbu Cross-Eyed and Painless si vybrala z repertoáru skupiny Talking Heads. Velmi zajímavé jsou průniky mezi africkou hudbou a americkým blues. Zpěvák Baye Kamara je původem ze Sierra Leone. Jeho otec byl politikem, matka diplomatkou a Kamara vyrůstal v Anglii a žije v Belgii.

Tak to byla africká varianta amerického blues. Na kytaru hrála zpíval Bai Camara Jr. původem ze Sierra Leone. 90. léta byla pro africkou hudbu velmi plodným obdobím. Na základě staletých tradic vznikaly nové styly i společné projekty s evropskými hráči. K jednomu takovému setkání došlo v Madridu. Centrální postavou této fúze byl Toumani Diabaté z Mali, virtuózní hráč na koru, africký nástroj s 21 strunami, jehož zvuk věrně připomíná evropskou harfu. Na albu Songhai dále hraje španělská skupina Ketama a anglický basista Danny Thompson.

Ve skladbě Jarabi z alba Songaj jsme slyšeli španělskou skupinu Ketamu, Tumani Diabateho z Mali, anglického basistu Dennyho Thompsona. Nahrávka z roku 1988 dnes patří do klasické éry afrických fúzí. A jak znějí fúze afrických a evropských vlivů dnes? Jedním z příkladů je album Su Kora z loňského roku. Jak název napovídá, klíčovým nástrojem je opět kora, kterou jsme slyšeli v předešlé ukázce.

Na čelo hrál Vincent Segal, na saxofon Emil Parisien, na akordeon Vincent Peirane a na západoafrickou koru Balaké Sisoko z Mali. Sestava natočila celkem dvě alba, poslední z nich vyšlo loni. Pod názvem Soukora, z nějž pochází i další skladba.

To byla francouzsko-africká čtveřice, kombinující cello, saxofon, akordeon a 21 strunnou loutnu koru. A po ryze současné hudbě se vraťme do minulosti, k historickým mezníkům, a to konkrétně do Konga, jedné z největších afrických zemí. Jaká hudba se třeba hrála v barech a tančírnách před takovými 50 lety. Mezi Afričany byla tehdy velmi populární hudba z Kuby. Nejen díky tanečním rytmům, ale i protože kořeny kubánských stylů leží právě v Africe. A kubánské rytmy se promítly i do vůbec nejpopulárnějšího afrického žánru, konžské rumby, která vznikla právě v konžském hlavním městě Kinshase a později se rozšířila do sousedních zemí. Zpěvák Metr Ganzonga nahrál písničku o tom, jaké to je, když se cizinec prosadí a místní mu jeho úspěch nepřejí a žárlí na něj. Žárliví sabotéři s krokodýlýma očima. Je suis allé...

Takhle tedy zní konžská rumba. Před půl stoletím jeden z nejpopulárnějších panafrických stylů. Dalším článkem africké hudební palety je afrobeat. U jeho zrodu stál před půl stoletím nigerijský saxofonista Fela Kuti, který propojil své africké kořeny s americkým jazzem a funkem. Jeho hudební odkaz rozvíjejí jak další skupiny, tak i jeho synové. Jeden z nich, Shaun Kuti, nám zahraje na závěr dnešního Sedmého nebe. Naschledanou, v dalším vydání pořadu se těší Petr Doluška.

0: Ve třetím dílu svého volného seriálu Africké klenoty nás Petr Doruška seznámil s rozmanitými Afrikou napájenými fúzemi a globálními styly. Na závěr jsme slyšeli ukázku afrobeatu, jímž interpretem byl syn zakladatele tohoto stylu Feli Kutiho, Sheun Kuti. Zítřejší Sedmé nebe bude s katarzí, pozítřejší s Monikou Načevou a jejím hostem, filmařem Václavem Marhoulem.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: God bless American jazz. Bůh žehnej americkému jazzu. To byl podtitul jednoho z koncertů loňského klavírního festivalu Rudolfa Firkušného. A program byl skutečně velmi americký. Nikoli ale čistě jazzový. Šlo převážně o jazzem inspirované či ovlivněné klasické skladby pro jeden či dva klavíry. A už za chvilku pro vás budeme mít záznam. Zajímá-li vás historie pražských domů, včetně pověstí, které se k ním vážou, tak si určitě nenechte ujít ve 22 hodin povídku Eduarda Herolda Čertova krčma s příběhem někdejšího štuparckého domu na Starém městě. V klapce od 22.30 budeme poslouchat výběr ze soundtracku francouzského filmu Šepot lesa, hudbu, která jakoby se zrodila přímo mezi stromy a kapradinami ve spolupráci s rysy, jeleny a sovami. Od 23. nám bude Michal Bumbálek znovu číst z románu Johna Irvinga Svět podle Garpa a těsně před půlnocí si zopakujeme dnešní závěrečnou část rozhlasových vzpomínek katolického kněze s úzkými vazbami na někdejší underground Ladislava Heriána. Ať si vyberete z naší dnešní nabídky cokoliv, anebo dáte přednost jinému programu v pátek večer krátce před prahem léta a s námi strávíte čas jindy. V každém případě vám přejeme s kolegyní Janou Studeckou klidný večerní čas a zůstáváte-li tak příjemný poslech.

0: Koncert Klasika.
1: Krásný večer s koncertem Klasika. Dnes se vypravíme na jeden z koncertů klavírního festivalu Rudolfa Firkušného, který se konal 12. listopadu 2025. Vystoupili na něm klavíristé Karel Košárek a Jiří Levíček. Název koncertu zněl God Bless American Jazz a tak je před námi večer plný spojení tradiční klavírní hudby s jazzovými prvky. U jeho poslechu vás vítá Alena Maršíková-Michálková. První část večera patřila výhradně Karlu Košárkovi. Své vystoupení zahájil 7 virtuózními etídami podle George Gershwina. Jejich autorem je Earl Wild. Skladatel se ve svém díle věnoval transkripcím klasických a jazzových děl pro klavír. Zkomponoval ale i originální díla, například velké velikonoční oratorium Zjevení, skladbu pro sbor a bicí nástroje Tyrkisový kůň, založenou na indiánské legendě, nebo balet Perzefona. Ze 7 virtuózních etíd zazní 3. Líza, Embraceable You a Fascination Rhythm.

To byl výběr ze 7 virtuózních etýd podle George Gershwina Earla Wilda. Na klavír ve Dvořákově síni pražského Rudolfína hrál Karel Košárek. Program koncertu klavírního festivalu Rudolfa Firkušného pokračoval 3 obrazy v tónech opus 5 Charlesa Tomlinsona Gravese. Impresionisticky laděná skladba pochází z roku 1910 a náměty jednotlivých částí jsou Večerní jezero, Údolí snů a Noční větry.

Potlesk patří Karlu Košárkovi. V jeho podání jsme vyslechli skladbu Charlese Tomlinsona Grivese Tři obrazy v tónech opus 5. Posloucháte záznam koncertu z klavírního festivalu Rudolfa Firkušného z 12. listopadu 2025 s názvem God Bless American Jazz. První polovinu koncertu zakončila sonáta pro klavír opus 26 Samuela Barbera. Je to jedno z nejvýznamnějších klavírních děl americké hudby. Objednáno bylo při příležitosti výročí 25 let od založení League of Composers. Poprvé ji zahrál Vladimír Horovic v kubánské Havaně.

Dozněla sonáta pro klavír opus 26 Samuela Barbera. Na klavír hrál Karel Košárek. V roce 1997 se stal laureátem soutěže Waltra Naumburga v New Yorku. Jeho nahrávky zahrnují například hudbu Bohuslava Martinů nebo Františka Xavera Duška. Spolupracuje s předními orchestry, například s Českou filharmonií a dalšími, a také se solisty. Ve druhé polovině koncertu ve Dvořákově síni pražského Rudolfína se k němu připojil klavírista Jiří Levíček. Zvítězil v roce 2009 ve Philips International Jazz Competition. Společně s orchestrem One O'Clock Big Band získal několikrát nominaci na cenu Grammy. České publikum ho zná především z jeho působení v Robert Balzar Triu. Program koncertu s názvem God Bless American Jazz, který se konal 12. listopadu 2025, zakončila skladba Davea Brubecka Points on Jazz. Je určena pro dva klavíry. Je to soubor rytmických variací na jedno téma. Některé jsou založené na jazzových konceptech, jiné jsou odvozené z klasiky. Skladba vznikla z dojmů při turné v Polsku v době železné opony. Z původního přídavkového kusu, inspirovaného melodií, kterou si autor poznamenal při jízdě vlakem zasněženou polskou krajinou, se později stala hudba pro baletní vystoupení.

Dozněla skladba Points on Jazz Davea Brubecka. Na dva klavíry hráli Karel Košárek a Jiří Levíček. A Jiří Levíček hrál také v několika částech na saxofon. Tleskající publikum ve Dvořákově síni pražského Rudolfína se dočkalo i přídavku. Byl to rek pro klavír v úpravě pro dva klavíry Rialto Ripples George Gershwina. Dobrý poslech přeje a loučí se Alena Maršíková-Michálková.

0: Skladby pěti amerických autorů nabídl dnešní koncert Klasika, ale rozhodně to nebyly skladby ryze klasické. Pohybovali jsme se na rozhraní vážné hudby a jazzu a skončili jsme dílem autora, který je přímo ikonou takové fúze, George Gershwina. Byl to na závěr jeho rek Rialto Ripples v úpravě pro dva klavíry. Hráli protagonisté celého dnešního koncertu Klasika Karel Košárek a Jiří Levíček. A připomenu ještě, že jsme poslouchali záznam jejich recitálu, který měl název God Bless American Jazz a konal se v loni 12. listopadu ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Pro Vltavu záznam připravila a provázela nás jím Alena Maršíková-Michálková. Příští koncert Klasika budeme vysílat živě z katedrály svatého Víta na Pražském hradě a půjde o slavnostní zahájení provozu nových svatovíckých varhan. Zazní velkolepá varhaní symfonie Camilla Saint-Saense, Dvořákovy biblické písně za varhanního doprovodu a také jedna ze tří současných skladeb vytvořených přímo k této příležitosti a vybraných odbornou komisí k finálovému veřejnému hlasování. Toto hlasování stále probíhá, čili stále se do něj můžete zapojit.
1: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
2: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
1: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové Marešové.
2: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
1: To vše do 17. června.
0: No a o dva dny později, tedy v pátek 19. června od 19.30 se uskuteční onen koncert a budeme ho na Vltavu živě přenášet. Nejbližší přímý přenos klasického koncertu ale chystáme už na pondělí. Symfonický orchestr Českého rozhlasu bude uzavírat svou koncertní sezónu a zahraje pod taktovkou dirigentky Eriny Jašimi Mozarta, Chopina, solistou bude Martin Kasík a Berlioze, solistou v Haroldovi v Itálii bude violista Josef Špaček. A tento koncert chystaný na pondělí 15. června začne taky v 19.30. A teď si připomeneme jedno výročí. Zítra uplyne 235 let od narození Antonína Vranického, žáka Haydnova, přítele Beethovenova a vynikajícího českého houslisty své doby. Ale neposlechneme si žádný z jeho koncertů ani žádnou z jeho symfonií. Připravena je Vranického mše es dur. A klíčovým jménem nahrávky z poloviny 80. let je Pavel Kühn.

0: Sbor Varhaník Jan Hora, Pražský komorní orchestr a sbormistr a dirigent Pavel Kühn. To jsou interpreti nahrávky, kterou jsme právě doposlouchali, nahrávky mše Esdur od Antonína Vranického. A od klasické hudby teď ke klasické povídce. Akademický malíř, kreslíř, divadelní výtvarník, ale také herec, byť po většinu života jen ochotnický, novinář, amatérský historik a s historickými tématy pracující literát. To všechno byl Eduard Herold, vrstevník například Karla Havlíčka Borovského, kterého ale o mnoho desetiletí přežil. A my teď uslyšíme od Eduarda Herolda barvitě vyprávěnou historii Štuparckého domu na Starém městě pražském, řečeného Čertova krčma. A tak se také text jmenuje a přečte nám ho Vladimír Krátký v režii Radima Nejedlého.
1: Český rozhlas Vltava uvádí povídky klasiků.

roku 1480 otevřely se dveře kostela u svatého Jakuba a slavnostní průvod bral se odtud. S četným duchovenstvem se ho účastnili katoličtí páni, v jejíž středu nalézal se král Vladislav. Z věže klášterního kostela slavně zněl hlahol zvonů. V průvodu ozýval se slavnostní zpěv chorálních zpěváků a průvod bral se Štupartovou ulicí. Tu přicházel jim jiný průvod vyznavačů podobojí vstříc. V jeho čele kráčeli kněží kališničtí se zpěváky chorálními. Už zdaleka se měřili nevlídnými zraky kněží protivných stran. Každá strana spoléhala na sílu i četný počet svých průvodčích. Strana katolická se cítila mocnější, že má krále ve svém středu, kdežto kališníci nalézali hlavní oporu v tom, že jejich církev je panující v zemi a proto vzdorně a bezohledně dále kráčeli. Konečně obě strany došly na místo, kde jedna neb druhá se musela vyhnout. Avšak ani jedna, ani druhá strana nechtěla ustoupit. Brzy byl zbožný zpěv přehlušen výkřiky obou rozčilených stran. Lomos naplňoval ulici. Již byly i zbraně taseny a jen málo chybělo a strany by se srazily. Ustupte králi, voláno ze strany katolíků. I hned seřadili se kališníci, aby učinili místo králi. Že však nemohlo se to stát rychle, netrpělivý zajímač z kunštátu se prodral vpřed a udeřil kněze Wolbrama. V témže okamžiku blbý syn nejvyššího purkrabího Jence z Janovic vykřiknul a klesl k zemi. Svíjel se přitom v křečích a vyrážel z úst rouhavá slova. Lidé bázlivě ustupovali a křižovali se. Ještě nikdo se nechtěl přiblížit k chorému křečovitě se svíjejícímu, přistoupil k němu král. Udělal mu na čele kříž a vzal ho pod ochranu. Zastrašen vzdálil se lid. Dvěstě let později opět bralo se procesí touto ulicí. Zpěváci chorální a řada žáků z jezovické koleje šlo se svými učiteli. Také velké množství zbožného lidu prospěvujíce pobožné písně ubíralo se v průvodu ke kostelu. Za vyzvánění a prospěvování došli až ke dveřím kostelním. Pojednou vyskočí několik studentů z řady. Zrakem strnulým hledí kolem sebe, křečovitě svírají se jejich pěsti, pak vydavše ze sebe divý ryk, počnou pěstmi ohánět se po neviditelných bytostech, jež prý kolem nich se prohánějí. Ha, ďábel, křičí, zde, zde! Zápas jejich s neviditelnou zlou bytostí je zoufalý. Zápasí s ní tak dlouho, až zcela vysíleně klesnou na dlažbu. Ostatní studenti se svými učiteli spěchají k nešťastníkům a odnášejí je do kláštera. Zděšený lid se ale pobožně křižuje. Takové a podobné vidiny trvaly až do té doby, kdy řád jezovitů byl zrušen. Odtud pak přestalo všeliké vidění ďáblů. Prohlídněme si nyní dvoupatrový, pevně zbudovaný dům, jehož dveřní pažba pochází ze 17. století, dům číslo 647. V 17. století poklekání se nikdo neosmělil přiblížit se k němu. A i za dne se lidé křižovali, když tudy šli, a potajmu a bázlivě pošilhávali po domovních dveřích, kterými bylo vidět do dvora. Příčinou bázně byla pověst o ďáblech, kteří zde prováděli své rejdy. Avšak přece tu i tam přicházeli do domu lidé beze vší bázně, aby zde popíjeli dvouhaléřové pivo a pálenku. Byli to lidé chudí. A chuďasové nebojí se žádného ďábla. Dům ten nazývali Čertova krčma. Za našich dní, kdy nebojí se nikdo už ďáblů, jenom lidí, vstupujeme bezbázně do oblíbeného hostince. Jenom ten, kdo tady poněkud přebral dobrého nápoje a přišel pak domů, musí vyslechnout zákulisní pokárání. Odpoví na to lakonicky, že tou nehodou přece jen ďábel musí být vinen.

Někdy v 16. století dům přestavěli podle renesančního slohu, který tehdáž právě nabýval oblíbenosti. Pod krovním římsám se dostalo úpravy nápadně žlábkovité. Gotická obruba oken zmizela, její místo zaujala všeliká ozdoba a malé přišpičatělé dveře ustoupily okrouhlému bohatému portálu, který nesly štíhlé sloupy. Holé zdi byly okrášleny rustikou. Staviteli se líbilo, že nad dveřmi nechal vymalovat v šedé půdě šedými barvami bakchantky a satyry pijící a tancující, kteří zároveň měli znázorňovat a upozorňovat na přízemní místnosti, kde se nacházela vinárna a pivnice. Lidé, když spatřili tyto neznámé postavy opatřené kozelčími kopítky, podobné ďasům, se sice zarazili, avšak shledali nápoje dobré a tak tomu brzy uvykli. V tomto vystrojení koupil dům rada a milostník císaře Rudolfa II. Pan Čestmír Minkovic z Minkovicburku. To byl velký přítel a ctitel znamenitého dánského hvězdáře Tychona de Brahe, se kterým strávil celé noci na hvězdárně, kde zaměstnávali se hlubokým vypočítáváním. Jež to byl Minkovic i vroucným přítelem Petra Voka, posledního potomka rodiny Rožmberské, brával sebou k tomuto pánovi často učeného přítele dánského. A tak stalo se, že přišli oba do Rožmberkova domu na hostinu v onen den roku 1601, který se pro slavného hvězdáře stal osudným. Tycho de Brahe bezprostředně po této hostině náhle zemřel. Minkovic později přenechal tento dům paní Markétě Hoslauerce na Libichově se všemi k němu příslušnými výsadami i s právem výčepním, a to za 1000 kop míšeňských grošů. Bylo 20. února roku 1621 v první době večerní, kde se obyčejně večeřívá. Wolfgang, syn Markétin, procházel se po pokoji se svým nejstarším chlapcem, jenž pokoušel se otci stačit v kroku a vypravoval synovi o krásných lesích povltavských, o štíhlých jelenech, kteří se proháněli onou krajinou, a jiných předmětech, které chlapce zvláště zajímaly a k novým otázkám povzbuzovaly. Tu se však otevřely dveře a dovnitř hrnulo se několik mladších chlapců, následovala matka s dceruškou a za těmi sluha s večeří. Veselost chlapců stichla, když otec začal předříkávat obyčejnou večerní modlitbu, v níž několika slovy vzpomínal na svou vlast a Fridricha, krále trůnu zbaveného, v čemž mu věrná hospodyně hlasitě přizvukovala. Slovíčkem amen bylo dáno znamení k početí večeře. Několik minut později bylo slyšet hrčení kočáru, který pojednou před domem zastavil. Brzy vstoupil do pokoje jakýsi pán v tmavém španělském kroji, tehdáž obyčejném. Hospodyně, spatřivši příchozího, zbledla. Avšak i na Hoslauera učinila návštěva tato dojem velmi nepříjemný, ač se ho snažil utlumit. Příchozí, usmívaje se, přehlídl rychle rodinu a vymlouval pozdní návštěvu svou tím, že s dávným přítelem svým má cosi důležitého vyjednávat. Hoslauer neodpověděl, jen pokynuv rukou, dal mu na srozuměnou, aby ho následoval do vedlejší komnaty. Když zde stáli tváří v tvář, přijal příchozí slovo opět tak vlídně jako prvé. Milý, dobrý Wolfgangu, oslovil ho, zajisté nezapomněl z oněch veselých dnů, příteli. Hoslauer, jehož tvář nabyla prvnějšího klidu, přerušil mluvčího. Abys zachoval tělesného blaha, stal se s odpadlíkem. Milostí císařskou povýšenci za hejtmana tohoto města, mluv bez okolků, proč přicházíš do mé klidné domácnosti. Chceš-li tedy vědět, mumlal příchozí, upíraje zraky nikoliv v tvář Hoslauerovu, nýbrž na ruce své, budu brzy hotov.
Buď tak laskav a následuj mne povolně těmito dveřmi. Dole stojí vůz pohotově. A k čemu a kam? Zvolal Hoslauer rozčileně, ucouvnuv na krok. Na hradě se vše dovíš, nedělej povyk. Při těch slovech chopil ho za ruku a vybízel, aby opustil byt. Aniž bych viděl ženy a dětí svých a jim požehnal, volal Hoslauer. Ach, můj bože, odvětí příchozí, jaká ztráta času nyní za pozdní již doby a k čemu také, snad, že ještě dnes budeš odpočívat pod vlastní střechou. Ale nepodařilo se mu upokojit rozčleného Hoslauera. Žádal, abys měl spatřit ženu i děti. Loučení bylo velmi smutné, ačkoliv Hoslauer se přemohl a pokojně vyslovil důvěru svou, že brzy se opět navrátí do náručí svých milých. Cizinec dotvrzoval slova Hoslauerova, mluvil o protekci a jiných věcech velmi vlídně a odvedl konečně Hoslauera dolů. Nežli vstoupil do vozu, Wolfgang ještě jednou pohlédl na svůj dům, v němž zůstavil své štěstí, svou rodinu. Než netušil ani, že nikdy více ho neuvidí. Vůz harčel dále po cestě stuha umrzlé a bral se směrem hradu, kam Hoslauera odvezli. Zde byl zavřen do temného vězení v bílé věži k jiným vězňům. Když později císařskými vyšetřovacími soudci byly rozsudky nad velezrádci vyneseny, byl i Hoslauer mezi těmi, kteří byli propadli trestu smrti. Ze zvláštní milosti byl ale jeho trest změněn, nejprv na trvalé vypovězení ze země, konečně ale v několikaletý žalář v pevnosti Rábu. Dům ale byl zabaven roku 1627. V tomto nešťastném roce skoro každá ulice mohla vykázat se aspoň jedním, neli více domy, které propadly fisku. Většina těch domů byla velmi rychle odevzdána dobrým přátelům vlády, mnohé však stály i prázdné, aniž by se kdo k jejich koupi hlásil. Mezi těmito byl i dům Hoslauerův. Rodina uvězněného se zdráhala přestoupit na katolickou víru a musela Prahu opustit. Dům byl zavřen a po roce již vidět bylo po dveřích i oknech samé pavučiny. Nyní opět vznikly staré pověsti o strašidlech a ďáblech a zvědavci, kteří za bílého dne osmělili se, že přes zeď přelezli do dvora a ohlédli se po pustém domě, vyznali, že smutek a pustota, jež ve všech komnatách panuje, je tak děsná, že se neodvážili dále, aby celý dům prohledali. Později se již nikdo neodvážil do toho dvora. Jednoho dne přece několik smělejších dům obklopilo, hledíce zvědavě na hostinské znamení nad vchodem připevněné. Brzy pak objevil se i zmužilý hospodský, který se v přízemních místnostech pustého a pověstného domu ubytoval. Byl to již starý muž, který odporným zevnějškem i svým chováním se úplně hodil k tomuto domu. Za bílého dne měl sice tu i tam hosty a odběratele, ale zvečera byla ulice pustá a jako vymřelá. Poklekání neodvážil se ani nejzmužilejší do té ulice. Když se však později Sasové zmocnili města a část vypuzených a z vlasti vypovězených protestantů se vrátila opět do svého rodiště, tu smohl denně vidět starého krčmáře, jak stojí před vchodem, dychtivě pátrá na vše strany a každého příchozího bystře si prohlíží. Než když krátce na to hřmění valštínských děl vypudilo protestanty z Prahy a zahnalo je opět za hranice, v obličeji uhostila se umdlenost a ochablost jako dříve. Vymizel oheň z oka, v němž třpitila se slza či radost či smutek, kdož to ví. Krčmář se nikomu nesvěřil a stal se ještě nemluvnější než jindy. Roku 1661
Byl pověstný dům soudně odhádán a již příštího roku daroval ho císař Leopold I. svému prvnímu jezdnému Pavlu Frostovi, který zamýšlel dům opravit a pak pronajmout. Avšak brzo nahlédl, že ani jedno, ani druhé není možno, což ho přimělo dům opět prodat. Za 3 roky se mu podařilo najít kupce. Byl to Petr Štupart z Leventálu a manželka jeho Rozená Hamrova, jimž Frost za 12 000 kop míšeňských přepustil pověstný dům i se všemi příslušnými výsadami a právy. Nový držitel, chtěl-li mít užitek z koupě, musel celý dům od základu přestavět. Přikoupil tedy následujícího roku vedlejší hospodu u 3 králů od přísežného mistra Maxe Reneba a pak starou zříceninu malého domku. Dal vše strhat a vystavět jedno větší stavení vpředu a menší jiné ve dvoře. V strašném požáru roku 1689 stavení tato sotva dokončená vesměs lehla popelem. Brzy však povstala na sutinách budova nová, ač ne snad již tak bohatě ozdobená jako prvé. Po smrti Petrově přijal dům syn jeho František, jenž opíraje se o výsady a práva domu toho, otevřel v přízemních místnostech pivnici. Nový hostinec netěšil ale ani hospodskou Majdalenu Bělskou v blízkém Ungeltě, ani paní Logiku v krčmě domu špitálního. A tak se zdá pravděpodobné, že pražský magistrát přihlédl k jejich společné prosbě a zakázal Františku Štupartovi, aby směl provozovat hostinskou živnost. Ale František se všemožně snažil, aby práva a výsady svého domu uhájil. Když mu bylo sděleno, že práva a výsady, na něž se odvolává, nejsou ani v nových deskách zemských zaznamenány, staré desky ale, v nichž snad vneseny byly, již za Ferdinanda I., že schořely, scháněl majitel domu po Praze pamětníky, aby mu dosvědčili, že v tom domě už za dávných časů krčma bývala, jakož svědčí o tom někdejší název Krčma Čertova. Avšak soud nechtěl tyto důvody uznat. Snažili se tedy od starých lidí vypátrat, bývala-li zde v skutku krčma, čili nic. Svědci se dostavili. Avšak soudcové málo dověděli se o tom, po čem pátrali. Za to ale slyšeli množství dobrodružných pověstí o strašidlech. Stařec jakýs vypravoval: byl jsem ještě chlapec, když bydleli jsme v domě na Rejdišti. Zde viděl jsem jedenkráte, kterak vyletěl drak směrem kostela svatojakubského a myslím, že vyšel z tohoto domu Štupartova a že posadil na jeden sloup čepičku, kterou ještě před švédským obležením bylo vidět. Podle výpovědi paní Logiky bylo čepičku tu viděti ještě v letech 80. Podobné výpovědi učinili i jiní předvolaní svědci, ale na hlavní věc, o kterou se jednalo, totiž jestli zde bývala hospoda, nemohl se nikdo upamatovat. Pře se prodloužila, až dlouho poté nejvyšším rozsudkem, na němž podepsán byl Vilém hrabě Kolovrat z Újezda, bylo zapovězeno Františku Štupartovi provozování živnosti hostinské a končeno tam slovy: ovšem, kdybychom chtěli přidržovati se názvu, pak museli bychom dům ten považovati za krčmu pro čerty a nikoliv pro lidi, poněvadž nenazývala se krčmou lidskou, nýbrž krčmou čertovou. A tak skončila pře.

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Štuparský dům stále stojí na rohu Malé Štuparské a Jakubské ulice, jen už to není ten původní. Ten vzal za své z kraje 20. století v rámci pražské asanace a byl nahrazen dnešní stavbou, která už má s původním staropražským domem společný jen název. Což ale nemohl vědět výtvarník a literát Eduard Herold. Zemřel v roce 1895 a svou povídku Čertova krčma napsal mnohem dřív. Mimochodem stala se pak základem jeho historického románu s týmž názvem. Povídku pro rozhlas připravila Petra Hinčíková, interpretoval ji Vladimír Krátký v režii Radima Nejedlého a snímek jsme dnes vysílali premiérově. A za týden nás čekají v téže podobě a ve stejném čase tři krátké prózy Karla Čapka, ale číst nám bude někdo jiný.
2: Trochu se lekl ceny, kterou mu prodavač řekl za tu červenou plechovku. Kriste pane, to je drahota, přemítal cestou domů. Bude to asi pravá štrasburská paštika. Na mou duši, ještě nikdy jsem to nejedl, ale těch nekřesťanských peněz, co za to chtějí. Jinu co dělat? Člověku se někdy zachce paštiky. A vždyť ji nemusím sníst celou najednou, utěšoval se pan Michl. Nechám si něco na zítřek. Bez toho paštika je těžká do žaludku. To budeš koukat, Emane, hlásil pan Michl, když otvíral dveře svého domova, co dnes nesu k večeři. Kocour Eman mávl ohonem a zamňoukal. Aha, řekl pan Michl. Ty bys taky chtěl paštiku, ty neřáde, viď? Kdepak, to nejde. Paštika je drahé žrádlo, kamaráde. Já sám jsem to dosud nikdy nejedl. Štrasburská paštika, holenku, to je jenom pro labužníky. Ale abys neřekl, dám ti čuchnout.
1: Paštika, organizujeme se, Tonda. Tyto tři krátké úsměvné povídky Karla Čapka nám přesně za týden přečte Pavel Čeněk Vaculík. Teď je podle oficiálního programu stanice Vltava před námi Klapka s hudbou z filmu Šepot lesa, ale do začátku zbývá ještě skoro 7 minut, tak se naladíme na Šepot lesa jednou také tichou skladbou.

0: Je sice červen, ale poslechli jsme si skladbu Silence of Snow z česko-polského projektu Inner Spaces v čele s trumpetistkou Štěpánkou Balcarovou. A plná tiché hudby bude i následující půlhodinka, kterou jsme v premiéře vysílali minulou neděli.
1: Klapka. V dnešní klapce se zastavíme. Pokusíme se aspoň na chvíli shodit ze sebe pracovní a osobní stres a zhluboka se nadechneme. Tedy, aspoň doufám. Vydáme se totiž do lesa. Čerstvý vzduch a spolubytí s lesní florou a faunou by nás mělo nabít novou energií, vlít nám do žil novou krev a obnovit síly. Les totiž léčí. Ví to i filmař, milovník přírody a přírodovědec Vincent Mounier. Proto už 30 let vyráží s fotoaparátem mezi stromy, aby tu zachytil, pokud možno naprosto nepozorovaně, zvířata v jejich přirozeném prostředí, prostě tak, jak tu vegetují. Domů se pak vrací s úžasnými, ať už statickými nebo filmovými záběry a sekvencemi, ze kterých sestavuje své filmy. Přitom se vždycky spojí s vynikajícími hudebníky, kteří do nich vetknou přiléhavou, tichou muziku. Stejně to udělal i u snímku Šepot lesa, který má ještě cosi navíc. Své zkušenosti a vztah k přírodě skrze film předává svému synovi a oslavuje tu svého otce, který ho na přírodní dráhu nasměroval. První hudební ukázka klapky, kterou věnujeme právě snímku Šepot lesa a u které vás vítá její autor Tomáš Pilát, vychází z pera muzikantů z kapely Birds on a Wire a Brazilky Dom Lanena. Zpívá Rosemary Stanley.

Kdo ví, kam se časy ubírají, ptala se Rosemary Stanley. Věřím, že jsme se v lese už nenápadně zabydleli, každopádně se nám ještě nechce zpátky. Tak si ještě chvilku zameditujeme, k čemuž nám pomůže australský skladatel, spolupracovník Vincenta Muniera a taky třeba Nicka Cavea, Warren Ellis. Spolu s ním teď pojďme obdivovat jeleny.

Tak to byl Jelen nebo Jeleni v podání Warrena Ellise, hudba podbarvující jeden z mnoha dechberoucích záběrů filmu Šepot lesa. K vydanému soundtracku filmu notně přispěl i režisér, především technicky dokonalým záznamem lesních zvuků. Při nahrávání nic neubíral ani nic nepřidával a samozřejmě les zní na každém kroku jinak. Dejme si teď tedy kousek lesa, tenhle byl zachycen v Norsku, a pak další hudební příspěvek komponisty Warrena Ellise.

Svou troškou, no vlastně víc než troškou do mlýna, přispěla soundtracku filmu Šepot lesa i islandská violončelistka a hudební skladatelka, autorka filmové a televizní hudby Hildur Gulnadóttir. Lidé dostanou tvář, tak se jmenuje její skladba, která ve filmu zní.

Dozněla muzika Hildur Gulnadóttir z filmu Šepot lesa. Připomeňme jenom, že islandská hudebnice napsala mimo jiné taky hudbu k filmu Joker a získala za ní Oscara, Zlatý globus i cenu BAFTA. Další muzikantkou, která obohatila hudební playlist snímku Vincenta Muniera Šepot lesa, je německá klavíristka, skladatelka a taky fotografka Alice Baldwin. Jak o své hudbě sama říká, její styl je radikální jemnost. A jemná, i když nevím, jestli radikálně, je kompozice znějící v Munierově snímku. Jmenuje se Co nakonec? Alice se ptá a my odpovídáme, no právě tahle její skladba. Než si ji pustíme, ještě rozloučení. Hodně krásných chvil v lesích, ale i na loukách a třeba i ve skalách přeje autor dnešní šeptající klapky Tomáš Pilát.

historicko-dokumentárnímu snímku Šepot lesa z roku 2025. Další klapku chystáme na pozítří odpoledne a bude o tom, jak mimořádnou oblibu mezi filmaři si získalo dílo Maurice Ravela. Ale jednoho maličkého Ravela si pustíme už teď.

0: To byly pagody z cyklu Matka husa od Maurice Ravela. A za chviličku se budeme znovu věnovat životu a dílu jistého nepříliš úspěšného spisovatele, který je však pouze fiktivní ústřední postavou jednoho naopak velice úspěšného románu.
1: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: www.rozhlas.cz.
1: Četba s hvězdičkou.
2: Na jedné straně je plný komických situací, na druhé se román Johna Irvinga Svět podle Garpa dotýká celé řady trvale citlivých společenských témat. A tady je už 16. z celkových 31 epizod naší četby z Irvingova dnes už klasického bestselleru. Účinkuje opět Michal Bumbálek.

Kdyby Garpovi nabídli splnění jednoho velikého a naivního přání, určitě by si přál, aby byl svět bezpečný. Jak pro děti, tak pro dospělé. Svět na Garpa totiž působil jako zbytečně nebezpečný pro obě věkové kategorie. Garp se večer pomiloval s Helenou, ale na rozdíl od ní pak neusnul. Radši vstal a šel si do dětského pokoje lehnout vedle Volta. Ale sotva, že usnul, zdál se mu děsivý sen o druhém synovi, o Duncanovi. Když se Garp probudil hrůzou, uvědomil si, že Duncan je dnes v noci u nebezpečné paní Ralfové. A tak se okamžitě rozhodl jít syna zachránit. Bylo už pojedné, ale noc byla dosud teplá. Jako střelec pronásledující svou oběť, jako násilník dětí obávaný rodiči, krade se Garp spícím jarním městem, zeleným a potemnělým. Lidé chrupou ve spánku a ve snách touží, žací strojky odpočívají. Některá okna jsou otevřená, bzučí pár lednic. Z několika domů pulzuje modrošedá záře obrazovek. Garpovi připadá ta zář jako rakovina, zákeřná a zmrtvující. Třeba televize skutečně způsobuje rakovinu, uvažuje Garp. Jenže jeho podrážděnost je podrážděnost spisovatele. Ví totiž, že kde září světlo televizoru, tam sedí někdo, kdo nečte. Garp prochází zlehka ulicemi, nechce nikoho potkat. Běžecké boty má jen lehce zašněrované, trenýrky na něm povívají. Nemá suspenzor, protože se nechystal běžet. Tu a tam zafrká pes. Garp ví, že po večerním sexu s Helenou jeho pach psi znervózňuje. I on je nervózní. Neví sice, jak se paní Ralfová vlastně skutečně jmenuje, ale protože k ní už jednou syna s jeho kamarádem Ralfem vezl, dům pozná. Toho domu by si dnes v noci všiml úplně každý. Všechna okna jen září, přední dveře jsou otevřené, karcinogenní televize řičí na celé kolo. Garpa napadá, zda paní Ralfová nepořádá nějaký večírek. Ale když se přikrade blíž, po trávníku plném psích hoven, cítí, že je dům opuštěný. Smrtící paprsky televize pulzují obývacím pokojem a tam, natlačena vedle sebe na pohovku, leží uvolněná těla Duncana a Ralfa napůl ve spacích pytlích. Oba samozřejmě spí, ale vypadají jako zavraždění televizí. Kde je ale paní Ralfová? Že by si na večer vyrazila? Že by šla spát a nechala všechna světla svítit a dveře otevřené, aby chlapce mohl kdokoliv přepadnout a unést? Vypnula troubu, ve které ohřívala včerejší pizzu? Uhasila všechny nedopalky v četných popelnicích? Masturbuje v posteli? A nebo se utopila ve vaně, když chlapce přestalo bavit i šmírovat? A kde je ta psí bestie, jejíž hovna udělala strávníku minové pole? Garp se schovává za keři, připlíží se až ke kuchyňskému oknu a čichá, jestli není cítit plyn. Ve výlevce vidí kupu špinavého nádobí, na kuchyňském stole láhev džinu. Vedle ní se rozvaluje velká černá kočka, podle svítících očí jediný bdící tvor v celém domě. Ale Garp je přesvědčen, že paní Ralfové chybí potřebné soustředění, aby se proměnila v kočku.

T.S. Garp, syn svého otce, střelce ve věži bombardéru, obhlíží nepřátelský terén. Neví, co má dělat. Jestli vstoupí do domu bez dovolení, ta šílená ženská je schopná ho zastřelit. A už je tady. Garp slyší, jak se po schodišti valí nějaké těžké vrávorající tělo, které vrazí schodby do kuchyňských dveří, až se rozletí a kočka vyděšeně vyskočí. Paní Ralfová se posadí holým zadkem na linoleum, kimonový župan vpředu otevřený a nedbale podkasaný nad obtloustlý pas se skleničkou zázračně nerozlitou v ruce. Podívá se překvapeně na pití a ulízne. Před Garpem zasvítí její velké povislé prsy. Ale když se pokusí vstát, zasténá a lehne si jak dlouhá, tak široká na záda. Na Garpa zvlhle zasvítí ochlupení v klíně. Břicho zvrásněné striemi vypadá bílé a uvařené, jako by paní Ralfová pobývala dlouhou dobu pod vodou. Ty mrcho, říká nahlas, buď kočce, nebo možná spíš sobě. Třeba si vymkla kotník a je tak opilá, že to ani necítí, uvažuje Garp. Třeba si zlomila páteř. Zavolá tedy dovnitř. Halo, je tu někdo? Garp slyší z kuchyně nějaké sténání a podivné zvuky, jako když po zemi klouže maso. Paní Ralfová kormidluje do dveří, župan posetý vyrudlými květy, už jakž tak stažený. Sklenku se jí podařilo někde schovat. Jdu náhodou kolem, breptá Garp. A viděl jsem, že všude svítíte, tak jsem si myslel, jestli se něco neděje. Čekal jsem vás dřív, odpovídá mu paní Ralfová, jejíž schopnost rychle se vzpamatovat je obdivuhodná. Jinak na ní není obdivuhodné vůbec nic, ani její morbidní humor. Ale jdete už příliš pozdě. Oba chlapci jsou mrtví. Cože? Asi jsem jim neměla dovolit, aby si hráli s tou bombou. Paní Ralfová si zkoumavě prohlíží Garpův strnulý obličej, jestli v něm neuvidí nějaké známky smyslu pro humor, ale v této oblasti by jej u Garpa nenašla ani pod lupou. Ale právě tak si ho prohlíží a když se Garp pořád nesměje, zkusí to ještě jednou. Chcete vidět mrtvolky? A pak si Garpa přitáhne za elastický pásek trenýrek, jako by tu mrtvolku chtěla najít právě tam. Nepokrytě se podívá dovnitř. Pane bože, vy toho na sobě moc nenosíte, co? To vám není zima? Garp si uvědomuje, že nemá suspenzor a proto rychle zavrávorá, kam ho táhnou trenýrky, až narazí do paní Ralfové. Mrtvolka trochu oživne, ale to už paní Ralfová odchází do obývacího pokoje. Ukáže na spící chlapce, upraví jim spací pytle a podloží pod hlavy polštáře. Garp vypne televizi a paní Ralfová vrávorá po pokoji, zhasíná a sbírá popelníky. Takže dobrou, šeptá paní Ralfová do náhle stemnělého pokoje. Dobrou, říká i Garp, částečně chlapcům, částečně paní Ralfové. Chystá se uprchnout domů, jako by sem původně nepřišel na záchranou misi spojenou s evakuací ohrožených osob. Ale paní Ralfová na něho v chodbě zasyčí. Ještě nesmíte odejít. Je tu ještě jeden kluk a musíte mi ho odsud vyhodit. Jaký kluk? Říká Garp. Nějaký další spolužák? Ale paní Ralfová to upřesňuje. Trochu větší kluk, ale zase ne tak velký, jak jsem původně doufala. Bere Garpa za ruku a upustí jeden popelník. Kimono se na ní celé rozevře. Garp se pro popelník schýbne a vlasy se jí otře o prs. Nešahejte na mě, říká paní Ralfová, nebo aspoň ne dřív, než nám uděláte místo v posteli. Leží tam totiž jeden ubožák a já potřebuju, abyste ho vyhodil.

0: Garb na okamžik zadoufá, že ještě pořád leží doma v posteli vedle Volta a tohle všechno se mu jenom zdá. Ale to už ho paní Ralfová opět chytí za ruku a vleče ho po schodech nahoru do ložnice. Ničeho se nebojte, bude to jenom taková malá sousedská výpomoc. Opravdu malá, pro takového svalovce jako vy úplná hračka. A o koho jde? Ptá se Garb s obavami, aby se nezapletl do manželských sporů, jimiž se chtěl ještě nedávno živit. Jen pojďte, já vám ho ukážu. Opravdová hračka, teda měla to být hračka, aspoň pro mě. V ložnici paní Ralfové si Garb nejdřív všimne černého labradora, rozvaleného na posteli s vodní matrací. Pes podrážděně tluče ocasem. Že by si to paní Ralfová rozdávala s tímhle psem? Uvažuje Garb vážně, protože dnes by ho to skutečně nepřekvapilo a možná ani moc nepohoršilo. A teprve pak si všimne toho mladíka. Sedí nahý v křesle a vyčesává si plavý konec vlasů svázaných do ohonu. Břicho a stehna působí hladce a másilně a mladý penis má útlý a ohnutý jako páteř chrta. Ahoj, jak se daří? Ptá se Garpa zcela nenuceně. Děkuju, dobře. Ale paní Ralfová syčí. Proboha, vyserte se na tu konverzaci a vyhoďte ho. Ale hoch Garpovi vysvětluje. Hleďte, já se jí akorát snažil naučit, jak se pořádně uvolnit. Aby se tomu dokázala úplně poddat, chápete? Proboha, ať na vás nemluví. Ten vás unudí k smrti. Vůbec nechápu, proč jsou všichni tak podráždění, sděluje ho Garpovi. Otočí se v křesle a položí si nohy na vodní lůžko. Pes mu olizuje dlouhé prsty u nohou. Ale paní Ralfová mu nohy jedním kopnutím schodí z postele. Vidíte to? Říká ten mladík. Hrozně podráždění. A já budu taky, říká Garb, jestli se hned neoblíkneš a neodejdeš. Vy jste její manžel? To víš, že jo, vyhrkne paní Ralfová. A taky je to zápasník. A jestli odsud hned nevypadneš, tak ti ten tvůj páreček utrhne a sní k večeři. To možná ne, upřesňuje to Garb, ale stejně bys už měl radši jít. Ale hoch zavře oči s dlouhými řasami a tváří se klidně, jako by zrovna meditoval. Může mu být tak 17 nebo 18. Právě tak starý, aby šel buď na vysokou, nebo do války. Hoch sní dál a Garb s ním šetrně třese za rameno. Kde máš šaty? Ale hoch ani neotevře oči. Nešahejte na mě, člověče! Z jeho hlasu zaznívá cosi tak bláznivě hrozivého, že se Garb raději stáhne a dívá se na paní Ralfovou. Ta jen pokrčí rameny. To mi řekl taky. Při sexu, chápete to? Přece se ho nebudete bát, takovýho kluka. Garb popadne chlapců v koňský ohon a natáhne mu ho přes hrdlo až dozadu do zátylku. Pak mu sevře hlavu do ohybu lokte a pevně drží. Chlapec otvírá oči. Nešahejte na mě, jo? Jenže já na tebe právě šahám. Obleč se a vypadni. Tak dobrá, dobrá, svoluje hoch a Garb ho pustí. Hoch je o několik palců vyšší, ale o dobrých 10 liber lehčí. Hledá šaty, ale paní Ralfová už našla jeho absurdní oblečení. Dlouhý purpurový kaftan, ušitý z těžkého brokátu. Pro boha, pomyslí si Garb. Kde tahle šílená ženská toho šílenýho kluka zbalila? V blázinci, kam oba chodí na terapie? Hoch se obřadně klaní paní Ralfové. Bylo fajn si s vámi zašoustat, jen byste se měla naučit víc uvolnit. Paní Ralfová se zasměje tak drsně, že pes přestane vrtět ocasem. Ty by ses měl vrátit zpátky ke dní jedna, idiote, a naučit se všechno úplně od začátku. Vidíte? Obrací se kluk na Garpa jako na kolegu. Je vážně hrozně neuvolněná. Ty víš hovno o tom, jak ženský uvolňovat. Tak už ho sakra vyhoďte, Garpe. Garb kormidluje mladíka k domovním dveřím. Víte, pozvala mě ona, vysvětluje hoch. Byl to její nápad. Slibovala, že mě naučí věci, o kterých nemám ani tušení. Ale bylo to jen obyčejný americký šoustání. Ona je hrozně neuvolněná. Radši už padej. Člověče, vy jste stejně neuvolněný jako ona. Ještě, že tu byli ti kluci, s těma byla aspoň sranda.
1: Garb stiskne pevněji jeho ruku.
0: Co pak ty děcka viděli, co se tu děje? Nebo se snad dokonce dívali, jak šoustáš jejich matku?
1: Ale chlapec ho uklidňuje, jako by Garb byl také malé dítě.
0: Kvůli dětskám si nedělejte hlavu, člověče. Děcka jsou fakt skvělí. Myslím, že je víc bavila televize. A mě by asi taky víc bavila.
1: Garb až dosud v sobě pociťoval vůči mladíkovi velikou trpělivost. Ale jakmile se objeví téma dětí, Garb trpělivost i hned ztrácí. Tam žádnou jinou autoritu než sebe neuznává.
0: Vypadni, říká chlapci, a neopovažuj se přijít zpátky.
1: Vystrčí ho prudce na ulici. Kluk se náhle obrátí a rozžene se pěstí. Ale Garb se před jeho ranou přikrčí a už ho svírá oběma pažemi kolem pasu. Připadá mu, že kluk váží 75, možná 80 liber. Drží ho v medvědím obětí s rukama skříženýma za zády. Tak ho vynese na chodník. Cítí v krku příjemné sucho, které je pro něho známkou, že by toho kluka chtěl pořádně zmlátit. Přímo cítí v krvi, jak by bylo krásné mu ublížit. Ale v poslední chvíli se ovládne. Je přece zápasník a není nějaký pouliční rváč a jen kluka silně stiskne, aby pochopil, že to Garb myslí vážně. Pak ho pustí ještě pořád ve střehu. Ale hoch jen vytrčí prostředník a odchází prostředkem ulice. V tom směšném kaftanu, jehož lem courá po asfaltu, vypadá jako prvotní křesťan zbloudilý na americkém předměstí. Pozor na lvy, hochu, myslí si Garb. I tady je jich plno a nejsou vůbec uvolnění. Za 5 let, uvědomuje si Garb, bude Duncan stejně starý. Můžu jen doufat, že tehdy už bude pro Ralfovou, tuhle nebo třeba nějakou jinou, přece jen příliš mladý.

0: Uvnitř domu paní Ralfová pláče. Garb už ve dveřích slyší, jak promlouvá k psovi. Prosím tě, Bile, mně je tak líto, že jsem na tebe taková, když ty jsi na mě tak hodnej. Garb opět okamžik přemýšlí, jestli mezi těmi bytostmi není ještě nějaké hlubší pouto. Pak raději křikne jen z prahu. Dobrou noc, váš přítel už je pryč a já jdu taky.
1: Ale hovno,
0: zaječí paní Ralfová.
1: Takhle mě tu přece nemůžete nechat.
0: Kňourá čím dál tím hlasitěji. Garpa napadá, že pes začne co nejdřív vít.
1: A s čím vám můžu ještě pomoct?
0: Volá Garb opatrně.
1: Pojďte sem nahoru. Přece na sebe nebudeme křičet, až probudíme kluky.
0: Ta představa je pro Garpa skutečně děsivá, a tak se radši podvolí. Paní Ralfová je v ložnici na vodním lůžku, sedí tam se skříženýma nohama, kimono těsně přitažené k tělu. Psovu velkou hlavu v klíně.
1: Vy si nejspíš myslíte, že se mi tohle stává často, co?
0: Garb si to skutečně myslí, ale zavrtí hlavou. Ona ho stáhne na pohupující se vodní postel. Vezme ho za ruku a drží mu ji ve svém klíně. Pes mu olizuje prsty.
1: Chudinko, Bile,
0: šeptá paní Ralfová.
1: Chudinko, Garpe.
0: Ale pak promluví docela věcně.
1: V té staré matraci je málo vody, protože teče. On mi manžel pořád doplňoval, to bylo na manželství dobrý. Ale teď to prostě protíká a já nejspíš taky. To je mi líto,
0: říká Garb, poradce ve věcech manželských.
1: Hajzl jeden skurvenej. Dokonce mi oznámil, že svůj zájem o mě jen předstíral.
0: Taky doma předstíráte zájem, Garpe?
1: Já moc předstírat nedovedu.
0: Tak proč bych si teď nemohla aspoň trošku povyrazit, že?
1: To dá rozum,
0: přikivuje Garb s rozumem v koncích.
1: Jenže já to moc nedovedu, i když se o mě říká něco úplně jinýho.
0: Vzdychá paní Ralfová, zakrývá si oči a pohupuje se na posteli. Pes se pokouší olizovat jí obličej, Garb se k tomu ovšem nemá. Spočine zády na vodním lůžku a také zavře oči. Postel se pod ním vlní jako malé moře a Garb účastně zavzdychá.
1: Když já opravdu nevím, jak bych vám mohl pomoct, a ne, že bych nechtěl, ale v tom, co cítíte, vám nikdo pomoct nemůže.
0: Taková řeč jednoho povzbudí, poznamenává paní Ralfová. Bill dýchá Garpovi do vlasů. Potom Garb cítí, jako by mu něco lehce olízlo ucho. Uvažuje,
1: je to pes nebo paní Ralfová?
0: Pak mu paní Ralfová zajede rukou pod trenýrky a Garb chladně přemýšlí.
1: Jestli jsem skutečně nechtěl, aby to udělala, proč jsem si lehal na záda?
0: Říká ovšem, prosím vás, nedělejte to.
1: Zdám se vám odpudivá, Garpe? Ale vůbec ne, vy jste úžasně přitažlivá.
0: Tak mi to dokažte, vylháři prolhanej.
1: Vždyť ani nemáte erekci.
0: Já tu ležím napůl nahá, vy vedle mě, na té mé protékající posteli, ale nevidím, že by vám aspoň přijatelně stál.
1: Když já se to snažil před vámi schovat, omlouvá se Garb.
0: To se vám ale ohromně podařilo, říká paní Ralfová, ovšem bez obdivu.
1: Váš manžel musí být blázen, říká Garb. Mně připadáte lepší než většina žen.
0: Paní Ralfovou to ovšem povzbudilo mnohem víc, než Garb zamýšlel. Rychle se svlékla a rozložila na posteli. Drobné vlnky šplouchají pod jejím bujným tělem, které tam leží před Garpem jako člun na rozbouřených vodách vodní postele.
1: Tak mi ukažte, že vám stojí a můžete jít domů. Ukažte mi ho v pozoru a já uvěřím, že se vám líbím.
0: Garb se snaží myslet na erekci. Zavírá proto oči a představuje si někoho jiného.
1: Vy podvodníku,
0: říká mu paní Ralfová, ale Garb zatím zjišťuje, že už to zabralo. Nebylo to ani zdaleka tak těžké, jak si myslel. Otevře oči a musí přiznat, že paní Ralfová není tak úplně bez půvabu. Sám sebou překvapen, stáhne si trenýrky a předvádí se před ní. To gesto ho vzruší ještě víc. Zjišťuje, že se mu líbí její vlhké, kudrnaté chlupy. Ale zatímco Garpa jeho vlastní exhibice vzrušuje, paní Ralfovou ku podivu ne. Jen lhostejně krčí rameny a radši hladí psa, který se vrátil na postel.
1: No jo, takže vám to skutečně funguje. Gratuluju a díky za předvedení. Pro mě je to rozhodně velký den a velká pocta. Teď už můžete domů k mamince.
0: K manželce, upřesňuje to Garb dotčeně. Celý je hrozně dotčený. Jeho sebevědomí klesá stejně rychle jako jeho penis. A tak zvysoka řekne, každopádně si beru Duncana hned teď domů. Ale ona jen zívne a přikývne. Na vašem místě bych to taky udělala.
1: Tak si zastrčte vrcajk do trenek a běžte.
0: Nemyslím to nijak osobně, paní Ralfová. Věta, která jí měla uklidnit, ji naopak probrala. Rozzuřila. Prudce se posadila na posteli, těžké prsy se jí houpaly. Nevěřícně zasyčela. Cože? Jak jste mi to sakra řekl? Ale já to tak nemyslel. Copak vy nafoukaný idiote ani nevíte, jak se jmenuju? Zrozpačitělý, až se mu hrdlo stahuje, Garb vrávorá ze dveří a pak dolů po tom příšerném schodišti, aby zachránil aspoň Duncana. Ale ještě není ani u úpatí schodiště, když za sebou slyší její překvapivě znělý hlas. Však vy se vrátíte, Garpe. Jsem si jistá, že se ke mně ještě vrátíte. Chcete se vsadit?
2: Garb.
3: Na 50 prozaických titulů přeložil za svůj život amerikanista Radoslav Nenadál, včetně například Steinbeckových Hroznů hněvu, Kazanovy Tiché dohody, Styrenovy Sofiny volby či Světa podle Garpa od Johna Irvinga. A právě z tohoto románu ve skvostném překladu od Radoslava Nenadála si aktuálně na Vltavě čteme s Hvězdičkou. Autorem rozhlasové úpravy je Ludvík Němec, dramaturgii měla Alena Blažiovská, režii Radim Nejedlý a účinkuje Michal Bumbálek. A jsme zhruba v polovině celé série a pokračovat budeme zase zítra od 23 hodin.

0: To byla píseň Jesus od kapely Velvet Underground a ne tak úplně náhodou.
1: Osudy.
0: Ladislav Herián je katolický kněz, salesián a teolog, který má zároveň blízko ke kultuře před rokem 89 undergroundové. A dnes předpolednem nám naposledy vyprávěl o svém dosavadním životě a tady je repríza. Připravila Magda Vdovičinová, technicky spolupracoval Tomáš Kselhofer.

Já jsem si myslel dřív, že ve vězení jsou ti zločinci, kteří tam prostě patří. Jo? To jsem si myslel, jako si to myslí podle mě jako všichni ostatní, jo? Spoluobčané. A pak jsem si taky myslel, že tam jsou po právu, že existuje u nás prostě spravedlnost. Na jednom tom undergroundovém festivalu tak taková přednáška, kterou měl John Bock, ale to bylo někdy 2007 nebo 2008, jo? A John Bock, to je takový jako aktivista, který založil spolek Šalomoun, který sdružuje právníky, kteří, jako neziskovka, kteří pomáhají lidem, kteří jsou jako nespravedlivě odsouzeni. No a já jsem tehdy poprvé zjistil, nebo slyšel, že ve vězení může být třeba i někdo nevinně. Jo? Když jsem sám začal potom pracovat ve vězení, já jsem věděl, jako, že existuje nespravedlnost a nikoli spravedlnost. Já mám jednu takovou kamarádku, která byla nespravedlivě odsouzená. A já jsem v tom figuroval jako svědek. Byl jsem podávat vysvětlení na policii, i pak jsem byl u soudu a věděl jsem, jak to všechno bylo. To, z čeho byla obviněná, věděl jsem, že to není pravda a přesto ji osoudili nespravedlivě, prostě nevinou. Jo? Takže jsem věděl, že jako nějaká spravedlnost, že to tak jako úplně není. Takže když jsem pak začal pracovat ve vězení, tak mě to až tak jako nepřekvapilo. Jako to vězení samotné je taková struktura podobná, jako když jsem byl na vojně, takže ani to mě nepřekvapilo nějak, ten režim tam, to je jako podobné, jako no. Jsem byl jakoby nějak připravený už životem na to, co tam bude. Určitě ve vězení nevidím nějaké zločince, vidím tam nešťastné lidi, kteří tam jsou, protože neměli v životě takové podmínky, jako třeba já. Ve vězení to vůbec není o tom, jestli je někdo věřící nebo nevěřící. Konec konců jako ani v životě. Podle mě rozlišovat lidi na věřící a nevěřící je prostě nesmysl. Jo? Všichni lidi jsou nějak věřící, prostě nejsou žádní nevěřící lidi. A ti lidi, co jsou věřící, tak to jsou lidi, kteří jsou stejně plní pochyb, jako ti takzvaně nevěřící. Úplně jedno. Jako, jo? A vůbec to nemá žádný, podle mě, nějaký vliv na nějakou morálku. Jo? Podle mě, jestli jako je někdo takzvaně věřící, no takzvaně nevěřící, tak se chová jako prostě stejně, jako to se ti lidi se chovají stejně prostě, jako jo. To takový Trump je taky věřící, že jo, nebo Putin, co jsou to za svíně. Je potřeba rozlišovat mezi vazbou a mezi trestem, jo. Jsou lidi, kteří jsou ve vazbě a pak jsou lidé, kteří jsou už jakoby odsouzeni. Ti lidé v té vazbě, to jsou lidé, kteří nevědí. To je strašně těžká, psychologicky těžká situace. Jsou zavření celý den pod zámkem v té celé. Nevědí, co s nima bude. Ve vazbě jsou proto, že je policie zatkla a prostě je přivezla do té věznice. Takže vlastně si neměli možnost prostě jako vypořádat nějaké věci, třeba já nevím, platíte hypotéku, najednou vás balí policie, najednou vám to tam naskakují nějaké dluhy, jo, a vy to nemůžete nějak ovlivnit. Máte nějaké vztahy, prostě z těch vztahů vás jako vyrvou, nemůžete nikam zavolat třeba, jo. To je prostě strašné. Jo. Takže vlastně jako ti lidi jsou v takové hodně těžké psychické situaci. Jsou zavření, omezená možnost komunikace, nevědí, co s nima bude, a jsou zavření třeba půl roku nebo rok. Tak to je jako jeden typ toho vězněného člověka. Druhý typ je člověk, který už je odsouzený, tak ti lidé, oni už vědí, kolik dostali, vědí, jak se mají chovat, aby se třeba dostali domů dřív, protože aby vás podmínečně propustili, tak musíte mít nějak se chovat. Že jo? A teď prostě v tom vězení třeba chodí do práce někde, takže jim ten čas utíká jinak. Nejsou zavření pod zámkem, že jo? Mají takový trochu volnější pohyb. Tak je to prostě jako jiné. Jo? No a takže jako ten kaplán v tom vězení, tak když jsem třeba s těma lidma z té vazby, tak tam je to spíš o tom, že ti lidi jsou vděční za to, že si s nima někdo normální popovídá, že se dostanou z té celý ven a že mají nějakou změnu. Jo? A jsou vždycky šťastní, když já teda jako se pomodlím. Najednou prostě v tom vězení, jak ten člověk je, jak ho oberou o všechny různé berličky, které normálně máte v životě, třeba je vám nějak špatně, tak si, já nevím, jdete si pobrečet do komůrky, nebo jdete na pivo s kamarádem, nebo si něco koupíte, nebo já nevím, cokoliv, jo, tak tam nic z toho není. Tam nemůžete si nikde jít pobrečet.
nemůžete nikomu věřit, prostě je to jinak jako všechno. Takže najednou tam jakoby se objeví ten Pán Bůh, jo, kterého normální člověk nepotřebuje, tak najednou ve vězení ho potřebuje. Tam najednou je. Takže vlastně lidi jsou hrozně šťastní, když se pomodlím. Jo. Dost často, když se modlím, tak ti lidi třeba brečí, jo, ať jsou to chlapi nebo ženské. Ve vazbě je to takto. Já říkám, že chodím lidem dělat vrbu. Ti lidé v trestu, tam je to jinak. Tam je to tak, že když ten člověk je odsouzený, tak je tam speciální pedagog. Tam jsou jako různí prostě zaměstnanci, takzvaní odborní zaměstnanci, kteří se těm lidem věnují. Jedna ta role je pedagog a ten pedagog s tím vězněm stanoví takzvaný program zacházení. To znamená, jaký ten čas v tom vězení bude mít náplň. Jedna věc je ta práce, že jo? Ale bohužel ne všichni můžou pracovat, protože není třeba vždycky tolik té práce. A pak jsou takové jako různé aktivity, které zase bohužel nejsou na to moc peníze, takže není těch aktivit nějak jakoby, ale jsou prostě nějaké aktivity, že jo, a tak jedna z těch aktivit je kaplán. Pro ty lidi v tom trestu, tak já jsem prostě taková platforma, kdy třeba máme setkání a na tom setkání si dáme nějaké téma, které diskutujeme. Nebo třeba někdo má přednášku pro ty ostatní, o které se pak diskutuje. Nebo já mám třeba bohoslužbu. Nebo tam máme třeba teďka takový program, který se jmenuje Genesis, který já prostě s těma lidma dělám. To je takový osobnostní program, taková sebereflexe a tak. Tak to já jako kaplan dělám. Pokud někdo chce třeba mluvit se mnou osobně, tak si o to řekne. Ale většinou jako si o to lidi neříkají, protože já o tom přemýšlím proč, ale myslím si, že je to jako proto, protože to věznění jako samo o sobě je prostě tak hrozné, jo, že lidi nepotřebují, aby ještě řešili něco s kaplanem. Jo. To prostě to na svobodě třeba, jo, že, jo, že za mnou někdo přijde něco řešit, ale prostě v tom vězení je to nejhorší je ten samotný fakt, že je člověk v tom vězení. A tak se mnou moc lidí jako nějaké věci osobně neřeší, no, ale občas s někým něco řeším, ale to je jako docela málo, jako no.

Jedna z těch činností, které já v životě dělám, tak existuje u nás to hnutí, kterému já tomu říkám chlapi.cz. To je takové hnutí, které má původ v iniciaci podle Richarda Rohra. Já jsem tu iniciaci absolvoval v roce 2013, ale s tím společenstvím těch mužů, tak jsem se setkával už skoro 10 let předtím, ale neměl jsem nikdy čas prožít tady tu iniciaci, protože jsem vždycky učil na tom institutu ekumenických studií takovou blokovou týdenní výuku v době, kdy vždycky byla ta iniciace. Pak jsem tím sám prošel a dneska je to tak, že jsem jeden z těch lidí, kteří tu iniciaci pořádá, že jsem tam jako člen toho týmu. Moje úloha je, protože to jsou takové, jak bych to řekl, zážitkové exercice, tak já mám tam ty přednášky. Ty přednášky jsou od toho Richarda Rohra, tam je jako stanoveno, co v nich má zaznít. Způsob, jak to ten člověk nechá zaznít, je na něm, ale to, co tam má zaznít, tak tam má zaznít. Ta iniciace je do značné míry o tom, že člověk má objevit prostě svoje skutečné já, má objevit, že žije v nějakým falešným já nebo vykonstruovaným já, ale že existuje nějaké skutečné já, do kterého se má probudit a které má ten jeho život přenastavit. Jo? A já jsem, byť jsem to sám prodělal, tu iniciaci, a měl jsem prostě několik těch přednášek na to téma, několik těch ročníků jsem vlastně měl tu přednášku, jednu z těch přednášek tady na to téma, a myslel jsem si, že vlastně tomu rozumím, ale já jsem tomu vlastně nerozuměl. Až posledních pár let mám pocit, že jsem zažil a objevil nebo pochopil, co je toto naše skutečné já. A to souvisí s tím životem v tom přítomném okamžiku a souvisí to s tím smyslem života a s tím štěstím a tak dále. Když bych to měl nějak přiblížit, tak třeba v knize proroka Izajáše, tak Hospodin říká tomu Izajášovi, dříve než jsem tě utkal v matčině lůně, tak jsem tě znal. To, že Bůh je, který je prostě bez času, že jo, je věčný, nebo jak bych to řekl, to, že vlastně jako každý z nás existuje v jeho mysli, ale to je taková hodně jakoby antropomorfní myšlenka, jo, ale každý z nás jako existuje dřív, než se narodí v té boží mysli, řekněme, a naši rodiče tak vlastně tu myšlenku uvedli do toho prostoru a času, ve kterém žijeme. Tak já bych řekl, že každý z nás je taková personalizace boží přítomnosti, personalizace toho, který je věčný v prostoru a čase. Jo? Že každý z nás je ten, který má v sobě tu věčnost i tu pomývost. Jo? To je, jak se říká v Biblii, že člověk je prach oživený božím dechem, tak každý z nás je ten boží dech. A ten boží dech existuje v tom prostoru a čase jako díky tomu prachu, díky tomu, co je ale pomývé. Jo? A to ale je ten podíl existence boží v prostoru a čase, tak to je to naše skutečné já. A to je ten poklad, o kterém Ježíš mluví. To je vlastně ten poklad, o kterém mluví i prostě různé náboženské tradice. To je to třeba, já nevím, od toho Paula Coelha, ten alchymista, nebo Martin Buber o tom mluví. Jo, to je to naše skutečné já. To je něco, když se jako do toho dostaneme, tak to je to, co je to osvícení. To je ten poklad v nás, ke kterému nejde nic přidat ani ubrat. To je Bůh v nás. To je něco, co máme, když se narodíme jako děti. To je to, co má dítě. Jo? To je to bytí samotné tady a teď. Jo? A potom, když to dítě musí se naučit žít v tomto světě, musí prostě se něco naučit, něčemu se vyučit, musí nějak se živit, že musíme nějak vypadat, musíme něco dokázat, musíme vydělat peníze, chceme, aby nás lidi brali, chceme, aby o nás dobře smýšleli a tak dále. Chceme mít vztahy, že jo. Tak to všechno je ale naše umělé já. To je všechno, co potřebujeme k existenci tady v tomto hmotném světě. To ale je všechno pomíjivé. A vlastně to naše skutečné já je to věčné. To, co existuje jako nezávislé na tom, co si o nás kdo myslí a co jsme dokázali a tak dále. Protože to je to, co je to věčné a co máme a k čemu nic nemůžeme přidat ani z toho ubrat. Smyslem
tím úkolem toho našeho života je vlastně jako se znovu vrátit k tomu skutečnému já. To je podle mě to, co říká Ježíš, nebudete-li jako děti, nevjedete do království nebeského. Protože to království nebeské, to je právě ten stav bytí v tom našem skutečném já.

Tak já jsem byl na Ukrajině za války dvakrát. Jednou jsem tam byl z paměti národa a jednou jsem tam byl se spolkem Neohnutí. A vezli jsme tam auta, která používají vojáci na frontě. Vždycky to byl pro mě silný zážitek. Obdivuju ukrajinský národ. Z té první cesty jsem si odvezl takový vjem, to bylo v roce 2024. Já jsem předtím na Ukrajině nikdy nebyl, tak mě překvapilo to, jak je třeba Kyjev nádherné město, takové jako bombastické. Tady u nás prostě lidi pohrdají těmi Ukrajinci, myslí si, že jsou to nějací méněcenní lidi, ale ono by to asi, podle mě, pokud by to tak mělo být, by to spíš mělo být naopak, protože třeba ten Kyjev je prostě nádherné, výstavné, velké město. Ti lidi jsou tam kreativní, jsou stateční, skvělí a co mě překvapilo, nebo co jsem si tam tehdy odvez, když jsem viděl prostě jako jeřáby, které staví nové domy, tak jsem si říkal, jaké to musí být, když bych byl třeba jako ukrajinským jeřábníkem, anebo nějakým investorem. A že bych vlastně jako na jedné straně potřeboval stavět ty nové domy a na druhé straně potřeboval bránit jako tu zem. Jo? Do čeho investovat ty peníze? Do té budoucnosti nebo do té obrany? A vlastně se musí investovat do obojího, jo? Že ta zem, ona nemůže žít jenom tou válkou, ona musí žít normálně. Jo? Takže třeba na olympiádě byli třeba ukrajinští sportovci a tak dále. Jo? A to musí být ale strašně těžké, jako taková ta dichotomie v srdci prostě každého toho člověka, v srdci toho národa, kdy ten národ musí normálně žít a zároveň prostě musí se bránit, aby nezanikl. To je prostě strašně, já si to neumím představit, jak to je opravdu těžké. No. Z té druhé cesty hlavní myšlenka, co mi zůstala, je, že my jsme vezli auta až do Poltavy. Poltava, to je východní Ukrajina, ještě 2 hodiny a už je pak Charkov, asi 150 kilometrů před Charkovem, to je z Prahy, Poltava je přes 1700 kilometrů. Vlastně jsme tam ty auta odevzdali, ty pak jako nějak dále se dostanou na tu frontu. A taková skupinka se nás vracela vlakem zpátky. Jeli jsme vlakem, který jel z Poltavy do Lvova. To byl vlak, který jel, myslím si, že jel z Charkova až do Užgorodu, jo? Že to přes celou Ukrajinu to jelo. Tak my jsme jeli ten úsek z Poltavy do Lvova. Z té Poltavy to odjíždělo ve 21:30 a ve Lvově jsme byli v 8 ráno. Jo? To byl vlak, který byl lůžkový, byly to takové vagony, prostě 50 let staré. Byla tam taková paní dežurna, taková ta, co, taková prostě paní jako se z těch starých dob, taková těch komunistických dob, mi to úplně taková přísná. Že? Ten vlak jel přes Kyjev a jel v noci, já už nevím, teďka z 20. na 21. ledna tuším, nebo 19. na 20. tak nějak. A když to jelo přes Kyjev, tak v tu noc byl vlastně tehdy, to bylo leden 26, jo, to byl třetí největší nálet, třetí největší útok na Kyjev od začátku války, jo, těch raket a dronů. No, a my jsme vlastně jako právě tu noc, když byl ten nálet, tak jsme jeli přes ten Kyjev. Jo. No a já jsem předtím 2 noci nespal skoro, jo, protože jsme vezli ty auta, jsme spali velice málo. A tak jsem spal vlastně v tom vlaku a celý ten nálet jsem zaspal. Jo. Jsem se probudil, až jsme byli třeba někde hodinu před Lvovem. Jo. Jsem si uvědomil, že jede ten vlak a nad váma lítají rakety a zabíjejí lidi a ničí domy prostě, no hrozné, jo. A ten vlak ale jede. A jsem si jako říkal, že to je taková metafora té války, jo, že my si tady žijeme, jakoby v tom vlaku, který jede, ale vlastně aniž to vidíme, tak prostě jako lítají ty rakety a zabíjejí ty lidi. Tak v takové době prostě žijeme, no. Ukrajinci jsou stateční lidi, já je prostě obdivuju. Jelikož jsem sám žil 10 let v cizině, tak vím, co to je žít v cizině. Vím, co to je žít v cizině, ne jako turista, který prostě se jede někam podívat a jede se vrátit zpátky, ale vím, co to je žít jako vyhnanec, který prostě jako se nemůže vrátit zpátky, jo. A který je prostě v té cizině cizincem, jo. Tak já prostě soucítím s těmi Ukrajinci, a se všemi těmi lidmi, co jsou cizinci,
A prostě nenávidím tady tu xenofobii těch Čecháčků, pro které jsou Ukrajinci ukáčka, kteří pohrdají prostě lidmi, kteří jsou podle mě jako daleko, mají vyšší úroveň než oni sami. Tak já Ukrajince obdivuju tu jejich statečnost a je to takový národ zkoušený, který s těma Rusákama žije prostě takovou dobu. Už je v tom roce 33 chtěli zničit tím hladomorem a jak oni se statečně nedají. Oni je podle mě jako zničit nikdy nemůžou, protože to je tak hrdý národ, který podle mě zničit prostě nejde. No.

Já nemám nějaké recepty na existenci tohoto světa, protože si myslím, že jsem jenom takový prostý vesnický člověk. Jo. Nejsem žádný myslitel. Ale líbí se mi taková jedna myšlenka, kterou řekl Léon Blois. To byl francouzský spisovatel. Myslím si, že první poloviny 20. století to byli takový ti francouzští intelektuálové. U nás je od něho známý román, který se jmenuje Chudá žena. Tak ten Léon Blois prohlásil, že pokud se chci dovědět něco nového, tak si otevřu svatého Pavla. A mě vlastně strašně prostě ta věta líbí, jo? Protože můžeme scrollovat Facebook a všechny zprávy a můžeme prostě furt všechno číst, co se jako po celém světě děje, až jsme z toho unavení, ale to, co skutečně potřebujeme, to, co je to skutečně jako to nové, co potřebujeme, je, jak on říká, prostě otevřu si svatého Pavla, že to, co je vlastně jako to mém nitru, jo, to, co je ta podstata života, ten svět, ve kterém žijeme, tak je svět, který je pomíjející. Všechno, co tady je kolem nás, pomíne. Ale to, co je to trvalé, tak to je taková hlubina v nás. A čím dále do té hlubiny vstupujeme, tím více tam objevujeme, tak to je vlastně to, co nás dělá opravdu šťastnými, podle mě. Co je jako, podle mě jako opravdu důležité. A když vlastně žijeme tady v tom, řekněme osvícení, když máme v sobě ten pokoj a tu radost, to je to, jak jednou řekl Marek Vácha, defaultní nastavení člověka. To je, když jsme obrazně v tom stavu toho dítěte, jo, tak víme, že ve světě je všechno v pořádku. Jasně, že jsou prostě války, momentálně válka na Ukrajině, válka na Blízkém středním východě, ale vždycky všude je nějaká válka, akorát, že my žijeme v době, kdy ta válka je zrovna u nás prostě za dveřma. Ale vlastně to, co je podle mě to důležité, je to daleko důležitější, je ten jako život v tom svém skutečném já. Je to důležité podle mě, protože takový Putin nebo Trump nebo Xi Jinping, že oni vůbec ti lidi netuší, že to existuje, protože kdyby oni tušili, že existuje nějaké jejich skutečné já, tak by nedělali ti lidi to, co dělají. To jsou prostě lidi, kteří si myslím, jakože nenaplňují to lidství, to, co znamená být člověkem. To jsou prostě jako lidi, kteří prostě jako svoje vnitřní konflikty tím, že mají tu moc, tak je řeší bombama, které hážou prostě na jiné národy. No. Nevím, co si mám myslet o tomto světě. Myslím si, že ten svět je furt stejný. A že v tom světě je potřeba jako proměněných lidí. To znamená lidí, kteří se probudí do toho svého skutečného já, jak o tom, tímto způsobem o tom mluví třeba Richard Rohr. To, že třeba Putin nechal střílet rakety na Ukrajinu, to je prostě jako proto, že to je Putin. Ale třeba Ježíš říká, slyšeli jste, že bylo řečeno nezabiješ, ale já vám říkám, že každý, kdo se hněvá na svého bratra, tak už ho vlastně jako zabíjí, jo? Že všichni máme tu možnost udělat svět lepším, tím, že budeme jako více lidmi. Tak jasně, tak pak třeba můžeme chodit demonstrovat a tak dále, tak to je všechno potřeba, ale ta podstata je, abych já byl vlastně jako lidštějším člověkem.

To byl naposledy v cyklu Osudy kněz Ladislav Herián. A od příštího týdne se bude na Vltavě ohlížet za svým dosavadním životem překladatelka Věra Koubová. A před půlnocí je tu ještě jednou kapela Velvet Underground, tentokrát s písní All Tomorrow's Parties.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Pěkný poslech stanice Český rozhlas D-dur přeje a hudbu vybírá Jana Vašatová. Budou to díla Johannesa Brahmse, Roberta Schumana, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Pavla Háse, Petra Iliče Čajkovského a Sergeje Tanějeva. Na úvod zazní kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír číslo 30 mol opus 60 Johannesa Brahmse. Brahms se k dílu několikrát vracel. Kvartet je považován za Brahmsova důvěrná sdělení Kláře Schumanové, ženě jeho přítele Roberta Schumana. Hraje The Amy Spieno Quartet.

Kvartet pro housle, violu, violončelo a klavír číslo 3 C moll opus 60 Johannesa Brahmse hrál The Amis Piano Quartet.

Symfonii číslo 3 S-dur opus 97 Roberta Schumana se říká Rýnská. Odráží se v ní prý obdiv skladatele nikoliv k řece Rýnu, ale ke krajině v okolí Düsseldorfu, kam se v té době přestěhoval z Drážďan. Vídeňské filharmoniky řídí Ricardo Muti.

Symfonii číslo 3 Sdor opus 97 Roberta Schumana zvanou Rýnská jsme vyslechli v podání vídeňských filharmoniků, které řídil Riccardo Muti.

Trio B-dur pro housle, violončelo a klavír zahajuje řadu Dvořákových čtyř dochovaných klavírních trií a vzniklo v době, kdy skladatel poprvé získal státní umělecké stipendium a mohl se tak se zvýšenou intenzitou věnovat tvorbě. Hraje Guarneri Trio Prague.

Doznělo trio pro housle, violončelo a klavír číslo 1 B-dur opus 21 Antonína Dvořáka. Hrálo Kvarnery trio Prague.

Rapsodii Taras Bulba komponoval Leoš Janáček podle novely Nikolaje Vasiljeviče Gogola, věnované příběhu kozáckého atamana a jeho dvou synů. Filharmonii Brno řídí Jakub Hrůša.